0: dozněla čtyřaktová tragická opera Giuseppe Verdiho Hernani podle slavného dramatu francouzského básníka Viktora Iga Hernani u l'honneur Castillan. Osoby a obsazení: Hernani, vůdce banditů, Carlo Bergonzi, Dona Elvira Leontin Price, Carlos I. král španělský Mario Sereni, Don Ruy Gomez de Silva Ezio Flagello, Don Ricardo králův zbrojnož Fernando Jacopucci, Jago zbrojnož de Silvi Hartie Miller, Giovanna Elvírina Chuva, Julia Amari. Sbor a orchestr italské ACA řídil Thomas Skippers.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha dále pro vás Ivan Ruml vybírá anglickou svitu pro klavír číslo 2 A-moll Bachův seznam skladeb 807. Hraje argentinská klavíristka Marta Archerich.

0: dozněla druhá anglická svita pro klavír Johanna Sebastiana Bacha, hrála Marta Archeriš.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V tvorbě ruského skladatele, představitele mocné hrstky Alexandra Porfirjeviče Borodina jsem pro vás vybral první smyčcový kvartet A-dur. Hraje Haydnovo kvarteto Budapešť.

0: Dozněl první smyčcový kvartet A-dur ruského skladatele Alexandra Porfirjeviče Borodina. Hrálo Haydnovo kvarteto Budapešť.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu budeme dále poslouchat romanci pro housle a orchestr F-dur dílo 50. Ludwiga van Beethovena. Hrají Anne-Sophie Mutterová na housle, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Dozněla druhá romance pro housle a orchestr Ludwiga van Beethovena. Hráli houslistka Anne-Sophie Mutterová a New Yorkská filharmonie, kterou řídil Kurt Mazur. Z tvorby polského básníka klavíru si dále poslechneme sonátu pro klavír H-moll opus 58 Frederika Chopina. Hraje Marta Archeričová na klavír.

Dozněla klavírní sonáta H-moll Friderika Chopina, hrála Marta Archerič. Z tvorby Josefa Haydna si poslechneme serenádu pro housle a čembalo. Hrají Jaroslav Svěcený na housle a Jitka Navrátilová na čembalo.

0: dozněla serenáda pro housle a čembalo Josefa Haydna v interpretaci houslisty Jaroslava Svěceného a čembalistky Jitky Navrátilové. Hudbu pro vás v uplynulých 4 hodinách vybíral operní redaktor Ivan Ruml.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ano, země se točí dokola, jak se zpívá v povedené písničce skupiny Abraxas. A my se v Dakápu po třetí zabýváme tím, jak to vypadá, když se pořád dokola točí hudba. Repetitivní prvky jsme v minulých Dakápech našli prakticky ve všech obdobích hudebního vývoje. A dnes konečně vstoupíme do našeho milého 20. století. Jak jistě očekáváte, zahájíme Stravinským, ačkoliv vtip jeho skladatelského stylu spočívá spíše v rafinovaném porušování repetivnosti, než v mnohanásobném opakování ostinát. Stravinský roztočí ostinátní motiv, ale sotva si na něj posluchač zvykne, přidá k němu jednu notu, nebo naopak nějakou škrtne. V rozběhnutém hudebním motorku to hrkne a my najednou nevíme, kde je těžká doba.

Chtěl bych vám od Igora Stravinského pustit ještě jednu, méně známou skladbu, kde Stravinský použil jiného repetitivního prvku, repetovaného tónu. Jde vlastně o extrémní formu ostináta, kde se dokola opakuje jeden jediný tón. Ve finálním čísle svého koncerta in D pro smyčce ho však Stravinský využívá jako vyloženě dynamický prvek. Tohle už není roztomilá mechanická hračka, ale supermoderní rychlovlak.

Od rychlovlaku přejdeme k tanku. V symfoniích Dmitrije Šostakoviče mnohokrát narazíme na místo, které svou mechaničností má nahánět a skutečně nahání hrůzu. Orchestr se promění v obrněný vůz, který coby symbol státní mašinérie skryté za pancířem byrokracie drtí vše živé. Tady je příklad z poslední věty Šostakovičovy čtvrté symfonie, kde autor postupně dospěje až k nelidskému vytloukání dvoutónového prvku ve fortissimu celého orchestru.

Po takové hrůze nemůže nastat hned tak úleva. Snad jen pocit naprosté prázdnoty. A k němu také Šostakovičova čtvrtá symfonie dospěje. Její závěr je zcela statický, nad nehybným akordem smyčců a občasným tichým zahřměním tympánů zaznívá jen donekonečna opakovaný motiv čelesty.

Velkou vzácností jsou repetitivní prvky v písních. Motorický pohyb vychází v orchestrální sazbě, eventuálně podpořené bicími nástroji, vždy velmi dobře. Ale repetitivní píseň s klavírem musí být hodně dobře napsaná, aby nenudila. Olivier Messiaen ve svém cyklu Haravi předjímá minimalismus i v práci s textem. Zpěvačka opakuje jednotlivá slova nebo jen osamocené slabiky. Nesmí přitom vyvolat dojem, že jde o slepičí píseň.

A pak to přišlo. Na scéně se objevila americká jména Terry Riley, Philip Glass a Steve Reich. Někteří z nich měli za sebou minimalistické experimenty, třeba s několik hodin znějící prázdnou kvintou. Jiní návštěvu Afriky a studium tamních rytmických principů. Všichni vyrůstali v prostředí, kde esteticky královala populární hudba a po jejím vzoru založili své skupiny, které hrály jen jejich hudbu. Využívali klasických i elektronických nástrojů. Hudba byla postavena na opakování rytmických a melodických figur, které se vůči sobě posouvaly, z jejich prolínání vznikaly nové motivy. Na začátku byli všichni muzikologové přesvědčeni, že nový styl má tak omezené možnosti, že musí brzy zaniknout jako další z mnohých slepých uliček hudebního vývoje. Ale k překvapení všech se z minimalismu stal nejzajímavější hudební směr druhé poloviny 20. století, který žije a rozvíjí se dodnes. Myslím, že k vážné hudbě, jejíž repetitivní tendence jsme sledovali v tomto cyklu, má nejblíže tvorba Steva Reicha. On sám se nedávno vyjádřil, že za svou nejpovedenější skladbu považuje sextet. Skladatelé se často mýlí v hodnocení vlastních skladeb, ale v tomto případě se, myslím, Reich nespletl. Touto inteligentní, vtipnou a výsostně muzikantskou oslavou repetitivního principu ukončíme náš cyklus. Snad jsem vás přesvědčil, že v rukou skutečného umělce nemusí být opakování žádným vymýváním mozku, ale mnohem spíše onou matkou moudrosti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Okay.

Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lausanne. Divadelní kus, čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky, byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro něj staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíri doprovodí Julius Drake.

0: Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky.
1: U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství sólových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwark vede soubor Sankt Petersburg Solists.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, klavírní trio C-dur a finále z něho hraje Kvarnery trio.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A na pódium nastupuje vynikající britský soubor The English Concert, jeden z nejstarších orchestrů Anglie, který se cílevědomě věnuje historicky poučené interpretaci staré hudby už od roku 1972, kdy byl založen. Od samého počátku ho od čembala řídil Trevor Pinnock po celých 30 let. V posledních letech ho vystřídal opět čembalista Harry Bickett. Pinnock se více věnuje solovému čembalu a řídí mnoho orchestrů po celém světě. Za ty 30 let s English Concertem samozřejmě natočil stovky skvostných děl, převážně barokních. K Johannu Sebastianovi Bachovi se pak vracel neustále. A dokonce i hvězdný Leonard Bernstein jednou s obdivem prohlásil, že Pinnockovy interpretace Bacha a Händla ho zvedají ze židle. Tak tady je jedna z nich, uvertýra z Bachovy orchestrální svity číslo 3. The English Concert, Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duo de na cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Jeremiah Clark, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu jako Preňard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reňard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reňardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků kolem lesů, vesnic i starých hradů přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny, koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší. Může za to horké léto. Americký prezident Trump ostře kritizoval vedení centrální banky kvůli zvýšení úrokových sazeb. Letošní dny otevřených ateliérů v Brně zahájí výstava v galerii současného umění Schmeral Art Factory. A čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami 16 až 21 stupňů. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
4: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
4: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
5: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
4: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
6: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
2: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřila. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit, a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
7: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
2: Výstava Zbytky budoucnosti dnes v brněnské galerii Schmeral Art Factory zahajuje letošní dny otevřených ateliérů. Akce o víkendu pozve návštěvníky do více než 140 galerií, dílen a dalších výtvarných prostor po celé jižní Moravě. Úvodní expozice se věnuje textilu a jeho proměně v moderním umění, jak říká ředitelka galerie Eva Prázdná.
8: Výstava jako taková se tentokrát soustředí především na textil a materiál jako nositele paměti. Propojuje tvorbu 10 autorů a autorek a několika generací a ukazuje, jak mohou staré látky, vlastně i průmyslové materiály nebo různé fragmenty svým způsobem získat nový význam.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na irozhlas.cz.
9: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, je tu nové ráno a s ním i další dávka událostí, které rozhodně stojí za pozornost. Co se děje doma, co přináší kultura a kde se právě něco podstatného chystá. Na Vltavě mapujeme aktuální dění a taky vám nabízíme přehled toho, co by vám určitě nemělo uniknout. V desítkách měst po celém Česku včera lidé poslouchali ukázky ze současné evropské tvorby. Do festivalu Noc literatury se například zapojili i v Brně. A máme pro vás reportáž. No a dnes večer bude v centru pozornosti hudba. Daniel Raiskin poprvé předstoupí před publikum jako oficiální šéf dirigent Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Posluchači budou zároveň u zrodu nové nahrávky 15. symfonie Dmitrije Šostakoviče. A i o tom budeme za okamžik mluvit. Teď je 6 minut po 6. Máme 17. zářijový den, tak ať je pro vás úspěšný.
2: V playlistech František Xaver Pokorný a Akademie svatého Martina v Polích nebo Jimmy Heath a taky Max Bruch. Začneme s Antonínem Dvořákem, Jiša Heifetz a jeho kolegové v části klavírního kvintetu číslo 2.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: třetí část klavírního kvintetu číslo 2 Antonína Dvořáka v 6 hodin a 10 minut.
1: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře vstoupí do podzimní sezóny dvěma výstavami. Návštěvníci se seznámí s tvorbou šperkařky Ludmily Šikolové a také výtvarníka a hudebníka Milana Cajze. Šikolová na výstavě s názvem Slídou ukáže rozmanité podoby současného šperku.
0: Cajzova expozice Upravit, resetovat, zobrazit zase představí umělcovi nejnovější malby, sochy, objekty a audiovizuální práce, které tematizují chybu, narušení a možnost nového poznání.
1: Rozhodně neuděláte chybu, když si naladíte tady na Vltavě sedmé nebe s Milanem Cajzem. A jestli jste ho minuli v tomto týdnu, najdete spoustu dílů třeba na našem webu vltavarozhlas.cz.

0: Agustín Barrios Mangore, Barbora Kubíková hrála třetí část skladby La Catedral. 6 hodin a 14 minut.
1: Posluchači Janáčkovy Filharmonie Ostrava budou dnes u vzniku nové nahrávky, a to 15. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Dva zahajovací koncerty by měly být zároveň inaugurací Daniela Rajskina.
0: Ten se po letech spolupráce stává oficiálním šéfdirigentem a uměleckým ředitelem orchestru.
2: Daniel Rajskin, který odmítá obvyklé oslovení maestro, dává své podněty hudebníkům. Patnáctou symfonií Dmitrij Šostakovič završil svoje dílo.
3: Je to asi jedno z nejtajemnějších hudebních děl napsaných ve 20. století. Je tam hodně vyslovených otázek, ale také skrytých náznaků.
4: Shostakovich written it in 1971. Šostakovič
3: to napsal v roce 1971, v době, kterou můžeme nazvat soumrakem sovětského systému. Šostakovič nikdy nijak otevřeně nevystupoval proti systému, ale jeho hudba taková byla. Je to trochu jako shakespearovský šašek, který si může dovolit říci i ty nejtrestuhodnější věci krutému králi, ale nikdy nebude potrestaný, protože je šašek.
2: Nahrávka 15. symfonie bude součástí dlouhodobého projektu, kdy orchestr s Danielem Rajskinem mapuje Šostakovičovo symfonické dílo. Podobně už společně nahráli první a devátou symfonii. A šéfdirigent vysvětluje, proč je důležité nahrávky pořizovat právě během koncertů.
3: Nikdy nemůžete opakovat to napětí a atmosféru, která je nezbytná pro opravdový zážitek. To ve studiu bez obecenstva neuděláte. Hodně energie se vrací v těch krátkých chvilkách ticha, vzrušení publika, když na chvíli nikdo ani nedýchá. To jsou věci, které se budeme snažit zachytit na CD.
2: Jak říká ředitel Filharmonie Jan Žemla, díky každodenní práci sám zapomněl, jaká jména se v nadcházející sezóně v Ostravě objeví, a pohled do katalogu ho trochu překvapil.
5: Když jsem ten katalog otevřel, tak jsem vlastně viděl opravdu nekompromisní solisty a dirigenty. Samozřejmě naprosto zásadní je Daniel Rajskin, který touto sezónou vstupuje oficiálně do role šéfdirigenta a tuto sezónu otevře hned s naší rezidenční solistkou Alenou Bájevou, což je prostě vynikající houslistka.
2: Právě v podání této solistky zazní v první části zahajovacího koncertu Brahmsův houslový koncert D-dur. Výčet jmen tím ale nekončí.
5: Jsem strašně rád za to, že se nám podařilo pozvat dva mladé dirigenty, dvě mladé star, Azize Shokakimova a Andrise Pogu, o co jsme se snažili opravdu dlouhé roky, a shodou okolností se nám to podařilo teď v jednom koncertním cyklu. Je tam několik vynikajících pianistů, například Anna Vinickaja, Jeanne Flambavouzet. V řadě recitálů je to například vynikající Konrad Tao nebo debutující Roman Borisov.
2: Kvůli zdržení stavby nového sálu Vox budou muset filharmonici vydržet v provizoriu bývalého kina déle, než počítali. To se podle ředitele zřejmě neobejde bez menších úprav.
5: Z největší pravděpodobností, pokud budeme muset ve vesmíru setrvat déle, tak v tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy, konkrétní investice spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšily.
2: Jde hlavně o šatny nebo vzduchotechniku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: František Xaver Pokorný, Akademie svatého Martina v Polích a část koncertu pro lesní roh a orchestr jako solista Herman Baumana.
1: A my se blížíme k 6:30, za okamžik je tady František s aktuálními zprávami a hned po nich to se podíváme třeba do Brna, protože i tam se včera večer odehrávala Noc literatury.

0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
1: Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny je dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další tři lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku začíná 23. ročník hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy. Do neděle nabídne tři koncerty v děkanském kostele svatého Jiří. Dnešní zahájení patří žákům a pedagogům místní základní umělecké školy a v pátek vystoupí ženské vokální uskupení Kvintetky a v neděli Filharmonie Hradec Králové. Čekejte oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A jaké kulturní akce můžete navštívit v chrámu svatého Mořice v Olomouci? Končí letošní ročník Mezinárodního varhanního festivalu. Na závěrečném koncertu se představí britský varhaník David Briggs.
2: V Brně startuje první ročník festivalu Náplavka Open. Vystoupí třeba komorní orchestr Filharmonie Brno.
1: Ve středočeských Hrusicích se slavnostně otevře zrekonstruovaný památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Expozice propojí historický odkaz s moderními interaktivními prvky.
2: Do pražského divadla X10 jste potom zváni na koncert žestového sextetu Brassissimo.
1: A do pražské Verichovy vily můžete zajít na multižánrový večer s veřejnou čtenou zkouškou, inspirovanou surreálním příběhem Jana Bartáčka, který se stal podnětem pro divadelní jednoaktovku Miloše Čermáka.

0: Max Bruch, Pražská komorní filharmonie a Jiří Bělohlávek. Třetí věta koncertu pro klarinet, violu a orchestr.
1: V desítkách měst po celé České republice včera lidé poslouchali ukázky ze současné evropské literární tvorby. Do festivalu Noc literatury, který pořádají Česká centra, se letos zapojilo třeba také Brno.
0: Na rozdíl od minulých let, ale program organizátoři na Moravě výrazně rozšířili.
1: Ke společnému celorepublikovému výběru přidali díla místních autorů a čtení uspořádali na 30 místech po celém městě.
2: Slohový úkoly do školy jsem tady psala, pak jsem tady rozepsala román v 8 letech o řediteli hotelu, který byl jako akvarijní hotel, takže všichni ti hosté hoteloví, co tam jezdili, tak byly akvarijní ryby.
3: Spisovatelka Dora Kaprálová se vrátila do svého rodného bytu v Brněnské Údolní ulici. V bývalém obývacím pokoji sedí na židlích návštěvníci Noci literatury. Ti poslouchají ukázku z knihy Mariborská hypnóza v podání herečky Kateřiny Jebavé.
4: Kéž mě zhypnotizuje slovinské město Maribor, napadne mě v polosu. Kéž mě zhypnotizuje silou druhého největšího města v zemi, tak jako mě kdysi dokázalo zhypnotizovat mé rodné město. Hypnoza úniku. Hypnoza horkého léta. Ostatně myslím si, že celý svět leží pod hypnózou jako pod těžkou duchnou z kachního peří už nějaký ten pátek.
2: Pro mě osobně je to možná nejvíc o lásce, o síle dobroty, o nebezpečí iluzí a černé magie, tak trochu o diktátorovi Titovi, tak o tom všem ta kniha je.
3: Byt básníka Zena Kaprála dnes slouží jako literární salon. Původní interiér se ale téměř nezměnil.
2: Pokoj jsem sdílela s bratrem, ten byl tam. Tady táta psal v noci, ťukal na psací stroj, takže se nedalo spát. Tady byly kukačky, takový ty nástěnný velký hodiny, které odbíjely každou hodinu, jak šílený, že jo, každou čtvrt hodinu. Takže jsem trpěla nespavostí. Vypadalo to tady jako zabydlený byt. Teď to zabydlený byt není, tak to vypadá spíš tajemně a rozostřeně a trošku roztřeseně taky všechno.
3: Spojení známého jména a starého bytu zaujalo i návštěvníka Miloše.
5: Mně právě jméno Dora Kaprálová už přišlo povědomé, protože jsem zaznamenal vítěze Magnesia Litera i právě zhoda právě Café Kapral, tak jsem se to pak jako propojil a tak nás to zajímalo.
3: Další čtení navštívili lidé na skoro 30 místech v Brně, doplňuje tajemník pořádající městské části Brno Střed Petr Štika.
6: Řada z těch míst, kde Noc literatury probíhá, není běžně přístupná. Je to například primátorský salonek nebo velmi pěkný salonek v Grand Hotelu, salonek v paláci Opata Žďárského, ale samozřejmě i atraktivní místa, kam se také dá dostat poměrně obtížně, protože o návštěvu je velký zájem, jako Villa Tugendhat, Villa Lev Ber, Arnoldova vila a podobně.
3: Pro letošní ročník vybrali organizátoři 23 knih.
6: Původně se zaměřovali na knihy z Evropské unie, které posléze rozšířili o ukrajinskou literaturu, o romskou literaturu, ale v současné době vybírají i knihy z celého světa. Například pro letošní Noc literatury byla vybrána kniha slavného argentinského spisovatele Jorge Nediče.
7: Tou dobou jsme nebyli tolik na cestách, takže jsem mohl začít chodit na základní školu, ale ekonomické potřeby a malý zájem o vzdělání udělali své.
3: V takto rozšířené podobě si lidé v Brně Noc literatury zopakují zase za rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku i ve čtvrtek 17. září.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ranní mozaika vždy mezi 6. a 10. dopolední a naše četba s hvězdičkou, ta zase na Vltavě hodinu před půlnocí. Máme pozvánku. Tulák, zloděj a kriminálník Jack Black strávil 30 let na cestách po Spojených státech a Kanadě a potom ještě 15 let ve vězení.
0: Své zkušenosti zachytil v autobiografické knize Nemáte šanci, která po vydání v roce 1926 vzbudila nejenom v Americe mimořádný ohlas.
2: A tak vás v četbě s hvězdičkou zavedeme do opiových doupů, do hazardních heren, nevěstinců i tuláckých džunglí.
3: Kdyby se dráha, kterou jsem absolvoval od klášterní školy až po místo knihovníka, načrtla na kus papíru, vypadala by jako klikatá čára, jakou statistici používají k označení vzestupu a poklesu teploty, dešťových srážek či kolísání ekonomiky. Každý nový obrat na mé cestě byl v ostrém úhlu a docházelo k němu náhle. Za celá ta léta si nevzpomínám ani na jednu obyčejnou, elegantní zaoblenou zatáčku. Často jsem se sám sebe tázal, o kolik lépe na tom je chlapec, který má vedle sebe matku do doby, než se postaví pevně na vlastní nohy, který má domov, pod jehož vlivem žije, dokud si nevštípí nějakou pracovní filozofii, díky níž je schopen čelit světu. Domov a matku nelze ničím nahradit. Netahám sem skutečnost, že jsem o matku přišel ve věku 10 let, abych se na to vymlouval. Přesto si myslím, že člověk má právo se sám sebe ptát, jestli se věci nemohly třeba odehrávat jinak.
2: V podání Tomáše Drápely poslouchejte četbu s hvězdičkou z románu Nemáte šanci Jacka Blacka.
0: Syrový příběh později zásadně ovlivnil generaci beatníků, včetně Jacka Kerouaka a Williama Burrowse.
2: Vysíláme tedy na Vltavě hodinu před půlnocí.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: A my přejeme hezké ráno ve čtvrtek 17. září.
3: Před námi dnešní úvaha napsala ji spisovatelka Magdalena Placová a bude o návratu z exilu do vlasti a o tom, co znamená domov.
4: Stáli jsme s přáteli na šumavském vrchu Hohenbogen a dívali se do Bavorska. Za zády nám trčelo dlouho nepoužívané odposlouchávací zařízení americké armády. Dva obří betonové sloupy a několik kulovitých objektů, také baráky bývalé ubytovny. Komplex byl oplocen, ale brána otevřena, neboť vyšší z věží slouží jako turistická rozhledna. Soustava odposlouchávadel namířených do bývalého Československa byla uvedena do provozu v roce 1975, zatímco my jsme špicovali uši opačným směrem. V jogínském táboře v Orlovicích u Nýrska, kam jsem jezdila s rodiči od roku 1982 a odkud jsme i dnes s přáteli dorazili, jsme na přenosném rádiu chytali jinde nedostupné vysílání západoněmeckého rozhlasu, písničky vzrušující už tím, že dolétly z druhé strany. Také Svobodnou Evropu samozřejmě, ta vysílala z Mnichova. K modravým vrcholkům hor z nich štrčela nejen odposlouchávadla, ale také československé rušičky a z nichž bylo pro nás děti jen podle pověstí možné nakouknout na západ, jsme vzhlíželi jako k zakázanému místu zjevení. K hranici jsme se nesměli ani přiblížit. Dnes hledím na úhledná bavorská políčka a nic moc mne k sousedům neláká. A myslím na ty, kdo prožili roky života s uchem přitištěným k železné oponě. Nejen americké vojáky, ale hlavně české emigranty, kteří se nevydali dál, ale rozhodli se trávit život tady na dohled od vlasti. Jak zvláštní způsob mučení to musel být. Jedním z nich byl Josef Jedlička, autor geniální knihy o deziluzi, kde život náš je v půli se svou poutí, kterou napsal v druhé polovině 50. let. Pracoval pro rádio Svobodná Evropa, žil v nedalekém Augsburgu a tam je také pohřben. Nestihl se vrátit. Jeho druhá žena, básněřka Viola Fischerová, se vrátila. Dobře si pamatuji, jak se v Praze po více než 20 letech zabydlovala. Sama se teď po dlouhé době vracím do Čech a i když se můj dobrovolný exil dá s emigrací za komunistů těžko srovnávat, zdá se mi, že rozumím mnohem víc tomu, co Viola tehdy asi prožívala a co nikdo z nás usazených v Praze nemohl pochopit. Jednoduché slovo návrat označuje něco skoro stejně tak komplikovaného jako jiné dvojslabičné slovo domov. Viola se přemístila jen o pár kilometrů, ale ocitla se v podivné zemi, kde jí vše, co si připomínalo, ale nic jí už nepatřilo. V říši stínů, kde se živí proplétají s mrtvými, kteří jsou teprve teď skutečně mrtví. V exilu totiž v naší paměti vlastně žijou dál, nic zásadního se nemění. V ulicích sbírám do náruče dávné drahé hlavy, které se po letech a po dnech vytratily. Napsala Viola ve sbírce z let 1993 až 1994, z let svého přesidlování. Jejíž titul se mi teď často vybavuje. Divoká dráha domovů. Divoká dráha návratu. Občas se mne někdo zeptá, zda jsem ráda, že se stěhuji zpátky. Ráda? Při plavbě divokými peřemi člověk nepřemýšlí o tom, zda je rád. Hledí jen, aby se pokud možno nevyklopil. V mých mladých očích byla tehdy Viola, které jsem nosila k posouzení svoje básně, prostě postarší dáma. Působila osaměle, hodně mluvila. Starala se o opuštěné psy ve svém bytečku na hraně Prokopského údolí, který držela ve zdvižené dlani jako něco pozoruhodného, jako zvláštní dar. A přitom to byl jen obyčejný malý byt v paneláku. Nemohla jsem vidět, jaké přestavby, jaké řícení bylo pod tím vším, jaké propasti musela Viola překračovat a s jakou láskou se musela držet čehokoliv, co se jí ve staronové vlasti alespoň trochu dávalo. K tomu domu patří velký kus klenby pro slunce a měsíc, za brankou les a ticho žíhané ptáky, dětmi a psy. Cesty tu vedou zelení do Prokopského údolí. Jsem doma tady, naposledy, jako by domovy mohly být poslední.
3: Po letech se vrací zpátky do České republiky spisovatelka Magdalena Placová a připomněla nám proměnu vztahu k domovu, paměti, ale i k vlastní minulosti ve své dnešní úvaze, kterou jsme nabídli krátce před 7.
2: Dál už hraje Art Farmer. Doprovodí nás k 7. hodině.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Podle záchytných stanic nezaplatí za pobyt asi 80% klientů. Ztráty se prohlubují. V brněnské Vlelé v Ber je k vidění socha, která byla 14 let ztracená. Do kin vstupuje Bára Basiková. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové mapuje život známé zpěvačky. A čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami 16 až 21. Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10. Ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
3: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
4: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
3: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
5: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
3: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Po 14 letech nalezená socha sirotci je od včerejška k vidění ve Vlelé v Ber v Drobného ulici v Brně. Lidem ji odhalili potomci židovských manželů Léfbérových. Ti do konce 30. let vlastnili ve své ulici v ulici Hlinky.
6: Na začátku naprosté překvapení a potom potěšení. Opravdu jsme nečekali, že ji někdo najde. Potom bylo druhé překvapení, když jsme ji našli v tom depozitáři. Říkali jsme si, proč ji pro boha nenašli dříve.
7: Říká Petr Kénik, vnuk manželů Léfbérových. Socha se ztratila před 14 lety. Letos v únoru ji našli pracovníci depozitáře Muzea města Brna ve Vyškově. Jak dlouho bude vystavena ve vile v Drobného ulici, popisuje krajský zastupitel Michal Doležel z TOP 09.
8: Tady bude v vidění veřejnosti minimálně rok, než jednak se vyřeší právní vztah vlastnictví a než se s rodinou domluvíme, kam ji umístí dál.
7: Potomci Léfbérů by v budoucnu chtěli sochu navrátit do vily na Hlinkách. Jakub Holer, Český rozhlas.
2: O budoucnosti Libanonu budou dnes v Paříži jednat libanonský prezident a jordánský král. V Elizejském paláci je přijme francouzský prezident Emmanuel Macron. Cílem schůzky je zjistit, za jakých podmínek může libanonská armáda převzít vojenskou kontrolu nad celým územím Libanonu. Jejich země v současnosti ovládá Hizballáh a část území okupuje Izrael.
9: Libanonské jednotky by měly převzít kontrolu nad jihem země poté, co se z území stáhne Izrael. Ten na jejich země vtrhnul poté, co na něj zaútočili ozbrojenci z Hizballáhu. Podle dohody z června by se ale měla izraelská armáda z jižního Libanonu postupně stáhnout a nahradit by jim měly libanonské jednotky. Ty v současnosti ale nemají dostatek sil na to, aby mohly kontrolovat území, na kterém působí Hizballáh. Na konferenci v Paříži by měli lídři a vojenští experti proto sestavit plán, jak zajistit stabilitu libanonské armády. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo o touze, nebo touze po lásce a přijetí.
10: Máma zpívá.
11: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvačky na soukromí.
12: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
11: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
13: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
11: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21, v 1000 metrech na horách 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, každý nový den přináší taky nové otázky a ranní Mozaika na Vltavě je tady právě proto, aby nám pomohla zorientovat se v tom, co se děje aktuálně v kultuře, v umění, ale vůbec ve světě kolem nás. Někdy jsou otázky, které si kladou nejenom jednotlivci, ale třeba celé divadlo. Činoherní studio v Ústí nad Labem vstupuje do své 55. sezóny s motem Kdo nám vládne? A připravilo k tomu hned 3 premiéry a taky Batolárium. O tom budeme mluvit už za chvilku. No a protože je čtvrtek, tak přibližně za půl hodinky přijde Jan Nejedlý se svými tipy. 3 známá jména české literatury a taky 3 tituly, které přinášejí něco zatím neznámého. Třeba Ludvík Vaculík otevřeně píše o svém mimomanželském vztahu. Švejk vychází v nové podobě po nálezu Haškova rukopisu. A sbírku Jakuba Demla doplnila nově objevená báseň v próze. Tak tohle všechno pro nás publicista Jan Nejedlý vytipoval.
2: A co vytipoval náš dramaturg? Turkan Kinsl, mezi hudební výběr Václava Vodičku, France Schuberta nebo Antonia Vivaldiho a taky Wolfganga Amadea Mozarta.
3: Ranní Mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Berlínská filharmonie a Karl Böhm, část symfonie číslo 22 Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Kdo nám vládne? Tak právě takhle zní moto nadcházející 55. sezóny Činoherního studia v Ústí nad Labem a nabídne premiéry 3 inscenací.
0: Taky pohádku i novinku pro Batolata. Víc o tom zjišťovala redaktorka Gabriela Hauptfoglová.
1: Setkala se s uměleckým šéfem divadla Michalem Hábou.
2: Ono samozřejmě souvisí s tím, co se jakoby děje ve světě, na jaký svět my tím divadlem vlastně reagujeme, ne, neděláme si to divadlo pro sebe, ten svět nějak se snažíme dostat do nějakého kontextu, kdo nám to teda vlastně vládne. Ona je ta otázka taková až jakoby jednoduchá, banální, na kterou se dá odpovědět jednoduše, ale pak přichází jakoby další podotázky, respektive se na to dá odpovědět různě. A my byť jakoby neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jako že každá ta inscenace se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak vztahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu oblíbený pojem hegemonie. To znamená, že prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, že to ani nevnímáme.
3: Vysvětlil závěr diskuze divadelníků Michal Hába. Hned první premiéra, která bude v listopadu, pojednává o světě oligarchů. Bude to Brechtova hra Svatá Johana z Jatek.
2: V takovém kontrastu třeba vlastně k tomu je autorská inscenace Dopamin, která samozřejmě vzniká, ale najednou tou odpovědí je, že právě třeba ten levný dopamin, takzvaný, hodně ovlivňuje náš přístup ke světu, formuje naše přemýšlení, vůbec schopnosti vnímat vůbec ještě ten jakoby svět kolem. A třetí instancí je Drákula, který se může zdát, že bude tou...
4: To už tam právě bylo všude, to už je tak ohrané téma.
2: Že už to všichni vědí, co, o čem je Drákula. No tak já jsem zvědavý, jestli právě u nás překvapí zjištění, o čem vlastně Drákula je, protože ono není zase velkým tajemstvím, že Bram Stoker prostě reagoval na to, na co reagoval v podstatě Karel Marx, a to je to, že ten takzvaně mrtvý kapitál se živí tou živou prací.
3: K tématům bude Činoherní studio pořádat už zavedené diskuze. Divadelníci myslí i na dětské publikum. Novinkou bude představení přímo pro Batolata, řekla dramaturgině Veronika Linka.
5: Je to vlastně formát pro děti přibližně do 3 let, které třeba ještě nejsou tolik zvyklé vnímat nějakou narrativní strukturu. Je to spíš takové jakoby hravé, nějaké jakoby první setkání s scénickým uměním. Je to i vlastně nějaká snaha konkurovat tak trochu třeba jiným médiím, protože je velký tlak na rodiče vlastně ubránit ty děti třeba různým videím, pohádkám a tak dále. A tohle vlastně je vede k tomu už jakoby odmala si nějakým způsobem pěstovat prostě ten kulturní zážitek.
3: Pro trochu starší děti je pak určená pohádka Medvěd, který nebyl. Činoherní studio se ještě začátkem září vrátí k uplynulé sezóně.
5: A je to vlastně snaha uceleným způsobem představit tvorbu za celou předešlou sezónu. A to znamená, že veškeré tituly, které v loňském roce měly premiéru v Činoherním studiu, budou uvedeny právě v těchto 5 dnech. Ale chystáme k tomu i bohatý doprovodný program a budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, nějakým způsobem spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi. A ten showcase cílí právě zejména na ať už praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat třeba i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
3: Doufá dramaturgině Veronika Linka. Změny jsou i v hereckém souboru. Odešla Nataša Nosková-Gáčová a Erich Michal Sikora. Jejich místa obsadí Anna Peřinová a Jiří Spišák. Umělecký šéf pak zmínil ještě další dvě jména.
2: Náš milý Jan Hušek je teďka tak částečně na rodičovské dovolené například, takže tady hraje, ale neskouší. A v této sezóně, byť nás to hodně mrzí, nebude zkoušet ani Honza Plouhar, který si udělá takovou zdravotní přestávku menší v některých představeních, takže třeba Školu žen můžete vidět teďka naposled na dlouhou dobu, ale jednou se nám vrátí, zřejmě třeba na začátku další sezóny. Plný síly, odpočatý, myslím, že už to zaslouží Honza.
3: Kromě novinek v souboru a programu má divadlo ještě další novotu, a to v nové technice, doplnil ředitel Činoherního studia Michal Somoš.
6: Bude poměrně novo vybavená zvukovou technikou, teda to už prebehlo. V najbližších mesiacoch prebehne aj dodávka a inštalácia novej svetelnej techniky. Ešte k tomu pribudne na naše pomery veľkoformátová projekčná stena LEDková. Tá bude prvýkrát použitá už vlastne v prvej inscenácii ďalšej sezóny.
1: Činoherní studio v Ústí nad Labem se tedy v nové sezóně bude ptát, kdo nám vládne, částečně už odpověď známe.
0: Nahrávku Doroty Barové z alba Dotyk nabízíme ve 7:45 a přejeme hezké čtvrteční ráno.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Oistrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 16:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: Claude Debussy, druhá část Mitschového kvartetu opus 10 a Hagenovo kvarteto v 7 hodin 23 minut.
1: Václav Havel by letos oslavil 90 a filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek se svými hosty hledají v nové publicistické sérii Promyslet Havla, co z Havlových myšlenek může promlouvat k dnešku. No a druhý díl můžete tady u nás na Vltavě slyšet už pozítří od 17 hodin.
0: Z druhého dílu přinášíme krátkou ukázku. Věnuje se otázce, co může jednotlivec dělat tváří v tvář systému moci.
2: Co za stěžejní Havlovy myšlenky máte právě, co se týká systému, antisystému, co najdeme v moci bezmocných?
3: Pro mě to je text, který otevírá otázky té své doby. To byla, musím si asi to připomenout, přelom 70. a 80. let velmi originálním způsobem, možná ne filozoficky originálním, ale určitě originálním, co se týče té doby z hlediska právě aktivismu. A ta hlavní otázka je označena v tom názvu moc bezmocných. On si vlastně klade klasickou otázku, na čem stojí moc nějakého systému, konkrétně teda systému husákovského Československa, a odpovídá na ní úplně jinak, než na ní odpovídáme často my až dodnes, protože my dnes tvrdíme většinou, nebo si to myslíme, řada z nás, že ten systém stál na donucující moci komunistické strany, která měla vedoucí úlohu podle té tehdejší ústavy. A on říká úplně něco jiného. On říká, posledním základem moci toho systému je každodenní chování těch lidí, kteří v těch každodenních rituálech souhlasu vlastně udržují ten systém stabilní a na místě. Ve chvíli, kdyby většina těch lidí přestala být konformní a přestala by praktikovat ty každodenní rituály souhlasu, tak by se ten systém zhroutil.
2: Alice, co ty vidíš za zásadní myšlenky v eseji Moc bezmocných?
4: To, co Pavel zmiňuje, je rozhodně osad eseje. Myslím si, že bychom se tím měli podrobněji zabývat. Jak je možný, že lidé, kteří jsou oběťmi určitého sociopolitického systému, jsou zároveň jeho vykonavateli. Mně přijde tahle ta zvláštní paradoxní situace, kdy člověk ve prospěch toho, aby nějak žil, a ta otázka je, jak žil, proč to vlastně dělají, vlastně uvádí do chodu život, který je umrtvený, jak on říká. A v tomhle smyslu mám pocit, že je vlastně smysluplný i to, že on rozděluje termín systém a život. A tyhle dva principy on spojí dohromady, aby ukázal, že ti, kdo se snaží nějak snesitelně žít a přitom podporovat ten systém, tak život umrtvují. A ti, kdo říkají ne tomu systému, kdo neakceptují záchranu života skrze život v systému, tak můžou žít život, který, a to teďka cituju z jeho dopisu Husákovi, pod těžkým příkrovem nehybnosti a pseudodění teče jako tajný pramínek a pomalu a nenápadně podemílá ten příkrov. Život je mocí nezničitelný.
5: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Píklou, tak to je jedna z nejslavnějších skladeb. Kurta Weill složil ji roku 1943, tehdy pro broadwayský muzikál One Touch of Venus na text básníka Ogdena Neše. My jsme ji ale slyšeli instrumentálně v podání kromě jiných McCoy Tynera. 7 hodin 30 minut, aktuální čas.
1: Český rozhlas Vltava,

organizátoři z koncertů vyřadili kvůli jeho výrokům na podporu Palestiny. Sheeran se od tohoto rozhodnutí distancoval. O svých názorech na izraelsko-palestinský konflikt veřejně nemluví. Koncertem Filharmonie Brno dnes začíná třídenní festival Náplavka Open u řeky Svratky v Brně. Cílem prvního ročníku je více přiblížit lidem nově upravené nábřeží, které má kromě protipovodňové ochrany sloužit také jako místo k trávení volného času. A čekejte oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 a v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se chystá v kultuře? Jaké akce? No tak je jich celá řada. Vybíráme samozřejmě jenom několik. V Pražské konzervatoři se koná finálový koncert Mezinárodní soutěže mladých talentů Concertino Praga, a to v kategorii dechové nástroje.
2: V pražském kině Lucerna proběhne premiéra dokumentu Lev v salonu. Hradcem Králové v něm diváky provází David Vávra na speciální rikše.
1: Bude to zajímavá podívaná, stejně jako v kulturní stanici Galaxie na Pražských hájích. Tam totiž uvedou premiéru inscenace Odmocněna ženy. V hlavních rolích Martina Prajsová a Pavla Gajdošíková.
2: Na lodi tajemství bratří Formanů na Vltavě můžete zajít na večer nazvaný Znak Up Night 5, který spojí stand-up, storytelling nebo slam poetry.
1: A to s českým znakovým jazykem a taky kulturou neslyšících, i tam to tedy bude zajímavé. Na výstavu studentů Plzeňské fakulty designu a umění, kteří zpracovali odkaz Václava Havla ve fotografii, malbě i nových médiích, můžete zajít do Plzně na Radbuzkou náplavku.
2: A ještě Filharmonie Hradec Králové, ta zve na inaugurační koncert nového šéfdirigenta Jiřího Habarta, který vystřídá Kaspara Cendera. Zazní Smetanova Má vlast.

0: Antonio Vivaldi, část koncertu pro housle, smyčcový orchestr a basso continuo, opus 8, 7 minut po půl osmé.
1: Ludvík Vaculík, Jaroslav Hašek a Jakub Deml. To jsou tři klasici české literatury a jejich díla se právě teď vracejí na pulty knihkupectví v nových vydáních. A tak je pro nás vybral publicista Jan Nejedlý.
2: Nakladatelství Atlantis vydalo knihu nazvanou Stará postel, pod níž je podepsán Ludvík Vaculík. Soubor prozaických textů, průběžně doplňovaný celé dvě dekády od 70. do 90. let, vychází premiérově 11 let po autorově smrti a 6 let po smrti jeho manželky Madly, která si uveřejnění této knihy za svého života nepřála. Důvod je zřejmý. Autor zde popisuje jeden ze svých dlouholetých mimomanželských poměrů. A jestliže si v předchozích prózách, jak se dělá chlapec, loučení k paně a konec konců i v českém snáři nebral servítky a byl maximálně upřímný a otevřený, právě vycházející text je plně zaměřen na sexualitu a žádná tabu v něm neexistují. Je to paměť mých smyslů, říká Vaculík, jehož libertinské eskapády se v době normalizace střetly s totalitní mocí. Zabavenými erotickými fotografiemi se režim pokoušel nepohodlného disidenta vydírat a diskreditovat. Byť to bylo jistě bolestné, zvláště pro jeho rodinu, Vaculík z toho nakonec dokázal vytěžit silnou literární látku. Co mám teď zachraňovat? Sebe jako člověka či svůj obraz bojovníka proti režimu? Oč lepší na tom byli hrdinové, když stáli před popravou pro myšlenky a já tu pro fotografie s nahou ženou. Padnu za něco, co se ani nedá široce hájit, za hřích, píše autor a dodává. Byla to jistě situace, kdy se lidé upisují ďáblu nebo dokonce odcházejí ze života. Já byl víc zvědav, co teď oni se svou situací. Já se přeci nenechám mravně polepšovat od sviní estébáků. Jevilo se mi čím dál správnější, že měl-li jsem zachránit svou čest před nimi, musel jsem se postavit i za své hříchy. Je docela možné, že Vaculíkova próza vyvolá i po letech kontroverze, ale slovy autora, v čem má být poselství příběhu? Nejstručněji, jsem, kdo jsem. Dalším velkým literárním návratem se stalo vydání Haškových osudů dobrého vojáka Švejka v prestižní edici Česká knižnice. Přítomný otisk je významný z několika důvodů. Jednak reflektuje loňský objev rukopisu Švejka, který byl v archivu omylem vřazen do složky Haškova epigona Karla Vaňka. Ačkoliv z rukopisu vyplynulo, že z tištěné verze vypadlo jen několik málo odstavců a drobný dodatek čtvrtého dílu, zase máme k dispozici přesnější, pečlivě ošetřenou verzi nesmrtelného díla. K revizi textu přispěl i literární historik Jiří Holý, který svazek doplnil komentáři a studií. Zde mimo jiné připomíná improvizovaný charakter celého textu, kterému jde na vrub jisté Haškovo stylistické lajdáctví v autorských pasážích. Obálku knihy zdobí výjev z obrazu Josefa Váchala, jenž své zážitky z války stvárnil s expresionistickou vehemencí na rozdíl od poklidného Biedermajeru Josefa Lady. Knihu vydalo nakladatelství Host. Nakonec jsem si nechal nové 20. vydání legendární sbírky Jakuba Demla Moji přátelé. I v tomto případě původní kanonický text květinových apostrof doplňuje nově objevená báseň v próze. Kniha vychází s ilustracemi Lidmily Anny Dohnalové, dcery tasovského knihaře a spisovatele Stanislava Vodičky a s doslovem Marka Orkováchy. Bodláku, furiante, buď zdráv, co si má počít láska zhrzená, ptá se autor doslovu společně s básníkem. Knihu vydalo nakladatelství Motýlek.
1: Tři známá jména české literatury a tři knížky, které přinášejí zatím něco neznámého. Přesně tyhle novinky pro nás vybral publicista Jan Nejedlý.
0: Nově objevená hra Václava Havla se představí ve světové premiéře v New Yorku. O tom budeme mluvit za chvíli.

0: тихо.
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
2: Блеха.
3: Hana Hegerová s orchestrem Ferdinanda Havlíka a píseň Kapka žárlivosti v ranní mozaice na Vltavě.
4: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
5: Nově objevená hra Václava Havla Varování bude mít už příští sobotu světovou premiéru v New Yorku. Společně s americkým spisovatelem Adamem Gopnikem ji přečte F. Murray Abraham. To je držitel Oscara a taky Zlatého globu za roli Antonia Salieriho ve Formanově filmu Amadeus.
3: Jednoaktovka zachycuje setkání Václavova alter ega Ferdinanda Vaňka s příslušníkem tajné policie Šeříkem, který ho přichází varovat. Text objevil David Dušek v pozůstalosti svého dědečka Zdeňka Urbánka.
5: Zdeněk Urbánek byl Havlův přítel a byl to taky signatář Charty 77. Nedokončenou hru pro jeviště potom upravil režisér Jiří Havelka.
3: Česká premiéra bude 23. října v jízdárně Pražského hradu, kde Vaňka a Šeříka přečtou Ivan Trojan a Martin Myšička.

0: Václav Vodička, část sonáty číslo 3, hráli Michaela Ambrozy, Alena Henningová a Petr Hamous.
1: Vizitka. Dnes bude patřit písničkáři, textaři a skladateli Petru Linhartovi. Sám sebe označuje za poutníka a milovníka krajin a pro svůj osobitý styl razí pojem landscape folk. A letos vydal album s názvem Šénau.
0: Nebo knihu Autobus do Sudet, SCD raritních nahrávek. Narodil se v Kladně, jeho celoživotním tématem jsou ale právě Sudety.
1: Tak se budeme ptát, v čem jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem inspirace a jak v něm třeba zraje píseň. O tom všem bude Petr Linhart mluvit po 10. dopoledne.

0: Adam Plachetka. V písňovém cyklu Zimní cesta France Schuberta doprovázel ho Gary Matthew Mann.
1: Jak mluvit o vlastní poezii? Jak ji představit posluchačům? Do dnešního básnění pro nás vybral pedagog a překladatel Benoît Meunier vlastní báseň. Je z teprve připravované sbírky nazvané Krok k mrtvým.
2: Básnění.
3: Jak mluvit o vlastní tvorbě? O tvorbě jiných bych mohl hovořit do nekonečna, ale komentovat vlastní práci je mi spíš obtížné a téměř nepříjemné. A tak raději využiji tuto příležitost a vrátím se k myšlence, že báseň si nějakým způsobem klade otázku, co je to poezie. Báseň může pronikat do hloubky světa, jako se horník pouští do štoly, aby našel žílu. Může se naopak ponořit do těla autora, aby z něj vyvolala pocity. Může být pomalou meditací, může být písní, abstraktní či experimentální kompozicí. Poezie nemá recept ani směr, nezávisí na tom, co se říká, ale na tom, jak se to říká. Pro některé spočívá v přirovnání, pro jiné v přírodě, pro další zase v mysli čtenáře. Zkrátka, báseň dělá poezii a ne naopak. A co je to tedy dobrá báseň? Asi se shodneme, že dobrá báseň je nabita silnou myšlenkou a tudíž nespokojí se s pouhým povrchním dotekem, nezůstává u očekávaných formulací či nálad. Dobrá báseň tedy trhá hloubí jiným směrem, nevytváří tedy poezii poetickou, nevytváří poezii vůbec, prostě vystupuje z poezie. A hle, dobrá báseň je tedy opakem dobré básně. Text, který vám nyní přečtu, pochází ze sbírky, kterou jsem dokončil v roce 2022 a česky zatím nebyla zveřejněná jako celek. Některé básně však vyšly v překladu v časopisech Revolver Revue a Souvislosti. A první část sbírky také vyšla ve Francii v časopise Revue. Asi bych měl dodat, že slovo maître, které se objevuje v posledním verši v originálu, znamená v češtině zároveň pán a mistr. Jde tedy o typický případ, kdy překlad poněkud omezuje význam textu. My psi, my kynikové, budeme stočení tam, kde kvete slunce. V naší hře zemřelých stínů není nic vyhráno, není nic ztraceno. My psi, my kynikové, nepotřebujeme nic, žijeme z vůně deště. My psi, my kynikové, bez sudu, bez lucerny, bez Boha. Své mistry jsme sežrali.
1: Benoît Meunier. Jeho báseň ze zatím nevydané sbírky Krok k mrtvým. Jednotlivé texty už z ní ale vyšly v českých i ve francouzských časopisech. A my jsme slyšeli samotného autora, který svou báseň taky přeložil do češtiny.
0: Howard McGee Sextet nám hraje 5 minut před 8. Přejeme hezké čtvrteční ráno.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Kanadský premiér Carney promluví k Evropskému parlamentu. V Olomouci dnes končí Mezinárodní varhaní festival. A čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami 16 až 21. Koaliční rada dnes bude znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše zadlužování se ale nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla. Šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
3: Vnímáme postoje zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
2: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze je před soudem 6 lidí.
4: Naposledy se komise sešla před 2 týdny. Výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Kanadský premiér Mark Carney vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Projev pronese den poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě přidružené členství v Evropské unii. Takový status v dosavadních unijních smlouvách neexistuje.
5: Kanada a Unie by mohly víc spolupracovat třeba v oblasti energetické bezpečnosti, umělé inteligence, vesmíru nebo obrany. Mark Carney se na tom shodl s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Zdůraznili zároveň, že cílem je přinést hmatatelné výhody oběma stranám Atlantiku. Posilování vztahů přichází v době, kdy kanadská vláda vede obchodní válku s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ursula von der Leyenová zdůraznila, že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu. Komu jinému. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: V chrámu svatého Mořice v Olomouci dnes večer skončí letošní ročník Mezinárodního varhaního festivalu. Na závěrečném koncertu v 19 hodin se představí britský varhaník David Briggs, který působí jako regent chóry v katedrále svatého Jana v New Yorku. Pokračuje dramaturg festivalu Karel Martínek.
6: Ten se představí jednak jako improvizátor, v této oblasti opravdu velmi uznávaný, a také jako tvůrce transkripcí přednese velkolepý cyklus improvizací francouzského varhaníka Pierre Cochereau. Právě tyto improvizace on přepsal a na svém koncertě posluchačům představí. Samozřejmě zazní taky hudba Marsa Dupré, takže to bude takový, řekl bych, vrchol celého festivalu.
7: Počasí.
2: Očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo, zejména na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, vrcholí dnešní ráno a je v plném proudu, s ním i další otázky, které otevíráme. My se za okamžik podíváme na lidi, kteří se během let výrazně proměnili, na umění, které má kořeny na jednom konkrétním místě, i na to, jak se s dnešním světem třeba vyrovnává nastupující generace. Téměř 50 let života a kariéry Báry Basikové zachycuje nový časozběrný dokument Heleny Třeštíkové a tak budeme o jeho vzniku mluvit. Vypravíme se taky do Vídně za Gustavem Klimtem, konkrétně do jeho vily i ateliéru, kde slavný malíř strávil poslední roky života. A v Národním divadle se 13 mladých lidí z generace Z vrací k Havlově eseji Moc bezmocných. Ptá se, co dělat ve chvíli, kdy člověk získá pocit, že nemůže dělat vůbec nic. A i to bude naše téma.
2: Co zahrajeme hned po 8. Třeba zpěvačku Agu Zarian, Bedřicha Smetanu, Johana Sebastiana Bacha a taky skupinu Hradišťan v nahrávce z roku 2022. Jako první Josef Haydn, finále symfonie číslo 44, 5 minut po 8.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Josef Haydn, finále symfonie číslo 44, necelých 11 minut po 8 ráno.
1: Na motivy eseje Václava Havla Moc bezmocných vznikla v Národním divadle inscenace, která ke spolupráci přizvala zástupce generace Z. Mladí lidé ve věku mezi 15 a 25 lety hledali odpověď na otázku, kterou si Václav Havel kladl v 70. letech, a to v kontextu totality, tedy co dělat ve chvíli, kdy zdánlivě nemůžeme dělat vůbec nic.
0: Jak tohle téma čtou mladí lidé dnes? I na to se zeptáme režisérky inscenace Adély Laštovkové-Stodolové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Adélo, jak se na prahu dospělosti a bez společenské moci vyrovnat s nepřehledností a nejistotou dneška? Tak to je jedna z těch otázek, kterou jste si při práci na inscenaci vymezili?
2: Ano, my jsme přesně volně navázali na esej Václava Havla a hlavní otázkou pro mladé lidi, se kterými spolupracujeme, bylo, jak se cítí ve své zemi, ve své krajině, jestli cítí nějakou osobní bezmoc, a protože jsou to lidé teda mezi to opravím 15 a 18 lety, tak ještě nejsou voliči, nemůžou vlastně říct takhle veřejně svůj názor nebo přispět k výsledkům voleb. Takže mnozí z nich cítí i tady toto omezení a tu možnost vlastně říct, co si myslí a co by chtěli napravit.
0: Jak ta inscenace vznikala, na které se tedy podílejí neprofesionální herci z řad současné generace? Jsou oni autory scénáře?
2: My jsme spolupracovali teda ze studenty z Čech a ze Slovenska, takže jsme otevřeli open call jak v Praze, tak v Bratislavě a vybrali jsme celkem 13 lidí, 5 Čechů a 8 Slováků. A vlastně jsme jim postupně zadávali, nebo jsme se jich ptali právě na otázky těch osobní bezmoci a vlastně jsme společně přicházeli na témata války nebo odejít ze Slovenska nebo proč zůstat. Téma českého folkloru jsme otevřeli nebo nějakých i osobních výpovědí typu bojím se vyjít ven, protože se cítím křehký, nebo téma i feminismu, patriarchátu, a my jsme jim právě vždycky jsme se jich ptali, z jakou z těch divadelních složek si vyberou a jakou formou budou schopní inscenovat ten svůj osobní názor. Takže jsme vytvořili i kapelu v rámci celého projektu právě ze studentů, z mladých lidí, a oni si psali svoje vlastní texty, takže zpívají, tančí, kreslí, mají i dlouhé monology, takže my jsme vlastně využili veškerou škálu a z takových 80% je to jejich práce.
1: 13 lidí mezi 15 a 25 lety, tak to už je docela hezký přehled, to už je hezká mozaika těch zúčastněných respondentů. Je něco, co vás v jejich přístupu anebo v názoru na dílo, na myšlenky Václava Havla překvapilo?
2: Tak mě hlavně překvapil ten jejich entuziasmus, pokora, otevřenost a i schopnost verbalizovat, co je trápí. Myslím si, že mají i takovou pokoru v sobě vůči autoritám, ale nejsou vůči autoritám zaslepení. Mě obecně na téhle mladé generaci přitahuje to, že jsou to pro mě takový kroužkový děti. Oni umí hrát na nástroje, jsou opravdu talentovaní všemi směry, takže se s nima právě dobře pracuje, protože na cokoliv vlastně narazíte nebo o cokoliv je požádáte, tak jsou schopní to vytvořit. A tohle mě fascinuje, tahle všestrannost.
0: Inscenace je zasazena do prostoru Pražské křižovatky, tedy do kostela svaté Anny, a premiéra je už zítra. Tak jak s tím prostorem pracujete? Čekají vás ještě závěrečné zkoušky?
2: No tak my už máme dnes za 2 hodiny, 11 hodin, tak za 3, máme veřejnou generálku, takže vlastně budeme mít první diváky, a myslím si, že jsme takový jako připravený, že jsme opravdu včera dotáhli poslední úpravy, světelný, technický, a já se neuvěřitelně těším na reakce.
1: No, my jsme taky zvědaví, ať se to samozřejmě povede. V Národním divadle vznikla mezigenerační autorská inscenace na motivy eseje Václava Havla Moc bez mocných. Adélo, ať se to povede. Adéla Laštovková-Stodolová, režisérka, byla naším hostem. Díky za to.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Agazarian a píseň, která dozněla v 8 hodin a 19 minut ve vysílání Vltavy.
1: A teď míříme do světa výtvarného umění. Gustav Klimt patří k nejvýraznějším osobnostem vídeňské secese. Jeho obrazy najdeme ve významných muzeích po celém světě. My se ale tentokrát vydáme přímo na místo, kde Gustav Klimt tvořil.
0: Ve vídeňské čtvrti Hietzing se dochovala vila s jeho někdejším ateliérem. Co z Klimtovy doby můžeme ve vile vidět dnes?
1: Tak na to se už zeptáme našeho stálého spolupracovníka Martina Krafla. Martine, dobré ráno.
2: Přeji krásný den.
1: Přiznám se, že Vídeň docela znám, ale asi nevím, kde Klimtovou vilu v téhle rakouské metropoli hledat.
2: František už to naznačil. Ve vídeňské čtvrti Hietzing a já doplním, že jde o ulici Feldmühlgasse. Tady strávil Klimt, jehož otec mimochodem pocházel z Litoměřicka, svá tvůrčí léta, a to od roku 1911 až do své smrti, do zimy 1918. Tehdy to byl obyčejný jednopatrový zahradní domek s ateliérem a právě ten Klimta okouzlil. Později ve 30. letech tento dům noví majitelé z rodiny Hermanů přestavěli v honosnou novobarokní dvoupatrovou vilu. Během války si přivlastnili nacisté a do rukou Rakouské republiky se vila dostala v roce 1957. Dlouho v ní byla škola a pak vznikl nápad, že ke 150. výročí Klimtova narození v roce 2012 bude vila zrekonstruována a od té doby je veřejným muzeem.
0: Klimtova vila nabízí stálou expozici s názvem Ztracený Klimt. Proč ztracený, Martine?
2: No, protože mnoho z těch vystavených exponátů bylo dlouho považováno za ztracené. Postupem času se ale naštěstí našli. Výstava je umístěna do ateliéru v zahradě a přibližuje Klimtův život prostřednictvím různých osobních předmětů a písemností. A představuje také výtvarníkovo modelky a múzy, které mu byly blízké i v osobním životě. Autory této výstavy jsou členové Klimtova spolku ve Vídni a ti přizvali architekta Eduarda Nefersala. Ten se snažil zrekonstruovat zahradní ateliér co možná nejvěrněji, pomáhali mu v tom dochované fotografie. Mě osobně velmi zaujaly třeba barvy jeho zdí a tapet, které odpovídají skutečně fotografiím. A zajímavé je, že se z mobiliáře vůbec nejvíce zachoval ateliérový koberec. Takže Klimt byl při malování velmi opatrný.
1: Dá se vůbec dopátrat, která slavná díla v té Klimtově vile vznikla? Co tam namaloval?
2: Mně to přišlo téměř nemožné, ale jedna z členek Klimtova spolku mě říkala, že je doloženo, že tam namaloval asi 50 pláten a nejznámější z nich jsou portréty Adele Bloch-Bauerové a díla nazvaná Nevěsta a Adam a Eva. No a i když právě ta dnes ve vile nevisí, ten dům rozhodně stojí s ateliérem za prohlídku. Ta je možná každý týden od středy do neděle a o víkendu je možné ji absolvovat s německy mluvícím kunsthistorikem. Začíná vždy ve 14 hodin odpoledne.
0: Když se budou chtít posluchači Gustava Klimta připomenout právě ve Vídni, tak na která další místa by měli vyrazit?
2: Určitě doporučím Leopoldovo muzeum v muzejní čtvrti, Albertinu nebo Galerii Belvedere. A pak mám jeden tip, o kterém se často nemluví a vlastně ani turisté o něm většinou nevědí. Je to Klimtovo schodiště v umělecko-historickém muzeu. Jde o 13 maleb, které zdobí strop vstupní haly. Gustav Klimt tento cyklus obrazů vytvořil spolu se svým bratrem Ernstem. Vyobrazuje významné epochy různých stylů umění a u Klimtů si jej objednal císař František Josef I. Je dochován v původním, stále perfektním stavu, takže dosud nebyl restaurován.
1: Vídeňský průkopník moderny a secese Gustav Klimt je zastoupený ve sbírkách prestižních muzeí po celém světě a kde skutečně vznikala některá z jeho děl, tak to už víme díky našemu stálému spolupracovníkovi Martinu Kraflovi. Martine, děkujeme za tu milou pozvánku do Vídně.
2: Rádo se stalo a naslyšenou.

0: pianista Rudolf Firkušný v části z českých tanců cyklu skladeb pro klavír Bedřicha Smetany. Téměř 8:30 ve čtvrtek 17. září.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Přidáme ještě pár zajímavých čísel. Moderním dějinám by se podle části obyvatel České republiky mělo věnovat víc pozornosti. 39% dospělé populace má za to, že se jim v Česku věnuje příliš málo a velkou hodnotu lidé přikládají také osobním svědectvím.
0: 83% Čechů považuje za důležité zachovávat vzpomínky lidí, kteří prožili významné události našich moderních dějin.
2: Ještě výraznější podporu potom mají osobní zkušenosti pamětníků ve školách. 77% dotázaných souhlasí s tím, aby se jejich svědectví využívala při výuce moderních dějin.
0: Alespoň to ukázal průzkum agentury NMS pro paměť národa, která letos slaví 25 let od svého vzniku.

0: Dobré ráno s Vltavou, 3 minuty po 8:30, Akademie svatého Martina v Polích a Johann Sebastian Bach.
1: Celý tento týden, krátce po 8:30, vás zveme do hospody. No nevím, možná, že čas napovídá, že v kavárně by to bylo lepší, ale my míříme do hospody, která je opravdu unikátní. Kandidáti na štamgasty Hostince u Černého vola prý sedávali na lavičce mezi výčepem a rytířskou síní.
0: Staropražská pevnice na Hradčanech si letos připomíná 300 let od otevření šenkovní místnosti a my pokračujeme v seriálu, který se zaměřuje na její minulé i současné hosty.
1: A teď se dozvíme i to, proč jednou nebyl Václav Havel vpuštěn dovnitř a natáčela o tom naše redaktorka Alena Rokosová.
2: Hostinec u Černého vola byl vždy především hospodou pro místní. Jeho příběh po desetiletí utvářeli lidé, kteří se sem pravidelně vraceli, štamgasti. Jedním z nich je i Josef Vomáčka, dlouholetý host a bývalý předseda spolku, který podnik spravuje. Poprvé byl u vola v roce 1966.
3: Když jsem vešel do dveří, tak tady bylo samozřejmě zakouřeno. Nevešel jsem se a personál se na mě podíval, byl jsem cizí, ale nevyhodili mě, dal jsem si pivo. Musel jsem se sednout tady na tu lavičku, co vidíte, to je lavička, kde se dávali ty kandidáti.
2: To je v tom meziprostoru mezi výčepem a rytířskou síní.
3: Je prkínko, je taková sedátko. Tam jste se posadili a tam jste čekali třeba rok.
2: Když bychom se tu ocitli v polovině 70. let, koho bychom tu potkali?
3: To byste byla překvapená. Tak bych vynecháme fízli z toho ministerstva zahraničních věcí, kteří se ale k nám nikdy nesedli. Chodili sem malíři, útržbáři, restaurátoři slavní. Chodil jsem třeba hrabě Kolovrat, Karel Pecka, spisovatel.
2: A právě malostranský patriot, spisovatel a disident Karel Pecka popisoval pivnici 80. let jako improvizovanou redakci pro tvorbu ilegálních lidových novin. Dalšími stálými hosty byli u vola třeba filozof Karel Kosík, výtvarníci Přemysl Šmíd, Karel Kramule nebo Jiří Říha, fotografové Stanislav Tůma nebo Jan Reich a mnozí další. A třeba Josef Škvorecký tu slavil návrat z emigrace.
3: Ta sestava byla mědivá, ale každý den se tady mačkalo 10-12 lidí, který bylo dobře vidět a dokonce makor jsem chodil třeba, čili to byl stůl, který opravdu stál za to.
2: Nabízí se otázka, jestli tu někdy byl Václav Havel.
3: Václav Havel jsem chodil, když to už bylo našeho spolku a to bylo docela smutný, protože to už nebyl při síle, byl to v té pozdní fázi jeho života. Chodil za náma na Silvestra sem, jsme dělali velké Silvestry, bylo uzavřeno, půlka, tady ten první místo se obsadili štamgasti, jejich ženy a kamarádi a my, ten spolek, jsme si vzali tu zadní místnost. Jak jsme si tady nikdy nic nemohli dát, to bylo ve stanovách, tak jsme ten den měli pivo zadarmo, měli jsme tam nějaký guláš dančí a tak dále a přišel jsem vždycky Havel a zpočátku šel dovnitř, dal si malý pivo. Slávek Halášek tady venku zahrál na trumpetu hymnu a tak dále. A to

0: Dal asi dvakrát, on byl drobounkej, milej, všeobecně oblíbený, ne jako dneska prezident Pavel, který sem taky chodí tady, když jsme už u toho. No a ten Havel, když jsem potom přišel, už ještě pozdní, tak ho už sem nepustili. A neřekli, že třeba kašle, nebo že tady zakouřeno, to se ještě kouřilo. Řekli, že nemají prověřený seznam lidí, kteří tady sedí, a že je to nebezpečný. To nikdy předtím neříkali. Jak ta doba postupovala? Tak celá hospoda stala na Silvestra a šli jsme ven a tam jsme se všichni ťukli s Havlem, tím malým pivem. On byl jenom v saku, tak mě překvapoval na to, jak na to byl špatně s plícema. Tak tam stál, smál se, že ho nepustili dovnitř, tak jsme stáli s Havlem venku.
1: Mezi štamgasty patří zhruba od poloviny 80. let i Jan Schissler, který bydlí přímo na Hradčanském náměstí.
2: Myslím, že jsem tam poprvé vlastně byl s Vítem Olmerem a ještě s nějakýma lidma z Nového světa. Po těch hrůzách, kteří jsem si prožil ve špitálech a tak dále, najednou to prostě byl obrovský odvaz a trošku jsem zapadnul do té společnosti, která tam vlastně byla a která byla úžasná, jako prostě Honza Wiener, letec z RAFu, Karel Pecka, který byl zavřený v Jáchymově.
1: Já pro posluchače vysvětlím, že vy jste na konci roku 1978 měl při práci u horské služby vážný úraz, od té doby jste na invalidním vozíku. No. Patříte do té skupiny štamgastů, co chodí každou neděli. To asi není jen tak stát se štamgastem. Pamatujete si, kdy jste se jim stal vy?
2: Už je to hodně dlouho let, ale bylo to jakousi setrvačností, když jsme tam docházeli vlastně ještě s těma různýma známejma, ať to byl Honza Rajch a Jana Rajchová. Člověk tam najednou zapadne.
1: Zkuste mi popsat nebo vysvětlit možná to kouzlo pivnice u Černého vola.
2: Je to prostě atmosféra, která dělají ty lidi právě, kteří tam jsou a přijdou.
1: Chodíte do dneška v neděli?
2: Chodím, ne už teda úplně pravidelně každou neděli, ale samozřejmě tam už je bohužel teda jako úbytek těch úžasných tam gastů, tím, že nám odešli do nebe, ale furt si toho vážím, že tam člověk může jít a má tam ty známí.
3: Zítra seriál o slavném hostinci uzavřeme pohledem štamgastky, galeristky a nakladatelky Jany Rajchové. Celou sérii najdete na vltava.rozhlas.cz.
4: Skoro 50 let života a kariéry Báry Basikové zachycuje nový časozběrný dokument Heleny Třeštíkové. Jak otevřený portrét známé zpěvačky vznikl a čím zapadá do režisérčiny dlouholeté tvorby, tak o tom si budeme povídat za chvilku ve studiu s publicistkou Janou Podskalskou.

0: Z jazzových klubů přes fajerský folklor až na hlavní pódium metalového festivalu Brutal Assault.
1: Zpěvačka a skladatelka Iver patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem Fajerských ostrovů.
0: Proč se rozhodla pro metal? Jak se do její hudby propisuje rodná krajina a folklor? A co přinese nová deska Tungl?
1: Art Café s Iver a Pavlem Zelinkou.
0: V pondělí 21. září po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: hudba Pavla Vranického v podání Akademie für Alte Musik Berlin. 9:45.
1: Už jsme toho dnes po ránu probrali mnoho, my jsme se zastavili v divadle, taky ve Vídni, Naskok i v hospodě u Černého vola a teď míříme do kina, protože do kin vstupuje po karlovarské premiéře celovečerní dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková. Zachycuje skoro 50 let jejího života i hudební kariéry a ukazuje její život tak nějak bez cenzuru. Bez cenzury, a to i v soukromých okamžicích.
0: Hodnocení snímku nabídne filmová publicistka Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak otevřený portrét se podařilo režisérce natočit? Dozvíme se v něm i to, co běžný fanoušek o známé zpěvačce netuší.
2: No je to tak. Já musím říct, že jsem byla sama překvapená, jak ten dokument vlastně dopadl. Já jsem trošku nedůvěřivá, protože už vyšlo řada rozhovorů s Bárou Basikovou i různé dokumenty. Sama Helena Třeštíková ji točila v rámci svého cyklu Ženy na přelomu tisíciletí, kde vlastně poprvé s ní udělala nějaké záběry, které také použila v tomhletom časosběrném filmu. Je to jedinečný dokument. Byla jsem opravdu překvapená, co všechno o ní objevila a myslím si, že tomu ten další kvalitní rozměr vlastně dává filmu fakt, že se sešly dvě chytré, dobré, prostě inteligentní ženy, osobnosti, které mají něco za sebou, mají takovou bohatou životní i profesní zkušenost a že si velmi porozuměli. A to je, myslím, na tom filmu pozitivně znát. Já jsem byla u té premiéry ve velkém sále v Termálu, kde vlastně film měl světovou premiéru na Karlovarském festivalu. Byly to velké emoce. A myslím si, že to byl zasloužený jeden z nejdelších aplauzů, který tam měl nejen domácí, ale i zahraniční film. A bylo to opět pro mě potvrzením toho, že je v dobré kondici český dokument. Ještě tam byl teda další, o tom budeme mluvit možná někdy jindy, ale tentokrát patří ta sláva, tedy Báře Basikové. Je to skvělé a je to vlastně film, kam se vešlo úplně všechno díky tomu, že ona se jí velmi otevřela. Je to vlastně film o lásce, o takové té životní pokoře, o selháních, opakovaných selháních, špatných rozhodnutí, o ztrátách, ale vlastně i o té schopnosti přijmout svůj úděl takový, jaký je, o sebereflexi. Musím říct, že jsem dlouho neviděla takhle dobře udělaný portrét ženy.
1: A říkala někde Bára Basiková, jaké bylo to první namlouvání s Helenou Třeštíkovou, jak to natáčení přijala a liší se potom přístup režisérky od jiných žen, se kterými pořídila dokumenty časosběrné.
2: Už jsem tady trochu naznačila, ten samozřejmě velký vklad je v tom, že Bára Basiková, vzhledem tomu, že se dobře znali, což je vždycky dobrým základem pro dobrý portrét, Helena Třeštíková umí se svými aktéry a aktérkami takhle pracovat, tak byla velmi autentická. Vlastně se takřka vyprodala, musím říct. Ona tam na sebe řekne skoro všechno. Od Heleny Třeštíkové vím, že vlastně nic nevyhodila ve střižně, že všechno, co vlastně zhlédla, tak tam nechala. Což je taky obdivuhodné a jsou tam skutečně scény, které jsou na hraně. Ona tam na sebe řekne, kromě těch věcí, které oni samozřejmě víme, že jaká je to jako časová honička pro ní, jako pro zaměstnanou mámu. My ji sledujeme vlastně během těch 50 let. Je to velký časosběr poskládaný z různých samozřejmě kousků, ale ve finále vidíte to velké dlouhé časové ohlédnutí a ona tam vlastně na sebe prozradí všecko. I ta zklamání s partnery, to, že v určité zoufalé fázi sedala na seznamku a hledala chlapa na seznamce. Prostě to jsou věci, které běžná ženská na sebe neřekne. Natož pak slavná zpěvačka ukáže prostě takový moment, kdy vlastně přizná, že má úplně holé konto, nebo se nebojí ukázat to dojetí, velké dojetí, krásné plačtivé dojetí při takové té, při konci jedné éry její srdeční, a to bylo vlastně při derniéře muzikálu Jesus Christ Superstar. To bylo velmi emotivní, takže i to všechno tam Helena Třeštíková zachytila. A je to samozřejmě díky otevřenosti její hrdinky.
0: A kromě těch osobních věcí zachycuje dokument Bára Basiková i ty kulturní a společenské souvislosti?
2: Je to tak, já jsem si vlastně uvědomila, že skoro v každém tom dokumentu, ono teda už tou časosběrnou podstatou, je to vždycky trošku taková jaká ta výpověď o malých dějinách na pozadí velkých dějin, takže i když vypráví paní režisérka o nějakém konkrétním aktéru nebo aktérovi, tak tam vlastně vidíme i tu proměnu společenskou, což v tomhle případě platí dvojnásob vzhledem té dlouhé časové délce, takže je tady vidět společenská proměna i toho vlastně životního způsobu, módy, na Báře samotné vidět ta proměna, jak ona začíná taková ta divoká rockerka. Je tu samozřejmě její silné období ze Stromboli a z Precedence. A taky to, jak se vlastně mění jako žena, že začíná jako taková ta silně nalíčená umělkyně a zpěvačka. Je tam rozkošné setkání s Michalem Pavlíčkem, takové letmé v šatně, kdy říká, že se už konečně přestane s tím líčením, že to není úplně nutný. A pak vlastně ji vidíme zase po nějaké dekádě jako už ženu, která se nepotřebuje líčit, prostě dokazovat mužům, že je krásná, ale prostě přijme takovou tu svoji přirozenou krásu. A to je vlastně trošku takové to finále, ke kterému ona spěje. A to všechno ještě navíc glosuje tedy s tou svojí příslovečnou ironií a často velmi jadrnými slovy.
1: Miluju Katku, miluju Reného, miluju manželské etýdy od Heleny Třeštíkové. Je Bára Basiková to nejlepší, co v časozběru pořídila?
2: Nevím, jestli úplně nejlepší, ale bez zesporu to bude jeden z jejich nejlepších nebo lepších těch nadstandardních dokumentů s ohledem už na to, co jsem tady všechno řekla. Je to navíc natočeno s velkou pokorou k té osobnosti Bářině, k jejímu životu, k tomu, jak vlastně ukazuje, jak se nevzdat po všech těch různých pádech a zklamáních. Ale je to pozitivní v tom, že to vlastně není ani bulvarizace, ani stavění nějakého pomníku té dotyčné hrdince. Je to vlastně obyčejný, zdánlivě obyčejný portrét, který ale ukazuje velkou ženskou sílu, to, jak jsme silní. A myslím si, že v tom je taky jeho cena, že vlastně ukáže běžným děvačkám, že nezápasí s tím životem jenom oni sami, ale že to může, že s ním může zápasit i známá slavná zpěvačka.
0: Říká Jana Podskalská, která hodnotila dokument režisérky Heleny Třeštíkové, Bára Basiková, který vstupuje do našich kin. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

Před chvilkou jsme se ohlédli za dokumentem Bára Basiková a filmová hudba, ta nás čeká i po 9:30, protože za námi do studia přijde náš kolega Tomáš Pilát a dnes vybíral hudbu z filmu o statečných československých letcích v bojích druhé světové války. Myslím, že se máme na co těšit.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Odpoledne se znovu sejde vyšetřovací komise sněmovny ke kauze Dozimetr. Naposledy se komise sešla před 2 týdny a vrchní státní zastupitelství, které případ dozoruje, ji odmítlo vydat vyšetřovací spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Komise proto podle svého předsedy Jindřicha Reichla za SPD nestihne předložit své závěry do března příštího roku, jak měla původně v plánu. O bydlení v ostravském domově Mikasa lidé s těžkým autismem zatím nepřijdou. Jediné zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji kvůli nedostatku peněz se zvažovalo ukončení činnosti. Kraj včera přidělil neziskové organizaci 1 milion a 900 tisíc korun. Další chybějící milion na provoz bude organizace schánět u dárců. Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslavl poškodil ropnou rafinérii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Trumpa, který řekl, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Ani jedna strana tuto dohodu ale nepotvrdila. V 88 letech zemřel v New Yorku americko-německý pop-artový výtvarník Peter Max. Proslavil se hlavně svými pestrobarevnými plakáty v 60. letech. Jeho vize se tehdy staly součástí hippie kultury. Často se v nich objevovaly barevné květiny, hvězdy a holubice, tedy symboly míru. Maloval i portréty hudebníků, třeba Beatles, Jimiho Hendrixe, Micka Jaggera nebo amerických prezidentů. A teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů. Od pondělí se potom ochladí, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže 22, zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo. Místy se objeví přehánky. Na západě a severu republiky tak může být maximálně jenom kolem 20. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dobře to víme všichni, některá místa zmizí z mapy, ale z lidské paměti se hned tak vytratit nemusí. Někdy je může oživit třeba literatura, dát tvář lidem, kteří tam žili, a vrátit hlas událostem, které se postupně vzdalují. A právě tak se spisovatelka Anna Strnadová vrací k Mušovu. To je jihomoravská obec, která musela ustoupit Novomlýnským nádržím. Z vesnice zůstal hlavně kostel svatého Linharta na ostrůvku nad hladinou. A její nový román, Tam, kde býval Mušov, vrací do života nejenom samotné místo, ale především jeho obyvatele a taky jejich osudy v dramatických desetiletích 20. století. Právě Anna Strnadová bude naším hostem tady ve studiu už za pár minut.
1: Zahrajeme si třeba z tvorby Jeana Marieho Leclerca, taky Charlesa Lloyda nebo Witolda Lutoslavského. Přejeme dobrý poslech ve čtvrtek 17. září.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava necelých 7 minut po 9 dopoledne.
1: Tam, kde dnes leží Novomlýnské nádrže, tam stávala po staletí obec Mušov. Její obyvatele zasáhla druhá světová válka, poválečné vysídlení Němců a také rozhodnutí vybudovat soustavu vodních nádrží, kvůli kterému vesnice nakonec zanikla.
0: Její existenci dnes připomíná především kostel svatého Linharta, stojící na ostrůvku nad hladinou. Příběh Mušova a jeho obyvatel teď ve svém novém románu Tam, kde býval Mušov, vypráví spisovatelka Anna Strnadová.
1: Anna Strnadová je dnes naším hostem. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývala jste učitelkou, taky ředitelkou základní školy, ale spisovatelskou jste teprve teď. Tak máte díky tomu zásobu příběhů, nějakých životních zkušeností, ze kterých se dá v současnosti dobře čerpat?
2: No, já jsem taková nepopsaná tabula, jako. Já jsem nikdy nemyslela, že budu psát, až jsem šla do důchodu a to bylo takové náhodné setkání se svým bývalým kantorem z fakulty, jako z vysoké školy, a on mě já jsem mu kdysi nesla básničky a on ty básničky ztratil a my jsme se potkali po 40 letech a já jsem mu tam vyprávěla, on z toho byl, styděl se nazad, to říkal, tak ať mu je donesu, a když jsem mu je donesla, tak říkal, že je vydával, aby vyšli teda soukromě, takže já jim nepřikládám nějakou hodnotu, to byla studentská poezie, ale on mě říkal, jestli nepíšu, a říkám, tak mám 3 povídky jako v šuplíku, to jako, tak mě řekl, ať mu je donesu, a když je přečetl, říkal, tak pište. Tak jsem začala psát, nejdřív to byly povídky, pak to byly 2 novely, a pak už mám těch 9 románů, co jsem napsala.
0: Právě jsou to zejména ty historické romány už dnes, jak říkáte, co vás na těch dávných příbězích a skutečných lidských osudech tak přitahuje?
2: Já jsem si nikdy nemyslela, že budu psát historickou literaturu. Já jsem si říkala, budu psát ze současnosti, protože povídky jsou všechny ze současnosti. Ale já jsem vždycky hledala téma a vždycky mě ho někdo přihrál. Řekl, napiš to, tak já jsem řekla, jo, to napíšu. A pak jsem se zrozila, to bylo třeba u toho Jáchymova. Já stačilo jen říct Jáchymov, já jsem říkala, já jsem tam nikdy nebyla, já tam vůbec o tom vůbec nic nevím, ale ono se to dá nahledat všude a pak se ten děj začne rozvíjet a pak už to jde.
1: Váš nejnovější román, kvůli kterému tady sedíme, Tam, kde býval Mušov, nás zavede do zaniklé vesnice, tam musela ustoupit Novomlýnským nádržím, já tu knížku držím tady u sebe, mám ji v ruce. Jak jste se dostala k příběhu právě téhle zaniklé jihomoravské obce?
2: To mě taky vyhecovali známí, tam byli na Pálavě jako na dovolené a říkali, ty bys to měla napsat, víš, tam ční ten kostel, to je takové memento, takový smutná událost. Tak já jsem říkala, já to napíšu, a pak jsem říkala, teď já o stavbě nových mlýnů vůbec nic nevím. Tak mě ještě ze srandy poradili, ať se podívám na román Zdeňka Pluhaře Modré údolí. Říkal, on taky psal o zatopeném nějaké vesnici, jak se stavěla nějaká přehrada. Tak jsem si to půjčila, no, to je budovatelský román, navíc on je inženýr. On to tam opravdu budoval, jako s těmi dělníky. Říkal, no tak to ne, to já takhle psát nebudu. Ale tak já tam mám opravdu tu vesnici, jak ona se s tím smířovala postupně. A když se smířila, tak se vlastně nesmířila, protože říkali, když stačí, když projedou jenom kolem toho a vidí tam ten kostel, tak se to všecko vrací.
0: Když tedy pocházíte ze severní Moravy, z Jeseníku, tak jste o Mušovu taky se dozvídala postupně, tak jak jste to popisovala s Jáchymovem.
2: Ano, já jsem o tom moc nevěděla. Jako já jsem věděla, že tam byla zatopená vesnice, ale já jsem říkala, lidé, kteří tam nežijí, tak to vezmu jako fakt. Jako to bylo nařízeno, tím se nic nedá dělat. Ale oni ti Mušované a tamto okolí, oni to brali úplně jinak.
1: Jak cítí to byli lidé? Zjistila jste to?
2: Prosím?
1: Mluvila jste s místními?
2: Mluvila jsem s místními, ano, a tak v té kronice bylo přesně jako zaregistrováno, kdo tam jako to rozhodoval. A potom my jsme ještě, manžel byl tam se mnou v tom archivu, on mě ofotil místní regionální noviny, takže tam bylo vlastně všechno, když se sešli na tu schůzi, když se to projednávalo, jak ti Mušované za začátku křičeli, když byli všichni pospolu. A oni je potom volali jednoho po druhým a každý jim to podepsal potom.
0: Román mapuje dění ve vesnici od roku 1943 až do roku 1998, zachycuje většinu těch podstatných okamžiků 20. století v Československu a v České republice. Který z těch okamžiků je pro vás nejdůležitější z historie Mušova?
2: Tak já si myslím, že to bylo ten konec toho roku 70. let, když oni už opravdu museli se s tím smířit, jako... Oni se pořád vraceli ještě do té vesnice, i když už byla trochu rozbitá. Jako. A potom jednoho dne teda přišli ty bagry, úplně to srovnali a zatopili to. A oni, když potom tu když tu viděli tu hladinu teda a zničněli ještě ty pahýry stromů, které teda oni se jim nepodařilo skryt, tak to bylo pro ně docela bolestivé, protože oni si představovali, tak tady kousek jsem měl domek, že tam byla lavička, tam jsme sedávali, tam se mě narodili třeba děti. Tak bylo to smutné, ještě i hřbitov museli jako odvést pryč, takže ti předci tam vlastně nezůstali, ale zůstaly tam ty jejich duše, ty vzpomínky.
1: Tak si říkám, jestli osudy lidí z Mušova nejsou v něčem podobné třeba osudům lidí, kteří bydleli podél Vltavy a dnes je tam nádrž Orlík, ano. Slapská přehrada,
2: Slapy. Tak to je, myslím, podobné. Myslím, že to je podobné. No.
1: Takže se nedá říct, jestli osudy Mušova jsou v něčem třeba specifické. Možná tím odsunem poválečný.
2: Je to možné, no, protože ta vesnice Mušov byla typicky německá. Oni tam, ti Němci, nebyli přestěhováni z toho vnitrozemí, jak se tenkrát ty Sudety vylídňovali, že? A oni tam byli, já myslím, 200 let. A oni tam měli, ty statky se dědili z rodiny na rodinu a ti sedláci se s tím nemohli smířit. Tak mám tam právě příběh toho sedláka Laviči, kterého oni tam ubili, ti Mušované, protože on řekl, že neodejde. Takže to je taková skvrna na tom Mušově, že oni se tomu dost vyhýbají, tomu odsunu. Já jsem to viděla, když jsem s nimi mluvila. Ale
1: není to příjemné téma, ale historie to zaznamenala.
0: Naším hostem je spisovatelka Anna Strnadová. Mluvíme o nové knize Tam, kde býval Mušov, a za okamžik budeme pokračovat.

0: Kasars Ensemble, část tanečních preludií Witolda Lutoslavského u nás na Vltavě.
1: Z mapy zmizel téměř před půl stoletím jeho příběhy, ale nezmizely zaniklou jihomoravskou obec Mušov, která musela ustoupit novomlýnským nádržím, mapuje ve svém novém románu spisovatelka Anna Strnadová.
0: Už jsme řekli, že z Mušova dnes zůstal především kostel svatého Linharta na ostrůvku uprostřed novomlýnských nádrží. Jakou ten hraje roli ve vašem románu?
2: Tak hraje velkou roli, protože o něho bojovali hodně památkáři. Jako oni se bránili, jako, když se jim nepodařilo ty nivní lesy a louky, jako, protože věděli, že to zatopí, tak ještě bojovali o ten kostel. A on se naštěstí nepodařilo nikomu vydat nějaké nařízení, že by ho zničili. Ale on ten kostel strašně chátrá. Jako. Já tam mám právě k tomu v tom závěru, když se tam ti hrdinové vracejí a podaří se jim do toho kostela dostat, tak on je opravdu zničený vevnitř vandalí. Teda oltář oni odvezli, oni oklepali omítku, aby to tam netáhlo tu vlhkost, tam to nějak zabetonovali, dali nějaké betonové injekce do toho a nějaké ty skruže, aby ho zpevnili, ale to bylo všecko. Tam byly gotické malby ještě na těch stěnách, ono to tím vlhkem jednak opadává a jednak ti vandalové do toho se podepsali. No.
1: Kde u vás, paní Strnadová, končí dokument a ta pečlivá vědecká rešeršní práce a kde začíná román? Jak moc si potom dovolujete skutečné osudy lidí měnit anebo nějakým způsobem domýšlet?
2: Tak historické události tam jsou opravdu všechny přesné. Jako tam jsem si nedovolila něco vymyslet. Tam mám opravdu z té kroniky všechno zaznamenané. Ale ti hrdinové, tam ta dvojice Emma a Mirek, Oni mě tím známí řekli, ale musí tam být milostný příběh. Já jsem říkal, no to je jasný, protože knížka bez milostného příběhu je plochá a není šťavnatá. Tak já jsem tam dala ty milostné příběhy dva. Jednak ta Emma a Mirek, to Mirek byl Čech, ona byla Němka a v době, kdy on byl u Svetety v Liberci, pomáhali tam taky se nastěhovat, tak oni odsunuli ty Němce. Datum bylo 21. srpna, taková zhoda. A on tu Emu hledá pořád, jako ona se najednou ztratila, ona byla těhotná, takže on ji hledá pořád. A pak tam mám dvojici malého Toníka, který si hrál přes Plz s německou holčičkou Ulrikou. A oni ji taky odsunili, on hrozně plakal, on ji měl hrozně rád. A potom, když vystudoval vysokou školu, tak se dostal na stáž do Grácu a potkali se. Tak a dál už to říkat nebudu. Tak to jsou dva milostné příběhy, které jsem tam dala, aby se to proplétalo. To se proplétá právě s tou historií tak nějak.
0: Vy už jste v úvodu říkala, 9 románů je ano. Tedy vydaných, objevily se v nich Jáchymov, Voleň, nacismus, komunismus, teď Mušov. Co ano. Přijde dál? Zase vás popíchnou, přátelé, jak jste řekla, něco vám dohodí nějaké
2: ano,
0: téma?
2: Ano, už mě dohodili, ale ještě bych o tom nemluvila. Je to, asi to bude zase nějak, my jsme byli u známých na chatě, na chalupě, kterou zdědili po... kterou si koupili a byl to německý statek bývalý. Oni nás tam pozvali, mě to úplně okouzlilo tam, a teď to na mě dýchlo úplně ta historie a oni mě tam začali vyprávět kousek historie, tak možná, že tady jsem se chytila, nevím ještě.
1: Když se dívám do knížky tam, kde býval Mušov, tak listuju stránku s číslem 309 a to se píše rok 1998, tím se knížka uzavírá. A zatím je ještě malá výzva, pomozte zachránit posledního svědka zaniklého Mušova. Jak ano. To lze udělat?
2: To jsem tam napsala, že kdyby přispěli lidé na jeho záchranu, ale teď jsem slyšela, že se chystá paměť Mušova, kde se rozhodli, že ten kostel musí zachránit, což je teda krásné, doufám, že to vyjde. Já jsem se obrátila už na jednoho miliardáře, nebudu ho jmenovat, jestli by taky nepřispěl. A odpověděl mě ten automat, že jako to. Tak já jsem se nedala a znovu jsem se ozvala. Já jsem říkala, víte, to jsou věci, které posíláte všem zřejmě zájemcům. A on mi řekl, že on teda o tom mluvil s tím, ale že oni nepřispějí, protože takových lidí by se našlo. Tak jsem tak docela smutně sklapla. To je člověk, kterýmu tečou miliardy nebo miliony denně, který je bohatý. A on jako, já to nepochopím, jako zachránit. Já vždycky fandím těm, kteří si vezmou nějaký zámek nebo nějaký kostel a podaří se jim ho zachránit.
1: Možná dobrý námět na román, paní Strnadová.
0: Vy máte taky řadu autorských čtení, zrovna v úterý to bylo v Drnholci, jenom pár kilometrů od někdejšího Mušova. Přišli tedy i lidé, kteří Mušov nebo ty někdejší obyvatele pamatují? Jak tam na ten
2: byla
0: román
2: tam jedna paní z Pasohlávek, jinak to byly z okolních vesnic, ale já se teď ještě chystám do Pasohlávek, do Bořetic, do Velkých Pavlovic a ještě Lanžos se ozval, takže nejhorší na tom, že to musí odvozit manžel, takže to je vždycky 2 až 3 hodiny tam a zpátek, vždycky jezdíme až v noci. No.
0: No ale mě to těší, protože
2: já jsem ráda, že ti lidé to chtějí vidět, jako slyšet trošku jinak. Když tu knížku čtou, tak je to... Oni si potom tu knížku koupili, jako oni byli úplně nadšení z toho, takže já věřím, že ta knížka tam v té Jižní Moravě bude putovat.
1: Jaké to je pro vás číst vlastní text na hlas?
2: No tak já jsem trémista, ale potom se do toho dostanu a ráda čtu.
1: My musíme prozradit, že Český rozhlas Plus chystá Tam, kde býval Mušov, jako četbu na pokračování.
2: No v červnu říkali, že to v červnu odvysílejí.
0: Anna Strnadová byla naším hostem, spisovatelka, která nově vydala román Tam, kde býval Mušov. Děkujeme, že jste si udělala cestu a těšíme se na vaši další práci.
2: Děkuji za pozvání.

0: Koncertino Praha slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Charles Lloyd, Billy Strayhorn, nahrávka z roku 2000 v 9 hodin a 30 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V kalendáři je dnes 17. zářijový den a to je den československého letectva a tak pojďme spolu trošku létat, pojďme do oblak společně s Tomášem Pilátem, který pro nás pravidelně připravuje ve čtvrtek filmovou rubriku. Tomáši, vítej.
3: Hezký den.
0: Den československého letectva reflektuje jedno válečné výročí, jaké konkrétně?
3: 17. září 1944 přistála na Slovensku v Zolné u Zvolena letka, která je ovládaná československými piloty, aby pomohla slovenskému národnímu povstání. Bylo to 20 letadel, jedno tam už bylo, protože jeho pilot byl zraněný z předcházejícího průzkumného letu, tak tam zůstal. A byl to první stíhací letecký pluk v Sovětském svazu. Ti československí letci sem byli většinou převeleni ze západní fronty, především z Velké Británie,

0: letek RAF ve Velké Británii. V roce 1988 pak vznikl film Piloti. To už je dneska zapomenutý československo-sovětský snímek Otakara Foky a Igora Byťukova. Jehož příběh sleduje velitele Jana Trejbala, hraje ho Petr Štěpánek, který prošel boji ve Francii i Anglii a v dubnu 1944 odjíždí do Sovětského svazu, což souvisí právě s tím, co jsem řekl, pak 17. září ta letka odletla na Slovensko. Nutno zmínit i jedinečný celovečerní distribuční střihový dokument Tomáše Bojara Good Old Czechs z roku 22, který sleduje osudy dvou českých letců, Františka Fajtla a Filipa Jánského, na jejich kompletní válečné pouti. A zahrnuje jak působení v RAF těchto letců, tak i následný přesun stíhačů přes Blízký východ do Sovětského svazu a jejich zapojení do krvavých bojů na východní frontě, tedy ve Slovenském národním povstání. Celý film je poskládán výhradně z dobových archivních záběrů, které doprovázejí autentická vyprávění obou pilotů. Ovšem zpátky k těm hraným filmům, Tmavomodrý svět a Nebeští jezdci jsou podle mého názoru výjimečné snímky oba dva. Osudy našich letců jsou v nich podány velmi sugestivně, filmovými prostředky velmi hezkými a do velké míry autenticky a právě z těchto filmů si budeme dneska hrát.
1: Kde tedy začneme?
0: U Nebeských jezdců Jindřicha Poláka, protože ten film je starší, tak dáme přednost staršímu. Je to film, jak jsme řekli, z roku 68 a buďme rádi, že to tvůrci stihli, protože téma západních letců bylo od roku 48 do roku 89 tabu s malou výjimkou právě v těch 60. letech. Ten snímek ukazuje příběh několika československých pilotů, jejich doslova vzlety a pády, lásky, přátelství, ale i mezinárodních letek RAF. V tomhle příběhu mají například důležitou roli Poláci. V hlavních rolích to excelují Jiří Bednář, Jiří Hrzán, Svatopluk Matyáš, Elsie Randolph, John Seaton, Charles Cameron a Jana Nováková, která nedlouho po natáčení toho filmu tragicky zemřela. A hudbu k tomu filmu napsal Evžen Ilín. A tohle je ta titulková.

0: Společnost nám dělala hudba Evžena Ilína k filmu Nebeští jezdci. Film Jana Svěráka, Tmavomodrý svět, ten je mladší, vzniká roku 2001. Téma je ale podobné jako u Nebeských jezdců, Tomáši.
1: Je velice podobné, prakticky stejné. Po listopadu 89 už se zase na téma československých letců na západní frontě točit smělo, samozřejmě. Je to film válečný a současně lirický, akční drama a současně romantický snímek. Má mnoho poloh a zase, to jsou krásně vidět, osudy, milostná vzplanutí, touhy, stesk po domově, odvaha i strach statečných československých pilotů. Hlavní role v tomhle filmu stvárnili Ondřej Vetký, Krištof Hádek, Tara Fitzgerald, Charles Dance, Oldřich Kaiser a Linda Rybová a samozřejmě další herci. A soundtrack tohohle snímku je velmi umně poskládán z původní

Původní hudby Ondřeje Soukupa a doplněn o písně Jaroslava Ješka, který mimochodem 25. září oslaví, no ne, už neoslaví, ale připomeneme si 120. výročí jeho narození. A zní to třeba i titulní song Tmavomodrý svět.

0: Čudete ma, ja ji nevidím.
1: Ta je krásná, Honzíku. Ježíš, ta je tak krásná, že jo?
0: Je. Ale nemůžu jí hrát do nekonečna.
1: Ale můžeš. Já jinou nepotřebuju. Naučíš mě hrát?
0: Naučím.
1: Já ho chtěl. Ale táta říkal, harmoniku bych ti koupil. To jo, ta má taky ty klapky. Ono se totiž piano do zemědělství nehodí, víš. Hraješ a do toho ti bučej krávy. Naučíš mě hrát? Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak.
2: Co slavíte, noční ptáci? Dá mi někdo napít?
3: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Krištof Hádek, Jaroslav Ježek ve filmu Jana Sviráka Tmavomodrý svět.
4: Je to tak, je to opravdu hezký film, písnička nádherná. Někteří diváci i kritici taky soudí, že tihle chlapíci, tedy Hádek, Vetchý, Kaiser, měli své životní role v tomhletom filmu a někteří taky soudí, že jde o nejlepší film Jana Sviráka.
5: Si to myslím taky.
4: Možná já taky. Ale vraťme se teď zase k Nebeským jezdcům. Řekli jsme, že piloti, mladí kluci v Anglii vedle bojových akcí zažívali taky lásky, zklamání. Potřebovali se zabavit například na tanečních zábavách anebo s knížkou v ruce a takhle si v jedné ze scén vojáci, tedy ti letci v podání Jiřího Bednáře, Jiřího Hrzána a Svatopluka Matyáše zpívají při jedné z cest vojenským terénním autem. V tu chvíli jim je ještě do zpěvu.

0: Now's the time to roll a barrel. Sosa gang's home in Cayenne.
1: Slyším hlas Jiřího Hrzána, krásně jim to zpívalo aspoň ve filmu Nebeští jezdci režiséra Jindřicha Poláka z roku 1968.
2: Oni samozřejmě, ti piloti, ještě netušili, co na ty, kteří přežili a vrátili se domů původně s velkou slávou, bude čekat po únoru 1948. To byla jedna velká křivda, jako mnoho dalších křiv, které se po únoru 1948 děly. Jedna zajímavost natáčení, filmaři pochopitelně neměli k dispozici bombardéry Vickers Wellington, které byly v té válce tam používány ve Velké Británii, tak představili sovětský transportní letoun Lisonov LI-2 a vytvořili vlastně neuvěřitelně věrnou maketu, jejíž vnitřní prostory posloužily pro natáčení dramatických bojových scén, které pak byly mistrovsky prostříhány s reálnými archivními záběry z války. Ten film je opravdu vynikající. Ani ten film jako takový to po okupaci v srpnu 68 neměl jednoduché, stihl ještě premiéru, ale jinak byl velmi potlačovaný, bez jakékoliv propagace a do televize nesměl vůbec.
3: Poslední ukázka, kterou si nám dnes přinesl, je ještě z filmu Tmavomodrý svět, ke kterému se vrátíme.
2: Ano, a k jedné dodnes nepřebolené křivdě bych rád něco řekl, kde zase zvítězil silnější. Tmavomodrý svět vznikal ve stejné době jako americký Pearl Harbor a dokonce se objevily některé důkazy, že Američané Čechům vykradli některé motivy ze scénáře Tmavomodrého světa. Oni totiž producenti ten scénář zadržovali s tím, že nesmí nikdo jiný ho vidět, a pak některé ty motivy opravdu se objevily v Pearl Harboru. Takže může do dneška zůstat trošku pachuť hořkosti, ale faktem je, že vznikl dobrý film, teď tedy myslím Tmavomodrý svět, který sklízel uznání i v zahraničí. A svou troškou domlína k tomu jistě přispěl i autor hudby Ondřej Soukup, takže na závěr jeho hudební uchopení Letu na Brest.

0: Takhle letěli českoslovenští letci na Brest v podání skladatele Ondřeje Soukupa. Tomáši, na úplný závěr, tradiční otázka. My jsme slyšeli část filmové hudby, ale ty větší porci filmové muziky chystáš na nedělní podvečer do Velké klapky. Na jaké téma tentokrát?
1: Je to tak, my jsme řekli, že 120. výročí narození si připomínáme Jaroslava Ježka, tohoto geniálního skladatele. Takže se budu ve Velké klapce v neděli od 16:30 odpoledne věnovat právě přínosu tohoto výjimečného skladatele a dirigenta a klavíristy především československému filmu, a to nejen pro snímky Voskovce a Wericha.
2: My se budeme těšit. Dnešní klapku, malou klapku, připravil náš redaktor Tomáš Pilát. Díky a hezký den.
1: Ráda se stalo a naslyšenou.
0: Co znamená vrátit se po letech do země, která je sice důvěrně známá, ale na druhou stranu tak trošku cizí? O tom teď bude mluvit ve své úvaze spisovatelka Magdaléna Placová.
3: Stáli jsme s přáteli na šumavském vrchu Hohenbogen a dívali se do Bavorska. Za zády nám trčelo dlouho nepoužívané odposlouchávací zařízení americké armády. Dva obří betonové sloupy a několik kulovitých objektů, také baráky bývalé ubytovny. Komplex byl oplocen, ale brána otevřena, neboť vyšší z věží slouží jako turistická rozhledna. Soustava odposlouchávadel namířených do bývalého Československa byla uvedena do provozu v roce 1975, zatímco my jsme špicovali uši opačným směrem. V jogínském táboře v Orlovicích u Nýrska, kam jsem jezdila s rodiči od roku 1982 a odkud jsme i dnes s přáteli dorazili, jsme na přenosném rádiu chytali jinde nedostupné vysílání západoněmeckého rozhlasu, písničky vzrušující už tím, že dolétly z druhé strany. Také Svobodnou Evropu samozřejmě, ta vysílala z Mnichova. K modravým vrcholkům hor z nich štrčela nejen odposlouchávadla, ale také československé rušičky, a z nichž bylo pro nás děti jen podle pověstí možné nakouknout na západ, jsme vzhlíželi jako k zakázanému místu zjevení. K hranici jsme se nesměli ani přiblížit. Dnes hledím na úhledná bavorská políčka a nic moc mne k sousedům neláká. A myslím na ty, kdo prožili roky života s uchem přitištěným k železné oponě. Nejen americké vojáky, ale hlavně české emigranty, kteří se nevydali dál, ale rozhodli se trávit život tady na dohled od vlasti. Jak zvláštní způsob mučení to musel být. Jedním z nich byl Josef Jedlička, autor geniální knihy o deziluzi, kde život náš je v půli se svou poutí, kterou napsal v druhé polovině 50. let. Pracoval pro rádio Svobodná Evropa, žil v nedalekém Augsburgu a tam je také pohřben. Nestihl se vrátit. Jeho druhá žena, básněřka Viola Fischerová, se vrátila. Dobře si pamatuji, jak se v Praze po více než 20 letech zabydlovala. Sama se teď po dlouhé době vracím do Čech a i když se můj dobrovolný exil dá s emigrací za komunistů těžko srovnávat, zdá se mi, že rozumím mnohem víc tomu, co Viola tehdy asi prožívala a co nikdo z nás usazených v Praze nemohl pochopit. Jednoduché slovo návrat označuje něco skoro stejně tak komplikovaného jako jiné dvojslabičné slovo domov. Viola se přemístila jen o pár kilometrů, ale ocitla se v podivné zemi, kde jí vše, co si připomínalo, ale nic jí už nepatřilo. V říši stínů, kde se živí proplétají s mrtvými, kteří jsou teprve teď skutečně mrtví. V exilu totiž v naší paměti vlastně žijou dál, nic zásadního se nemění. V ulicích sbírám do náruče dávné drahé hlavy, které se po letech a po dnech vytratily. Napsala Viola ve sbírce z let 1993 až 1994, z let svého přesidlování. Jejíž titul se mi teď často vybavuje. Divoká dráha domovů. Divoká dráha návratu. Občas se mne někdo zeptá, zda jsem ráda, že se stěhuji zpátky. Ráda? Při plavbě divokými peřemi člověk nepřemýšlí o tom, zda je rád. Hledí jen, aby se pokud možno nevyklopil. V mých mladých očích byla tehdy Viola, které jsem nosila k posouzení svoje básně, prostě postarší dáma. Působila osaměle, hodně mluvila. Starala se o opuštěné psy ve svém bytečku na hraně Prokopského údolí, který držela ve zdvižené dlani jako něco pozoruhodného, jako zvláštní dar. A přitom to byl jen obyčejný malý byt v paneláku. Nemohla jsem vidět, jaké přestavby, jaké řícení bylo pod tím vším, jaké propasti musela Viola překračovat a s jakou láskou se musela držet čehokoliv, co se jí ve staronové vlasti alespoň trochu dávalo. K tomu domu patří velký kus klenby pro slunce a měsíc, za brankou les a ticho žíhané ptáky, dětmi a psy. Cesty tu vedou zelení do Prokopského údolí. Jsem doma tady, naposledy, jako by domovy mohly být poslední.
0: Spisovatelka Magdaléna Placová propojila vlastní návrat do Čech s osudem básnířky Violy Fischerové, která se po více než 20 letech emigrace vrátila do Prahy.
2: Je 9 hodin, téměř 52 minut, na programu Christoph Willibald Gluck.

0: L'Orfeo Baroque Orchestr v 9 hodin 53 minut.
1: A za chviličku tady bude vizitka. Dnes přijde písničkář, textař a skladatel Petr Linhardt. Sám sebe označuje za poutníka a milovníka krajin a pro svůj osobitý styl razí pojem landscape folk. Letos vydal album Šénau, společně s Tomášem Polívkou napsal taky knihu Autobus do Sudet z CD raritních nahrávek.
0: Poslechněte si vizitku Petra Linharta už za pár minut. A v 17:30 akcent, který se bude věnovat taky festivalu Lustr, největší přehlídce současné autorské ilustrace a největšímu setkání ilustrátorů u nás.
1: V pražské Holešovické tržnici začíná tahle přehlídka už příští týden a Sašu Michailidise bude zajímat třeba to, jak takový festival může efektivně pomoci ilustrátorům v propagaci tvorby i profese.
0: A nakolik finančně náročné je třeba vydání ilustrované knihy, poslouchejte v 17:30. Krásný čtvrtek vám ze studia Vltavy přejí Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo vyslali policisté psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. V Hradci Králové začal druhý ročník mezinárodní konference UPSYCH Expo. V knihovně města Hradce Králové se odborníci z Česka a dalších 4 evropských zemí zaměří na opětovné využití stavebních materiálů a adaptaci budov a měst. Diskutovat budou například o tom, jak materiály z rekonstrukcí zachovat pro další využití, anebo jak přizpůsobovat existující stavby novým funkcím. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů. Od pondělí se potom ochladí, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže 22. Zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se potom objeví přehánky. Na západě a severu republiky tak může být maximálně jenom kolem 20. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Já potřebuju nechat anděli, aby se mi koukali přes rameno a občas něco napověděli, říká písničkář Petr Linhardt, který se ve své tvorbě nechává inspirovat krajinou, jejími příběhy i tajemstvím zapomenutých míst a tak svůj žánr nazval landscape folk. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den přeju.
1: Sám svůj hudební styl označuje právě tímto slovem. Jeho písně nás zavádějí do českého i německého pohraničí k dávným událostem, zaniklým obcím a místům, která se na mapách často ocitají na samém okraji pozornosti. Petr Linhardt je také spoluzakladatelem kapely Majerovy brzdové tabulky, členem spolku Pod střechou, který pečuje o poutní místo Skoky u Žlutic a autorem písní, v níž se skutečnost prolíná s fantazií a téměř mystickými obrazy. Letos vydal nové album Šenau, které vzniklo v produkci kytaristy Josefa Štěpánka a v nakladatelství Galén vydal také rozhovorovou knihu Autobus do Sudet. Ta mapuje jeho hudební cestu, ale zároveň může posloužit jako pozoruhodný průvodce krajinami, které se otiskly právě do jeho písní. A abych si to srovnala, tak nejdřív byla kniha, pak bylo album. A říkáte, že to, co není v knize, je na albu. Tak si to probereme. Vy píšete v bukletu k albu Šenau je teplický Šanov. Vzpomínka na chvíli, kdy jsem poprvé držel v kytaru. A děkuju šanovským sudičkám, že se v tom dodnes vezu. A taky jste připustil, že tahle deska je mnohem osobnější, než je u vás zvykem.
2: To
1: vás tak nějak navnadila ta kniha rozhovorová? Že, nebo jak to vám,
2: ne,
1: ve vás
2: ne, ne, ne, tak, bylo? Tak rychlý jsem v tvorbě nebyl. Jenom jsem měl v posledních letech, kdy ty písničky vznikaly, takový dojem, že mám potřebu být najednou trošku víc jako osobnější. Možná je to tím, že ubylo výletů a přibylo vzpomínek třeba. Jo.
1: Aha, a proč ubývá výletů?
2: Tak člověk nemládne úplně.
1: Takže ubývá sil a tím pádem i výletu, ale zase o to víc vzpomínek máte a můžete si nějak sbírat a
2: přesně tak,
1: sumarizovat.
2: Člověk s přibývajícím věkem si nepamatuje, co bylo včera, a ví přesně, co bylo před 40 lety.
1: Každopádně, ale zdá se mi, že vlastně na tom albu, jakkoliv je to tady Šenau, čili jak si je tu ten odkaz k Sudetům a je to sudecky, tedy prostě německy, tak asi těch Sudet je tam možná nejmíň z vašich alb, nebo?
2: Tak v zásadě ano, byť oni se tam tak nějak jako procházejí někdy jako v pozadí, někdy jako poměrně nenápadně. Tři písničky jsou třeba brněnská inspirace a kdybychom s dovolením připustili, že Brno je největší sudecké město, tak jsme zase v Sudetech.
1: Dobře a fajn, ale když jste tady po sudecku album nazval Šenau, proč ne český Šenov?
2: Mně to přišlo tak jako hodně jako zvukomalebný. Jako. Když se řekneš Šanov, tak ono to jako nemá v češtině další žádný jako význam. A v němčině je to krásné místo. Že? To, proto těch Šanovů a Šenovů je prostě, to jsou plný Sudety dneska, protože oni měli sudečtí Němci měli takovou jako zálibu těch místech, kde žili a připadali jim, jako, že jsou krásná, tak tomu říkali velmi často Šenau, případně s nějakým přídomkem.
1: Já jsem tak nacházím to Šen a to Au. Ono to,
2: no jasně, ano.
1: K tomu docela svádí. No a symbolem na obalu alba je liška. Jak jsem tedy z obalu kytarových strun z NDR Gold Fuchs, které máte v šuplíku od svých 15 let, kdy to všechno začalo. A tak to tak vypadá, ještě když vzpomínáte na ty sudičky a jak jste jim vděčný, že jste té kytary vydržel, jako takové ohlížení za vaši písničkovou kariéru?
2: No možná jako svým způsobem ano. A když jsme dělali s Tomášem Polívkou ten knižní rozhovor, tak on vždycky jako se snažil jako najít to, že ta alba jsou koncepční, ale ono to tak není úplně pravda. Aha. Oni jsou takovým jako časozběrem toho, co napíšu třeba vždycky za posledních 5 let. A je pravdou, že člověk zkrátka má občas nějaký jako témata, kterým se věnuje a vlastně o tom úplně jako neví. Prostě mě to taky nějak jako dostihne, že se mi ty témata jako otvírají a takhle vlastně vzniklo Šernou, který je prostě daleko osobnější, daleko méně sudecké vlastně by se dalo říci. No měl jsem asi tu potřebu takovou podvědomou.
1: Když říkáte, nejsou koncepční, je to třeba něco, co jsem nazbíral za 5 let, tak na albu Šernou, které je vaším 6. solovým albem, je 11 písní. Z kolika jste vybíral a jak jste spolu s Josefem Štěpánkem, vaším spoluhráčem a producentem té desky vybírali?
2: Tak ani jsem moc jako nevybíral, já jsem spíš dopisoval, protože jich bylo málo.
1: Opravdu?
2: No já nejsem moc jako šuplíkový typ, já píšu pomalu, hrozně důkladně a vlastně těch věcí, které se nerealizovaly, je nepatrné množství a většinou, protože jako nebyly úplně dobrý třeba. Takže naopak bylo potřeba ještě 2 písničky dopsat.
1: Jste říkal, že to není koncepční, ale vlastně ve finále pak
2: no jo,
1: trochu...
2: ale...
1: Takže to, co se nazbíralo vnitřně za posledních 5 let.
2: Tak, ano.
1: Takže takhle jste tedy potom těch 11 písní nějak už nosil v sobě a věděl jste, že budete vydávat album, tak jste
2: já
1: to
2: jsem
1: hodil
2: si tak
1: za papír.
2: Postupně jsem si tak jako psal ty písničky a ty poslední 2 jsem teda dělal dost jako narychlo, byť už jsem trošku jako věděl, o čem by to mělo být.
1: Poslední 2, to je tedy Cosplay a Výhybna Husovice.
2: Přesně tak.
1: No a zrovna Cosplay mě tedy taky zaujala, tak vy třeba vás něco zaujme, nějaký obraz, protože to vypadá, že popisujete tedy normálně jako cestu, kdy čekáte na tramvaj nebo v tramvají a objeví se tam 2 Mickey Mouseové.
2: To je opravdu zažité tohleto.
1: A vy to prostě přebásníte.
2: A já jsem to prostě přebásnil, protože to byl úžasný zážitek, když prostě sobota 6:30 ráno ta stanice Václavská v Brně je taková už jako trošku periférie a teď jako je mlha a sichravo. Ta zastávka tramvaje vypadá hrozně podivně, tam skoro ji nemůžete jako najít. A není divu, že 2 dívky v autě zastavily přímo v zastávce, protože si nevšimli, že tam budou překážet tramvaj. Ale už bylo naprosto zázračný, že když se začali hádat s těm vojákem, tak vystoupili z toho auta a měli opravdu na sobě ty Mickey Mouseovský převleky, jestli jeli na nějakou cosplayovou akci, nebo co se dělo, to jsem jako nezjistil. Ale bylo to nesmírně poetický a zvláštní. To jsou takové věci, které si myslím, se můžou stát jenom v Brně. Brno tohle to umí prostě takovéhle věci generovat.
1: Tak řidič brněnské tramvaje a 2 Mickey Mouse řidičky osobního vozidla ani neví, že se možná dostali, nebo neví, ale
2: no,
1: teď se to třeba dozvědí, že se dostali na vaše album.
2: No. Můžu napsat.
1: Ale to je tedy vlastně poslední píseň na albu Šernou, ale my si teď zahrajeme a v průběhu dnešní vizitky budeme právě hrát z vašeho nového alba, to jsme rádi. Takže si zahrajeme první píseň toho alba a to je Dávný déšť. Ta také, jestli můžete prosím říct trochu, jak vznikala. To je taková klasika, vaše krajinka.
2: Ano, to je krajinka
1: Letní bouřka.
2: Z Lubence, kde mám takovou jako duštěvní rekreační garzonku a se tam pronikají takový 2 roviny. První je vzpomínka na dětství mých dcer. Často jsme k tomu rybníku, o kterém se tam zpívá, se chodili koupat. A druhá rovina je skutečný zážitek, kdy jsem se tam celkem nedávno šel takhle jako projít a blížila se bouřka a najednou tam přišla taková 16-letá slečna se psem a bouřka nebouřka, tak se jako vrhli do vody a ještě, aby to bylo o něco lepší, tak ona začala s tím psem tam jako závodit. A samozřejmě závod si vymyslela ona byla rychlejší, ona byla dřív na břehu, protože má samozřejmě delší nohy než ten pes, tak to bylo takový nenápadný vítězství čehosi jakože ženského principu, řekněme třeba, jo. Tak mě to tak přišlo, že to je docela hezký obraz, je to taková sudecká Diana, ta písnička.
1: Sudecká Diana.
2: Jo.
1: No tak si ji poslechneme.

nervosa. Přichází dívka se psem, odkládá šaty.

dva plavci. Pomalu budou už uprostřed. Stále se neobrací, má rybník v bouři někde střed.

hladiny vzlétají ptáci. Dáme si závod, plav, co ti síly stačí. Ono už dosáhne bez ještě nerozpací.

0: úvodní píseň Dávný déšť z nového alba Šenau písničkáře Petra Linharta, tak ta právě dozněla. A Petr Linhart je dnes s námi ve studiu. Připomínám vám náš e-mail vizitka@rozhlas.cz. Pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, budeme rádi a rádi ho tu přečteme. No takže otevřeli jsme album Šenau a mě zajímá tedy, jaká byla tedy ta práce na albu s Josefem Štěpánkem. Říkal jste, dopisoval jsem rychle nějaké písně. Ano, ano. Tak třeba jak dlouho trvalo, než bylo album na světě, tak nějak komplet?
1: No, mělo to takové, vlastně jenom asi dva kroky. První krok byl, když teda měl Pepa všechny písničky pohromadě, tak vymyslel svůj kytarový part a k tomu tak základní aranže pro další dva spoluhráče. A potom následovalo nahrávání, který z jedna formátu pánu Štěpánka, Honzáka a Steinsdörfera je vždycky jako velmi, velmi jako rychlé a pěkné, protože to tak jako hrozně rychle jako přichází. Ty písničky se trošku ještě jako operativně mění, ale v zásadě je to do jistý míry záznam takový studiového sešnu, jako protože vlastně třeba jsme brali už třeba druhou nebo třetí variantu.
0: Tak chtěla jsem se zeptat,
1: jak jim to pěkně šlo od ruky, no právě jedna písnička, no třikrát maximálně.
0: Opravdu. A jak se vám zpívá ve studiu, když nahráváte?
1: Já zpívám nejdřív pracovně, při tom živým hraní, tak se to jako nebere, že to ještě úplně jako výsledek. Teprve, když je vlastně ta muzika hotová, tak potom do toho ještě znovu zpívám na ostro a zpívá se mi dobře. A mám to takhle rád i.
0: O tom finálním zvuku alba jste prý měli jasno o začátku.
1: Ano, ano.
0: Takže akustická kytara, klavír prolnutý s elektronikou a výrazná role kontrabasu a váš hlas.
1: Přesně tak.
0: My si ještě právě v průběhu dnešní vizitky poslechneme, jak to všechno krásně ladí dohromady. Ale mě zaujalo opravdu, jak se vám tam jako tematicky, co se týká témat, ty písničky střídají. Protože tohle tady byla krajina, mlha, luna, pak jsou tam nadpřirozené bytosti z Jizerských hor, postavy, příběhy krajiny tvoří vaši hudbu, ale pak tam třeba máte píseň o Marii, která je sice taky na procházce, ale sociálními sítěmi.
1: Tak. Ano, ano. Píseň o Marii je volným pokračováním písničky o stejné Marii, která je na předchozím albu. Na albu Nezvěstní, tam je Marie mladá a pořád se prostě kouká do toho mobilu a já jí tam zpívám Marie, vypni ten Facebook. A tím to bylo jako pro mě tak jako uzavřený to téma, jenže jsem si potom na Facebooku přečetl post Petra Viziny, který upozorňoval na knížku amerického autora, která volně přiloženo název jako je Život po životě, tak data po životě. Mm-hmm. A tam takovou zajímavou úvahu tam psal z té knížky vyňatou, že sociální sítě stárnou, že každá generace má svoji sociální síť. My boomeři máme třeba ten Facebook, že jo. A tím, jak ta síť jako stárne, tak vlastně těch lidí živých na té síti pochopitelně s tím, jak ta generace odchází, ubývá. Že? A vlastně přibývají ty profily,
0: které se nemažou
1: a ty už nikdy neobsluhuje. Tak, přesně tak. Hmm. A je jich vlastně čím dál tím víc. A ten autor, kterýho Petr Vizina cituje, tam dokonce říká, za 20-30 let bude na Facebooku více mrtvých nežli živých. Tak o tom je písnička Marie na staré sociální síti.
0: Ale to je taková právě ryze současná, takže vás vlastně jako zajímají nejen právě krajiny, jezírka, romantika, ale pak i takovéhle digitální jednonulové jednoduchá témata.
1: No takové věci, které se vymykají tomu, co člověk jako běžně postřehne. Je to přijde, že je to vlastně jako hrozně jako důležitá věc, který se nikdo celkem jako nevšímá, taky to není pro někoho asi úplně jako klíčový, ale svým způsobem to hodně dobře ilustruje naší dobu, to prostředí, ve kterém žijeme. Mm.
0: Pak tady ještě ze současnosti cosplay, píseň, ale pak jsem si říkala, že vy jste vlastně jako typický právě ve své tvorbě tím, jak ta vnější krajina komunikuje s krajinou vaší duše a nějakým způsobem se to potom odraží ve vaší tvorbě. Máte ten proces nějak zmapovaný, nebo je to prostě ryze intuitivní, nebo jak se to děje?
1: Aha.
0: Jak ty písně vznikají ve vás?
1: Musí být impuls, nejprve musí být, jako špatně se píše, jako teďko si sednu ke stolu a něco začnu tvořit, to jako takhle nejde moc úplně. Musí být nějaký zážitek, nějaká myšlenka, nějaký impuls. Na těch starších deskách hodně to bylo opravdu, že ty místa jsem měl prochozený a často při návštěvách těch míst, kdy jsem dopředu třeba jako nevěděl, co potkám, nebo jsem naopak jako věděl a chtěl jsem si to nějak po sobě interpretovat, tak při těch návštěvách a cestách a poutích se mi začaly jako objevovat některé obrazy, který bych rád zpracoval. Vlastně nějaká ta předloha z reality je asi pro mě jako důležitá a někdy mám jako pocit, že příběhy, které se v nějakých místech udály, takže jsou tam dokonce nějakým způsobem trošku jako zaznamenaný. A že člověk někdy jako najde nějaký obraz, který s tím úplně reálně, fakticky nesouvisí, ale jako by ano, jako by to bylo takový jako paralelní znamení. Pro mě takovým jako velkým zážitkem bylo, jel jsem na Landartový festival do Königsmühle, jel jsem vlakem, vyjel jsem nahoru na tu planinu, co je Husová bývalá Přísečnice a Kovářská. Věděl jsem, že to místo velké letecké bitvy, která se tam strhla 11. září 1944, popadalo tam 50 strojů a tak potom tak člověk přemýšlí, říká si, co pak v té krajině asi dneska z toho příběhu může být a najednou se tam vyloupnou větrné elektrárny, které mají taky třílistý vrtule jako ty staré letadla, jenom jsou ty třílistý vrtule daleko větší, že a pomalu se tak jako otáčejí a teď máte pocit, že nějaký landartový umělec, který nás jako hodně přesahuje, tam postavil pomníky těm padlým strojům a pilotům. Je vlastně to takový, jako to bylo pro mě hodně silný zážitek a myslím si, že...
0: Že z tohoto obrazu vznikne píseň.
1: Z toho vznikla píseň Přísečnice. Mm-hmm. A takhle to často bývá, no, že se takové věci se mi jako stávají někde.
0: No já vám děkuju moc, že jsme mohli být i takhle přítomni tomu, jak se z určitého obrazu vynoří pro Petra Linharta jako píseň. A teď si říkám, noří se ten obraz jako nejdřív textově nebo melodie, nebo to máte dohromady?
1: Často dohromady, byť někdy bývá ten text trochu předstihu, ale ne vždycky. To je tak jako docela různě. Je to takový jako velmi jako totiž neracionální proces. Ono to prostě najednou přijde a jednou je to tak a jednou je to jako obráceně. A jedna věc je samozřejmě ten prvotní nápad a druhá věc je zpracování toho nápadu, který mě osobně trvá třeba půl roku často, jo? Že vlastně je to takový, jako když sochař si jako byste, jak vznik sochy, vyloupne se kvádr kamenej zlomu, tak to jsou ty první jako nápady a potom se to vytesává a vytesává a vytesává a kolikrát se mi stane, že ještě ve studiu mám potřebu jedno slovo změnit a potom už je ta písnička dávno nahraná a já se říkám, aha, a tohle to budu zpívat ještě přeci jenom jinak, protože je ještě lepší cesta, jak to sdělit.
0: Třeba, aha, jo. Opravdu, takhle potom ještě pozměníte vlastně tu píseň, i když už ji máte zaznamenanou na nějakém albu.
1: Tak když mám jako pocit, že to je k prospěchu věci, tak ano.
0: Takže třeba půl roku cizelujete, otesáváte jako ten Michelangelo.
1: Třeba několik věcí najednou samozřejmě, jo, ale je to trvá mi to.
0: Tak pojďme si poslechnout, jak jste takhle vybrousil píseň nového alba, která nese stejný název jako album, tedy Teplický Šanov, ale vy máte jako Šénau. Také prosím, jestli mi ji trochu představíte.
1: Před několika lety výlet do Teplic a nejprve jako obdiv té lázeňské šanovské čtvrti, která je opravdu úžasná, ta secese tam je závratná úplně, věže krásný a takový stavby. A já jsem si najednou uvědomil, že to přeci jako znám, že jsem tam už vlastně, a naposledy, když mi bylo třeba těch 15 let, že jsem tam byl, protože jsme mývali takové vzdálené příbuzné, kteří v Šanově žili a strýc Václav, o kterém ta písnička vlastně je, byl poštmistrem na dnešní poště Teplice 8 a měli krásný služební byt tam v patře a byla to muzikantská rodina. A já vlastně díky nim jsem poprvé měl v ruce kytaru, poprvé jsem se dostal k nahrávkám Beatles a Paula McCartneyho a oni mě tak jako uvedli do toho hudebního světa po takové trošku jako praktičtější stránce. Tenkrát to bylo hrozně důležitý, protože dostat se k celým albům zahraničních kapel, když vám bylo 15, tak to nebylo úplně jako běžný, že? A my jsme tady v nejlepším případě znali Plavce a Fešáky, že? A tím to celý Olympik třeba, že jo? A tím to celý jako haslo a ty přesahy byly potom pro mě hrozně jako důležitý a určující. Tak jsem byl vlastně rád, že mi na tom výletě došlo, že to vlastně jako jsem a měl jsem potřebu se k tomu v té písnice vrátit, a protože to album jak je takové trošku, tedy že osobní, tak vlastně ten začátek celý té hudební cesty byl tam, tak to tam prostě musí takhle být.
0: A to je zajímavé, že uplynulo tolik let a teď jste si to vzpomněl.
1: Jako mi přišlo, že mě některé věci bych měl možná trošku rekapitulovat a tak to je.
0: Tak si poslechněme, tady ten iniciační zážitek trochu v této ano. Písni Šénau.

Čenou i píseň i nové album Petra Linharta, písničkáře Poutníka, milovníka krajin a jejich příběhů, který byl také za své alba třikrát nominován na cenu Anděl a který je dnes hostem ve vizitce. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz. A já bych se ráda teď chvilku věnovala vlastně té knize rozhovorové Tomáše Polívky s vámi.

0: nebo proč ji dělat?
1: Asi to projekt by mě samotného nenapadl. Napadl pana Lubomíra Houtka z nakladatelství Galen, že by taková věc měla vzniknout. Dokonce měl představu, že by to mělo být k mým 60, ale my jsme byli poněkud důkladnější, tak až mi bylo 64, to vyšlo. Ale s Tomášem Polívkou se znám dlouhou dobu a věděl jsem, že se nám bude spolupracovat hezky.
0: A jaké to bylo putování po vlastním osudu právě takhle prostřednictvím rozhovoru? Zvláštní, protože opravdu tam jsou vlastně kapitoly vaše životní propojené samozřejmě s těmi hudebními, pak to putování i krajinou.
1: Tomáš je úžasný v tom, že o mě takhle jako zvenkují víc věcí, než já sám o sobě. Že jo?
0: A to se co dozvěděl.
1: No, jsem se dozvěděl, ano. A ta práce byla taková, že jsme samozřejmě šli kousek po kousku. Měli jsme tu osnovu těch jednotlivých, jako mých třeba hudebních životních etap. Scházeli jsme se v Sýpce, což je takový příjemný pivní výčep na dvoře Břevnovského kláštera, přesně. A tam vždycky vzniklo nějaký rozhovorový povídání takový, co měl Tomáš připravený otázky k tomu tématu. A potom to Tomáš přepisoval a já jsem to potom ještě doma upravoval a doplňoval, protože je to tak, že ve chvíli, kdy někdo otevře téma, kterýmu jste se v myšlenkách 40 let nevěnovali třeba, tak jako samozřejmě lecos z toho jako víte, ale lecos vám dokáže, začíná jako docházet až jako s odstupem. A vlastně by byla škoda, kdyby to tam jako nebylo, protože vlastně ta knížka by byla poloviční a asi méně zajímavá a bylo by tam určitě jako méně souvislostí, které stojí za to zmínit. Takže vlastně takhle jako odstupově jsme s tím trošku jako pracovali, s tím, že potom jako tu výslednou úpravu zase dělala Tomáš. A
0: taky jste se musel ponořit asi do rodinných archivů, tak co jste tam...
1: No. A to ještě štěstí, že já lecos něco archivuju taky, ale no, rodinný archivy tam trošku byly a to vlastně jsme čerpali tak jako z nějakých jako běžných alb, jako takových jako fotoalb, myslím teďko. Ale spíš bylo velký hledání různých podkladů a souvislostí v těch starších jaksi hudebních kapitolách. Já si jako plno věcí schovávám, píšu si koncerty, kde byly a třeba i nějakou poznámku, jak proběhly, tak ono jako bylo celkem jako z čeho čerpat, ale už jenom to, že člověk musí najednou ze skříně vytáhnout těch 8 šanonů a začít se tom týku jako hrabat, to bylo pro mě docela jako nová archivářská práce.
0: No a tak nás trošičku proveďte jenom vlastně těmi významnými milníky, protože já vyjmenuju Strašidla, to byly úplně původní naše nějaká kapela, číslo popisné 8, tak to už byl fenomén, ale potom Majerovy brzdové tabulky, tak ty fungují dodnes.
1: Ty fungují dodnes a měli tam jako několik takových vývojových fází, vlastně ta kapela nejdřív byla taková jako pražská nová vlna a teprve v 90. letech se z toho stala ta akustická záležitost, kterou lidi dneska především znají. Tak tam máme takhle jako pár kapitol na to téma. A potom vlastně je tam o mém solovém.
0: A to mě právě zaujalo, protože vy vlastně ještě v číslo popisné 8 jste nepsal, ne. Ale tak jak jste se vlastně potom emancipoval, jaké to bylo vlastně potom dodávat své vlastní texty a skladby a potom taky, jaké to bylo se vydat na svou vlastní solovou dráhu, co jste v sobě musel pozbírat, když jste byl v různých formacích předtím.
1: Začít psát texty a písničky, k tomu musí člověk nějakým způsobem asi jako dospět nebo uzrát, řekněme. A zraje potom tak jako celý život. Ale teprve vlastně někdy v té éře po číslu popisném 8 jsem, byla to trošku jako potřeba.

0: třeba, protože jsme měli muzikantskou partu, ze které potom vznikaly Majerovky, ale neměli jsme moc zrovna jako repertoár, tak bylo potřeba, aby to někdo vytvořil a v celku bylo jako dost jako lidí, kterými jsem, jejich tvorbou jsem se třeba mohl inspirovat a takhle postupně jako ta moje tvůrčí práce se rozvíjela.
1: Kým nejvíce se cítíte být ovlivněn?
0: Oldřichem Janotou určitě. Mm-hmm. Majerovy Berzový tabulky jsou hodně ovlivněny, nebo aspoň ty texty, myslím, jako inspirovaný. Jako
1: tomu
0: řekněme.
1: Je ostatně také věnováno jedna z písní na Albuše, na Oldřichu Janotovi.
0: Ano.
1: Tohle není requiem. Ale to jsem vás nechtěla přerušit, takže tam jste už se prostě vypravil na dráhu autora.
0: Na dráhu autora a potom ta dráha autora mě začala tak nějak jako... začal jsem mít zkrátka pocit, že začínám psát věci, které nejsem moc schopen delegovat někomu jinému. Nebo možná bych někoho takového našel, ale pro mě byla rychlejší cesta, než to řešit v Majerovkách, tak se vydat na solovou dráhu, což možná to byl ten jako největší asi jako zlom, protože já jsem se musel odvážit jako zpívat veřejně. Jo. To já jsem se vždycky jako nechtěl, protože jsem vyrůstal v době, kdy takové věci jako levorukost nebo ráčkování se brali jako, že to je v podstatě jako porucha.
1: Handicapa, že se to musí nějak napravit.
0: Tak.
1: Levorukost.
0: Ano.
1: Musí být všichni praváci.
0: Přesně tak, no a tak já třeba s tím ráčkováním, který mám jako dodnes, a tak jako to jsem jako se docela jako styděl a tyko si jako najít, nevěděl jsem třeba jako to, že si musím psát tóniny tak, aby se mi vešly do mýho rozsahu. Než na to člověk přijde, jak se úplně uzveřil. časem se tohleto srovnalo a bylo to každopádně jako mnohaletej boj a já jsem jako moc rád, že jsem to potřeboval. Vstoupil,
1: protože... A vzpomenete si možná i díky té knize na svůj první solový koncert a jak jste to prožíval?
0: No, to si nejsem úplně jistý, který to teď přesně byl,
1: ale
0: myslím si, že ve skokách to bylo asi. Mm. No. Prožíval jsem to určitě jako velice napjatě, protože to bylo taková velká akce, bylo to jako hodně dobře nazvučený a tak.
1: A skoky jsou poutní místo vaše osudné, takže...
0: Ano, přesně tak.
1: To se k tomu možná ještě v rychlosti dostaneme, ale jenom když jsem byla u té vaší solové tvorby, takže pak už se to rozjelo, pak už jste přestal.
0: Pak už se to rozjelo, pak už jsem říkal, prostě už jsem sám za sebe a už takhle to bude prostě.
1: Já když si vzpomenu na tu citaci vaši z úvodu, že potřebujete nechat anděli, aby vám koukali přes rameno a občas napověděli, aha, jak to vypadá v praxi. To je nějaký vhled, nebo zaslechnutí to, melodie, nebo pocit?
0: To v podstatě jako znamená jako nechat ty anděly, aby trošku taky konali jako svoji práci, být otevřený tomu, že člověk něco zjistí úplně jako náhodně, vnímat pokud možno co nejširším způsobem všechno, protože potom si člověk všimne těch detailů, na kterých se dá třeba stavět. Taky k tomu třeba jako patří to, že chyba vznikla, může být naopak jako cestou, protože chyba znamená, něco jsem zahrál úplně, nebo napsal úplně jinak, než bych si prvotně myslel, že je to správný a ono uprostřed v té chybě je prostě něco, co se dá jako vzít a pracovat s tím potom jako dále.
1: No o tom byste mohl vyprávět i co se zvuku týče pro Majerovky, že kdyby jste tam měl tu přeladěnou mandolínu.
0: No je, ano, to je úplně klasický
1: případ. A co z toho najednou vzniklo?
0: Tak přesně, ano, úplně jiný způsob skládání v tu chvíli pro mě.
1: To je zajímavé, jak vám vlastně chyby dotvářejí tu tvorbu, protože nejsou chybami. Ale když mluvíme o té solové dráze, tak pro vás bylo určitě důležité si najít svoje téma. A tím se staly ty Sudety. Ano, tak se dostáváme vlastně k tomu, jak vlastně se to spojíme i s těmi skoky, s poutním místem, jak jsem říkala, které se vám stalo osudným a tam vás přivedlo náhlé osvícení, jak říkáte.
0: A... Tak nepochybně, 20 let koukání se do mapy, co pak by tam asi tak jako mohlo být. A potom přišel takový sobotní březnový ráno, kdy bylo všude plno mokrýho sněhu a já jsem si říkal, teď se tam prostě musím se vypravit. Nestávají se mi často takovýhle impulzy, ale ten teda byl.
1: A
0: ten
1: dávám impulsy, to správně k počátku, tady tom, kdy se vydáváte na tu solovou dráhu.
0: Jasně.
1: To je úžasné.
0: A vydal jsem se do těch skoků, které na mě nesmírně zapůsobily a... Vrátil jsem se domů a za 14 dní jsem napsal první sudeckou písničku Maria Štok, která je o skokách. A potom jsem si vlastně na tom uvědomil, že teď já mám těch sudeckých zážitků už v tehdejší jako rovině, jako mnoho. Moje babička z tátovy strany byla sudecká Němka od Rumburka. Dětství jsem shodou okolností často trávil na prázdninách v Jizerských horách a ještě jsem tam zažil poslední německy mluvící starousedlíky, protože ne všichni museli jít do odsunu, někteří naopak nesměli, protože byli jediní, kteří byli schopni ovládat stroje továren dole jako v údolí a najednou člověk přišel do takové chalupy, která vypadala... Kde všechno bylo tak, jakoby, kromě televize, jakoby to bylo někdy za první republiky nebo ještě v nějakým jako starším světě. Ty lidi skoro nemluvili česky, ale byli vlastně tam jako velice takový jako vstřícný, příjemný. Měli takový zvláštní hračky, věci, který na zahradě se točil kolotoč, třeba který byl poháněný vodou z potoka a takovýhle pro mě jako zázračný zážitky. A to se vlastně objevilo v tom prvním albu, který si jmenuje Sudéta. To je hodně těch dětských obrazů, tam mám takovýhle.
1: A drží se vás to vlastně celou vaši kariéru?
0: Ano, ano.
1: Vydrží to na několik alb a co píseň, to námět na román, nebo aspoň na novelu, píše v doslovu ke knize Autobus do Sudet hudební kritik Milan Tesař. Tak zase mě zaujalo, že když máte vlastně ty Sudety tak prochozené, dá se říct procítěné, nebo minimálně jejich část, tak poté, co vydali na několik alb, tak stále říkáte, že tu jsou příběhy, které nemáte odvahu vyprávět.
0: A jsou tam takové mnohde.
1: Říkám si, jak u nás je ta sudeto-německá tematika stále citlivá, ostatně si můžeme podívat nedávno na sudeto-německý sjezd v Brně, tak jak a kde podle vás hledat smíření?
0: V pravdě a v poznání. Jsou to takové jako velké slova, ale je to zkrátka tak, protože celý to sudeto-německý strašení, který občas se takhle ještě v politice stále objevuje, tak je vlastně jenom, pracuje se s tím, že lidi si nechtějí přiznat realitu historickou v úplných pravdivých jako souvislostech. Jedna věc je utrpení českého národa v době nacismu, druhá věc je krutá a nesmyslná msta, která přišla během především toho krvavého léta 1945, kdy najednou prostě ta stejně těžká vina padla i na českou stranu tady v tu chvíli. A to jako není moc jako jednoduchý si tohleto jako připustit, není moc jednoduchý o tom přemýšlet, protože je to prostě, je to bolavý, je to krutý.
1: A zároveň přiznáváte, že je důležité se na to dívat.
0: A je to prostě tak. No.
1: Umíte si představit, že o tom napíšete? Zatím jste říkal, jsou tu některé příběhy, které ještě nemám odvahu napsat do písně, ale do budoucna?
0: Tak umím si to představit, možná bych i měl.
1: My si ale teď zahrajeme zase ještě jinou píseň z vašeho nejnovějšího alba Schönau a to je Nostalgie, tak jenom trošičku stručně prosím řekněte,
0: nostalgie je taková prolhaná mrcha trochu. My si jako hodně užíváme, ale ono je to taky tak, že člověk má tendenci si pamatovat z minulosti jenom to hezký a zapomene na to, že tam bylo plno jako hnusných věcí nebo zlejch věcí. Ještě navíc, co často je takový, tenkrát jsme byli mladí, to byl hezký život, že jo. A tak jako se tak trošku, myslím si, že jako jo, je to vlastně prýma trošku se v té nostalgii pohrabat, ale že člověk jako musí vidět nějaký hranice. A když je nostalgická parní jízda, já vidím, jak ta mašina přijde s tou rudou hvězdou vepředu, tak mě to teda fakt dost vadí.
1: Tak si pustíme nostalgii s opatrností trochu.

Minulost, urnička na jména. Nostalgie, přítomnost svůj.

0: Posloucháte Vizitku dnes s písničkářem, textařem, skladatelem Petrem Linhartem, který kromě svých alb, ale také píše texty třeba pro Michala Horáčka, nebo tady se podílel dvěma texty na jeho dvojalbu Český kalendář. Vidíte, že mě už trochu tlačí čas a tvorba Petra Linharta je tak jako zajímavá. Takže bych se ráda hlavně zeptala, kde vás lidi teď v nejbližší době uvidí, uslyší, aby se mohli sami naladit.
1: Pražské pozvu do klubu Kaštan 7. října, celovečerní koncert v Dů s Pepou Štěpánkem a všechny ostatní pozvu na své internetové stránky petrlinhart.cz, kde je pravidelně aktualizovaný výpis koncertů Karlovy Vary, Kladno, v nejbližší době třeba.
0: Děkujeme. Tady ještě stihl Ivo Lužný nám napsat na vizitka@rozhlas.cz svůj e-mail. Díky dnešní rozhlasové vizitce a rozhovoru s Petrem Linhartem jsem plněji a do větší hloubky porozuměl textům jeho písní. Musím za něj s radostí poděkovat a znovu se vrátit k poslechu CDček, která patří spolu s nahrávkami Karla Vepřeka a Oldřicha Janoty k mým nejoblíbenějším. Tak moc vám děkujeme za tenhle e-mail. Zdravíme do Prostějova, to je hezká poenta.
1: Děkuju, taky zdravím.
0: Ale já jsem právě říkala, protože ještě přece jenom trochu času máme, že jak je pro vás důležité to poutní místo Skoky a vy tam dokonce jste místopředsedou spolku Pod střechou, který oživuje tenhle opuštěný barokní mariánský poutní kostel a zvete tam i na koncerty, tak jaké to je dávat dohromady něco, co skoro tedy jako je zapomenuto?
1: Mně to přišlo od začátku, že je to jako hodně důležité se tím zabývat a zároveň je jako úžasné, že ono vám to dá odezvu. Já jsem v podstatě si říkal, že jsem trochu jako blázen, když mě napadá úplně na konci světa, kam se skoro nedá dojet s autem.
0: Pořádat, a to vy neřídíte, nebo tady řídíte, neřídím, jak máte, ale neřídíte.
1: Ale ti ubozí návštěvníci, že jo, jedou dva kilometry po drkotavý polní cestě, strašlivý, takže jestli tam vůbec byl někdo jezdit, jestli to byl někoho jako zajímat. A dneska je to tak, že jednak ty koncerty tam leckoho zajímají, ale i to místo je prostě živý, probudilo se, během léta tam přijde 7000 návštěvníků, to je úžasný, je prostě krásné. Celý. Jo.
0: Petr Linhart, písničkář, skladatel, textař, byl dnes hostem ve vizitce. Upozornili jsme na jeho nové album Šénau, také na knihu Autobus do Sudet, rozhovorovou knihu s Petrem Linhartem. A my si na závěr zahrajeme zase z alba Šénau Nepoznávám, tak prosím taky, jestli řeknete, co by autor něco k
1: té. To je vlastně o mém rodném domě v Kladně Slánská 316, který podlehl asanaci a to tak důkladně, že už se ani nedá poznat, že na tom místě vůbec někdy byla nějaká plošina nebo plocha, na které ten dům mohl stát, ta krajina se tam úplně jako změnila. Tady takový jako absolutně nepoznávám a jenom tak jsem cestou okolo potkal takový hejno slepic tam v Pangejtu, který vypadal úplně stejně jako ty slepice, co mýval můj dědeček. A jsem říkal, aha, ty utekli z jiného času právě až sem.
0: A jestli vám vrtá v hlavě, jak se rodák z Kladna potom zamiloval do Sudet, co jeho babička z Rumburka, jaký byl její příběh, protože ta se pak ocitla ve Vídni, takže klidně mohlo být možné, že Petr Linhart by nakonec byl v Rakousku, ale to se nestalo. Tak jestli vás tohle všechno zajímá, tak vás opravdu už můžu odkázat jenom na knihu Autobus do Sudet, rozhovor s Petrem Linhartem, tak se to všechno dozvíte. Moc děkuju, že jste byl ve vizitce. Naschledanou.
1: Děkuju za pozvání.
0: A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Buďte mě, nevím, že jsem spal. Nikdy se nespojí vzpomínky a šedá realita. V mým dětským pokoji sny se už nezdají.

0: něco vzal. Možná mi někdo něco dal.
1: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Tripartita se dnes sejde nad návrhem rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce zástupcům odborů a zaměstnavatelů vysvětlit, na jakých pilířích návrh stojí. V rozpočtu se schodkem 389 miliard podle zaměstnavatelů chybí peníze na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet na příští rok musí kabinet schválit do konce září, pak se jim bude zabývat sněmovna. Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslavy poškodil ropnou rafinerii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor Michail Jevrajev s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Ani jedna strana tuto dohodu ale nepotvrdila. Údery na ropné cíle podle Trumpa vedou k nedostatku paliva, což má podle něj negativní dopady pro celý svět. V 88 letech zemřel v New Yorku americko-německý pop-artový výtvarník Peter Max. Proslavil se hlavně svými pestrobarevnými plakáty v 60. letech. Maxovy vize se tehdy staly součástí hippie kultury. Často se v nich objevovaly barevné květiny, hvězdy a holubice, symboly míru. Také stvárnil například sérii portrétů hasičů, kteří zemřeli ve službě, včetně těch zasahujících po teroristických útocích na Spojené státy z 11. září 2001. Maloval i portréty hudebníků, třeba Beatles, Jimiho Hendrixe, Micka Jaggera nebo amerických prezidentů. Počasí. Bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Víc zpráv si najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Teplé září, říjen se mračí, praví jedna z podzimních pranostik, kterou zahajujeme další část vltavského kulturně publicistického vysílání. Mračit se na vás z Českého rozhlasu Vltava nikdo nebude, a to ani v osudech Jiřího Andrleho za půl hodiny, ani popolední ve filmové půlhodince, v níž přijde Kristýna Roháčková představit zbrusunový film Kristoferové. Dobrý den vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Po delší pauze vydala v září americká jazzová a velmi specifická vokalistka Gretchen Parlato nové album, a to nese titul The Wise Ones, Moudří. Je na něm autorsky zastoupena řada spřízněných hudebníků. Většina z nich se také podílela na natáčení, které před více než 20 roky Parlato do značné míry inspirovala svým osobitým přístupem k jazzovému zpěvu. Ukázky z alba přinesl do studia muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den, Lenko.
1: Gretchen Parlato není domácímu jazzovému publiku neznámá, Ondřej, už tu vystupovala.
2: Ano.
1: Ale vysloveně solové koncerty to nebyly.
2: Ne, vystupovala dvakrát v pražském klubu Jazz Dog, poprvé jako host kvartetu pianisty a svého častého spolupracovníka jménem Taylor Ice-T, opravdu se čte tak jako ledový čaj, on se píše tak zvláštně, to teď nebudu rozvádět. A po druhé, to bylo vlastně v rámci propagačního turné jejího předposledního alba, ale vlastně ne úplně jenom jejího, protože to je natočené celé v dů se geniálním kytaristou a zároveň bezslovným vokalistou Leonelem Luekem. Takže de facto jako vlastně koncert přímo napsaný jenom na Gretchen Parlato jsme neviděli, protože v tom prvním s Taylorem Ice-T zpívala asi 3 nebo 4 věci.
1: Ale nic není nemožné do budoucna?
2: No, nic není nemožné do budoucna, to je pravda. Musí se samozřejmě objevit v Evropě, protože aby například taková přece jenom malá instituce, jako je Jazz Dog, si pozvala někoho extra z Ameriky, na to nemá prostředky. Gretchen Parlato je specifická, bylo řečeno v tom úvodu, opravdu je. Ona je taková zvláštní, protože to je strašně intimní ten zpěv, takový jemňonký, ona nevládne žádným velkým hlasem, a naopak hlasem velmi, bych řekl, úsporným, ale báječně s ním zachází v hodně podmanivým způsobem. Trochu je ovlivněná hudbou, kterou milovala jako dospívající dívka, to znamená bosanovami Astrid Gilberto s jejím manželem Joem Gilbertem a Stanem Getzem, to je taková ta slavná deska, která z bosanov udělala světovou záležitost, a ten právě taky takový velmi křehký, intimní způsob Astrid Gilberto je do dneška, bych řekl, u té Gretchen trochu znát, ale je to samozřejmě velmi moderní, současná hudebnice, ostatně jejím manželem, který s ní také velmi často spolupracuje, právě hraje i na téhle té desce, ze které se budeme pouštět, je Mark Juliana, což je jeden z nejmodernějších a nejzajímavějších hudebníků současnosti.
1: A která je ta první ukázka z alba The Wise Ones?
2: Ta první se jmenuje Capricorn a napsal jí člověk, se kterým ona také spolupracuje hodně dlouho, což je basista, který hraje na tomhletom albu na kontrabas, ale hraje i na jiné nástroje. Zároveň je to i vokalista a jmenuje se Alan Hampton. Takže on napsal ten Capricorn.

0: Gretchen Parlato s nezaměnitelnou barvou hlasu v jazzovém vltavském dopoledni dospívala song Capricorn. A Ondřej Konrád dostává další otázku, která navazuje na ten úvod. My už jsme mluvili o tom, že se na albu The Wise Ones objevuje tvorba několika umělkyň a umělců dlouhodobě s Parlato propojených. Kterých konkrétně?
1: Tak já už jsem zmiňoval toho Alana Hemptona, ten je na tom albu autorsky zastoupen několikrát a hlavně účinkuje vlastně na celé jeho ploše, jak jako kontrabasista, ale tak i například jako kytarista v několika skladbách. Pak to jsou lidé, kteří jsou méně u nás známí, což je autorka nebo spoluautorka té následující ukázky a hráčka na různé takzvané dřevěné nástroje, to jsou klarinety, flétny, ale hoboje, taky například jménem Amber Narvan, tak to je taková zvláštní osoba, která má už celou řadu desek, s Gretchen už taky nějakou dobu spolupracuje, anebo také takový specifický písničkář, který se jmenuje Josh Mees, tam jsou dvě jeho věci na té desce. Krom toho samozřejmě tady jsou ti spolupracovníci vlastně od prvého alba Gretchen Parlato, které vyšlo právě před těmi zhruba 15 lety, my jsme říkali 20, ale ono to není úplně taková dlouhá doba, které se jmenovalo In a Dream, a to znamená pianista Gerald Clayton, který hrál to solo v té první věci, v tom Capricornu, anebo Robert Glasper, jeden z nejvýznamnějších hybatelů současné scény, ten bude právě hrát zase na klavír v té následující věci. Už o manželovi Gretchen Parlato, bubeníkovi a skladateli Marku Giulianovi řeč byla. Z těch dalších stálých spoluhráčů, kteří tady ani třeba nejsou, ale jenom zmiňuji nebo připomínám ještě jednou toho Taylora Aistyho, ze kterým má Gretchen Parlato dvě alba, jedno z nich je živé. Mimochodem, tohle ta deska je, i když do toho započítám to album s Leonem Luekem, celkem šestá, kterou vydala Gretchen Parlato pod svým jménem. Tři z nich byly nominované na Grammy. No a poslechneme si tu věc, o které jsem mluvil, která je právě od té Amber Navran, která tu i hraje na ty takzvané dřevěné nástroje. Určitě tam je klarinet, určitě tam je flétna, ale celé jsem to nerozklíčoval, těch vrstev je tam několik a ta skladba je právě ta, která dala albu titul, čili The Wise One, moudří, taky by se mohlo říct moudré, ale samé ženy tam rozhodně nejsou.
0: Tak si poslechneme a rozklíčovávat mohou posluchači.

0: Americká jazzová a velmi specifická vokalistka Gretchen Panlato vydala nové album. Jaký zvuk má titulní skladba The Wise Ones, už také víte, ale ještě nevíte, jestli se podle Ondřeje Konráda dá hovořit o tom, zda vnesla Gretchen Panlato do kategorie jazzového zpěvu nějaký nový prvek.
1: No, někteří američtí kritikové to říkají, já si to tak úplně nemyslím, ona patří mezi ty právě subtilní zpěvačky, jak jsem o tom mluvil na začátku, že například ona je do značné míry inspirovaná tou Astru Gilberto, která ovšem přišla na scénu před skoro 70 lety. Nevím, jestli by se dalo vůbec o někom mluvit jako o pokračovateli Gretchen Panlato, protože asi její možná nejbližší taky vlastně zpěvačka ne nějakého velkého rozsahu, ale řekl bych přece jenom dost jako vyšší zpěvecké techniky a vůbec je to hodně taková muzikantská osobnost, protože výtečně skládá, aranžuje dokonce i pro jiné umělce, než je sama, docela i komplikované orchestrace, a to je Becca Stevens, kterou také známe z vltavských požadů, nebo aspoň já ji velmi propaguji už dlouhá léta. No a ta právě tady z Gretchen je nejenom, že je na skoro všech jejich deskách, a naopak zase Gretchen padla, to je na deskách Becky Stevens, ale je i tady. Zajímavé je, že si, a je tam i solově slyšet dost jednoznačně, ale že si obě dámy vybrali písničku, která nepochází z těchto časů, ale a dokonce vůbec ne z jazzových sfér, ale je to vlastně velký rádiový hit z roku 1985, takové ty synth-popové kapely britské, která jsme, protože zase se obnovila, takže snad existuje Tears for Fears, a její hlavní autor Roland Orzabal, který má nějaké jeho americké předky, tak ten je autorem té skladby, která se jmenuje Mad World. No takže tady uslyšíme osobu, o které se dá mluvit, že je nemožná ovlivněná, ale velmi spřízněná v tom vokálním projevu, a to je Becca Stevens. No jinak jsem samozřejmě, jak si správně říkala, možné je někdy všechno, tak se třeba dočkáme toho, že přijede Gretchen do Evropy jako vůdčí osobnost nějaké skupiny.
0: Doufejme, Ondřej, já mám přece jen ještě jednu otázku. Ano. The Guardian napsal, že vokálně má Gretchen sexy, dychtivý zvuk s vynikající výškou a její rytmická přesnost, kontrola a celkové muzikantské umění jsou zřejmé už od pomalého rytmu. Souhlasil by si s tím?
1: Jo, zcela určitě, ale když bych měl například ty dvě, o kterých teď byla řeč, srovnávat, tak musím říct, že podle mého je na tom nejenom po technické, ale i po, řekněme, celkové muzikantské stránce podstatně lépe ta Becca, ale když jsem to vyrovnává jakousi hloubkou toho projevu. Tam já si myslím, že to je spíš taková niterná záležitost, že stojí za to se do těch alb zaposlouchat, protože na první poslech by vám mohli možná trošku uniknout, ale když se k ním člověk začne vracet, tak pochopí, v čem je síla Gretchen Panlato a to, proč je vlastně tak uznávaná nejenom kritikou, ale celou řadou posluchačů na celém světě.
0: Díky, Ondřej Konrád, díky a hezký den.
1: Taky díky.

0: Mad World, šílený svět, vměstnala Gretchen Palato do 5 minut písně, kterou také najdete na jejím novém albu The Wise Ones. Akademický malíř Jiří Andrle má skoro pořád v ruce tušku a na kolenou náčrtník s kresbami. V této situaci jej zachytila také Bronislava Janečková, která s ním natočila u příležitosti jeho letošního jubilea 10 rozhlasových vzpomínkových půlhodin. Ta předposlední začne po 11:30 u nás na Vltavě.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Kenny Garrett se pustil do Johna Coltrane v písni Dear Lord.
1: Osudy.
0: Jemně propracované tváře, které se uchovaly ve vzpomínkách malíře, grafika a ilustrátora i jubilanta Jiřího Andrleho, dostávají v těchto dvou týdnech rozhlasovou zvukovou podobu. Ve vzpomínkách, které natáčela Bronislava Janečková za technické spolupráce Ladislava Rajcha. Část devátá.
2: Devátá část vyprávění malíře a grafika Jiřího Andrleho se vrací do 70. let. S manželkou Miladou už žijí v malebném trojdomku na Novém Světě na Hradčanech. Jiří Andrle má mimořádně vyvinutou obrazovou paměť. I po letech dokáže nakreslit tváře sousedů i nevšedních postaviček z Hradčan i z rodného Pavlíkova. Ale jak můžete sami posoudit, je i skvělým vypravěčem.

Často ředitel Národní galerie Jiří Kotalík i jeho nástupce, můj nejbližší kamarád, teoretik výtvarného umění Jiří Mašín, tam přiváděli vzácný návštěvy. Já nikdy nezapomenu, on každý, kdo do kovárny vešel, byl uhranutej. Tou krásou doslova uštknutej, protože to byl zaklenutý tunel, 6,5 metru byla

jíst, když ne do té kovárny, protože to bylo 5 minut z galerie pěšky a vždycky u nás bylo dobrý pohoštění. A já si vzpomínám, jak Milada pohostila Madame Pompidou. Tenkrát byly takový konzervy rybiček, který se jmenovaly šproty. Ty rybičky, když se hodily na pánev a k tomu čerstvá houstička a dobrý víno, oj, to byla dobrota. Takže paní Pompidou nevěděla, co má chválit dřív. No a ředitel Národní galerie taky splnil úkol, že mohl vzít paní Pompidou do ateliéru umělce. Hlavně tam chodil Bohumil Hrabal pravidelně, každý úterý. Ten měl zvláštní požadavky. Tomu jsem musel hrát gramofonové desky, který nikde jinde by neslyšel. Hudbu 20. století. Nějakou část třeba Stravinského Svěcení jara, tak prohlásil. A teď mám v hlavě jako po náletu, který nebyl. Každý ten člověk, který bydlel v tom domě v Loretánské ulici číslo 5, by si zasluhoval bronzovou bystu. A nahoře o zábradlí byl opřený Fanda Foubík, kopáč. Jo, ono se řekne kopání, co na tom je. Ale to musíte znát, ta je. V první patře domu, která měla okna na severní stranu, byla rodina Frištackých. Pan Frištacký s knírkem, vždycky mírně pobledlej, protože kouřil jako darebný kamna, jak mu říkala jeho paní. Táto, táto, dej s tím pokoj, už si měl 2 infarkty. No, aspoň budu dobře vyuzenej a třetí už mít nebudu, uvidíš, matko. Ale bohužel se mýlil. Ale paní Frištacká měla pořád chuť do života. Uklízela v Národní galerii v nedalekém Šternberském paláci. V té pracovně mého nejbližšího přítele, nejvzácnějšího doktora Jiřího Mašína, který házel přečtený spisy, to byl velký zlepšovák, to si mohl nechat patentovat. Vedle stolu Biedermajerskýho leželi necky, veliký necky na paření prasete. A do těch necek tam byly šanony a obálky s vyřízenou poštou. Jirka přeče dopis, odpověděl a přes celý stůl dopis hodil a ten vždycky padnul do těch prasečích necek. Tak jsem to tak na tom dvoře tomu Boganovi všecko vyprávěl a on říkal, člověče, to jsou moritáty. To je bohatství lidských osudů, co?

to bylo šťastný zřetězení náhod, že jsem mohl být v blízkosti těch moudrých lidí, kteří byli skoro o 20 let starší, než jsem byl já. Bohoušek Hrabal, Jan Smetana, pilíř moderní české malby. Ten mě vlastně seznámil s Bohouškem. To byl dar. Bohoušek Hrabal. To byla jedna z těch nejvzácnějších návštěv. Jak on si rozuměl s Fandou Foubíkem? Fanda Foubík, ten měl rčení. Když byl opřený o ten klandr a manželka mu něco vyčítala, tak říkal, to chce klid ani mráčku na obláčku. A Bohoušek Hrabal tohle to se naučil a byl na to hrdej. Říkal, že to je velká poezie, ani mráčku na obláčku. A běda, když při práci jsem něco řekl v tom smyslu, to je tak těžký, to, co jsem si vybral, tady to namalovat nebo nakreslit, to je tak těžký, Bohoušku. Ten vyletěl a zakřičel, kdo tě nutí, abys to dělal? Tak se na to vykašli, tedy on to řekl ještě ostřejš, jo? Vykašli se na to, hodí k poště. Tam skončíš ve 4 hodiny a přijdeš domů a máš hlavu čistou. Na umění je právě nejkrásnější to, že nikdo nás nenutí, aby jsme to dělali. Rozumíš?

Beru do ruky, zažloutlý, tenký svazek průklepových papírů. Tomu se říká samizdat. V antikvariátu jsem sehnal takovou raritu. Tak se dřív rozmnožovaly texty. Jemný průklepák, pod to se dal kopírák, zase arch průklepového papíru, 8 nebo 10 archů papíru, 8 nebo 10 průklepáků se zarolovalo na válec psacího stroje, tak se rozmnožovala literatura v dobách, kdy byli autoři třeba zakázaní. A ty samizdaty se potom půjčovaly. Je zajímavý, že mě Bohumil Hrabal půjčil takových průklepových, třeba jsem měl anglickýho krále, jak jsem obsluhoval anglického krále. Ohmatanej, očtenej, ale pro mě to byl zázrak. A já jsem ho měl měsíc a druhý měsíc a říkal jsem si, možná, že na to ten Bogan zapomene, že mě to půjčil a že mě taková rarita, takovej skvost sběratelský zůstane. Depak, on říkal, už potřebuju toho anglického krále, už to musím dát dál, vrať mi to. Nic nezapomněl, měl paměť jako slon. No ale tenkrát v té kovárně jsem držel tenkej svazek a byly to první básně Bohumila Hrabala. A ty jsem čet. A autor sebou v křesle vrtěl, jako kdyby se mu dělo nějaký příkoří, jako kdyby byl mučený. A pak procedil skrze zuby. Starý hřích činí novou hambu. Jo, to jsem psal na psacím stroji značky Underwood v kanceláři Nymburskýho pivovaru po sobotách a nedělích, kdy tam bylo volno. A psal jsem to na účtenky pivovarský, když byla kancelář prázdná. Ale já jsem nejenom hledal slova, protože jsem jako student propadal z češtiny. Ale potom jsem najednou propadl psaní a nemohl jsem bez toho psaní bejt. A uvědomil jsem si sílu slova. Těžko se mi psalo, protože jsem hledal na klávesnici psacího stroje písmena. Ale ten kostrbatej přetlak, který byl ve mně, byl tak veliký, že jsem pár básniček napsal a sám jsem si je sešil sešívačkou a toužil jsem potom, aby byly vydaný. Tak jsem byl, no mladý člověk je snílek a já jsem snil o tom, až ty básničky uvidím za výkladní skříní Nymburskýho knihkupce, až tam uvidím svou první sbírku básní. To byl můj sen, až to budu moct ukázat těm slečnám, který se mě tak líbili, protože ty by to jistě ocenili. No vidíš, a teď, když prožívám to, čemu se říká úspěch a sláva, tak si musím říct, no, dobrý, je to všecko výborný. Ale ten můj největší sen se mě už v životě nikdy nesplní. Nemůže se splnit, protože čas trhnul oponou. A mě už nikdy nebude 20 a já už nikdy neuvidím tu svoji první knížku básní za výkladní skříní Nymburskýho knihkupce. Ale přesto ty jeho první hříchy, ty první poetické básně jsou tak bohatý na vize, že když jsem je čet poprvé, tak jsem jimi byl okouzlen.

0: Když jsem procházel uličkou Nový svět, tak jsem se zastavil skoro u každý skvrny na zdi, protože tam padaly vomítky z těch opukových zdí a zanechávaly zase po sobě takový malebný skvrny, které byly tak inspirativní. A to byly inspirativní zdroje pro složitý figurální kompozice, který nebylo možný si jen tak vyfantazírovat. Ta příroda, ta padající omítka, ta popadávající omítka odvedla takovou poctivou, krásnou práci. Oni ty zdi taky mají v sobě tajemství, protože z nich promlouvá historie. No a už jsem vkročil na to nádherný obdelníkový jeviště náměstí Pohořelec. Byla tam prodejna knih. Tenkrát lidi lačnili po knihách. Čekali fronty dlouhý každý čtvrtek, když vyšlo něco pěknýho, Hemingway nebo Steinbeck. A já jsem tenkrát se těšil, že si koupím povídky Izáka Babela. A že uvidím ty mý roztomilý holčiny, jak je nazval Bohumil Hrabal jednou, když jsem ho tam přivedl. Ty byli šťastný, že vidí slavnýho spisovatele paní Kovaříková a paní Vymětalová. Ježiš, ty ječeli štěstím. Ve čtvrtek byly všecky knižní prodejny k prasknutí plný zákazníků, lačných potom něco si koupit a zvlášť před Vánocema. Dámy dvě, paní Vymětalová a paní Kovaříková, se každý čtvrtek těšili na zvláštního zákazníka, pana Maxu, který mu říkali pan Jánato. Protože pan Jánato pořád říkal, jak moh. Jánato, manželka mě řekla, miláčku, ty všechny peníze vyházíš za knihy. My bychom spíš potřebovali nechat zaletovat pračku, nebo koupit novou. Jánato, novou ne, to jsou vyhozený peníze, já ji nechám zaletovat. A kde bemeš na to letování peníze? Já na to, ale má drahá Dagmar. Když víš, že mám našpórováno. Knihy jsou pramenem vzdělání. Vždyť ty si taky ráda čteš, ne? No jo. A co uděláme s tím ústředním topením? A já na to, to samý, co s tou pračkou. Obě dámy pana Jánato obdivovali jeho rodiče. Měli obchod s oděvy a s klobouky a s čepicemi. Pan Jánato měl doma plnou skříň čepic a klobouků a motýlků a kravat. A všecko předválečný. Košile předválečný. Klobouky všech tvarů. A víte, co dělali ty dvě dámy z prodejny kniha, paní Vyletělová a paní Kovaříková? Uzavírali sázky. V jakým klobouku pan Jánato ten čtvrtek přijde? Jestli v béžovým nebo v šedivým? Nebo Pepita. Sázeli se o pytlík pralinek. To byly vždycky legrace. Když pan Jánato přišel třeba jenom v plátěný čepici a nevyhrál nikdo. Pane Maxo, vy jste fešák. Ale jděte, vždyť já jsem normální penzista. Žiju z podstaty. Já radši, než bych si koupil novej klobouk, tak si koupím třeba Maupassanova miláčka. Teď mě znáte. Pane Maxo, miláček měl knírek. Vám by taky slušel knírek. A pan Jánato vyvalil oči. A víte, co Jánato? Knírky nosí jenom zamindrákovaný chlapy. Knírek ne. Jestli chcete chlapa soudit, podívejte se, jaký má boty. Když má boty nevyčištěný, sešlapaný podpatky a ještě nemá puky na kalhotách, je to lajdák. Správný poctivý chlap musí mít boty jako zrcadlo vyleštěný. No a jsme na ulici před kovárnou a pan spisovatel Hrabal říká: a já jdu k Tigrovi, tak já jdu taky kousek. A prezidentská standarta v letech vlády jedné strany proměněná, lev byl přemístěn na husický štít a nad jeho hlavu byla přidána pěticípá hvězda. A ta prezidentská standarta se na stožáru třepotá ve větru a hlomozí a vydává takový zvláštní rány, jako když se rákosovou plácačkou vyprašujou koberce. Pravda vítězí, jo, jo, pravda vítězí, ale dá to fušku, jak říkal Honza Masaryk. Tak
1: skrz zuby komentoval heslo na vlajce spisovatel.
0: Já tady se běhnu po schodech, jo? Tak nazdar.
1: A díval jsem se, jak hbitý nohy a atletická postava se hrne po zámeckých schodech dolů se síťovkou v ruce, která za ním plápolá. V tý má pořád občanský průkaz, rozečtenou knihu. Tenkrát mu bylo 63.

ale pracovalo se v kovárně hezky, protože genius loci se tomu říká. Genius místa. Z těch zdí, co si vyzařovalo. A Bogan ke mně chodil rád do ateliéru. Jinak jsme měli stejný osud v tom, že on byl kulisákem u divadla, já jsem byl kulisákem u divadla. Jenomže já jsem projel tenkrát celý svět, kdežto Bohumil Hrabal, když začínal v roce 49, tak se nikam nemohlo. No a taky za mnou chodil rád proto, že věděl, že z každého zájezdu přivezu gramofonovou desku. Třeba Gustava Mahlera, nebo Dmitrije Šostakoviče, nebo i soudobou hudbu, jaký psal Pierre Boulez, nebo Stockhausen. Když jsme poslouchali nějakou hudbu 20. století, kde byly jenom takový neurčitý zvuky, tak říkal, mě úplně běhá mráz po zádech. Já si představuju, že takhle zní naše země, když letí vesmírem. A Bohumil Hrabal se díval po mých obrazech, který byly opřený o zeď, a všecko si pečlivě prohlížel. Ten znal každou věc, kterou jsem tenkrát namaloval, nakreslil nebo vyril do grafické jehly. Toho jsem si vážil. To byl můj hnací motor, protože vždycky přišel s nějakým dobrým nápadem. A hrozně se ho tenkrát dotklo, když se díval na veliký obraz 4roční doby. Za naším domem v zahradě byla osamělá hruška a já jsem ji namaloval na jaře, v letě, na podzim a v zimě na malý formátky plátna, který jsem potom nalepil na velký obraz a pod ty obrazy proměny té hrušky ve 4ročních dobách jsem namaloval ten můj tradiční motiv, jak dívka se proměňuje ve stařenu, proměny času. A najednou jsem mu říkal, Bohoušku, oni mě tu hrušku v Pavlíkově porazili a já vím kdo. A on úplně se zarazil a říkal, a proč jí porazili? No protože ve čtvrtek vysílal Hlas Ameriky pořad, kde mě vychválil, že vystavuju v nějaký galerii ve Washingtonu. No a tam nějaký chlapík z partaje hned jak ten pořad skončil, vzal pilu a tu chudinku prastarou hrušku, která byla vlastně můj svědek od dětských let. Kolem ní jsem chodil s tátou a s taškou na zádech do školy a ta hruška byla v plném květu. A on, tenhle ten fanatik politický, jí podříz. Takže já, když jsem tam o pár dnů později na víkend přijel, tak tam hruška ležela. Kvítky bílý na ní uvadaly. A to buď rád, řekl najednou z ničeho nic Bohumil Hrabal, protože ona tě ta hruška strhávala dozadu a ty se musíš koukat dopředu, víš? Já si stejně myslím, že to řekl jenom proto, aby mě utěšil, protože pro mě ta hruška byla jakoby posvátná a já jsem jí měl strašně rád, ona patřila do mýho života. Já jsem jí kreslil od dětství.

Zvlášť měl Bohumil Hrabal rád cyklus Iluze a realita. To byly obrazy na téma první světová válka a na tom obraze vždycky byla přilepená buď kabinetní fotografie vojáčka těsně předtím, než odešel na frontu, a nebo jeden takový velmi smutný obraz, kde byly přilepený smuteční oznámení císařského rady pana Mokráčka, který oznamuje, jak mu padly jediný dva synové ve válce. A ten text Bohumila Hrabala dojímal až k slzám. On oznamoval smrt svých jediných dvou synů na frontě. Ty oznámení úmrtní jsou tam na tom obraze nalepený taky. V tom textu stojí: Císařský rada Jan Mokráček oznamuje, že dne 28. února až 5. března padl u Jubenska v Karpatech můj syn Václav, absolvent Československé obchodní akademie v Praze. Dokončiv studia, měl již nastoupit výhodné místo úřednické, odveden byl však k vojsku a již 28. února byl nezvěstný a až dne 5. března byl nalezen mrtvý, sněhem zavátý na kopci Karpat a tam pochován. Druhé oznámení o pár měsíců později, podobně laděné, oznamuje, že padl i jeho druhý syn. Když Bohumil Hrabal dočet, tak bylo dlouho ticho. Jenom ta Mahlerova hudba zněla. Ten cyklus Iluze a realita jsem namalovala v roce 82. Výchozí inspirace každého obrazu byla nalepená fotografie a já jsem se chtěl při malbě dostat tam, kam objektiv fotoaparátu nemůže. Vytvořil jsem si vizi, co se asi s těmi lidmi, kteří se na té fotografii tváří tak vznešeně, slavnostně, jako kdyby se zastavil čas, když cvakali z pouště fotoaparátů, tak nikoho z těch fotografovaných ani ve snu nenapadlo, že se ocitnou v tak tragický, krutý době války. No a takže jsem tam namaloval příběh, co se asi s těmi lidmi stalo. Cyklus Iluze a realita tenkrát, dá se říct, že obletěl celý svět. Grafiky se ocitly v předních muzeích Evropy i v zámoří. Žil jsem tady přece jenom za železnou oponou, takže jsem to ani nevnímal. Stejně kvalitu výtvarných děl ukáže teprve až čas.

No a je pravda, že i díky kovárně a díky tomu Pražskému hradu a těm Hradčanům jsme nikdy s Miladou neuvažovali o emigraci. To bylo pouto, louka za domem, celý ten rodný dům v Pavlíkově a ty zahrady kolem Pavlíkova a to všecko, to byl ten pocit domova, do kterého jsem se vždycky těšil, když jsme se navraceli z toho kvetoucího západu. To se snoubily takový dva pocity. Rozčarování na jedné straně, jak tato země mohla prosperovat, kdyby nebejvalo bylo došlo k tomu 48. roku, ale na druhé straně zase to štěstí, že jsem zase doma, že maminka zase sahne do kredence a v utěrce je zabalený chleba a babička přijde a říká, tak mám letos tak hezký housata, podívej se. No a to na 5. Avenue v New Yorku nebo na Champs-Élysées v Paříži, to neuvidíte, to uvidíte jenom doma. 26 let pod klenbou staré hradčanské kovárny. Kolik návštěv, kolik slavných lidí mě tam navštívilo, včetně Madame Pompidou. Přišel listopad, přišly restituce. Já jsem řekl, ano, vystěhuju se. Do půl roku kovárnu vyklidím. A tak se stalo. A přemístil jsem se do nádherné části Prahy, na Hanspaulku, k Matějskému kostelíčku. Takže tady jsem začal psát další kapitolu svého života. Pořád se snažím malovat, jako v té kovárně, protože bez malování a kreslení nemůžu bejt. Jak říkal náš pan farář, náš pater Machač, pater Jan, jednou, když šel z kostela, tak se na mě podíval, zastavil se, dal si ruce v bok a říkal, tož, tak se tak na vás koukám a že vy si nevážíte toho, čím jste byl obdarován od Pána Boha. Já jsem se zamyslel a řekl jsem, ale patere, to jsou silná slova. No tož, to jsou silná slova. Tak ke mně přijďte, dáme si dobrou slivovičku a probereme to. Nezlobíte se, že jsem vám tohle to řekl. Já jsem řekl, patere, vy máte pravdu, že bych si toho měl vážit. No tož...

0: desetidílné rozhlasové vzpomínání malíře, grafika, ilustrátora, sběratele a také jubilanta Jiřího Andrleho připravila celkem do 10 částí Bronislava Janečková. Technická spolupráce Ladislav Rajch. Odvysílané půl hodiny hledejte na stránce vltava.rozhlas.cz a poslední díl si poslechněte zítra v 11.30. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Americký prezident Donald Trump ostře zkritizoval vedení centrální banky kvůli zvýšení úrokových sazeb. V Olomouci dnes končí Mezinárodní varhaní festival. A počasí bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Označil ho jako Europatriot. Řekl to na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a také by pomohl českému obrannému průmyslu. Systémy Patriot patří mezi nejúčinnější prostředky proti ruským balistickým střelám. Předseda české vlády na summitu zároveň vyzval k mírovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Evropu zkritizoval za nedostatečný důraz na mír v současné bezpečnostní debatě. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit, a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
3: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
0: Kyjev vyzval Moskvu k předání seznamu míst, kterých by se mělo týkat takzvané energetické příměří. Na jeho základě by Rusko a Ukrajina přestali vzájemně útočit na kritickou infrastrukturu.
4: Ukrajina gotova do energetického perimetru.
5: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina je na energetické příměří připravená a očekává ruské návrhy. Tichý také uvedl, že nemá informace o datu další třístranné rusko-americko-ukrajinské schůzky vyjednávacích týmů. Postoj Kyjeva zůstává stejný. Za nejefektivnější považuje setkání lídrů Ruska a Ukrajiny, protože v Rusku o otázkách míru a války rozhoduje pouze jediný člověk, Vladimír Putin, řekl mluvčí ukrajinské diplomacie. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí a online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Komise chce také razantněji chránit děti mladší 15 let. 13 a 14 letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. To znamená, že si rodiče prostřednictvím svého účtu vytvoří takzvané mini účty, ke kterým by mladiství měli přístup. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí. V chrámu svatého Mořice v Olomouci dnes večer skončí letošní ročník Mezinárodního varhaního festivalu. Na závěrečném koncertu v 19 hodin se představí britský varhaník David Briggs, který působí jako Regens Chory v katedrále svatého Jana v New Yorku. Pokračuje dramaturg festivalu Karel Martínek.
6: Ten se představí jednak jako improvizátor, v této oblasti opravdu velmi uznávaný, a také jako tvůrce transkripcí, přednese velkolepý cyklus improvizací francouzského varhaníka Pierre Cochereau. A právě tyto improvizace on přepsal a na svém koncertě posluchačům představí. Samozřejmě zazní taky hudba Marsa Dupré, takže to bude takový, řekl bych, vrchol celého festivalu.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Dobré poledne vám přeji, 6 minut po 12. hodině, Lenka Novotná. Jestli také patříte k lidem, kteří měli umělecké studijní ambice, ale několikrát vás na žádnou akademii nevzali a pak jste uměleckou cestu zkrátka vzdali, poslouchejte i tuto vltavskou hodinu. Nikdy neříkejte nikdy. V galerii Smečky vystavuje malíř autodidakt, jehož díla jsou zastoupená i v Centre Pompidou. Na výstavě Luboše Plného se na pár minut zastavíme a nebude to jediná zastávka Polední Vltavy. Čeká nás také host u Černého vola. Později se dozvíte, proč. A zastavíme se také v kině. Posloucháte Polední Vltavu, kde dnes první půl hodina bude patřit filmu a také jednomu významnému režisérskému jménu. Na ty další minuty našeho vysílání nás teď naláká filmová publicistka webu iRozhlas.cz Kristýna Roháčková. Dobrý den, Kristýno.
2: Dobrý den. Tak řeč bude o Stevenu Soderberghovi, což je asi pro každého medailonkáře, když to tak řeknu, každého, kdo vytváří medailonky, asi příjemná chvilka, protože to je americký filmový a televizní režisér, scénárista, kameraman a také střihač. Je to držitel Oscara, je to miláček kritiků i cinefilů, který se ale poslední době moc netěší velkému zájmu diváků. Hlavně teda ale budeme mluvit o jeho novém krimi thrilleru Christopherové, který má dnes s lehkým zpožděním premiéru v českých kinech.
1: A já věřím, že tato půl hodina se bude těšit zájmu posluchačů. Tak jedeme.

0: Giovanni Benedetto Platy byl autorem sonáty pro hoboj a basso continuo c-moll, ze které jsme vyslechli druhou část. Hráli Katarína Ličik, Michaela Hasselt a Xenia Loeffler. Kristoferové, tak se jmenuje nový krimi thriller, který natočil Steven Soderbergh podle scénáře Eda Solomona. Námět k filmu prý vznikl, když spolu tvůrci seděli nad skleničkou alkoholu. Kristýno, co spolu tehdy vymysleli a co pili? To nesmíme říkat.
1: To ani nevím dokonce, ale na tu první otázku zvládnu odpovědět, protože Steven Soderbergh říká, že všechno vlastně byla jednovětný námět, kdy za Edem Solomonem, se kterým vlastně už je to jejich čtvrtá spolupráce, protože spolu dělali na noárovém thrilleru Žádné prudké pohyby a také seriálech Uzavřený kruh a Mozaika, tak prý takhle teda nad skleničkou Soderbergh přišel s tím, že by se mu líbil takový příběh stárnoucího mentora, umělce, který na konci své kariéry se setkává s mladším, takovým studijnějším typem, který nevyzařuje ale zrovna pozitivní nebo přívětivou energii a že tam na něj vztahu něco zvláštního. Představoval si trošku něco ve stylu románu Patricie Highsmith, něco jako Toma Ripleyho. Nakonec teda Ed Solomon z toho udělal to, co je ve filmu Kristoferové, což je příběh mladé padělatelky umění, za kterou přijde dvojice sourozenců, kteří mají kdysi schopného a dnes už teda trošku vyčpělého otce, který byl známým umělcem a který by měl ve svém domě někde ukrývat sérii děl, které se nazývají Kristoferové, protože jsou věnované jednomu muži jménem Kristofer, a požadují nebo chtějí za velmi lukrativní nabídku po této padělatelce, aby dokončila tato díla za jejich otce a pomohla jim po jeho smrti je velmi lukrativně prodat. Tak tady začíná příběh, který je o inspiraci, o tom, jaké to pro umělce je, když tvoří, jaké to pro umělce je, když netvoří. A je to takový zajímavý, napínavý kriminální příběh, který trošku sklouzává i do černé komedie, jak jsme asi zvyklí z filmu Stevena Soderbergha.
0: Je to taková poutavá zápletka. Chtělo by to zvukovou kulisu.
2: You said this was a restoration job. It's a forgery job.
3: We know why you hate him.
4: Think of this as a way to get revenge.
5: This isn't about the unfinished Christophers, is it? These don't even speak of them.
3: Everybody knows what one original Julian Sklar from that period is worth.
5: I lied. You are to speak of them once when you tell me they are no more.
0: Zahraniční recenze mluví v souvislosti s filmem Kristoferové o hereckém dvojkoncertu. Koho tedy v hlavních rolích uvidíme?
1: My jsme ho slyšeli hodně v té zvukové ukázce. Je to Ian McKellen, britský významný shakespearovský herec, ale také vlastně představitel rolí těch velkých filmových franšíz, ať už je to Gandalf ze série Pán prstenů nebo Magneto z X-Menu, a ten jeho protiherec v těch duelech hereckých je Michaela Cole, což je mladá černošská britská herečka, která se nejvíce proslavila asi v roce 2020 jako scénaristka, hlavní herecká protagonistka autobiograficky laděné série Můžu tě zničit, takového velmi obnažujícího osobního ženského příběhu. Tady teda oba kombinují ten ostrovtip scénaristy Eda Solomona. Já jsem nezmínila, že Ed Solomon má na svém kontě scénáře k filmům jako Muži v černém, Charlieho andílci a Podfukáři, což jsou velmi akční snímky, trošku prošpikované tou komedií. Tady teda dostaneme hlavně spíš spíš konfrontaci, kde vlastně se setkávají velmi silné charaktery. Ta akce se děje ve slovech, moc se neposouváme, zůstáváme na místě, takové komornější tragikomické drama.
0: A to je asi těžké otitulkovat.
1: To musí být hrozně těžké otitulkovat.
0: Jak Kristoferové zapadají do Soderberghovy filmografie?
1: Ono, když se použije sousloví elegantní thriller, tak asi hodně divákům naskočí právě Soderberghovy filmy. Tady je to teda znovu londýnský příběh, jako jsme viděli například jeho v posledním snímku, což byla operace Black Bag. Je to napínavý snímek, přesto komorní. On je takový nezaškatulkovatelný experimentátor. On je totiž známý tvůrce tří Dannyho parťáků, myšleno těch moderních remakeů s Georgem Clooneym, Bradem Pittem, Mattem Damonem a spol, ale také stojí za životopisným dramatem Erin Brockovich nebo thrillerem Nákaza, ke kterému se hodně lidí vracelo během covidové pandemie a vlastně jsme si na tom i hodně ukazovali, jak vlastně probíhá taková virová, takové šíření virové nákazy. Soderbergh ale začal a také ukončil filmovou sérii Bez kalhot, kde si role striptérů zahráli Channing Tatum nebo třeba Matthew McConaughey a byl také jeden z prvních těch velkých režijních jmen, které se pokusili točit na mobil. Třeba v roce 2018, kdy natočil jenom na mobil hororově laděný thriller Nepříčetná s britskou herečkou Claire Foy. On teda má na kontě Oscara za Traffic nad vládu gengu, k tomu další dvě nominace za režii Erin Brockovich a scénář ke svému celovečernímu debutu Sex, lži a video, se kterým teda bodoval i v Cannes, kde dostal tento film Zlatou palmu. Vlastně je zajímavé a trošku i ukazuje na tu jeho šíři a rozkročení v té jeho filmografii, že on na toho Oscara získal v roce, kdy měl v tom svém klání pomyslně dva koně, protože on byl nominovaný v kategorii nejlepší režie dvakrát. Takže vlastně nepředpokládal, že by mohl vyhrát, protože tak jako se vždycky říká, když je tam dvakrát někdo obsazený, tak se ty hlasy rozdělí a on vyhrál. Vedle něj byl třeba i Ridley Scott a Ang Lee, takže byl překvapený. A tak hezky i do toho dnešního tématu zapadá, že on během toho svého proslovu, bylo to v roce 2001, děkoval tvůrcům, ať už jakéhokoliv druhu, ať už to jsou baleťáci nebo právě výtvarní umělci, že tvoří a že to nevzdávají a že by, taková hezká věc, kterou tam prohlásil, že by bez umění by se vůbec nedalo žít.
0: Říká Kristýna Roháčková, pokračovat bude ještě za chvíli, protože my se k tvorbě Stevena Soderbergha vrátíme společně ještě po písničce.

0: To byla Žena, tedy název písně je Žena, a byla to Beata Hlavenková na svém albu Radost. Steven Soderbergh má jednu superschopnost, kterou ani řada z těch nejvýraznějších režisérů neoplývá, a tou je, že umí překvapit. Tak o americkém filmaři mluví britský deník Guardian. My v Polední Vltavě mluvíme s filmovou publicistkou Kristinou Roháčkovou nejen o Soderberghově novém snímku Christopherové. Kristino, jak ty sama vnímáš tvorbu Stevena Soderbergha? Najde se přece jen něco, co se od něj dá očekávat?
1: Já, i když třeba nejsem komplet přesvědčená jeho filmy, tak vždycky cítím určitou jistotu v tom, že dostanu silný příběh. V éře, kdy vlastně hodně těch filmů stojí na nějaké vizuálnosti, tak tady vždycky ta esence toho je přítomná a je to vlastně to hlavní na tom filmu. On jako člověk, který má všechno pod kontrolou, vlastně říkali jsme si, že on si sám natáčí ty filmy, i když třeba nepřiznává svoje jméno v titulcích závěrečných, sám si je střihá, tak je poznat, že nikdy nepodceňuje to slovo, to psané slovo, takže ty scénáře jsou dobré. Je to velmi plodný tvůrce, zároveň se o něm ale nedá říct, že by se opakoval, což jsme zmiňovali právě i stran toho, že rád experimentuje. Já to zmiňuji i proto, že tady jsou tvůrci, kteří stejně jako on opravdu každý rok přináší ty novinky do těch kin a může se o nich třeba říct, že už posledních 20 let to jsou skoro ty samé filmy, to opravdu u Soderbergha neplatí. On vždycky do těch filmů přináší určitou eleganci a styl a také má takový charakteristický rytmus a dynamiku a zároveň přináší i kvalitní herecké obsazení. V minulosti opakovaně spolupracoval s Julie Roberts, Benicio del Torem, Channingem Tatumem. Problém ale je, nebo problém takový jako krystalický trend v té současné kinematografii je, že ty filmy patří do takového toho ranku, kdy ty diváci zůstávají doma. Oni na ty filmy totiž nechodí do kin moc lidí, často tak trošku proplují tou návštěvností, těmi týdny, co stráví v kinech. Vlastně i operace Black Bag z loňského roku byla velmi vychvalovaná kritiky. Já sama jsem to považovala za velmi příjemný film, takový ten jako středo zájmový a ti diváci nepřišli, což je zvláštní, ale to vypovídá to podle mě o tom, které ty velké taháky do těch film v dnešní době existují a co už je taková věc, na kterou spoléháme, že se podíváme doma. On sám říká, že teďka hledá právě nějaké téma, které by ho dostalo k tomu, aby to byla taková ta popcornovka a zároveň to bylo něco, co ho natchne, protože on opravdu nechce točit filmy, které by nebyly v určitém smyslu osobní.
0: O tom, že výsledný tvar filmu v jeho režii je kvalitní výrobek, asi není pochyb. Mě by ale zajímalo, jak se spolupracuje hercům s ním. Jaký typ režiséra to je? Říkají o tom něco? Nějaké informace?
1: Máme na něj něco. Já jsem před dvěma lety se přesně na to měla možnost zeptat anglického herce Clive'a Owena, když přijel na festival do Karlových barů. Ono to teda bylo shodou okolností.
0: Karlových,
1: já jsem řekla tak barů.
0: Do Karlových
1: bary
0: varů.
1: Tam jsou, ale jsou to opravdu Karlovy vary. Mimochodem to bylo teda jenom pár dní potom, co do varů přijel i právě Soderbergh. Clive Owen si tu jejich spolupráci na historickém dramatickém seriálu Nick, Doktoři bez hranic, velmi pochvaloval. Já jsem se ho ptala konkrétně na to, jak ovlivní herecký přístup, když je režisér zároveň kameramanem a stříhačem filmu a jak říká, už si během natáčení tu scénu v hlavě edituje. A tady je odpověď Clive'a Owena.
2: Je to rozhodně nezvyklé, protože Soderbergh netočí moc záběrů, takže každý herec musí přijít připravený, protože pokud nejste, tak se poohlédne jinde. Opravdu, takové to je. A je to úžasně úsporné a elegantní. Ovšem má oblíbená věc na jeho placech je taková tichá soustředěnost, kterou jsem na žádném jiném natáčení nezažil. Ráno přijdete do práce a všude je klid. Všichni se soustředí, protože přesně vědí, co mají dělat. Osobně v moderním světě filmařiny považuji za jednu z nejobtížnějších věcí to, že všichni ke komunikaci používají mobily. Živit se natáčením filmu je ale přeci naprosté privilegium. A být na place je výsada. Kvůli tomu tam přeci jsme, abychom natočili film. Nechci být v práci rozptylován tím, že lidé dělají, co nemají. To moc dobře nezvládám. Když ale natáčíte se Soderberghem, nejsou tam žádné monitory, u kterých by se posedávalo. Nikdo tam s nikým neklábosí, když se snažíme pracovat. Je to takové posvátné prostředí a já to naprosto zbožňoval.
0: Řekl Clive Owen. Kristýno, víme už, co dalšího Steven Soderbergh chystá, ať už na poli filmu nebo televize, ty už si to trošku naznačila.
1: Jeho zatím posledním počinem je dokumentární snímek John Lennon The Last Interview, který měl premiéru letos na festivalu v Cannes. To je snímek, který vychází z nahrávky rozhlasového rozhovoru, který poskytl hudebník a člen Beatles John Lennon spolu se svou manželkou Yoko Ono jedné San Franciské rozhlasové stanici ve svém newyorském bytě, a to 8. prosince 1980, tedy v den, kdy byl také tragicky zastřelen. Soderbergh vlastně vytváří a kombinuje současné rozhovory s tou rozhlasovou nahrávkou. Zbudil trošku povyk nebo vlnu nevole, protože přiznal, že přijal nabídku společnosti Meta, aby mu k tomu filmu vytvořila umělou inteligencí určité záběry. On se teda hájí tím, že se snažil vlastně pomocí těch umělou inteligencí vytvořených záběrů znázornit nebo vyřešit kreativní problém, kterým je znázornění nějakých filozofických úvah, které v té nahrávce mají Yoko Ono s Johnem Lennonem. Není to úplně něco, za co by teda sklidil pochvalu ze strany filmařské branže a také diváků, protože ty teďka jsou na to hodně citliví, já osobně sama také, takže je to něco, co asi budeme řešit v jeho filmech více, protože on říká, že by to mohl být účinný nástroj a že se nebojí toho, že by AI pronikla do filmografie, protože je to něco, o čem ví, co funguje. On říká, že se bojí jenom věcí, které nechápe, takže v tom vidí určitý nástroj, ale uvidíme, jak se s tím teda popasuje třeba ve svých hraných filmech, tohle je teda dokument. Uvidíme, protože u nás ještě ten snímek neměl premiéru, takže jsme ho neviděli a uvidíme i teda, jestli jeho diváci přijmou toto jako fakt, se kterým se budou muset v budoucnu v jeho filmografii potýkat.
0: Spolu s filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou jsme mluvili o americkém filmaři Stevenu Soderberghovi a hlavně o jeho novém krimi dramatu Christopherovi, které má dnes premiéru v českých kinech. Kristýno, díky a hezký den.
1: Já taky děkuju.
0: A až budete, milí posluchači, v kině, určitě se podívejte také na ty titulky v závěru, kdo je autorem tohoto úžasného překladu, jak zmínila Kristýna. Stojí to za to.

0: Michael Harris se ujal solového partu v Janáčkově mládí svitě pro dechové sexteto, jímž bylo se skupení Michael Thompson Wind Quintet. Třetí část Vivace dozněla a teď pojďme v polední Vltavě k výtvarnému umění. Člověk, jehož hlas za okamžik zaslechnete, je autodidakt, samouk. Na Akademii výtvarných umění v Praze ho několikrát nevzali, pak tam ale 6 let stál modelem studentům. Luboš Plný má teď čerstvě otevřenou výstavu v galerii Smečky s názvem Materia Delicata. S výtvarníkem, který byl v roce 2017 jako jediný vybraný na prestižní mezinárodní výstavu na Bienále v Benátkách, natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Výstava je hlavně o plynutí času, o tělesnosti a o nějakém chátrání těla.
2: Říká výtvarník Luboš Plný o své výstavě, která se dá přeložit jako jemná hmota v galerii Smečky. Najdete na ní typické kresby, u kterých strávíte rozhodně více času pro jejich pochopení. Každé dílo je opatřené drobnými popisky, poznámkami, čísly i razítky.
1: V podstatě každá kresba má svůj vlastní životopis, začátek a konec, kde jsou poznámky, kdy jsem kresbu začal, je tam datum a současně je tam číslo, které znamená početní mého života od narození. Ukončení té kresby je vlastně zase další.

0: Další číslo je to tam naznačený, kde je zase číslo, které je vlastně konečné. Je to vlastně jako smrt té kresby, kde je vlastně ukončená a já k ní přestávám mít vztah a začínám novou. Mám tam i součet všech hodin, všech dnů, takže každá má vlastně i takový záznam, kolik hodin jsem na ní pracoval.
1: Najdete tu dvě pozoruhodná a emocionálně silná díla, Matka a otec. Umělec do středu obrazu umístil skleněné Petryho misky, do kterých dal popel svých rodičů. Kolem je pak jemná kresba do spirály, kde opravdu téměř okem nečitelně zaznamenal každý den svého otce a matky. Další důležitou částí výstavy je série děl nazvaná Akademický model, vycházející ze zkušenosti, kde Luboš Plný stál 6 let jako model studentům na Akademii výtvarných umění v Praze.
0: Byl asi můj nejdelší projekt a to bylo, když jsem se hlásil na Akademii výtvarných umění a nevzali mě. Takže jsem tam začal stát modelem a po těch 6 letech, což je doba studia na akademii, jsem požádal o neexistující titul akademický model. Tamhle mám i razítko na těch, takže používám i razítko akademický model a pořád na něm pracuju. Je to pro mě jako úplně nejdůležitější věc, protože to bylo 6 let mýho života, kdy jsem vlastně jakoby nic nevystudoval, ale dalo mi to stejně, jako kdybych na té škole byl.
2: A můžeme se k té práci ještě podívat? Takže to je ten cyklus.
0: Cyklus, a to je vlastně, já jsem to měl z toho vlastně jako obdobu diplomové práce, kde jsem napsal žádost, napsal jsem zdůvodnění, proč si ten titul zasluhuju. Přidal jsem k tomu různé smlouvy, které jsem s akademií měl a současně jsem se nechal nafotit jako figura z dějin výtvarného umění, jako podle třeba tamhle myslitel Woodrodena, to je od Leonarda, Jan Křtitel, tady je...
2: Doplněný jako, že jsou to koláže vlastně, které jsou
0: to koláže, ale co jsem dal na akademii, to byly vlastně tyhle ty čisté fotky a současně jsem k tomu dal ty fotky z těch obrazů nebo soch z dějin výtvarného umění. Jinak to není digitálně upravený, snažil jsem se jakoby vyzvětšovat tu reprodukci toho obrazu do stejné velikosti a pak jsem to k tomu dal, jestli to tam bude pasovat nebo ne. Takže někde mi třeba u toho Marta vyšlo třeba 2 ruce, což je zase zajímavý v tom, že se na to ten divák může dívat delší dobu a bude zjišťovat, co tam je divně na tom.
1: Vysvětluje Plný, který se se mnou ještě zastavuje u série koláží, tvořených z fotografií jeho portrétů.
0: To jsem měl zase jeden projekt, který tady nemám vystavený, ale jsou z toho tyhle fotky, kde si držím hlavu v dlaních a říkal jsem si, že využiju ty samé fotky a budu buď do nich dávat nějakou koláž nebo vyměním obličej za něco jiného. Takže třeba, jak mě vždycky zajímá ta anatomie, tak používám třeba tohle místo očí, tady vlastně děloha tady. Tady jsou srdce, tady pánev, to vyšlo jako takový Mickey Mouse. Tamhle jsou embrya místo očí, tady je místo hlavy rentgen hrudníku, je to můj ten rentgen skutečný. A tady jsem replikoval svoje obličeje od toho skutečného fotky, který se jakoby zmenšuje, vyléza ven.
2: Co vás inspiruje?
0: Tak každodennost, protože to tělo, to si každý nosí sám sebou, takže mě vlastně zajímá ta tělesnost a ten čas. Vlastně jsou to takový jakoby dvě komodity, které už člověk nikdy nezíská zpátky. To tělo je dneska takovýhle, ale za rok, za dva už bude ze sebou něco starší a čas je vlastně významná komodita, která se nedá koupit. No.
1: Luboš Plný je známý také tím, že si celý život vede deník.
0: Nechci, aby byl obsáhlý, takže mám vlastně jednu řádku na každý den a je tam jenom, v kolik jsem vstal, co jsem měl k obědu, jestli jsem pracoval na něčem, jestli jsem někam šel, v kolik jsem šel spát, takže jsou tam tak maximálně 4 věty.
2: A co tam bude v den vernisáže dneska znamená? No, bude tam to vernisáž?
0: No, že bylo vernisáž, no.
3: Výstavu děl Luboše Plného navštěvujte v galerii Smečky do 28. listopadu. Kurátorem je Lukáš Kania. Z polední Vltavy hlásíme správný čas, je 12 hodin a 44 minuty. Čas, jak známo, plyne dál a dál a zastavit se ho pokusíme při návštěvě legendárního hradčanského hostince u Černého vola už za chvíli, poté co dospívá Cassandra Wilson písničku Time After Time.

0: Když zabloudíš, můžeš se rozhlédnout a najdeš mě, zpívala Cassandra Wilson. No a tato píseň by se v podstatě mohla nést i z místa, na které vás právě teď v polední Vltavě přeneseme. Kandidáti na štamgasty hostince u Černého vola prý se dávali na lavičce mezi Výčepem a Rytířskou síní. Staropražská pivnice na Hradčanech si letos připomíná 300 let otevření šenkovní místnosti a my se v dalším dílu seriálu zaměříme na její minulé i současné hosty. Dozvíme se i to, proč jednou nebyl Václav Havel vpuštěn dovnitř, natáčela redaktorka Alena Rokosová.
1: Hostinec u Černého vola byl vždy především hospodou pro místní. Jeho příběh po desetiletí utvářeli lidé, kteří se sem pravidelně vraceli, štamgasti. Jedním z nich je i Josef Vomáčka, dlouholetý host a bývalý předseda spolku, který podnik spravuje. Poprvé byl u vola v roce 1966.
2: Když jsem vešel do dveří, tak tady bylo samozřejmě zakouřeno. Nevešel jsem se sem a personál se na mě podíval, byl jsem cizí, ale nevyhodili mě, dal jsem si pivo. Musel jsem se sednout tady na tu lavičku, co vidíte, to je lavička, kde se dávali ty kandidáti.
3: To je v tom meziprostoru tady, mezi Výčepem a Rytířskou síní.
2: Je prkínko, je taková sedátko. Tam jste se posadili a tam jste čekali třeba rok.
3: Když bychom se tu ocitli v polovině 70. let, koho bychom tu potkali?
2: To byste byla překvapená. Tak bych vynecháme fízli z toho ministerstva zahraničních věcí, kteří se ale k nám nikdy nesedli. Chodili sem malíři, útržbáři, restaurátoři slavní. Chodil jsem třeba hrabě Kolovrat, Karel Pecka, spisovatel.
1: A právě malostranský patriot, spisovatel a disident Karel Pecka popisoval pivnici 80. let jako improvizovanou redakci pro tvorbu ilegálních lidových novin. Dalšími stálými hosty byli u vola třeba filozof Karel Kosík, výtvarníci Přemysl Šmíd, Karel Kramule nebo Jiří Říha, fotografové Stanislav Tůma nebo Jan Reich a mnozí další. A třeba Josef Škvorecký tu slavil návrat z emigrace.
2: Ta sestava byla mědivá, ale každý den se tady mačkalo 10-12 lidí, který bylo dobře vidět a dokonce makor jsem chodil třeba, čili to byl stůl, který opravdu stál za to.
3: Nabízí se otázka, jestli tu někdy byl Václav Havel.
2: Václav Havel jsem chodil, když to už bylo našeho spolku a to bylo docela smutný, protože to už nebyl při síle, byl to v té pozdní fázi jeho života. Chodil za náma na Silvestra sem, jsme dělali velké Silvestry, bylo uzavřeno, půlka, tady ten první místo se obsadili štamgasti, jejich ženy a kamarádi a my, ten spolek, jsme si vzali tu zadní místnost. Jak jsme si tady nikdy nic nemohli dát, to bylo ve stanovách, tak jsme ten den měli pivo zadarmo, měli jsme tam nějaký guláš dančí a tak dále a přišel jsem vždycky Havel a zpočátku šel dovnitř, dal si malý pivo. Slávek Halášek tady venku zahrál na trumpetu hymnu a tak dále. A to tam asi dvakrát, on byl drobounkej, milej, všeobecně oblíbený, ne jako dneska prezident Pavel, který sem taky chodí tady, když jsme už u toho. No a ten Havel, když jsem potom přišel, už ještě pozdější, tak ho už sem nepustili. A neřekli, že třeba kašle, nebo že tady zakouřeno, to se ještě kouřilo. Řekli, že nemají prověřený seznam lidí, kteří tady sedí a že je to nebezpečný. To nikdy předtím neříkali. Jak ta doba postupovala? Tak celá hospoda stala na Silvestra a šli jsme ven a tam jsme se všichni ťukli s Havlem, tím malý pivem. On byl jenom v saku, tak mě překvapoval na to, jak na to byl špatně s plícema. Tak tam stál, smál se, že ho nepustili dovnitř, tak jsme stáli s Havlem venku.
1: Mezi štamgasty patří zhruba od poloviny 80. let i Jan Schissler, který bydlí přímo na Hradčanském náměstí.
4: Myslím, že jsem tam poprvé vlastně byl s Vítem Olmerem a ještě s nějakýma lidma z Nového světa. Po těch hrůzách, kteří jsem si prožil ve špitálech a tak dále, najednou to prostě byl obrovský odvaz a trošku jsem zapadnul do té společnosti, která tam vlastně byla a která byla úžasná, jako prostě Honza Wiener, letec z RAFu, Karel Pecka, který byl zavřený v Jáchymově.
1: Já pro posluchače vysvětlím, že vy jste na konci roku 1978 měl při práci u horské služby vážný úraz. Od té doby jste na invalidním vozíku. Patříte do té skupiny štamgastů, co chodí každou neděli. To asi není jen tak stát se štamgastem. Pamatujete si, kdy jste se jim stal vy?
4: Už je to hodně dlouho let, ale bylo to jakousi zatrvačností, když jsme tam docházeli vlastně ještě s těma různýma známýma, ať to byl Honza Reich a Jana Reichová. Člověk tam najednou zapadne.
1: Zkuste mi popsat nebo vysvětlit možná to kouzlo pivnice u Černého vola?
4: Je to prostě atmosféra, která dělají ty lidi právě, kteří tam jsou a přijdou.
1: Chodíte do dneška v neděli?
4: Chodím, ne už teda úplně pravidelně každou neděli, ale samozřejmě tam už je bohužel teda jako úbytek těch úžasných tam gastů, tím, že nám odešli do nebe, ale furt se toho vážím, že tam člověk může jít a má tam ty známí.
0: Hostinec u Černého vola pro dnešek zavíráme. Zítra seriál o slavném hostinci uzavřeme pohledem štamgastky, galeristky a nakladatelky Jany Rajchové. A celou sérii Aleny Rokosové najdete na webu vltava.rozhlas.cz.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Kromě toho Pavel podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Vláda si od EET slibuje, že ročně do veřejných rozpočtů přinese přes 14 miliard korun. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Plnohodnotným členem koalice se chce stát kromě Kanady taky třeba Ukrajina, která je teď rozšířeným partnerem společných expedičních sil. Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot. Informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři. Výstava Zbytky budoucnosti dnes v brněnské galerii Šmeral Art Factory zahajuje letošní dny otevřených ateliérů. Akce o víkendu pozve návštěvníky do více než 140 galerií, dílen a dalších výtvarných prostor po celé Jižní Moravě. Úvodní expozice se věnuje textilu a jeho proměně v moderním umění. A počasí bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsou 3:13, u mikrofonu je Lenka Novotná a připomínám, že v této hodině se budete moci dvakrát potkat s Michalem Bystrovem, respektive jednak se s ním vypravíme na knižní pol a pak také, a to už za chvíli, budeme zvát na besedu o Osvobozeném divadle a unikátní publikaci, na besedu, která se koná dnes večer v Táboře.

Eduard Lalo byl autorem Svity z baletu Namouna. 7 minut po 13. hodině je tady pro vás slíbená pozvánka. Nemáte-li to daleko do Tábora, Tábora s velkým T, mohla by vás zajímat dnešní beseda v klubu Don v divadle Oskara Nedbala v Táboře. Nadepsána je 100 let osvobozeného divadla Americká cesta. A je to zároveň název obsáhlé stejnojmenné publikace, na jejímž vzniku se podíleli novinář a písničkář Michal Bystrov, také publicista a básník a také Filip Šír, působící v Národním muzeu jako vedoucí digitalizace a zvukové laboratoře. Možná jste také poslouchali čtyřdílnou rozhlasovou sérii mapující osudy zakladatelů osvobozeného divadla v USA mezi lety 1939 až 1945. Přijďte se zajímat o to, jak vznikala v autorské laboratoři Bystrov Šír zmíněná unikátní publikace. Ještě nikdy totiž nebyl příběh Jiřího Voskovce a Jana Vericha vyprávěn tak, jako v této knize. Autor se spojil s týmem mladých odborníků, sledujících stopu značky V plus V po všech světových archivech. No a výsledkem je zpracování ohromného množství unikátních dokumentů, na jejich základě lze rekonstruovat americký příběh zakladatelů osvobozeného divadla i jejich dvorního skladatele Jaroslava Ješka, a to doslova den po dni. No a Filip Šír se věnuje ochraně, digitalizaci a zpřístupňování zvukového kulturního dědictví, zejména historických zvukových nosičů a archivních nahrávek. Tématem exilového rozhlasového vysílání Jiřího Voskovce a Jana Vericha, téma tohoto exilového vysílání, bude možná také jeden z bodů tohoto večera, tak přijďte, klub Don v Táboře pro vás má otevřeno dnes od 19 hodin.

Georg Filip Telemann se ve vysílání Polední Vltavy krátce ozval z jedné ze svých triových sonát, a to díky souboru Muzika Antiqua Köln, vedeného Reinhardem Goeblem. Na svůj knižní pol, kde dochází k setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem, nás tento týden bere publicista, hudebník a básník, o němž byla řeč v souvislosti s Osvobozeným divadlem už v úvodu této hodiny, Michal Bystrov. Ze své knihovny vybírá a čtenářské vyznání nabízí i dnes. Představuje knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Football.
1: V sobotu jsem si rozsekl hlavu o stůl, píše František Hrubín Vladimíru Holanovi na jaře roku 1950. Já tuhle korespondenci dvou prokletých básníků miluju. Po 70 letech vyšla knižně v nakladatelství Akropolis pod názvem Umlkám do čekání. A když jsem se do ní prvně začetl, bylo to jako rána větví na špatně osvětlené cestě. Touha po reformaci tváře, podnícená koňakem, mnou vrhla na hranu, analyzuje Hrubín svoje stavy. Odnesla to však jen vrchní část lebky a pochybuji, že pod ní nastanou nějaké změny. Zajímavé, že žebra jsou důležitější než lebka. Když jsem si je kdysi po kořalce zlomil, věděl jsem o nich 6 neděl. O lebce už nevím nic. O 2 roky dříve byl František Hrubín z neúplně jasných příčin tehdejším režimem zavržen a vyexpedován z oficiálního kánonu, což ho paradoxně nasměrovalo k tomu, co od něj má spousta čtenářů nejraději, k poezii a próze pro děti. Konečně to nebylo tak nelogické vyústění jeho dosavadní pouti. Už za války působil v Malém čtenáři a hned po osvobození stál u zrodu časopisu Mateří douška. Dokonce mu vymyslel název. Legenda praví, že dlouho nemohl přijít na správné jméno, až jednou u holiče ucítil vůni této byliny v kolínské vodě. Tak bychom to asi nejmenším čtenářům vyprávět neměli. Nicméně pro Hrubínův život je to celkem typická historka. Na jedné straně tíhl k tradičním pohádkám a sám měl nebo chtěl mít dětskou duši. Režisér Otakar Vávra se však nemýlil, když Hrubína šacoval i na dobrodruha, milovníka májovek a verneovek. Třetí, temnější ingredienci Hrubínovy osobnosti tvořila potlačovaná vášeň, jakýsi bohatýrský běs, který se ho občas zmocňoval. V korespondenci s Vladimírem Holanem nacházíme i následující popis alotria, které provedl v jakémsi pajzlu u petelků ve starých splavech. Můžeme se nad ním pousmát, ale trochu z něj i mrazí. Dostal jsem chuť na ženský, líčí Hrubín, a vybral jsem si jednu z tanečnic. Tančil s ní ohavný, tlustý a silný a naparáděný blb. Vzal jsem mu ji z kola. Udeřil mne, já jeho. On pak mne zvedl jako pírko a chtěl mnou vyrazit dveře. Tu jakýsi stejně blbý, ale zachránce mé kostry, ho zachytil, řka. Vy, jako inteligent, pane továrníku, nebudete se přece zahazovat s dělňasem. Pokládal tě mne za dělníka, protože v jejich strašné představě je dělník umouněný a hubený. Jak to uslyšeli lidi kolem, vrhli se na pana továrníka, vyrvali mu mne a děsně ho zbili. Pak jsem ve středu svých ochránců popíjel až do rána, dokud se nepřiblížila četnická pohotovost, kterou šéf podniku na rozkazy továrníkových vocasů zavolal. Zmizel jsem se svými zachránci ve stínu borového háje za zpěvu junáckých písní. Za vším hezkým, co kdy Hrubín ze své fantazie vyčaroval, jako by se skrýval potutelný rarach. Možná proto si ho přitáhly archetypální pohádky Charlese Perrota, které s takovým pochopením počeštil. Prapůvodní verze notoricky známých báchorek pocházejí z roku 1697. Matka prince, jenž probudí polibkem šípkovou růženku, je v nich obávaná lidojetka. A červené karkulce tu nevalí šrouby do hlavy jen tak obyčejný vlk. Jde totiž o podobenství, které má varovat neskušenou mládež před hříchem. Každá Perrotova pohádka končí ponaučením. V případě červené karkulky zní závěr v Hrubínově překladu takto. Zde vidíte, co zlého potká děti a zvláště krásky, ty milé dívky hodné lásky, když smí je oslovit kdejaký ohava a že nic zvláštního to není, že slouží vlku k najedení. Což nemusíme nějak zvlášť po freudovsku rozpitvávat. Hrubín přece také dobře znal vlčí vytí a svádění. K psaní dětských knížek, a bylo jich hodně, asi 30, se uchýlil poté, co se po únorovém puči v roce 1948 odmítl veřejně přidat k pokrokové inteligenci. Za toho prorežimní tisk prohnal svým denunciačním soukolím, přičemž ho pohaněl i jako překladatele francouzské poezie, zejména Paula Verlaina. Kritici jeho převody označili za planou lyriku. Co zbývalo? Psát pro ty malé, zatím neskažené, zkusit štěstí u filmu a ještě víc pít. O dětské poezii Hrubín Holanovi řekl, že se do ní nikdy neměl pouštět. Nějaký čas se snažil načerpat sílu čtením příbuzných děl jiných tvůrců, například Sládka nebo Erbena. Všechno marné. Čas nevinnosti byl nenávratně pryč. Aspoň v jeho mysli, zakalené provinilým strachem z důsledků odmítání gotwaldovské politiky. Bohužel, má slabost vůči alkoholu se nemění, stýská si Hrubín v listě Holanovi na podzim roku 1952.
0: V rubrice Knižní pol, kterou připravuje Petr Šrámek a jejíž jednotlivé díly najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas, se tento týden objevuje Michal Bystrov, který se s Filipem Šírem do dnešní 19. hodiny přemístí na besedu do divadla Oskara Nedbala v Táboře, zaměřenou na americkou cestu pánů Voskovce, Vericha a Ježka. Nechci napovídat mimo táborským, ale do Tábora jezdí i vlak. Šťastnou cestu, ať míříte s Vltavou v uších kamkoliv.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Oistrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 16:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: Jan Schulmeister dohrál pátou ze 7 Beethovenových klavírních bagatel.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Spisovatel a výtvarník Petr Mano, který nedělá rozdíl v tom, zda vypráví o lidském nebo přírodním světě, je autorem příběhu, který v Polední Vltavě odvysíláme už za pár minut. Nedočkavým posluchačům řeknu už teď, že obojí pozoruje se stejnou ostražitostí i náruživostí. Jeho příběhy připomínají letité zkazky a legendy. A ten dnešní má název Pytláci a komáři.

0: Album Soul Station Henka Mobleyho ukrývá i skladbu Remember. Možná proto, abychom na Vltavě pamatovali i na to, že jakmile bude půl, je čas na literaturu.
1: Povídka.
0: Na dobu nejbližší půl hodiny se přeneseme do blízkosti jihočeských rybníků a řek. A to ve dvou příbězích, které jejich autor Petr Mano nadepsal Pytláci a komáři. Oba dva texty najdete v knize Velká bílá tůň. Pro rozhlas četbu připravila Ivana Mišková, v režii Jakuba Doubravy účinkuje Richard Fiala.

pytláci. Zatímco se krajina kolem Dobevy podobá staré plachetnici, ženoucí se pod plachtovým bílých mračen k obzoru, pak okolí spojovací stoky mezi Dobevským a Velkým potočným rybníkem vypadá jako její špinavé, zaprášené podpalubí se stočenými provazy ostružiní a svízele. Zarůstá ptačím zobem, páchne všivcem, myší zatuchlinou a v lučním příkopu prosvětlávají mohutné porosty tužebníku, jeho škvěty plné hmyzu drnčí jako bílé kalabasy. Mnohdy jsou slyšet dřív, než se obklopené hejnem much objeví v ohybu strouhy. Od sluní, smíšeninou zalesněná stráň, po níž se schází dolů, má stromy ověšené šedivými vlákny a hustými sítěmi dávno opuštěných pavučin, potrhaných padajícími větvemi a černými kosáky. Ti jimi prolétají jako dělové koule a s rámusem zapadají do starého listí, aby v něm hledali drobné slimáky, larvy a housenky motýlů. V jejich hlučných rejdech je nikdo neruší. Jiné větší ptáky jsem tam nespatřil. Také zvěř, srnčí i zajíci, se odsud stáhla k čihadlům a za státní silnici k Stašovu, na schůdnější podloží bezchytlavého rdousivého plevele. Dostat se k vodě z mětí náletového porostu a trnitými dřezovci vyžadovalo značné úsilí, ale v parném létě zůstávala stoka jedním z mála míst, kde se dal nachytat plný haltýř nástražních rybek, šedivých hryzanů a větších perlínů s ohnivými ploutvemi. Nejvíc se jich zhlukovalo za nepřehledným ohybem v hlubě.

lesknutí, mlaskali přitom jako selata a rozkošnicky se převalovali v peřinách z měkkých řas. Často mi přilákání rozmočeným chlebem najeli do čeřenu zavěšeného na klacku. Ten se pod jejich vahou pokaždé nebezpečně prohnul, nešel zdvihnout a mně nezbylo nic jiného, než je vyklopit nebo nechat vyplout ven. Začal jsem si sebou proto brát udici z červíky. Hodně kaprů mi vlasec přeřízlo o tvrdé stonky stulíků. Hodně jich uteklo na velkou vodu, kam jsem za nimi nemohl, ale 2-3 jsem většinou vytáhl a rychle mazal pryč. Rozhlížel jsem se přitom pokaždé jako zajíc bojící se psů. Z pobřežní houštiny na mě mohl porybný vyskočit tak nečekaně, že bych ho nestihl ani slušně pozdravit. Tradovalo se, že dobeváci mají hospodu přilepenou těsně ke hřbitovní zdi a jen si sednou ke stolům, už je mrtví tatíci chytnou za nohy a do půlnoci nepustí. Ale já jsem tomu nevěřil. Nebyl jsem místní a dovedl jsem si představit, jak by se mnou bez milosti zametli. Sotva bych se mohl bránit tím, co všichni věděli, že mají sami máslo na hlavě. Nandali by mi ještě víc. Nikdy jsem si na hrozící odhalení nezvykl. A srdce se mi i po několika týdnech rozbušilo při každém podezřelém prasknutí. Kebuli bych si v křoví ukroutil. Přesto jsem si zlodějnu na tak úživném revíru nedovedl odpustit. A měl jsem štěstí. Za celou dobu na mě nepřišli. Do výlovu scházeli 4 měsíce a na hrázi, natož pod výpustí, se neobjevil živáček. Hlídači jako všechny blindy za moc nestály. Hlídali rybníky jen na oko, a to hlavně z ohrazenické strany a od kestranské silnice. Pokud na pramicích objížděli horká místa a z háky na tyčích stahovali nalíčené pytlačky, drželi se v povzdálí. Zvyklí na šířavinu, na nezměrnost božích zrcadel, špatně snášeli plstnatý soumrak houštiny, její tmavé sklepní kouty a neprostupnost palachu. Ze stejných důvodů mě nerušili ani houbaři. Nebavilo je lozit v klestí a máčet si boty ve skryté, nevysychající bařině. Dobře věděli, že v ní sotva najdou něco pořádného. Les byl samé chuděří. Kromě dřevnatých špičníků a červivých masáků s ropušími klobouky pokrytými desítkami bradavic se v něm dařilo pouze drobonkým bílým lisohlávkám, křehčím než tiché ptačí dušičky. Vyrůstaly z výparů vlhké země kousek od mého posedu. V ojedinělých paprstích světla problikávaly plaše z řídké trávy a s lehce jízlivým úsměvem mě vybízeli, abych se s jejich pomocí obrátil zády k rychle plynoucímu času a šel si s nimi zatančit. Já jsem ale nenašel dost odvahy. Pouze jedno kalné ráno, když ryby nebrali, napadlo mě trochu z nudy a trochu ze zvědavosti pár kloboučků uštípnout, přežvíkat a vyplivnout, popustit uzdu svědivému pokušení sedícímu mi za krkem. Chvíli jsem slyšel šumění vzdáleného lijavce, potom drobné nad vodou poletující pošvatky oslnivě zezlátly a v zápětí se ozvala ohlušující rána. To drobná samička šoupálka, o nic těžší než batolec nebo noční můra, usedla na blízkou větev a bez pohnutí si mě dlouho neskonale smutným černým očkem prohlížela jako zhrzená milenka. Nemohlo být pochyb. Návštěva z minulého života. Abych se o účinku lisohlávek dozvěděl víc, vzal jsem jich při odpočinu

záchodu hrstičku propuštíka, opravdového znalce, který šerotemnou prázdnotu skutečnosti opustil už před lety po vývaru z ayahuasky a od té doby viděl do lidí i do zvířat, jako kdyby měli místo kůže igelit. Nad přinesenými plodničkami se tetelil blahem. Vytetované žraločí zuby pod spodním rtem roztáhl do širokého úsměvu. Psilocybe semilanceata. Houbičky snů. Houbičky života. Šeptal láskyplně a dlouho si je prohlížel. Potom všechny s přivřenými víčky spucoval. Nezbyl ani drobeček. Tohle není žádná pěnka s taturou nebo sprostá mušírka, nabádal mě se zdviženým ukazovákem. Až půjdeš příště pytlačit, sněs jich 10-15 hned na místě. Hlavně je pomalu rozkousej a spolikej. Žádný plivání. Jestli chceš do sakristie, musíš se trochu pochlapit. Aby mě to nesložilo. Nejsem nejmladší, strachoval jsem se. Mě už obrátí na ruby i pár kafí s rumem a několik piv. To nemůžeš srovnávat, smál se Puštík. Černý kafe s logrem ti nevypudí vlhkost z hlavy, natož aby tě posunulo dál. Lysohlávky jsou jiná třída. Zůstanou ti po nich vzpomínky jako padlej sníh. Při nejhorším budeš mít chvíli pocit, že u dobevskýho rybníku zdvihly stavidla. V takovém případě hlavně nezmatkuj, neutíkej a vydrž v klidu na místě. K žádný úhoně nepřijdeš. Nejlepší bude, když mě vezmeš příště sebou. V Pukalpě jsem se naučil důležitý zaříkadlo a to vždycky pomůže. Udrží nás při zemi. Za 2 dny mi v autě Puštík poskytl zasvěcený výklad o účincích a výskytu Magic Mushrooms v rámci celé Evropy. Sbíral je i nedaleko Glastonbury, blízko hrobu krále Artuše. Dřív prý rostly hlavně na pastvinách ze zvířecí mrvy, ale od určité doby se objevují na místech, kde by je i zkušený mykolog objevil jen náhodou. Člověk si je může snadno splést. Jako kdyby s námi houby začaly hrát podivnou hru na maškary. Pravou podstatu skrývají. V zimě se při sběru penízovek málem otrávil smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnatou. Vyrostla na pařezech místo nich uprostřed prosince. Stačilo málo a zažil by šupec jako skvildy na saních. Pro podobný případy je třeba se pojistit. Nepodlehnout iluzi. Zubil se Puštík a vytáhl z bundy kapesní atlas. Významně na něj zaklepal. Stoklasa je stoklasa. Dole u vody mohl knihu vrátit klidně zpět. Břeh byl spustošený, jako kdyby se na něm v noci rochnili všechny svině z okolí. Nemohli jsme pochopit, co se stalo. Až později se nám doneslo, že v mých stopách vyrazili ke stoce 3 valchaři z Mariánky. Řezník Vajda, truhlář Bahno a surovec Střízek s kovadlinou místo Moskovny. O tom, jaké ryby tam chytám, jim řekl vředař Jašek. Několikrát zahlédl, když nedaleko sbíral kořen puškvorce na nemocný žaludek, jak dávám kaprům za uši a schovávám je pod listí. Nabonzoval mě u pípy a ti lotři na nic nečekali. Vyrazili pro svůj díl rovnou z hospody. A protože byli pěkně napaření, tak si sebou vzali pro jistotu ještě 20 piv naskládaných do ruksaku a 2 lahve rumu, aby nenastydli od nohou. S tím, že by mohli přijít k úhoně, si na rozdíl ode mě nedělali starosti. Kdykoliv je načapali, dělali hluchoněmé. Huhlali ehe, ehe, hu a odpovídali ve znakové řeči. Pokud jejich argumenty nechtěl někdo pochopit, hodili ho do vody. Než se z žabince vyhrabal, zmizeli i s úlovkem. O nic lépe se nechovali ani tentokrát.
Tam, kde jsem se neodvážil nahlas zakašlat, bezstarostně halasili, kapry rabovali do foroty, plnili jimi jutové pytle přivázané pod břehem a poté, co vypili skoro všechny zásoby, rozdělali nad ránem menší vatřičku, aby si mohli upéct kabanos od řezníka Jirotky. Když se kolem nich vynořili porozednění spoza stromů a ze studené mlžiny šedivé, chmurné postavy s holemi a s odznaky rybářské stráže, byli už tak opilí, že je nedokázali rozeznat od emanovaných astrálů z kestřanských tvrzí přilákaných vůní z pečeniny. Házeli po nich kamení a křičeli: "Jste jen pouhej vzduch, tělo nemáte, vraťte se, kam patříte." O úpornosti boje svědčila i zaschlá krev na olších, ale nakonec podlehli přesile, jako sedláci u Chlumce. Každý dostal ránu klackem po hlavě a 5000 pokuty. V okolí stoky zůstala nevídaná spoušť, spousta zlámaného porostu. A co bylo nejhorší, metráková těla zápasících mužů rozmačkala na kaši i drobounké lysohlávky, pro které jsme přijeli. Puštík nebyl k utišení. Lezl ve zválené trávě po čtyřech a s nosem u země se snažil najít zbytky kloboučků vlisovaných do půdy. Po nezměrném úsilí se mu to přeci jenom podařilo a poněkud stranou dokonce objevil několik ohořelých plodniček trčících mu v ústrety z rozkopaného popela jako špinavé drápečky. Spolikal i ty nejmenší, ale k ničemu to nebylo. Kouzelnou sílu houby ztratili. Na rauš čekal zbytečně. Pouze při zpáteční cestě podlehl stihomamu a stále se otáčel. Zaslechl mezi stromy kroky neviditelného slídila a bál se, že nás doběhne.

0: Komáři. Do roku 1922 se řeka Blanice kroutila od Svinětic až k soutoku s Otavou v nepřehledných meandrech připomínajících záhyby obnažených střev. Mnohdy tak i zapáchala. Nejčastěji po jarních záplavách, kdy sice přilehlé nivy dokázaly hlavní příval vody zadržet, ale ta potom zůstala ležet na podmáčené zemi několik týdnů a pouze stromy rostoucí podél břehů dávaly tušit původní řečiště. Vzniklé jezero, přes den nehybné jako zrcadlo, v noci podivně ožívalo, zlostně mručelo a obyvatelé postižených vesnic podléhali v jeho blízkosti spavé nemoci, stávali se z nich nemrtví. Chodili pomalu a měli strnulé letargické pohledy. Potkat se s nimi bylo ostrach. Přispívali k tomu i myriády štiplavého hmyzu, snad ještě lačnějšího a útočnějšího než na Ladožském jezeru. V takových letech z úrody většinou nic nevzešlo. O zimy prořídly, nebyly vhodné ani na slámu, brambory schnily a seno přivezené z luk stačilo v zimě nejvýš na pár dnů. Magistrátu ve Vodňanech nakonec došla trpělivost, založil vodní družstvo a pověřil ho úkolem narovnat řece hřbet. Lidí na to měli ve 20. letech minulého století dost a nemuseli je přeplácet. Od té doby se okolí řeky podobá prošlápnutému umyvadlu a kromě dvou zapomenutých náhonů je až nezvykle domácké, prohřáté slunečními paprsky. Spoutaná Blanice se táhne mezi obilnými poli a malými zahrádkami jako stříbřitá šnečí stopa a na jejich březích zastřených mírným světlem leží napadané ovoce, zažloutlá kukuřičná nať a posečená tráva. Zmizely i houštiny s utajenými stezkami k hlubokým zrádným tůním, kde brali štiky jen když zvonilo klekání. Dnes bývá vody v korytě sotva po kolena a nad zbudovanými přepady se táhne pozvolna a tiše, sotva pleskne o šutry. O to děsivější pak bývá pohled na řeku po každé větší průtrži, kdy jako v případě vážné psychické poruchy ukáže z ničeho nic svou odvrácenou tvář. Nízké břehy bez jediného ohybu ji nedokáží udržet a ona sebou bere všechno, co jí přijde do cesty. Ti, kdo bydlí v její blízkosti, se proto při silnějším dešti stěhují pokaždé na půdu. Jinak by je mohla zrádná přívalová vlna spláchnout z baráků i s postelemi jako myši z hnízd. Dokonce ani invazím komárů se nepodařilo zabránit. Neopakují se často, ale pokud k nim dojde, mívají jako dřív ráz morové rány. V té době u řeky vydrží jen nejsilnější nátury. Zažil jsem to před lety, na počátku července. Blanice se po týdenním lijavci rozlila až k hlinavkám a sotva začala počase opadat. Zdvihla se z bahna a kalužin mračna hmyzu, aby zakryla černým flórem území na kilometry daleko. Od nových rybníků nedaleko Maletic, k Křežabinci a později i k Hanzlíčkovi za okresní silnicí. Nepředstavitelné množství kousavých mrtek, tiplic, ovádů a komárů dokázalo umořit všechno živé, co jim přišlo do cesty. Za humny zlověstně hučelo a nad popadanou odmírající trávou vydávala poletující hejna stejný zvuk jako cirkulárka zakusující se do dřeva. Žádné osamocené zabzíknutí, žádné přejíždění smyčcem přes struny poblíž vzrostlé chrastice. Z takového hrůzného koncertu by boleli uši i ctitele atonální hudby Schönbergovi příznivce. Ušetřeno nezůstalo ani polesí hůrky, kam chodili cikáni sbírat borůvky. Marně si balili hlavy do šátků namočených v peliňku. Běhali po lese se zaschlou krví rozmazanou po tvářích a jejich kvílení doléhalo nejen do nedaleké Heřmaně, ale také k Putimskému nádraží. Přidávali se k nim i utrápení psi s rozpíchanými čumáky. Když jsem do Putimy přijel jedno odpoledne na kole, vůbec si mě nevšímali. leželi v boudách a jejich majitelé na tom nebyli líp. Každý se někde schovával. Většina rybářů samozřejmě v hospodě u cimbury. Snažili se přežít v zalígrované nálevně s okny zakrytými sítěmi. Jakmile se štěrbinou ve dveřích protáhl hubenější ovát, umlátili ho okamžitě židlemi. Letmý pohled stačil, abych okamžitě pochopil, že si prošli očistcem. Kůži měli skrabatělou, pokrytou puklicemi boláků jako při spále, syfilidě nebo skvrnivce a huby znetvořené otoky. V případě šány zvítězila makrocefalie. U každého cirkusu by sehnal práci jako muž se sloní hlavou. Přicmrdlá kelnerka mu dávala brčko do piva, aby mohl vůbec pít. Škaredě rozpíchaný byl kupodivu i vychrtlý bezdomovec Žížala. Jehož želví kůže nemohla dát vampířímu hmyzu víc krve než papundekl nebo sololit. Zimnične se třásl, jektal s tvrdlými dásněmi a ostatní ho natírali lákem od okurek a zázračnou tinkturou, což byla voda z podkostelního rybníku smíchaná s fialovým inkoustem. Imaginarium oblud. Panoptikum zrůd. Marně jsem jeho členy vybízel, ať jdou se mnou na ryby, zkusit štěstí k soutoku. Upřímně se zhrozili. Ani kdyby s nám platil zlatem, nejsme sebevrazi. Komáři by nás sežrali. Máme z piva sladkou krev. Naříkali unizono a odháněli mě od stolu jako z prostého pohodného. Jediný brclena byl ochoten vstát ze židle a na sfialovělých naběhlých nohách navlečených do vyšmajdaných pantoflí se mnou odpajdal promasité hnojáky k němu na dvorek. Jsou jak malík u ruky, takový jinde nenajdeš. Chlubil se a zálibně pozoroval hemžení červů v kompostu. Dám ti pro jistotu i zmehlý rybičky. Živí jsou teď k ničemu. Jestli ti vůbec něco zabere, tak na tyhle smraďochy. Ještě před vraty mě zapřísahal. Varoval. Ve snaze odvrátit mou pozornost přinesl ze sklepa domácí kořalku a dával mi přivonět. Slahví v ruce ukazoval na blednoucí stříbro oblohy ze špinavělé bezpočtem drobných okřídlených těl. Ty svině jsou infikovaný skejdy na polích. Viděl jsi moje nohy? Perou do mě penicilin. V obou jsem měl otravu. Dej si bacha, ať nedopadneš hůř. Volal za mnou do začínajícího soumraku, ale já se jeho slovy stejně jako pronikavým bzučením hmyzu nechtěl nechat odradit. Dva týdny se kvůli průtržím a velké vodě chytat nedalo. Potřeboval jsem olíznout alespoň šupinu, když ne něco lepšího. K soutoku jsem dorazil spocený a zbědovaný. Z nedalekého slepého ramena mě přivítalo kvákání ohromného množství žab. Pořádali orgie. Řvali přitom jako krávy, nadýmali se, rochtali. Dobře věděli, že putimáci nejsou Francouzi a do špatně přístupné mokřiny si pro ně kvůli stehnům nepřejdou. Olepený hmyzem jsem nahodil nástrahy do úzké tišiny a zhroutil se jako zdechlina na šedivé drny. Bylo těžké uvěřit, že bych v žumpě před sebou mohl ulovit něco jiného než chuchvalce vodního moru a splavené trávy z luk. Všechno kolem s přicházející tmou bobtnalo. Kysele říhalo a smrad z rozkládajících se rybiček přiváděl komáry a ovády k zběsilosti. Zmítali se nade mnou v ječícím chumlu a neodradil je ani kouř z laciného doutníku. Trpěl jsem jako Job, stižený pro svou neochvějnou víru odpornými nežity. Opilci, zalezlí u pípy, věděli, co říkají. Nepřeháněli. Ze vzdálené hospody jsem v mrákotném vzduchu slyšel jejich chraptivý hlahol, včetně křiku opilého brcleny, a s trochou škodolibosti jsem čekal, až zábava začne vrcholit a z lokálu se ozve nářek, pláč a praskot rozbíjeného nábytku. Místo toho ale nad pežoutkou prasklo nebe. Několikrát se bez hromu zablísklo. A ryby začaly brát. Nejdřív jsem vytáhl černého krutihlava a v době, kdy hospodská vystrčila ze dveří posledního štamgasta, schlamstl na stražené červy i tlamatý sumec se zjizvenou palicí, po jehož úmorném zdolávání jsem vedle něj zůstal snad hodinu ležet obalený blátem a zahnívající synicí. Bylo velké štěstí, že v čase mého návratu vesnice spala spánkem spravedlivých. S poštípaným, krvácejícím obličejem, rozdrápaným jako odlític a ve špinavých hadrech jsem se lidské bytosti podobal jen vzdáleně. Přispíval k tomu i sumčí ocas strčící z ruksaku a plácející mě po hlavě. Uvidět domorodci, jak podél blanice výjíždím z útrop tmy mezi jejich vápnem natřená stavení, dali by buď to zvonit v kostele, nebo zavolat myslivce. Mohl jsem si to ověřit na jediném náhodném svědkovi potácejícím se od zahradní kolonie za řekou. Jakmile mě ve vyblitém světle baterky zahlédl, slabounce zasténal a padl do škarpy.
1: Ty vole, co to bylo, co to bylo?
0: Zaslechl jsem za zády slabé volání, ale s mokrou ploutví přilepenou na čelo jsem jel raději dál. Na to, abych ubožákovi všechno vysvětlil, mi už nezbývalo sil.

0: knihy Velká bílá tůň vybrala a pro rozhlas připravila dva příběhy Ivana Mišková. Jejich autor Petr Mano je nazval Pytláci a komáři. V režii Jakuba Doubravy četl Richard Fiala a já ráda připomenu, že všechny odvysílané povídky pro vás ukládáme také na stránky Českého rozhlasu Vltava do sekce Hry a četba. Hledejte tedy stránku vltava.rozhlas.cz. Zprávy ty uslyšíte už za chvíli, blíží se druhá hodina odpolední, a tak to znamená také moderátorské střídání. David Hammer už je připraven, provede vás odpolední Vltavou, mistrně zvuku Jana Studecká zůstává, Alenka Novotná vám přeje hezký den. Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise. Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD. Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin. Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Za katastrofickým sesuvem hornin a ledu, k němuž došlo minulý měsíc na hranici Nepálu a Číny, stála kombinace geologických a klimatických faktorů. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu víc než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem. Klimatické faktory byly podle zprávy ovlivněné desetiletími klimatické změny způsobené spalováním fosilních paliv. Srpnové záplavy si v Nepálu vyžádaly dosud 1400 potvrzených obětí. Dalších víc než 6 tisíc lidí se pohřešuje. Úřady sousední Číny informují o 40 mrtvých a víc než 500 pohřešovaných. Počasí. Bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 12. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

Gregory Porter zpívá svůj Suzán z alba Here It Is, a tribute to Leonard Cohen. Tedy tady to je podsta Leonardu Cohenovi, kterou složil tento vynikající americký zpěvák. Jehož klávesistou je také náš spolupracovník Ondřej Pivec. Posloucháte Odpolední Vltavu 8 minut po 14. hodině se 17. zářivým datem. A jak byl Cohen poetický, my budeme faktografičtí, alespoň proto, abychom vám představili ceny Egona Erwina Kische, které už po 35. oceňují výrazné počiny české a slovenské literatury faktu. O tom bude řeč příští hodinu. Ještě tuto hodinu ovšem prolistujeme soubor prozaických textů Ludvíka Vaculíka, nové vydání Švejka nebo texty Jakuba Demla, tedy slavného katolického básníka. A taky pozveme třeba na filmovou akci, která propojí mnoho kin různých druhů. A jako každou Odpolední Vltavu pochopitelně, milí posluchači, nebude chybět ani hudba. Jednak v playlistu Odpolední Vltavy, ale jako téma. Budeme zvát do Dvora Králové na klavírní festival a zároveň budeme mluvit i o laureátech a vítězích soutěže Concertino Praga. Dobré odpoledne, přeje David Hamr i s hudbou Joaquina Rossiniho.

0: Dagmar Platilová a Josef Suk mladší interpretující Rossiniho skladbu. To je hudba, která 14 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě dozněla. A my se ještě budeme zabývat klasickou hudbou. Dvůr Králové nad Labem se letos odhodlal ke vskutku mimořádnému kroku vstoupit na mapu českých hudebních festivalů projektem, který v Tuzemsku, tedy mimo Prahu, dosud nemá obdobu. Ryze klavírní festival. Mezinárodní klavírní festival zahájený 20. září koncertem Ivana Klánského, zakončený 18. října koncertem klavírního virtuóza Simona Nehringa. V České republice dosud existuje pouze jeden specializovaný klavírní festival. V pražském Festival Rudolfa Firkušného. Nyní tedy bude Dvůr Králové druhým. Dramaturka, organizátor Vít Havlíček, hostem odpolední Vltavy. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Jak se tedy idea uspořádat mezinárodní klavírní festival právě ve Dvoře Králové vlastně zrodila? Jaká byla motivace i kontext?
1: Tím hlavním impulzem bylo pořízení prvotřídního koncertního nástroje Steinway, což je vlastně nějaký celosvětový standard významných koncertních světových síní. Ve Dvoře Králové v Hankově domě byl doposud pouze starý klavír ze 40. let 20. století, proto jsem inicioval nákup tohoto nástroje a jakmile máte takový nástroj, tak je samozřejmě na snadě, že se budou konat koncerty tohoto typu.
0: Já když se v uvozovkách zaseknu toho nástroje, čím je ten nástroj tak specifický? Je to speciální koncertní křídlo nebo má nějaké konstrukční rysy, které jsou extra tedy?
1: Tak tento typ nástroje, je to teda ten typ D274, to je vlastně celosvětový standard, je ve všech významných světových síní, počínaje Rudolfinem přes Berlínskou filharmonii, Carnegie Hall a vlastně i přední světoví, ale samozřejmě čeští interpreti v podstatě vyžadují tento typ nástroje, protože jsou na něj zvyklí, takže jakmile interpretům napíšete, že máte tento typ nástroje, tak vlastně dveře máte otevřené a není potřeba už nic dále vysvětlovat.
0: Takže sál Hankova domu má Steinwaye, ty vstupní podmínky jsou splněny. Jak náročné bylo získat pro první ročník tak významná jména, jako jsou Ivan Klánský, Martin Garcia, Simon Nehring?
1: Nebylo to samozřejmě jednoduché, nicméně já už mám zkušenosti 17 let s organizací festivalu Hudební leto Kux, takže už tuším asi kam šáhnout, jak se lidově říká, ale samozřejmě ten první ročník je vždycky obtížný v tom smyslu, že nemáme historii toho festivalu, takže nemůžeme se odkazovat na to, kdo už tam byl, jaký byl repertoár a tak dále. Nicméně podařilo se, myslím, tu ideu uskutečnit, že se vybrali jména, která jsou velice reprezentativní.
0: Co podle vás vlastně může, tedy když pomineme tu nutnou podmínku toho nástroje, nabídnout Dvůr Králové, že přilákáte hvězdy světového jména, že přijedou do východočeského města koncertovat?
1: Já si myslím, že to je jednak ten nástroj a samozřejmě možná i nějaká historie, teď ne přímo toho festivalu, ale já samozřejmě, že jsem komunikoval s těmi zahraničními agenturami, tak oni si pravděpodobně zjišťovali i moji historii a já jsem odkazoval na festival Hudební leto Kůz, kde už jsem měl řadu předních interpretů, samozřejmě nejen klavíristů, ale myslím si, že z té historie toho Kůzského festivalu už se dá vyčíst, že tam pravděpodobně nějaká kvalita bude. Takže jsem rád, že jsme se dohodli právě s těmi agenturami a ty koncerty se uspořádají.
0: Kdybychom se dotkli dramaturgie, zejména těch slavných koncertních jmén, třeba i závěrečným Šimonem Nehringem, co konkrétně jednotliví interpreti a vlastně i v rámci toho koncertního programu budou představovat?
1: My jsme v letošním roce tím, že to je první ročník, vsadili na jistotu, to znamená všichni tři interpreti budou hrát mimo jiné Friderika Chopina. Ostatně všichni tři interpreti jsou i laureáty významné chopinovské soutěže ve Varšavě. Mimo to jsou samozřejmě i vítězové dalších soutěží, když ten krátce shrnu, tak Ivana Klánského asi nemusím v Čechách některak představovat, ale španělský klavirista Martin Garcia, to je vítěz významné soutěže v Clevelandu. A Simon Nehring, to je vítěz soutěže, mezinárodní klavírní soutěže Artura Rubinsteina v Tel Avivu, takže mají za sebou opravdu jako už poměrně velkou historii, když vlastně obou těm zahraničním interpretům je 30 let.
0: Velká jména, mladá, ale zvučná jména světového klavíru. To, že bude dobrý důvod přijet v tom čase do Dvora Králové, zdůrazňovat nemusíme. Co pro vás ovšem osobně znamená možnost něco takového pořádat právě ve dvoře, právě u nás?
1: Tak já jsem se v Dvoře Králové narodil, takže ta motivace toho místa je celkem jasná a organizování akcí mě odehřelo, bavilo, zajímalo a tady se to všechno propojilo, takže to je asi ten hlavní důvod.
0: Budeme se moc těšit. Vít Havlíček, dramaturg nadcházejícího klavírního festivalu ve Dvoře Králové, konaný od 20. září do 18. října. Díky.
1: Díky.

0: Vynikající skladatelka, zpěvačka, klavíristka Patricia Barber vám zpívala a hrála svou skladbu 22 minut po 14. hodině. My ještě míříme do jiného koncertního sálu, tentokrát do sálu Pražské konzervatoře. Finálový koncert soutěže Concertino Praga v kategorii dechových nástrojů je na programu a tam taky dvě mladé finalistky a dva mladí finalisté, které doprovodí Prague Filharmonia s dirigentem Marko Ivanovičem. Na Vltavě uslyšíte v přímém přenosu. V mezinárodní porotě usedne také Jana Brošková, solo hoboistka České filharmonie a pedagožka pražské HAMU. Ona sama v této soutěži roku 1983 zvítězila a o rok později získala se svým souborem druhou cenu v kategorii komorní hudby. Právě Janu Broškovou o rozhovor požádal Zdeněk Havlíček a zeptal se také na to, co pro ní znamenalo vítězství v soutěži roku 1983.
1: Tak určitě pro mě znamenalo takový start do umělecké kariéry. Ve věku 15 let, to mi tehdy bylo, tak to jsem si asi ještě neuvědomovala, co to vlastně všechno pro mě bude znamenat, protože to ani v tom věku si myslím nešlo v té době. Teprve po pár letech jsem si uvědomila, co všechno mě Concertino dalo.
2: A vzpomenete si ještě, jaké vaše pocity tehdejší klání doprovázelo?
1: Tak určitě to bylo překvapení z toho, že jsem získala první cenu, s tím jsem asi nepočítala, tak přeci jenom jsem natáčela snímek na začátku druhého ročníku na konzervatoři, bylo mi 15 let, takže jsem spíš to brala jen jako takovou zkoušku, i když jsem nějaké soutěže už za sebou měla, ale ne tedy v mezinárodní soutěži.
2: Hrála jste tehdy mimo jiné Stamiců v hobojový koncert C-dur a čtyři kusy Zdeňka Hůly. Získala jste také cenu za nejlepší interpretaci skladeb českých autorů. Vybavujete si ještě něco dalšího z tehdejšího repertoáru?
1: Na koncertě vítězů, potom, který proběhl v červnu následujícího roku, tak jsem s orchestrem přednesla druhou a třetí větu koncertu C-dur Josefa Haydna. A tuším, že na Jihočeském festivalu, který následoval tehda vždycky po koncertě vítězů, jsem přednesla ještě zmiňovaného Hůlu, koncert Haydnův a tuším, že jsem hrála ještě Pulánkovu sonátu. Mm-hmm.
2: Nebylo to jenom tehdy, ještě i dnes doprovází Jihočeský festival Concertino Praga nebo následuje tedy finále. Nebylo to ale vaše jediné soutěžní Concertino. Rok později jste se vrátila jako členka dechového tria s klarnetistkou Ludmilou Peterkovou a fagotistou Pavlem Langpaulem. Získali jste tehdy druhou cenu. Bylo soutěžení v komorním souboru úplně jinou zkušeností než Concertino solové?
1: Asi určitě, protože už jsem za sebou měla tu zkušenost právě jako solistka. A my jsme tehda založili na konzervatoři právě s kolegyní Ludmilou Peterkovou dechové trio. Já už jsem nějakou tu zkušenost měla, takže jsem říkala, co kdyby jsme se přihlásili tedy do Concertina Praga. V tom následujícím roce bylo vyhlášena soutěž pro komorní soubory. A tak jsme říkali, že to zkusíme, protože samozřejmě to nebylo jednoduché, protože ty soubory byly všechny pomíchané. Vlastně bylo to rozděleno, tuším, jenom na dechové a smyčcové. Takže jsme soutěžili i s dechovými kvintety a s různými jinými soubory. Ale podařilo se a myslím si, že když to hodnotím teď po těch letech, že jsem si možná tu soutěž v komorním souboru, i ten festival a všechno okolo, že jsem si to užila více než tu solovou část.
2: A komorní hra se pro vás asi stala oblíbenou disciplínou, protože se na tomto poli dodnes pilně realizujete v souborech In modo camerale a Aflatus Quintet. Co vám komorní hra dává? Něco, co vám jiná hra, například orchestrální, dát nemůže?
1: Tak dává mi mnoho. V první řadě musím říci, že jsem byla komorní hudbou tak trošku odchována, protože můj tatínek, pedagog, u kterého jsem začínala, tak velmi dbal na to, aby jeho žáci hráli v komorních souborech a já jsem se v době, kdy jsem byla na základní umělecké škole, tak jsem byla členkou dechového kvinteta dětského, takže jsem na komorní hudbě vlastně tak trošku vyrostla a připadalo mi úplně přirozené, že na konzervatoři budu pokračovat v nějakém komorním souboru. Jak už jste zmínil, tak jsme se zúčastnili soutěže Concertino Praga jako dechové trio a hrajeme vlastně v trošku jiném obsazení až do dneška, právě v souboru In modo camerale. Časem jsme ještě přibrali klavíristu, Takže celé ty roky mě komorní hudba provází. Následně jsem ještě se stala členkou kvintetu Aflatus, se kterým máme za sebou také nějaké úspěchy. A je to pro mě naprosto přirozené. Komorní hudba je pro mě taková očista a beru ji jako naprostou samozřejmost profesionálního života hudebníka, protože orchestrální hra to je něco takového velkého, kde člověk se kolikrát ani neslyší, neslyší sám sebe, neslyší kolegy, je to kolikrát velký hluk a komorní hudba to je pro mě něco čistého, taková očista, kde říká se tomu hudební hygiena, že se člověk slyší, může si lépe kontrolovat intonaci a samozřejmě nemůžu opomenout i to, že se dostane k velmi zajímavému repertoáru.
2: Takže byste určitě i dnešním soutěžícím doporučila účinkování v komorních souborech?
1: Myslím, že určitě. Dokonce bych jim to možná i nařídila.
0: Tolik hoboistka Jana Brošková, členka letošní poroty soutěže Concertino Praga a její někdejší dvojnásobná laureátka. Celý rozhovor uslyšíte v přestávce přímého přenosu finále koncertu, nebo spíš finálového koncertu Concertina Praga, který na Vltavě začíná dnes v 19 hodin. A takto hrála 16-letá Jana Brošková, 17-letá Ludmila Peterková a 14-letý Pavel Langpaul v soutěži Concertino Praga roku 1984.

0: Seznamte se s lidmi, kteří žijí kulturou.
1: Vizitka. V hodinovém rozhovoru představujeme osobnosti kulturní scény.
0: Moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
1: Od pondělí do pátku od 10 hodin na Vltavě.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Oda na legendární čokoládu, písně Beatles, které sami o sobě jsou popkulturním fenoménem. Stejně tak časopis Playboy. V roce 2015 americká verze časopisu přestala zveřejňovat fotografie nahých žen. O dva roky později je vrátila. Se současným návratem tištěného vydání se pojí koncept promyšlené a umělecky pojaté nahoty. Nejde tedy o to, že by časopis přestal ukazovat nahé ženy, spíš mění způsob, jakým má být jejich nahota zachycena a čtena. Co je dnes v souvislosti s nahotou v médiích a ve veřejném prostoru ještě společensky přijatelné? Jak teď vypadá kvalitní ženský akt? Saša Michailidis se na to v Akcentu ptal bývalého šéfredaktora magazínu Fotovideo a digitálního tvůrce Rudolfa Stálicha a fotografky Kateřiny Janišové.
1: Myslím si, že v dnešní době je to jiné než před 50 lety třeba, nebo v 50. letech. Vlastně, jestli zmiňoval Playboy, první číslo, rok 1953, Marilyn Monroe, krásná černobílá obálka, umělecký portrét, a přitom ta Marilyn tam není vůbec nahá, není tam vlastně vidět vůbec nic, je tam vidět jenom obličej.
2: O to víc je to vzrušující.
1: Ano, správně. Je tam zachycená teda velmi smyslně, ale právě tady ta fotografie, byť jde o první číslo Playboye, a myslím si, že šlo v té době také o první polonahé fotografie, nebo i nahé, teď úplně nevím, jak tam byla znázorněná Marilyn Monroe, tak to se číslo se mi vlastně líbilo úplně ze všech nejvíc a potom už mi to vlastně přišlo postupem let vulgárnější. Ale v té době nebyl internet a myslím si, že vlastně o té době se internet a ta nahota je strašně jednoduše dohledatelná. Vlastně jedním kliknutím můžeme vidět vlastně, co chceme, což předtím tak vůbec nebylo. Tak si myslím, že vlastně erotické fotky v magazínech už nejsou tak aktuální, jako byly předtím.
2: Jak to vidí Rudolf? Po těch 30 letech zkušeností.
3: No já si vzpomínám vždycky na fotku Annie Leibovitz, když ji poslali z časopisu Rolling Stone fotit Johna Lennona z Yoko Ono, a Yoko Ono se teda odmítla sléknout, takže má ta slavná fotka, jak tam leží Lennon nahý, že jo, a jako ono se tak divně tváří, a oni ho vlastně ten samý den zastřelili, to bylo v roce 1980, jestli se nepletu, a tak si vždycky na to vzpomenu, že to bylo pojetí, který nějakým způsobem přinášel nějaký příběh. A mám trochu strach, že ty příběhy, které patří ke každé fotografii, ke každé kvalitní fotografii, se nám vytrácejí, a jak říkala Katka teďko tady, skutečně tady ty sociální sítě, kteréžto nám umožňují na jedné straně se najít cokoliv, a na druhé straně, když to zveřejníte, jako se stalo nám třeba, že jsme měli poměrně kvalitní obálku s kvalitním aktem od jednoho našeho fotografa, a Facebook nám, jestli ho můžu jmenovat, nás zbavil po mnoha letech asi 10 000 profilu jenom kvůli tomu, že jsme zveřejnili obálku časopisu, který byl volně prodejný. Takže ta situace je opravdu velmi složitá, ale ona se neustále opakuje v takových vlnách, ta situace. Ta v roce 1907 třeba, 1908, kdy zašly časopisy už fungovat hodně a noviny a všechno, tak když tam byl akt nebo nějaká fotografie nahého těla, tak se to balilo a do zapečetěných obálek a podobně, že ano. A teďko ty vlny nastávaly a myslím si, že v současnosti jsme pořád ještě u nás doma, teda jako v Čechách a na Slovensku si myslím také ještě, ale v Čechách zejména takovým nejsvobodnějším a nejliberálnějším trhem v této oblasti, že pořád ještě ten akt můžeme nějakým způsobem prezentovat. Já můžu povídat ze své zkušenosti s dalšími, já nevím, 20 šéfredaktory světových fotografických časopisů, kdy se mě vždycky ptali, jestli jak je to možné, že to ještě zveřejňují, když oni nemůžou. Jo, samozřejmě máte v Německu příkaz číslo 15, jak se jmenuje ta vyhláška, že jakmile se objeví

0: nějaký akt v časopise, tak okamžitě ten distributor je povinen dát ten časopis mezi pornočasopisy, což je znehodnocení toho časopisu jako takové a znehodnocení autora. A tím se dostáváme k tomu, i co to je kvalitní akt a co není kvalitní akt.
1: Ale než se k tomu dostaneme, tak i z toho, co říkáte, tak jsme jako společnost i díky, kvůli vlivům sociálních sítí prudernější nebo otevřenější? Kateřino. Ve vztahu k nahotě.
2: Já úplně nevím, jak na tohle mám odpovědět.
1: Dám příklad. Když byste srovnala svoji pozici s uveřejněním nahé fotky, nebo fotky nahého těla před 15 lety a dnes, uvažujete jinak?
2: Já ne. Já uvažuju pořád stejně.
1: A ti, kteří ji mají vydat?
2: Ty jsou asi víc liberálnější, bych řekla. Ale ono jde tak o to, jak mluvil Ruda vlastně, že je umělecký akt a erotická fotografie. A to jsou úplně dvě rozdílné věci. A já si myslím, že v dnešní společnosti už se bohu dík naučili lidi to odlišovat a je spoustu lidí, kteří opravdu vidí a vnímají to umělečno v té fotografii. A když jsme sem vlastně s Rudou šli, tak jsme se bavili na chodbě, že a chci to říct nějakým hezkým způsobem, proto, aby to nebylo vulgární, ale ona se to opravdu tak říká, že správně nafocený akt nemá v divákovi způsobit žádné erotické myšlenky. A tak se pozná dobře nafocený akt. Jo, má mít hloubku, lidi mají vnímat nějaké sdělení, kompozici, světlo, má mít nějakou myšlenku, příběh. A tak se pozná umělecký akt, ale erotická fotografie nic takového nemá.
3: Tolik fotografka Kateřina Janišová a bývalý šéfredaktor magazínu Fotovideo a digitální tvůrce Rudolf Stálich. Oba byli hosty Akcentu. Záznam pořadu můžete poslouchat na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Připomínám, že dnešní Akcent se zaměří na téma autorské ilustrace, nakolik je finančně náročné vydání ilustrované knihy. To budou některé z otázek, které bude svým hostům klást Saša Michailidis.

0: Nejen klasická hudba je naším tématem, tématem odpolední Vltavy, která vás také zvala na některé přímé rozhlasové koncertní poslechy. Konec konců jeden nabídneme už dnes večer. Nicméně, protože je čtvrtek, milí posluchači, je tu také čas návratu ke knihám. Konkrétně velké návraty a velká literární jména. To je dnes duch pravidelné literární rubriky. Tři knižní tipy pro nás má publicista Jan Nejedlý.
1: Nakladatelství Atlantis vydalo knihu nazvanou Stará postel, pod níž je podepsán Ludvík Vaculík. Soubor prozaických textů, průběžně doplňovaný celé dvě dekády od 70. do 90. let, vychází premiérově 11 let po autorově smrti a 6 let po smrti jeho manželky Madly, která si uveřejnění této knihy za svého života nepřála. Důvod je zřejmý. Autor zde popisuje jeden ze svých dlouholetých mimomanželských poměrů. A jestliže si v předchozích prózách, jak se dělá chlapec, loučení k paně a konec konců i v českém snáři nebral servítky a byl maximálně upřímný a otevřený, právě vycházející text je plně zaměřen na sexualitu a žádná tabu v něm neexistují. Je to paměť mých smyslů, říká Vaculík, jehož libertinské eskapády se v době normalizace střetly s totalitní mocí. Zabavenými erotickými fotografiemi se režim pokoušel nepohodlného disidenta vydírat a diskreditovat. Byť to bylo jistě bolestné, zvláště pro jeho rodinu, Vaculík z toho nakonec dokázal vytěžit silnou literární látku. Co mám teď zachraňovat? Sebe jako člověka či svůj obraz bojovníka proti režimu? Oč lepší na tom byli hrdinové, když stáli před popravou pro myšlenky a já tu pro fotografie s nahou ženou. Padnu za něco, co se ani nedá široce hájit, za hřích, píše autor a dodává. Byla to jistě situace, kdy se lidé upisují ďáblu nebo dokonce odcházejí ze života. Já byl víc zvědav, co teď oni se svou situací. Já se přeci nenechám mravně polepšovat od sviní estébáků. Jevilo se mi čím dál správnější, že měl-li jsem zachránit svou čest před nimi, musel jsem se postavit i za své hříchy. Je docela možné, že Vaculíkova próza vyvolá i po letech kontroverze, ale slovy autora v čem má být poselství příběhu? Nejstručněji, jsem, kdo jsem. Dalším velkým literárním návratem se stalo vydání Haškových osudů dobrého vojáka Švejka v prestižní edici Česká knižnice. Přítomný otisk je významný z několika důvodů. Jednak reflektuje loňský objev rukopisu Švejka, který byl v archivu omylem vřazen do složky Haškova epigona Karla Vaňka. Ačkoliv z rukopisu vyplynulo, že z tištěné verze vypadlo jen několik málo odstavců a drobný dodatek čtvrtého dílu, zase máme k dispozici přesnější, pečlivě ošetřenou verzi nesmrtelného díla. K revizi textu přispěl i literární historik Jiří Holý, který svazek doplnil komentáři a studií. Zde mimo jiné připomíná improvizovaný charakter celého textu, kterému jde na vrub jisté Haškovo stylistické lajdáctví v autorských pasážích. Obálku knihy zdobí výjev z obrazu Josefa Váchala, jenž své zážitky z války stvárnil s expresionistickou vehemencí na rozdíl od poklidného Biedermajeru Josefa Lady. Knihu vydalo nakladatelství Host. Nakonec jsem si nechal nové 20. vydání legendární sbírky Jakuba Demla Moji přátelé. I v tomto případě původní kanonický text Květinových apostrof doplňuje nově objevená báseň v próze. Kniha vychází s ilustracemi Lidmily Anny Dohnalové, dcery tasovského knihaře a spisovatele Stanislava Vodičky a s doslovem Marka Orko-Váchy. Bodláku furiante, buď zdráv, co si má počít láska zhrzená, ptá se autor doslovu společně s básníkem. Knihu vydalo nakladatelství Motýlek.
0: Vydání Haškových osudů dobrého vojáka Švejka v edici Česká knižnice, 20. vydání legendární sbírky Jakuba Demla Moji přátelé a také recenze souboru prozaických textů Ludvíka Vaculíka s názvem Stará postel. To byly knižní typy literárního publicisty Jana Nejedlého. A konec konců Vaculíkův text Stará postel jako rozhlasovou četbu s hvězdičkou jsme mohli i v kontextu výročí narození Ludvíka Vaculíka také poslouchat na Vltavě a ještě dál je k poslechu na vltavském webu.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlí v Paříži. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel. Vládnoucí pravicový blok o tři méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se tak po čtyřech letech vrátí do funkce premiérky. Inscenace Národního divadla na motivy eseje Václava Havla Moc bezmocných pracuje s pohledem dnešních mladých na současný svět. V režii Adely Stodolové v ní účinkuje 13 českých a slovenských neprofesionálních herců do 20 let, kteří v mnoha scénických vyjádřeních a podobách rozvíjejí úvahy v kontextu dneška. Generální zkoušku inscenace k Havlovým nedožitým 90. narozeninám dnes odehráli před studenty a novináři v Pražské křižovatce, kde bude zítra i premiéra. V premiéře uvede inscenaci 8. října také Slovenské národní divadlo. Počasí. Očekáváme polojasno až oblačno, na jihovýchodě a východě zpočátku ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a maxima na horách kolem 12. Více zpráv nabízí web irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jaroslav Kocián, Kateřina Gettlichová, Johann Wilhelm Hertl. To jsou jen některá jména, která zazní tedy autorsky nebo interpretsky ve vysílání Vltavy po 15. hodině. Teď už hlas a text Petr Ladipy.

Mladá mlčí ako hrob, iba krúti hlavou

Odpolední Vltava nabízí různá setkání, to aktuální 7 minut po 15. hodině bylo s Petrem Lipou a hudbou z alba Čierny Peter, tedy konkrétně píseň Prosperita. Hudbou vás budeme pochopitelně na Vltavě zásobovat dál, a to různých žánrů, ať už hudbou klasickou, tak třeba jazzovou, ale také budeme uvažovat o tom, co z myšlenek Václava Havla zůstává živé i dnes. Budeme vás taky zvát k poslechu nové série Vltavy Promyslet Havla. Uvažovat bude i Magdalena Placová. Její dnešní úvaha bude mít krátce před 16. hodinou v odpolední Vltavě název Divoká dráha návratu a bude promýšlet téma exulantství. No a také budeme přemýšlet o odkazu Egona Ervina Kiše, zuřivého reportéra, jehož cena nyní oceňuje literaturu faktu. A pozveme do kina už za okamžik na Vltavě.

0: Dozněla třetí část koncertu pro trubku s Mičtový orchestr a Basso Continuo Johanna Wilhelma Hertla, rodáka z Eisenachu, kde se také narodil Wartburg, ale o pár set let později. Úplně současná věc, věc, která je rovněž otázkou prvního ročníku, podobně jako festival, na který jsme zvali před chvilkou v odpolední Vltavě. Během jediného víkendu se v rámci kinodnů propojí kina v metropolích i menších městech, a to od velkých multiplexů přes městská artová kina třeba. Do akce se zapojily také distribuční společnosti, sdružené v Unii filmových distributorů, které pro kina připravili mimořádně pestrou nabídku premiér, předpremiér, novinek i starších divácky oblíbených titulů. A přestože má každé kino vlastní atmosféru, programovou tvář, tak tentokrát je spojí společná snaha připomenout jedinečnost filmového zážitku. No, Dan Krátký z pořadatelského týmu, předseda asociace provozovatelů kin, teď s námi ve studiu Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kina se v Česku propojí, a to v takovémto rozsahu vůbec poprvé. Co bylo hlavním impulzem pro vznik kinodnů?
1: My z toho máme obrovskou radost. Tím impulzem byla na jedné straně inspirace v zahraničí, kde vlastně koncept Cinema Days funguje už nějakou dobu, a vlastně i naše snaha, která je napříč tím spektrem provozovatelů kin od nejmenších po největší, a že kina vlastně nemají svůj svátek. Chybí tady svátek kin, ostatně jako máme svátky muzeí, galerií a podobně, tak my jsme nějakou dobu přemýšleli nad tím, že bychom měli vytvořit něco podobného, a kinodny jsou právě výsledkem téhleté snahy vytvořit opravdu víkendový, každoroční svátek českých kin.
0: Dlužno podotknout, a my už jsme to zmínili, že do akce se v skutku zapojí rozličné typy kin, dá se říct diverzifikovaný svět toho biografového ekosystému, od malých jednosálových až po multiplexy. Jak obtížné bylo vlastně ty jednotlivé subjekty různého výtlaku propojit?
1: Ta koordinace tolika subjektů, kterých je vlastně ke dvou stům, tak je vždycky trošku složitá, ale vlastně dostat je na tu loď symbolickou této akce, tak bylo vlastně hrozně jednoduché. Protože ta kina, a jsou to opravdu kina, která jsou součástí naší asociace a i těch kinodnů od měst, jejichž velikost je třeba 2000 obyvatel, po ty úplně největší multiplexy, tak ta snaha vytvořit nějaký společný svátek, nějakou společnou jednotnou aktivitu, tak je stejná úplně u všech. Takže vlastně získat jejich souhlasy a získat jejich chuť do toho jít bylo hrozně jednoduché.
0: Program nabízí jednak premiéry, předpremiéry, ale pak zazní takové legendární hlášky jako třeba Hasta la vista, baby, v Terminátoru dvojice, že jo, nebo Amélie z Montmartru. Tak jaká byla dramaturgie, jaká byla dramaturgická dilemata? Proč jste vybírali právě třeba takovéto tituly jako Terminátora?
1: My jsme se snažili možná co nejvýrazněji reflektovat identitu těch zúčastněných kin. Protože v Čechách my máme spoustu kin, ať už trošku artovější dramaturgie nebo komerčnější, repertoárové dramaturgie a podobně, tak naší snahou bylo vlastně vybrat z distributory ty filmy, které budou odrážet identitu jednotlivých kin. Proto jsou tam ty klasiky typu Amélie nebo Terminátor, jsou tam i vlastně úplně nové filmy, premiéry, předpremiéry, anebo artové věci a dokumenty. Takže ta dramaturgie vlastně měla jednu logiku, a to bylo nekecat kinům do jejich podoby a do jejich identity, aby si mohli sestavit program tak, jak to dělají běžně, ideálně v trošku častější a vyšší frekvenci, aby v kinodnech hráli výrazně víc než obvykle, ale aby neprodávali něco, co není vlastně jejich, a svým návštěvníkům nabídli opravdu to nejlepší z toho, co tvoří jejich podobu a identitu.
0: Dlužno podotknout za jednotné vstupné v různé tedy dramaturgii a v různých podobách. Mě zaujal třeba dokument Bara Basikova, který získal diváckou cenu v Karlových Varech. Je třeba pro kinodny důležité navazovat i na ty aktuální festivalové ohlasy?
1: Je, velmi. Není to jenom Bára Basiková, která mimo jiné, jak jste zmínil, vyhrála diváckou cenu v Karlových Varech, a je to jeden z nejzajímavějších dokumentů letošního roku, ale je to například i předpremiéra dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, což je český oficiální velvyslanec na Oscary, který se nám pro kinodny podařilo získat v předpremiéře týdenní. Takže diváci ho budou moci vidět ve spoustě kin napříč celým Českem za jednotné vstupné, výrazně snížené oproti té normální ceně. A zároveň jsou to i filmy typu Resident Evil, což je velmi jako nový horor, který se točil v Praze. Takže vlastně i tenhle ten typ toho populárního popkulturního fenoménu s domácími lokacemi bude součástí toho víkendu.
0: Jaký máte zatím, tedy protože nás čeká ten festival teprve, je za rohem, jaký máte ohlas, jakou máte zpětnou vazbu ze stran provozovatelů a poskytovatelů těch filmových zážitků?
1: Zpětná vazba je zatím pozitivní, protože myslím si, že kina byla vlastně hladová po podobné akci. Takže kina jsou velmi ráda, že jsme se spojili, dali jsme tomu nějakou společnou identitu a můžeme to vlastně realizovat, tu akci teď o víkendu 19. a 20. září. Takže ta zpětná vazba je pozitivní, předprodeje vypadají velmi dobře, takže my čekáme, co přinese ten víkend, protože jedna z těch věcí, která má motivovat diváky, je, že ta kampaň je velmi krátká a měla by být impulzivní. A právě to snížené vstupné může motivovat diváky právě k takovýmhle impulzivním rozhodnutím, že se dneska nebo zítra rozhodnou, že vyrazí o víkendu s celou rodinou do kina.
0: Buďme impulzivní a osobní na závěr. Co vás odvede od televizní nebo počítačové obrazovky a vyžene do kina o víkendu?
1: Já se přiznám, že to budou právě Holuby, které jsem ještě neviděl, hrozně moc se na ně těším, takže to je film, který rozhodně uvidím, ale zároveň se přiznám, že vyrazím i na ten Resident Evil, který mám naplánovaný v Brně o půlnoci na půlnoční projekci a rád bych ještě chytil výborné kolumbijské drama Poeta, takže já mám, můj cíl jsou 3 filmy za víkend.
0: Zve na nadcházející víkendové kinodny Dan Krátký z Asociace provozovatelů kin tento víkend v různých kinech po celé republice i u vás.

0: Píseň Oči Kateřiny Gettlichové, výrazné české písničkářky z jejího alba Zimnice, právě doznělo. A my otevíráme prostor tématu literatury faktu. Ceny Egona Erwina Kiše upozorňují na výrazné projekty a počiny české a slovenské literatury faktu. Ocenění nesou jméno zuřivého reportéra Egona Erwina Kiše a letos se udíleli už po 35. Mezi oceněnými jsou knihy věnované historii, technice, cestování i současnému světu. Co dnes od literatury faktu očekáváme a jaká témata dokážou porotu zaujmout? Ptám se teď tajemnice klubu autorů literatury faktu Miroslavy Drahotové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mně jste řekl, že současné oceněné publikace velmi dobře naplňují odkaz zuřivého reportéra Egona Erwina Kiše, že nejzajímavějšími tématy jsou moderní dějiny, hodně se objevuje biografie, cestopisy a hlavně reagují také na aktuální dění u nás i ve světě v rozličných oborech, ať už je to třeba turismus, urbex nebo cokoliv dalšího. Důležitá v těch dnešních příbězích je autenticita, hledání pravdy, důležitý je příběh a vazba na něj. To všechno naplní bez zbytku oceněné knihy v letošním 35. ročníku.
0: Připomeňme, že hlavní cenu získal Filip Vojtášek za knihu Popeleční středa 45, která pracuje se vzpomínkami a fotografiemi. Jak důležitá je pro současnou literaturu faktu právě kombinace historických pramenů a osobních svědectví?
1: I osobní svědectví je historický pramen a je cenný svou autentičností, ale je nutné k němu přistupovat kriticky, stejně jako k jiným druhům pramene. Ideálem pro autora bývá kombinace věrohodných pramenů, a což právě panu Vojtáškovi se velice dobře v jeho nové knize povedlo.
0: Mezinárodní hlavní cenu získala také kniha Pavol Strauss a jeho 20. storočí od Ivana A. Petranského. Letošní ocenění opět ukázala pestrost českých i slovenských autorů. Přinášejí obě literární tradice odlišný pohled na historii, společnost a osobní příběhy?
1: Myslím si, že by ty tradice se stavěly do protipólu, jak kvalitní díla jsou jak česká, tak slovenská díla literatury faktu. Co se ovšem liší, je výběr témat, který vychází přirozeně z rozdílnosti prostředí, jak v Česku, tak na Slovensku. Příběh Pavla Strause například je nevšední, jednalo se o nějaké neotřelého myslitele a lékaře, kterého ovšem v Čechách asi málo kdo znal, na rozdíl od toho slovenského prostředí. Opačně to funguje jinak, Češi, Slováci většinou ty české reálie ovládají a znají.
0: Když půjdeme ještě dál z toho středoevropského regionu, vykročíme na přední východ. Připomeňme, že mezi oceněnými je také knižní rozhovor s Břetislavem Turičkem, nazvaný Svět je složitější, než se zdá. Měla by literatura faktu, myslíte, paní Drahotová, pomáhat čtenáři ve světě se orientovat, který je stále komplikovanější, anebo jde o jistou formu literárního zážitku, byť jde o literaturu faktu?
1: Určitě jde o, že by měla pomáhat čtenáři se orientovat, i když jde samozřejmě i o ten zážitek, protože ta pomoc je jedno ze základních poslání literatury faktu. Měla by ovšem platit zároveň kritičnost myšlení a vědomí, že na některé otázky se nedá jednoznačně odpovědět, že ten čtenář si z toho musí vyvodit sám. To novináři a znalci Blízkého východu panu Turečkovi se obojí povedlo.
0: Připomeňme, že cena Egona Erwina Kiše má za sebou už 35 ročníků. Nevím, zda je žádoucí bilancovat, protože věřme, literatura faktu má svou budoucnost i v dnešní době plné výzev. Přesto se zeptám, jak se za tu dobu česká a slovenská literatura faktu proměnila? A proměnilo se nějak i to, co třeba od ní očekávají čtenáři?
1: Za 35 let se hlavně výrazně proměnil svět, ve kterém žijeme. Změnil se knižní trh, způsob, jak získáváme, zpracováváme a předáváme informace, ale také to, jak je přijímáme. Co se však nezměnilo, je potřeba kvalitní literatury faktu a jejich autorů, kteří dokáží získat, ověřit, dát do souvislostí informace a přístupně oslovit čtenáře, což je dneska nejdůležitější i vzhledem k tomu, že vlastně výběr zdrojů je široký, tak je těžší je oslovit. Důležitá je i forma toho oslovení, protože i v tomhle se svět změnil.
0: Dodává k letošním cenám Egona Ervina Kiše Miroslava Drahotová, tajemnice klubu autorů literatury faktu. Děkujeme a přejeme hodně úspěšných dalších ročníků a hodně kvalitních laureátů.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Petra Jiříkovského. Teď už havlovské téma. Na Vltavě jsme připravili novou publicistickou sérii Promyslet Havla a možná jste ji konec konců již zaznamenali. Václav Havel by letos oslavil 90 let a filozofové Alice Koubová a Tomáš Kublížek se svými hosty hledají, co z Havlových myšlenek může k dnešku promlouvat. První díl jsme odvysílali na Vltavě v sobotu v 17 hodin. Druhá epizoda se věnuje otázce, co může jednotlivec dělat tváří v tvář systému moci. A právě o tom bude i následující ukázka z rozhovoru Karolíny Koubové s politologem Pavlem Baršou a Alicí Koubovou.
1: Co za stěžejní Havlovy myšlenky máte právě, co se týká systému, antisystému, co najdeme v Moci bezmocných?
2: Pro mě to je text, který otevírá otázky té své doby. To byla, musím si asi to připomenout, přelom 70. a 80. let velmi originálním způsobem, možná ne filozoficky originálním, ale určitě originálním, co se týče té doby z hlediska právě aktivismu. A ta hlavní otázka je označena v tom názvu Moc bezmocných. On si vlastně klade klasickou otázku, na čem stojí moc nějakého systému, konkrétně teda systému husákovského Československa, a odpovídá na ní úplně jinak, než na ní odpovídáme často my až dodnes, protože my dnes tvrdíme většinou, nebo si to myslíme, řada z nás, že ten systém stál na donucující moci komunistické strany, která měla vedoucí úlohu podle té tehdejší ústavy. A on říká úplně co jiného. On říká, posledním základem moci toho systému je každodenní chování těch lidí, kteří v těch každodenních rituálech souhlasu vlastně udržují ten systém stabilní a na místě. Ve chvíli, kdyby většina těch lidí přestala být konformní a přestala by praktikovat ty každodenní rituály souhlasu, tak by se ten systém zhroutil.
1: Alice, co ty vidíš za zásadní myšlenky v eseji Moc bezmocných?
3: To, co Pavel zmiňuje, je rozhodně osad eseje. Myslím si, že bychom se tím měli podrobněji zabývat. Jak je možný, že lidé, kteří jsou oběťmi určitého sociopolitického systému, jsou zároveň jeho vykonavateli. Mně přijde tahle ta zvláštní paradoxní situace, kdy člověk ve prospěch toho, aby nějak žil, a ta otázka je, jak žil, proč to vlastně dělají, vlastně uvádí do chodu život, který je umrtvený, jak on říká. A v tomhle smyslu mám pocit, že je vlastně smysluplný i to, že on rozděluje termín systém a život. A tyhle dva principy on spojí dohromady, aby ukázal, že ti, kdo se snaží nějak snesitelně žít a přitom podporovat ten systém, tak život umrtvují. A ti, kdo říkají ne tomu systému, kdo neakceptují záchranu života skrze život v systému, tak můžou žít život, který, a to teďka cituju z jeho dopisu Husákovi, pod těžkým příkrovem nehybnosti a pseudodění teče jako tajný pramínek a pomalu a nenápadně podemílá ten příkrov. Život je mocí nezničitelný.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Celou sérii s názvem Promyslet Havla najdete už teď na webu Vltavy a v aplikacích. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. My vás však zároveň, milí posluchači, zveme i na debatu Promyslet Havla live v jízdálně Pražského hradu. Tak si udělejte čas 22. října od 18 hodin. Tématem diskuze bude demokracie a budoucnost Evropy. Podrobnosti na vltavském webu.

0: Společnost ve 3/4 na 4, 17. zářijový den, vám v odpolední Vltavě dělá španělská zpěvačka Pasión Vega. Teď už čas na úvahu české spisovatelky, žijící ve Francii, na exulantské téma. Magdalena Placová se zamýšlí nad tématem návratu. Konec konců název je výmluvný dostatečně, divoká dráha návratu.
1: Stáli jsme s přáteli na šumavském vrchu Hohenbogen a dívali se do Bavorska. Za zády nám trčelo dlouho nepoužívané odposlouchávací zařízení americké armády, dva obří betonové sloupy a několik kulovitých objektů, také baráky bývalé ubytovny. Komplex byl oplocen, ale brána otevřena, neboť vyšší zvěží slouží jako turistická rozhledna. Soustava odposlouchávadel namířených do bývalého Československa byla uvedena do provozu v roce 1975, zatímco my jsme špicovali uši opačným směrem. V jogínském táboře v Orlovicích u Nýrska, kam jsem jezdila s rodiči od roku 1982 a odkud jsme i dnes s přáteli dorazili, jsme na přenosném rádiu chytali jinde nedostupné vysílání západoněmeckého rozhlasu, písničky vzrušující už tím, že dolétly z druhé strany. Také Svobodnou Evropu samozřejmě, ta vysílala z Mnichova. K modravým vrcholkům hor z nich štrčela nejen odposlouchávadla, ale také československé rušičky a z nichž bylo pro nás děti jen podle pověstí možné nakouknout na západ, jsme vzhlíželi jako k zakázanému místu zjevení. K hranici jsme se nesměli ani přiblížit. Dnes hledím na úhledná bavorská políčka a nic moc mne k sousedům neláká. A myslím na ty, kdo prožili roky života s uchem přitištěným k železné oponě. Nejen americké vojáky, ale hlavně české emigranty, kteří se nevydali dál, ale rozhodli se trávit život tady na dohled od vlasti. Jak zvláštní způsob mučení to musel být. Jedním z nich byl Josef Jedlička, autor geniální knihy o deziluzi, kde život náš je v půli se svou poutí, kterou napsal v druhé polovině 50. let. Pracoval pro rádio Svobodná Evropa, žil v nedalekém Augsburgu a tam je také pohřben. Nestihl se vrátit. Jeho druhá žena, básněřka Viola Fischerová, se vrátila. Dobře si pamatuji, jak se v Praze po více než 20 letech zabydlovala. Sama se teď po dlouhé době vracím do Čech a i když se můj dobrovolný exil dá s emigrací za komunistů těžko srovnávat, zdá se mi, že rozumím mnohem víc tomu, co Viola tehdy asi prožívala a co nikdo z nás usazených v Praze nemohl pochopit. Jednoduché slovo návrat označuje něco skoro stejně tak komplikovaného jako jiné dvojslabičné slovo domov. Viola se přemístila jen o pár kilometrů, ale ocitla se v podivné zemi, kde jí vše, co si připomínalo, ale nic jí už nepatřilo. V říši stínů, kde se živí proplétají s mrtvými, kteří jsou teprve teď skutečně mrtví. V exilu totiž v naší paměti vlastně žijou dál, nic zásadního se nemění. V ulicích sbírám do náruče dávné drahé hlavy, které se po letech a po dnech vytratily. Napsala Viola ve sbírce z let 1993 až 1994, z let svého přesidlování. Jejíž titul se mi teď často vybavuje. Divoká dráha domovů. Divoká dráha návratu. Občas se mne někdo zeptá, zda jsem ráda, že se stěhuji zpátky. Ráda? Při plavbě divokými peřemi člověk nepřemýšlí o tom, zda je rád. Hledí jen, aby se pokud možno nevyklopil. V mých mladých očích byla tehdy Viola, které jsem nosila k posouzení svoje básně, prostě postarší dáma. Působila osaměle, hodně mluvila. Starala se o opuštěné psy ve svém bytečku na hraně Prokopského údolí, který držela ve zdvižené dlani jako něco pozoruhodného, jako zvláštní dar. A přitom to byl jen obyčejný malý byt v paneláku. Nemohla jsem vidět, jaké přestavby, jaké řícení bylo pod tím vším, jaké propasti musela Viola překračovat a s jakou láskou se musela držet čehokoliv, co se jí ve staronové vlasti alespoň trochu dávalo. K tomu domu patří velký kus klenby pro slunce a měsíc, za brankou les a ticho žíhané ptáky, dětmi a psy. Cesty tu vedou zelení do Prokopského údolí. Jsem doma tady, naposledy, jako by domovy mohly být poslední.
0: Divoká dráha návratu, tak zněl název úvahy spisovatelky Magdaleny Placové, která ovšem také působila jako herečka. A herecká asociace zveřejnila nominace na letošní ceny Thálie. Někteří laureáti už jsou známi, ocenění za celoživotní mistrovství převezmou například Petr Nárožný nebo Zdena Herfortová. Více ve zprávách v 16 hodin na Vltavě.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy před tím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly rozpočtových kapitol. Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku, v rozpočtu jim chybí víc peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platu v příštím roce. Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod, i když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Cenu Thálie pro umělkyni do 33 let dnes převzala herečka Simona Levandovská. Herecká asociace zároveň zveřejnila nominace na letošní ročník a oznámila laureáty cen za celoživotní umělecké mistrovství. V činohře je získají brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý člen pražského činoherního klubu Petr Nárožný. Ve svých oborech převezmou stejné ocenění také operní pěvec Luděk Vele, bývalá solistka baletu Národního divadla Nelly Danko a herečka Jaroslava Krečmerová. Mimořádnou cenu za dlouholeté působení v moderním pohybovém divadle dostane principál Cirkula Putika Rostislav Novák mladší. Cenu za šíření divadelního umění pak zakladatel divadla Ungeld Milan Hain. Slavnostní večer se uskuteční 3. října v pražském Národním divadle. Počasí. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Duke Ellington a jeho orchestr bude určitě naplňovat čas vysílání po 16. hodině. Uslyšíte také třeba Stevena Hellera nebo právě teď hlas vynikajícího Tonyho Bennetta s Billem Evansem. The touch of your lips

0: Legendární Tony Bennett, který by se letos na jaře dožil 100 let, vám zpíval 7 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě. Tak mě napadá, jak stará je ilustrace, možná jako kniha sama. Ptám se Saši Michailidise, který uvede nejen akcent, ale možná jsem mu položil těžkou otázku na začátek.
1: Já myslím, že jak starý je kreativní přístup lidí k psanému textu, tak možná bude stará ilustrace. Jestli to stáří souvisí s Tony Bennettem, tak to je dobrý oslý můstek. My se ale budeme bavit spíš o ilustraci v těch nejčerstvějších konturách. To znamená, co to znamená být ilustrátorkou, ilustrátorem dneska. A ono totiž za tím jedním obrázkem, který potom člověk vidí v té knize, tak stojí ohromující množství práce, které souvisí prostě s rešerší, zkoumáním, přemýšlením, desítkama různých variant, opravováním. A tohle možná si tak úplně neuvědomujeme ve chvíli, kdy se snažíme koupit ať už pro děti, anebo pro sebe tu nejlevnější knihu, protože prostě ta kreativní práce něco stojí.
0: Téma autorské ilustrace na festivale Lustr, kdo je pojedná?
1: Budeme se tomu věnovat s ilustrátorkou dětských knih Marianou Jirátovou a také Zelenou Černohorskou z nakladatelství Bylo nebylo, které se věnuje skutečně autorským knihám, poezii a ilustraci.
0: Těšíme se po půl páté na Vltavě. Díky.
1: Díky.

0: Bruselští filharmonici řízení Alexandrem Rabarym hrají svého skladatele, belgického skladatele Marcela Puta, konkrétně tedy jeho veselou předehru 13 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. A my nabídneme ještě také pozvánku za klasickou hudbou, konkrétně k poslechu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Všichni dnes budeme, tedy posluchači Janáčkovy filharmonie Ostrava, u vzniku nové nahrávky 15. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Dva zahajovací koncerty budou zároveň inaugurací Daniela Rajskina, který se po letech spolupráce stává oficiálním šéfdirigentem a taky uměleckým ředitelem orchestru.
1: Just think about this. Daniel Rajskin, který odmítá obvyklé oslovení maestro, dává své podněty hudebníkům. Patnáctou symfonií Dmitrij Šostakovič završil svoje dílo.
2: Je to asi jedno z nejtajemnějších hudebních děl napsaných ve 20. století. Je tam hodně vyslovených otázek, ale také skrytých náznaků.
3: Šostakovič written it in 1971. Šostakovič
2: to napsal v roce 1971 v době, kterou můžeme nazvat soumrakem sovětského systému. Šostakovič nikdy nijak otevřeně nevystupoval proti systému, ale jeho hudba taková byla. Je to trochu jako shakespearovský šašek, který si může dovolit říci i ty nejtrestuhodnější věci krutému králi, ale nikdy nebude potrestaný, protože je šašek.
1: Nahrávka 15. symfonie bude součástí dlouhodobého projektu, kdy orchestr s Danielem Rajskinem mapuje Šostakovičovo symfonické dílo. Podobně už společně nahráli první a devátou symfonii. A šéfdirigent vysvětluje, proč je důležité nahrávky pořizovat právě během koncertů.
2: Nikdy nemůžete opakovat to napětí a atmosféru, která je nezbytná pro opravdový zážitek. To ve studiu bez obecenstva neuděláte. Hodně energie se vrací v těch krátkých chvilkách ticha, vzrušení publika, když na chvíli nikdo ani nedýchá. To jsou věci, které se budeme snažit zachytit na CD.
1: Jak říká ředitel filharmonie Jan Žemla, díky každodenní práci sám zapomněl, jaká jména se v nadcházející sezóně v Ostravě objeví a pohled do katalogu ho trochu překvapil.
4: Když jsem ten katalog otevřel, tak jsem vlastně viděl opravdu nekompromisní solisty a dirigenty. Samozřejmě naprosto zásadní je Daniel Rajskin, který touto sezónou vstupuje oficiálně do role šéfdirigenta a tuto sezónu otevře hned s naší rezidenční solistkou Alenou Bájevou, což je prostě vynikající houslistka.
1: Právě v podání této solistky zazní v první části zahajovacího koncertu Brahmsův houslový koncert D-dur. Výčet jmen tím ale nekončí.
4: Jsem strašně rád za to, že se nám podařilo pozvat dva mladé dirigenty, dvě mladé star, Azize Šokakimova a Andrise Pogu, o co jsme se snažili opravdu dlouhé roky a shodou okolností se nám to podařilo teď v jednom koncertním cyklu. Je tam několik vynikajících pianistů, například Anna Vinickaja, Jeanne Flambavouzet. V řadě recitálů je to například vynikající Konrad Tao nebo debutující Roman Borisov.
1: Kvůli zdržení stavby nového sálu Vox budou muset filharmonici vydržet v provizoriu bývalého kina déle, než počítali. To se podle ředitele zřejmě neobejde bez menších úprav.
4: Z největší pravděpodobností, pokud budeme muset ve vesmíru setrvat déle, tak v tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy, konkrétní investice spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšili.
1: Jde hlavně o šatny nebo vzduchotechniku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Brazilská zpěvačka Cachaça Maracaún vám zpívá 19 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě. A my už pomalu vyhlížíme další odpolední a večerní program Vltavy. Mimo jiné připomínáme mezinárodní rozhlasovou soutěž Concertino Praga, ta letos slaví 60 let. A taky nás dnes večer, jak už jsme konec konců několikrát zmínili, čeká finále kategorie dechových nástrojů, v němž se utkají 4 mladí hudebníci a 2 mladé hudebnice. Za doprovodu Prague Filharmonia pod taktovkou Marko Ivanoviče provedou koncertní díla Larsona, Hidaše, Arutyuniana nebo Chačaturiana. Přímý přenos z koncertního sálu Pražské konzervatoře začíná na Vltavě v 19 hodin. No a ještě jedna připomínka a pozvánka. Když v roce 1926 vyšla v Americe knížka Nemáte šanci, stala se v skutku literálním bestsellerem. Napsal ji tulák, zloděj a kriminálník známý pod jménem Jack Black. Čtenáře uvádí do prostředí opiových doupad, hazardních heren, nevěstinců, levných penzionů a tuláckých džunglí, které dokonale poznal během 30 let na své cestě po Spojených státech a Kanadě. Právě knížku Nemáte šanci otevíráme jako četbu s hvězdičkou. Tady je ukázka.
1: Kdyby se dráha, kterou jsem absolvoval od klášterní školy až po místo knihovníka, načrtla na kus papíru, vypadala by jako klikatá čára, jakou statistici používají k označení vzestupu a poklesu teploty, dešťových srážek či kolísání ekonomiky. Každý nový obrat na mé cestě byl v ostrém úhlu a docházelo k němu náhle. Za celá ta léta si nevzpomínám ani na jednu obyčejnou, elegantní zaoblenou zatáčku. Často jsem se sám sebe tázal, o kolik lépe na tom je chlapec, který má vedle sebe matku do doby, než se postaví pevně na vlastní nohy, který má domov, pod jehož vlivem žije, dokud si nevštípí nějakou pracovní filozofii, díky níž je schopen čelit světu. Domov a matku nelze ničím nahradit. Netahám sem skutečnost, že jsem o matku přišel ve věku 10 let, abych se na to vymlouval. Přesto si myslím, že člověk má právo se sám sebe ptát, jestli se věci nemohly třeba odehrávat jinak.
0: Do autentického vyprávění, líčení autorova zápasu s mocí, ale hlavně se sebou samým se budete moci dnes zaposlouchat od 23 hodin. V četbě s hvězdičkou z knihy Nemáte šanci. Účinkuje v ní Tomáš Drápela v režii Jakuba Doupravy. Tak tedy první část ve 23 hodin na Vltavě. A zítra v ranní mozaice mimo jiné Daniel Jäger a jeho ohlédnutí za Dvořákovou Prahou nebo Alena Rokosová a seriál o Havlově architektuře a také připomínka jedné z nejdůležitějších klasik světového komiksu vůbec. O ilustraci, tedy té knižní, bude za chvíli řeč v Akcentu. Od mikrofonu odpolední Vltavy vám příjemný poslech přeje David Hamr, také editor Jan Zítka a za techniku mistr zvuku Jan Mikušek.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
4: A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666.
6: Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Festival Lustr, tedy největší přehlídka současné autorské ilustrace a největší setkání ilustrátorek a ilustrátorů u nás, začne 19. v Holešovické tržnici v Praze. Co všechno musí ilustrátorka nebo ilustrátor promyslet, než vznikne jediná stránka knihy? Jak se ilustrace potkává nebo pře s představou autora a nakladatele? Vyplatí se ještě nakladateli zaplatit si svého živého ilustrátora? Nejenom o tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi ilustrátorka Mariana Jirátová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Helena Černohorská z nakladatelství Bylo nebylo. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Heleno, když vy jako nakladatelka dostanete rukopis, nejenom pro dětskou knihu, ale pro knihu jako takovou, už okamžitě víte, koho z ilustrátorek nebo ilustrátorů chcete oslovit, protože máte svoji vlastní představu. A nebo si řeknete, já to nechám náhodě. Nebo uděláte open call?
2: No, my Bylo nebylo, máme strašně rádi s Aničkou Pleštilovou, mojí kolegyní, když nám přijde hotová knížka, to znamená ideální, když vlastně přijde kniha takzvaně autorská, která už má hotové to i ono a my vlastně se jenom sejdeme s tím autorem nebo s tou autorkou a doptáme se, jak by si představovali vazbu, jaký papír, no a pak se řeší takový ty praktické věci jako honoráře a tak dále a kdy to my budeme moct vydat. Když nám přijde rukopis a my hledáme ilustrátory, tak si většinou necháváme nějaký čas na promyšlení, protože mám pocit, že málo kdy je to úplně na první dobrou, protože možná člověka na první dobrou nějaké jméno napadne, ale pak si říkám, nebylo to moc rychlý, nechtělo by to ještě promyslet. A samozřejmě potom hrozně záleží i na tom autorovi nebo na té autorce, jakou mají představu. A taky občas si přečtete ten text. A až když ho dočtete a tak jako usadíte, tak najednou se zjeví ta osoba toho ilustrátora.
0: No ale to znamená, že už do určité míry tu kreativní práci děláte vy, protože ta ilustrátorka nebo ilustrátor je osloven vámi. Takže podle nějaké představy, kterou už máte. Což znamená ale, že vy, Mariano, když jste takhle oslovená, tak ale nenutně se musí podařit, ale že tu představu naplníte. Co když vlastně jste oslovená na základě nějakého stylu, ale vy, když si knížku přečtete, tak si myslíte, ne, tohle to nebude olejomalba, tohle to bude stencil, nebo tady naopak to udělám prostě perokresbou, já nevím.
1: To se určitě může stát, ale já věřím, že pokud má člověk jako blízký vztah třeba s tím, kdo tu knížku vydává, tak je vlastně možný společně se na spoustě věcí domluvit, třeba i co se týká té techniky. A vlastně v tom já vidím i součást toho tvůrčího procesu, že nemusí mít jako obě strany hned jasno, ale že se to částečně může ještě na základě nějaký společný domluvy vlastně vyvinout nějakým směrem, který na začátku nebyl vůbec jako v očekávání.
0: No dobře, ale jak moc vy jako ilustrátorka můžete tu výslednou podobu knihy jako celku, to znamená textu i ilustrace, změnit. Tady totiž budu citovat také spisovatelku a ilustrátorku Judith Carr, která řekla, že ilustrace má ukázat něco, co text neříká, jinak obraz jen opakuje slova. No jo, ale co když vyjdete proti autorce nebo autorovi?
1: Jako může se to stát. Jako taky jsem zažila, že jsem vlastně měla kromě textu vlastně od autora i trochu vlastně takový poznámky, jak by si tu knihu představoval. A já jsem, musím říct upřímně, že jsem jako šla proti tomu, udělala jsem to trochu jinak. A myslím si, že jako všichni byli spokojeni v finále, tak snad doufám, že to bylo OK.
0: Heleno, jak moc vlastně autorským vkladem má, může nebo by měl být ilustrátor nebo ilustrátorka?
2: Já z podstaty toho našeho nakladatelství vnímám všechny autory rovnoprávně, takže občas to může působit disproporčně, že když je někdo autor textu, který má 300 stran a autor ilustrace třeba jenom 30, tak ale stejně mám pocit, že by měli být tak trošku si rovni, protože oba pracují na tom samém, pracují prostě na tom dobrém výsledku a na tom, aby čtenář chtěl co nejdýl setrvat s tou knihou a aby jeden podpořil druhého. Takže já myslím, že ta nakladatelská role je taková, že nakladatel vytvoří vlastně příjemný prostředí, pro tu spolupráci a samozřejmě potom nastavuje takový jako mantinely toho praktického života. Že když by právě přišel ilustrátor s tím, že namaluje 300 olejomaleb, které se potom přefotí, upraví a tak dále, tak samozřejmě vy už víte, že jste vypadli z veškerých rozpočtů, takže řeknete, tak to necháme asi na jindy a uděláme něco, co se dá zvládnout z našeho malého rozpočtu. Ale myslím, že i tohle jsou vlastně situace, které se dají řešit úplně otevřeně a nikdy se nesmí vlastně zapomenout, pokud je ten text jako primární, to, k čemu skutečně vznikají ilustrace, protože u autorských knih vlastně to jede, že jo, simultánně. Ten autor skutečně tvoří jako text s obrazem tak, aby jedno s druhým vlastně se doplňovalo, ale když

0: tak vždycky je to taková opravdu jako takový tanec na tenkém ledě.
1: No ale i z hlediska čtenářstva, protože si pamatuju jako malé dítě, Mariano, že jsem četl nějaký příběh a teď najednou ta ilustrace, která tam byla, tak třeba neodpovídala popisu té osoby, prostředí, zvířete a já jsem byl vlastně tak trošku zmatený v tom, že jsem si říkal, tak moment, tak kdo má teda pravdu? Má pravdu ta ilustrace anebo ta kniha?
2: Já si myslím, že v ten moment právě začíná jako se dít něco zajímavého, že vlastně v tom potom je rozdíl mezi prostě encyklopedií a třeba nějakou pohádkovou knihou, kdy vlastně ta ilustrace má právě potenciál vlastně ten text rozminout do nějakých sfér, které jsou ještě úplně jako jinde a dál.
1: No a takže tenhle ten rozpor je správně?
2: Já to tak
1: vnímám a cítím. V očích osmiletého dítěte?
2: Já si myslím, že to jako ve vás zanechalo nějakou jako hlubokou vzpomínku a to je asi myslím na tom to důležitý.
1: To máte pravdu.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Dnešním akcentu se věnujeme ilustracím společně s ilustrátorkou Marianou Vydátovou a Helenou Černohorskou se nakladatelství Bylo nebylo. Mariana se krásně vyvlíkla z toho, jakým způsobem zneklidňují někdy ilustrátorky a ilustrátoři malé děti. Ale když se vrátíme k té samotné práci, tak co vlastně ilustrátorka dělá, co čtenář vůbec nevidí? Co vlastně tomu všemu předchází?
2: To je hodně jako těžká otázka. Myslím si, že každý ilustrátor to má trochu jinak. A i vlastně já třeba cítím, že u každého projektu taky postupuji trochu jinak. Teď mám třeba za sebou jako práci, který předcházela nějaká hodně jako hluboká rešerše a občas zase naopak pracuju hrozně intuitivně.
1: Jakože čtete text a ještě než to dočtete, tak už rovnou přitom kreativně tvoříte?
2: Jako teďka možná nemluvím jenom o knihách, tím jsem to trochu možná odvedla stranou, ale u té práce s textem a s knižní ilustrací, tam si myslím, že v první řadě jako je ta intuice a pak přichází taková jakoby tvrdá jako mravenčí práce a pak se to zase vlastně k té intuici musí nějak jako vrátit. Mm-hmm. A myslím si, že tohle jako střídání potom jako přináší nějaký dobrý výsledek. Jako myslím, že kdyby to bylo jenom to, nebo jenom to druhý, tak by to asi nebylo ono, z mýho pohledu.
1: Heleno, a pak nastupuje samozřejmě ta nakladatelská práce, o které jste tak trošku mluvila, ten bezpečný prostor, ale který také musí být bezpečný pro vás, jako pro nakladatelství. Kolikrát se vám stane, že máte tak krásné ilustrace, že byste je nejraději samozřejmě i společně s autorkou a autorem vydali, ale že to prostě nejde, že to finančně prostě nevyjde.
0: U nás se tohle neděje. My máme tu hroznou výhodu, že přesto, že jsme, myslím, malý nakladatelství, velmi svérázný, tak fungujeme nějakých 10 let a mám pocit, že lidi už vědí, jako jak fungujeme a co se od nás dá a nedá očekávat. Takže přicházejí asi jenom ti, kteří tak nějak vyhodnotí, nebo samozřejmě přicházejí i jiní, které odmítáme, ale ten rukopis, který se nám líbí, to znamená autorský rukopis nějakého výtvarníka a který přijmeme, tak se nám, myslím, opravdu si nevzpomínám na moment, kdyby jsme to úplně jako odmítli. Samozřejmě, že se to může osekat, může se to nějakým způsobem tak jako zjednodušit ten nápad, ale nikdy to není samozřejmě proti tomu výtvarníkovi přesvědčení, ale určitě tam nějaký ústupky musíme udělat, typu třeba, že ne vždycky, řekla bych, že skoro nikdy si nemůžeme dovolit třeba nějaký jako překrásný grafický papír, zkrátka protože nám strašně zvedá cenu. A protože když mám volit mezi tím, jestli dám lepší honorář autorovi, anebo zaplatím za lepší papír, no tak prostě budu volit toho člověka.
1: No a co když Mariana ale přijde a řekne, já bych raději ten krásný grafický papír a dostanu méně.
0: Ano, i to je možný. Taky máme autory, kteří třeba honorář z díky odmítnou už na začátku, protože my to říkáme řadu let a myslíme to naprosto vážně. S Aničkou vedeme to nakladatelství. My jsme do toho prostě vložili, já stavební spoření, Anička něco jiného a od té doby se tam ty peníze vlastně točí a my si nevyplácíme žádné

0: Žádné honoráře, ani já, ani Anička. A někteří ty autoři přichází a říkají, tak když vy nic, tak my taky nic, ale chceme tu knížku. Takže ty modely, ty spolupráce jsou hrozně různý. A samozřejmě pak, když odpadne ten honorář, tak se může vyrobit třeba knížka na lepší papír, pak se část dá autorovi, ten si ji třeba dokáže i prodat. Ty modely jsou hrozně různý, protože my si vlastně na rozdíl od nějakého komerčního nakladatelství, kde lidi si musí dávat výplaty a takhle, tak my si můžeme dělat, co chceme.
1: Já to nechám trošku doznít, že si nevyplácíte žádný honorář. Rozhlas nemá rád ticho, ale tohle je dobré ticho. Dobře, ale Mariana musí nějak pracovat a žít jako ilustrátorka, takže předpokládám, že jsou některé projekty, které jsou, řekněme, autorské a u kterých prostě jste ráda, že tu práci děláte a že potom to vyjde. A předpokládám, že jsou potom jiné práce, které ilustrátorky a ilustrátoři můžou v současnosti dělat a nejenom čekat na to, až jim někdo zavolá, že je tady krásná dětská nebo dospělá kniha, kterou by chtěla ilustrace. Tak co vlastně děláte? Vy máte třeba jeden, jako ten boční projekt, co máte, tak ten je teda skvělý s těmi parfémy.
2: No, je to tak, jak říkáte, vlastně já to mám hodně různý, vlastně ty oblasti své profese, čemu se věnuju. A ještě k těm knížkám a k těm honorářům, tak já to vlastně vnímám i tak, že já vlastně cítím občas, že na nějaký to téma potřebuju prostě nějaký klid a nějaký odstup a mám třeba věci v šuplíku, který prostě vím, že třeba chci nechat jako dozrát a že časem to třeba ukážu nějakému nakladatelství a něco z toho bude. A proto je fajn mít ty jiné zakázky a některé jsou ale taky vlastně velké srdcovky, jako je zrovna tady to práce s Kateřinou Šantrochovou, s parfumérkou, která vlastně se rozhodla na vlastní pěst si vlastně založit svůj jako parfumérský dům, nebo jak to říct správně, jmenuje se Centroš a sídlí ve Švankmajerově domě na Novém Světě. Je to tam moc krásný. A vlastně dělá parfémy takovým způsobem dost intuitivním a podobným způsobem vlastně já pro ní vytvářím ilustrace, které buď to se objevují přímo na těch flakonech, nebo vlastně děláme občas i takový limitovaný série printů, který třeba, když ten parfém vlastně má takový svůj jako release, tak k tomu se vlastně může někdo, kdo si zakoupí ten parfém, tak si vlastně může zakoupit i ten print, který to prostě doprovází a je zatím vždycky nějaká symbolika, příběh a je to jako moc krásná práce.
1: No a tohle, Heleno, je příklad toho, že tady máme ilustrátorku, která má skutečně široké rozpětí, ale i technik, jo, a stylu vlastně toho, co Mariana dělá. Nakolik je ale pro ilustrátora nebo pro ilustrátorku dobré, když má jasně rozpoznatelný styl? Je to vlastně v dnešní době výhoda nebo spíš nevýhoda? Tak Born asi měl celkem výhodu, protože těch zakázek bylo docela dost, ale co dnes?
0: Já si doopravdy myslím, že to je veliká výhoda mít rozpoznatelný styl. Myslím, že to pomáhá potom přitáhnout pozornost k té knize na tom ohromném pultu nebo v tom ohromném výkladu ve městě. A zároveň ale vlastně, když ten autor má víc poloh, tak asi zase to může být mnohem zábavnější pro toho autora. Já úplně v tomhle se nevyznám. My máme řadu autorů a autorek, se kterými třeba spolupracujeme opakovaně, protože už to jsou zkrátka přátelé, a tak tam to vnímám vlastně už tak, že každý má právě nějaký svůj rozpoznatelný styl, který pak právě se i jako snadno třeba zařazuje k nějakým dalším projektům, který třeba potom dělám jako jinde ve svých jako skutečných pracích a tak dále. Ale zase věřím, že vlastně si ten autor rád třeba najde i vlastně nějakou jinou polohu, že to může být zajímavý.
1: Mariana kývá, takže předpokládám, že rozpoznatelný styl na jednu stranu výhoda, ale variabilita se celkem hodí, obzvlášť když třeba dostanete nějakou zakázku, která si žádá opravdu něco jiného, než je váš styl.
2: Určitě, já si myslím, že to je moc důležitý a já jsem vlastně, jako to je to, co mě na té práci nejvíc baví. Mně přijde, že vlastně po tom, co jsem absolvovala Umprum, tak vlastně začala taková cesta jako hledání a vyzkoušela jsem jako spoustu různých věcí a myslím si, že je to znát pak i na tom výtvarném stylu. Prostě když člověk dělá, nevím, jako plakát filmový nebo i na nějaký rave třeba a pak dětskou knížku, tak jako je jasný, že to bude znát.
1: Já myslím, že když to propojíte, tak to bude fungovat skvěle.
3: Akcent.
1: V Akcentu se bavíme o práci na ilustracích a o jejich vydávání. Ve studiu jsou s námi ilustrátorka Mariana Jirátová a Helena Černohorská z nakladatelství Bylo nebylo. Je to téma takřka u každé profese, kterou tady máme. Nedávno jsme v Akcentu před dvěma dny řešili umělou inteligenci v souvislosti s překladatelstvím, ale i s ilustracemi. Je to poměrně komplikované v dnešní době. Podle nějakých průzkumů ve Spojených státech, tak až nějakých 32%, možná i více v dnešní době respondentů, respondentek řeklo, že jim umělá inteligence v oblasti ilustrace vzala práci. Mariano, vnímáte to jako skutečné možné ohrožení?
2: Vnímám, ano. Vlastně slyším to od různých kolegů, že se tohle to děje, ale musím říct, že jako já přímo osobně jsem se s tím úplně ještě nesetkala, že by mě to takhle nějakým jako negativním způsobem ovlivnilo, ale je to určitě velký téma, nad kterým přemýšlím čím dál víc. Já jsem k tomu dřív měla takovej přístup, že jsem se rozhodla to úplně ignorovat a bojkotovat a dělat, že to neexistuje, že se tomu vyhnu. A asi rok zpátky jsem v nějakém rozhovoru na podobnou otázku vlastně odpověděla, že jediný, v čem umělá inteligence překonává živé ilustrátory, je ve spotřebě vody a energie na jeden obrázek, a pak to vystřihli, tuhle tu jízlivou odpověď. Takže mně je jasný, vzhledem k tomu, že sleduju to téma, tak že už nejde to ignorovat a nejde dělat, že se mě to netýká, takže já nad tím přemýšlím tak, že pro mě to znamená, že bych nejradši vlastně jako zahodila tablet a počítač a prostě vzala už do ruky jenom štětec a tušku a rydlo, a to je vlastně nějaká forma jako rezistence proti tomuhle fenoménu.
1: No, ale z hlediska nakladatele to je samozřejmě otázka. Ne tak možná úplně nebylo, ale předpokládám, že u jiných nakladatelských domů všude po světě to téma je, protože rozdíl mezi poměrně pracnou spoluprací s ilustrátorkou nebo ilustrátorem a několika prompty je asi dost velký.
0: No, určitě je tam to časový hledisko, protože samozřejmě jako s ilustrátorem je potřeba zacházet obezřetně a je třeba mu dát dost času. Je třeba se připravit na různé překážky po cestě, zpoždění. A skutečně asi ta umělá inteligence dokáže reagovat i na různý takový ty prodejní vzorce a tak dále, že jo, že to asi udělá na míru marketingovému oddělení. Já si dovedu představit jako nejrůznější věci. A myslím, že tady by měla nastoupit nakladatelská etika, že zkrátka něco takového je naprosto nepřijatelný. A stejně tak, jako je to nepřijatelný pro Bylo nebylo, tak si myslím, že by to mělo být nepřijatelný pro každého skutečného nakladatele, že zkrátka využívá výtvarníky z duší a ať už dělají na tabletu a nebo hlubotiskem, mm-hmm. je to jedno. Mm-hmm. Ale pevně doufám, že ta krásná česká kniha, protože já mám pocit, že ty české knížky jsou opravdu jako nejkrásnější na světě pravděpodobně.
1: Dobře.
0: Tak, že jo.
1: To se pozná teď ve Frankfurtu.
0: Tam přesně, tam to zjistí i všichni ostatní, tak si myslím, že už jenom proto máme dobře našlápnuto na to, abychom se tímhletím vůbec vlastně nenechali jako zvyklat. A samozřejmě pak je tam to finanční hledisko, že zkrátka toho ilustrátora zaplatit musíte, nebo toho výtvarníka. A samozřejmě ho platíte rádi, protože často jsou to podle mě jako ty nejohroženější druhy, jo? Protože to jsou lidi na volný noze, já nevím, jak to máš ty, Mariano, ale hrozně často jsou to vlastně opravdu lidi jako s nestabilním příjmem a je potřeba s nima ten honorář velmi dobře, velmi nahlas a velmi zřetelně probrat, protože velmi často se stydějí si říct o honorář, když my si žádnej nedáváme, tak říkám dobře, tak na to zapomeňme a pojďme si to říct a pak si často vezmeme vlastně jako opravdu třeba i tak nějak jako, kolik bude stát výroba, kolik tak, aby jsme se dostali třeba na nějakou normální prodejní cenu, protože ne každý se cítí na to, aby jeho knížka stála jako bibliofílie, jo, ale spíš chce jako vlastně přístupnější cenu, aby se ta knížka třeba rychleji prodala a ten autor mohl vytvořit další. Jo, je tam spousta kritérií, ale když si můžeme živýho člověka dovolit zaplatit mi v Bylo nebylo, tak mám pocit, že tady nikdo jiný nemá výmluvu.
1: Když už tedy mluvíme o tom vnitřním světě ilustrátorek a ilustrátorů, Mariano, tak v nějakých zahraničních rozhovorech se celkem opakují témata jako, a nemusí to nutně souviset s AI, jako freelance, izolace, samota, nejistota, vyhoření, tlak na výkon a potřeba komunity. Zažíváte to také?
2: No, já bych řekla, že jako všechny ty slova ve mně nějak jako zarezonovaly a připomněly mi nějaký jako životní období a souhlasím
1: ale,
2: s tím.
1: Ale
2: jako,
1: nesešly se všechny najednou.
2: Nesešly se všechny najednou, ale jako ta potřeba komunity mi přijde jako velmi zásadní. Jako od toho se vlastně jako odvíjely spoustu jako aspektů týmní práce. A co se týká nějaký tý jako toho pocitu izolovanosti, tak já vlastně občas cítím, že tu samotu pro tu práci jako velmi potřebuju a myslím si, že se to změnilo hodně vlastně díky mateřství, který vlastně přináší takovou jako přestimulovanost a pak vlastně jako se moc jako schovat v ateliéru a pracovat v klidu je prostě krásný, takže já bych, jako já to i vlastně velebím tu ten klid a tu samotu, i když občas potom cítím, že potřebuju už zase mezi lidi a těším se právě třeba na lustr, kde všichni takhle ilustrátoři vylezou prostě od svých stolečků, budou si povídat chvíli spolu.
1: Jsem rád, že zmiňujete to ticho ateliéru. Jenom bych možná připomněl, že bylo by dobré úplně ne všem mužům nadávat, když tráví hodně času na toaletě, protože prostě to je třeba místo toho ateliéru. To je ten okamžik, kdy tam není tolik stimulu. Ale no, pokud vy se podíváte právě na komunitu a mimo jiné třeba i na autorky, autoři, kteří budou na lustru, jsou nějaké knihy, a nemusí být nutně z vašeho nakladatelství, které vás v poslední době z hlediska souznění třeba ilustrace s textem, anebo jenom čisté ilustrace vyloženě nadchly?
0: Já mám obecně moc ráda to, jak pracuje nakladatelství Take s textem pro dospělého a za použití právě výtvarní intervence. A tam mi to přijde, že Nikola s Jindřichem opravdu našli jako krásný způsob, jak ilustrovat knížky pro dospělí, aby na první pohled jako působily jako knihy pro dospělí. A tak to mně se líbí moc, to třeba vždycky jsem ráda, když vyjde další kniha u nich, ale mám pocit, že takhle jako citlivě a krásně pracuje vlastně řada menších a středních nakladatelů, že si skutečně váží jak té práce literární, tak té práce výtvarné a obecně mám pocit, že když člověk to vidí, tak je to opravdu moc příjemný.
1: A Mariana, má nějaké své oblíbenkyně, oblíbence?
2: No, já se teď moc těším na takovou velkou komiksovou knihu Terezy Šiklové, která se jmenuje Léto na chalupě. A ještě jsem ji neměla úplně možnost vidět naživo, ale doufám, že to bude v rámci lustru, už ta možnost bude, takže to je něco, na co se těším moc. Terezu sleduju, mám jí moc ráda a myslím, že to je jako vynikající autorka. I doporučuji třeba její autorskou knihu Obr, která vyšla v Baobabu. A myslím si, že na tom na festivalu určitě bude jako knihkupectví, vlastně nakladatelství Xaoxax, kde bude k vidění spoustu dalších věcí, které těším se, že si je sama prohlídnu, že něco nového zase objevím.
1: V dnešním Akcentu jsme se bavili o práci na ilustracích a také o jejich vydávání. Ve studiu s námi byly ilustrátorka Mariana Jirátová. Moc děkujeme.
2: Díky za pozvání.
1: A Helena Černohorská z nakladatelství Bylo nebylo. Díky.
0: Děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Užší spolupráce mezi Kanadou a Evropskou unií je podle kanadského premiéra pro obě strany výhodná a v této době klíčová. Mark Carney to řekl v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 27 a Kanada spolu podle něj můžou lépe čelit výzvám, jako je změna klimatu nebo rychle se rozvíjející technologie. Stejně jako předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zároveň vyzdvihl, že Kanada a Unie nejsou jen zásadními obchodními partnery, ale sdílejí stejné hodnoty. Policie v Německu zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství s tím, že se muž hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Útok měl plánovat už minulý rok na jaře, ještě s další neupřesněnou osobou. Obstaral si proto střelnou zbraně. Německá policie muže podezírá z pokusu o založení teroristické skupiny a tvrdí, že cílem bylo zabíjet lidi, které Iráčan považoval za nevěřící. Herecká asociace zveřejnila nominace na letošní ceny Thálie. Za mužský herecký výkon v činohře jsou ve finále Filip Kaňkovský za Hedu Gablerovou, Národního divadla Praha, Miroslav Kénik za inscenaci Můj boj, Zamilovaný muž divadla Na zábradlí a Stanislav Majer za inscenaci Amadoka Pražského divadla X10. Mezi herečkami jsou nominované Pavla Beretová za titulní roli v Hedě Gablerové, Markéta Holcmanová za Noru Městského divadla Zlín a Lucie Žáčková za inscenaci Komuna činoherního klubu. V opeře se o Thálii ucházejí například Kateřina Kněžíková, Magdalena Kožená, Ester Pavlů nebo Štefan Margita. Nominace pořadatelé oznámili také v baletu, tanci, pohybovém divadle, muzikálu, alternativním a loutkovém divadle. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, během noci od západu až oblačno. Na Moravě se místy, jinde jen ojediněle, vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7, v údolích až 5, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně až zataženo. Během dne na severozápadě a západě území lokálně očekávejte déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23, na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Příjemný poslech vám přeje Josef Soloň při pravidelném Art Café, dnes hudebním s novými deskami na poli zahraniční alternativní hudby. No a začali jsme krásnou debutovou deskou, solovým albem člena Portico Quartet, saxofonista a flétnisty Jacka Wileyho, který už se objevil také v projektu Paradise Cinema, se kterým jste ho viděli zde loni v Praze. Každopádně tohle je jeho první album pod jeho vlastním jménem, na kterém spolupracoval spoustu zajímavých hudebníků, mimo jiné jeho souputník z Portico Duncan Bellamy, také třeba Milo Fitzpatrick, ale také i Hania Rani či Dobrava Čochr. My si hráli ukázku, která nesla název Magazine, z tého novinky Eternal Spring, která vyšla teďka minulý týden. No a my se podíváme teď už za další novinkou, která vyšla teďka v pátek, a to je nové album od producenta Simona Greena aka Bonobo. Tady ten britský hudební talent na poli takové downtempo fúze organické elektroniky, který ho jste už viděli také několikrát naživo v Praze, se ozval novou deskou s názvem Distance in Static, a tohle už je ukázka spolupráce s Nilofer Yanya Youth Fontaine skladba. Jinak na desce spolupracoval i třeba s Arui Aftab, tohletou hudebnici z New Yorku, dále Mikol Miglis či Joe Crooks. Každopádně Bonobo a nové album Distance in Static v ukázce Youth Fontaine featuring Nilofer Yanya.
1: We all have our reasons, it's harder to say.

Opět krásné organické elektronické album od britského původem hudebníka Simona Greena aka Bonobo je venku od pátku, dostal název Distance in Static. Vy na něj najdete hitovky jako Talk to Me či Fire on Water či také skladbu s názvem Me and You. Celkově 14 nahrávek téhleté takové fúze, dá se říci, mezi akustickými nástroji, tradičními nástroji, třeba čínského nástroje kučen či iránského sáplu různých historických nástrojů. Každopádně moc parádní deska. To byla ukázka s názvem Youth Fountains Neil Ferjania, která je tam mezi spoustu dalšími hudebníky, ale my už teďka se podíváme za skotskou legendou na poli takového velmi specifického zvuku indie rockového kapelu Arab Strap, která vydala teďka své 9. album před pár týdny na značce Mogwai Rock Action. Dostal název Half Told Tale a tohleto nové album, musím říct, je zajímavé tím, že tentokrát mísí nejenom vlivy takových rokovějších postpunkových možná vlivů, ale i takové té taneční rytmiky až takového disco zvuku. Album produkoval dlouholetý spolupracovník Paul Savage a my si z této jejich novinky, která vyšla na začátku září pod názvem Half Told Tales, nabídneme skladbu hned úvodní track I Get Noise. Tohle jsou Arab Strap a vy posloucháte pořad Art Cafe.

Tak to byla už skotská dvojice Aidan Moffat a Malcolm Middleton aka Arab Strap. Tato kapela vydala teďka v září své nové už deváté album Half Told Tales. Přesně 30 let od vlastně jejich prvního vůbec singlu, kdy se objevili na hudební scéně, ještě tenkrát také na Seznece, myslím, že Chemical Underground. Každopádně my už teď se posuneme za dalším albem, a to deskou od amerického producenta Luzine, což je Jeff McElane, kterýho jsme viděli také několikrát v Praze, třeba na Music Infinity. Každopádně jeho nové album s názvem Melting Days, tohle ta desátá už jeho deska, vyšla na konci prázdnin pod křídly právě prestižního vydavatelství Ghost International, kde ostatně před třemi lety vydal takové víc písničkové vokální album Long Light. Novinka Melting Days tohle seattleského producenta, který míchá elektroniku s ambientem, tentokrát je více opřeno o minimalistické a hlavně právě ambientnější nálady, ne tak rytmické třeba a vokální jako to předchozí, ale přesto musím říct, velmi vtáhne svou takovou hypnotickou náladou. Tohle už je ukázka v podobě tracku Apparition a tohle je americký producent Luzine a nové album Melting Days.

Doznívá nám už Luzín a jeho taková opravdu pěkná deska na večer, hypnotická, elektronická, ambientní koláž tohodle hudebníka ze Seattlu, který si říká Luzín, jak vlastně jménem Jeff McElvain. To byla ukázka s názvem Apparitions desky Melting Days. No ale my se kavidáme za s britským skladatelem a housistou Simonem Goffem, který už dlouhá léta pobývá v Berlíně, kde tvoří. Ostatně teď tam právě vydal své zcela nové album minulý týden na značce Sonic Pieces, tomhleto nezávislém berlínském vydatelství, kde vydával třeba i Nils Fram. Tak své nové album Interior Realms Volume 1. Vy Simona Goffa však můžete znát, co by tvůrce hudby k filmu třeba Vlny, našeho domácího úspěšného filmu, či Úsvit. A tohle je už ale ukázka z jeho zcela nové tvorby, kterou vydal na značce právě Sonic Pieces. Deska Interior Realms Volume 1 a ukázka Sky Grows Light. Tohle je Simon Goff a držte palce, že bychom se ho mohli opět po pěti letech dovíst třeba příští rok.

Tolik Simon Goff a jeho nové kontemplativní melancholické album na poli také moderní klasické hudby na jeho deska s názvem Interrealms Volume 1. To byla ukázka Sky Grows Light. No a my se podíváme teďka v hudební Art Café za další zajímavou deskou, která vyšla teďka v září, a to vlastně ten předminulý týden z kraje tohohle měsíce. Tentokrát hudebníkovi, který původně je z Holandska, však dlouhá léta už tvoří, myslím, že v Austrálii. Jeho jméno je Sunport, aspoň to umělecké, jinak vlastně jménem Julian Mier, tvoří hudbu už od konce té minulé dekády, téměř dekádu. Na svém kontě má okolo půl tuctu desek a tato novinka, deska Full of People, tentokrát vznikala zajímavým způsobem, jako i různými nahrávkami rozhovorů či také dalších terénních nahrávek. Každopádně jeho takový lo-fi elektronický projekt Sunport teď už v ukázce z desky Room of Full of People, skladba už nese název Paint on the Canvas.

Tolik Sunport, tohle ten talent na poli takové lo-fi elektroniky, indie, popové hudby a takové elektroakustiky, dá se říct, protože tam zní spoustu i nástrojů, které nasamploval. Každopádně celkově 14 kareb na tohleté novince Room Full of People a to byla ukázka Pain on the Canvas, jinak doplním, že tam najdete spoustu jeho hostů, jak vokální, tak hudebních, jako Daniel Tool, Miguel Atwood Ferguson, Little Green či také Ab Yes. Každopádně teď už další moc pěkné album, které vyšlo na sklonku léta na prestižní indie značce Domino. A to americké hudebnici na poli takového experimentálnějšího popu, jejíž jméno je Julia Holter. Vy jste ji viděli také v Praze, myslím, že to bylo v NOD Roxy před takovýma 5, 6 lety, 7 možná už. Tohle je její 7. album, dostal název Materia. Je to takový doprovodný projekt k jejímu předchozímu albu Something in the Room She Moves před 2 lety a nabízí zajímavé nové i přetvořené verze staršího materiálu či nové improvizace. Tohle už je ukázka skladba Materia 2 z téhleté desky Materia a Julia Holter.

a to v srpnu této kanadské hudební takový elektronicko-popový dvojici Ghostly Kisses, kterou jste měli možnost vidět naživo zde, tak myslím, že před 4 lety to bylo, také FNOD Roxy s chodou okolností. Mají na svém kontě další album, už celkově čtvrtou desku, jinak třetí studiové, počítám to eponymní kompilační a dostalo název Across the Pond. My si z této směsi melancholických, jemných, snových, popových skladeb už nabídneme tuhletu ukázku s názvem Devotion. Ghostly Kisses.

Tak to byla kanadská indie pop elektronická dvojice Ghost Legacy, kterou tvoří zpěvačka Margot Sauvé a producent Louis Etienne Santé. My se vydáváme už ale za dalším zajímavým projektem na poli takové speciální elektroniky, která někdy je experimentální, někdy je taková ambientní, někdy je více organická i s různými zvuky akustickými. Každopádně deska tvorba lucemburského producenta, který říká Sun Glitters, vlastně jménem Victor Ferreira, původně hudebník, myslím, že z Venezuely, který dlouhá léta také působil v Portugalsku, každopádně v Lucembursku už tvoří projekt Sun Glitters dlouhá léta a jeho novinka, deska Out of Face, vyšla 5. srpna, takže před více než měsícem, a musím říct, že jsem byl z ní velmi příjemně překvapen. Ty předchozí desky byly takový více experimentálnější. Tohle je víc takové chill album, které nabízí celkově 15 skladeb příjemných snových melancholických textur s ambientními elektronickými beaty. Tady je už ukázka, úvodní track Almost Hours a Sun Glitters, novince Out of Face.

Tak to byl už Sun Glitters projekt z Lucemburska a příjemná deska po další odmlce v jeho diskografii Out of Face. Ukázka Almost Hours teďka ale vystřídá další elektronický producent ze Spojených států, myslím, který je záhadně vždycky skryt pod maskou. Říká si Slow Magic, vy jste ho myslím, že také mohli vidět Meat Factory tady minulou dekádu. Tenhle ten hudebník, který začínal na poli elektroniky, už teď se propojil s takovými i možná kytarovějšími elementy indie scény, dream popem a vydal velmi sympatický album Emotion Engine, které teďka už zní v ukázce Hanami, a to s hostujícím Yutaka Hirasaka. Tohle je Slow Magic.

Tolik, to je úplný americký producent na poli takové elektro-indie zvuku Slow Magic a jeho novinka deska s názvem Emotion Engine, naznačuje Seeking Blue. Jinak na desce hostují spoustu také zajímavých dalších lidí, kromě Kenneth, tak na něj také třeba Beacon School či Elohim. No a my se už podíváme za tímhletím britským indie folkovým duem Memorial, který získal pozornost islandského skladatele Olafura Arnaldse. A pro jeho značku Opia Community teďka vydali o prázdninách krásné, takové pěkné melancholické album s názvem tentokrát Jera. Tohle už je ukázka z této kolekce indie folkových vlastně věcí, skladba, která nese název The Lightness, a na ní spolupracoval tentokrát také známý americký klavírista, skladatel Dustin O'Halloran. Krásné album o Jera už teďka projektu Memorial.

Doznívají nám britští Memorial, tohleto duo Jeff Watts a Oliver Spalding spolupracoval na telejch desce Jera, kromě Dustina Olhorana také s Lizou Hennigan, ale také i právě Lafurem Arnoldsem, kterýho jste také mohli zaznamenat v singlovce Dawn, které spolupracovala. Ostatně vydal tuhletu desku na své značce Opia Community. Já doplním, že Orafo Anonarce uvidíte příští rok na Spektakuláre v Dubnu v Praze za scénu, ale my se podíváme za hudebníkem, který odehrál tady minulý týden skvělý vystoupení a říká si Bayon. Tenhle ten hudebník ze Spojených států vydal teďka své čtvrté studiové album s názvem Filters a my si od Roger Sellesa aka Bayone nabízíme tuhletu také úvodní věc Good Enough. Musím říct naživo skvěle s bubeníkem a mělo to takový více rokovější indie šmrnc oproti těm takovým indie popovým deskám. Tohle už je deska Filters a Bayon v ukázce Good Enough.

Tak to byl americký hudebník, který si říká Bion vlastním jménem Roger Sellers, ten talent zpěváka, klavírista, jak jsem řekl, na novince Filter a Filterstack a to byla ukázka Good Enough. Pořad Art Cafe se chýlí ke svému konci, víc desek se nám už tam nevejde, uslyšíme se opět za měsíc nad novými zahraničními alby. Na závěr ještě tohleto příjemné ambientní dílko, které vyšlo v polovině minulého měsíce. To spolupráce kanadsko-americké hudebnice Holy Kenneth a japonského umělce Kazumi Okabayashi. Krásné, jemné dílko, které nese název za Last Bright Place, vyšlo na značce Network, teďka, jak jsem řekl, v srpnu a nabídlo celkově 8 takových ambient new age dreamových a dream popových věcí. Doplním, že tam spolupracují také s manželem Holy Kenneth, Keithem Kennethem, alias Goldmund, a tohle už je ukázka z téhleté jejich novinky. Skladba Timeless nebo Bezčasový. Od mikrofonu se loučí Josef Sedlem, přeju krásný poslech se stanicí Vltava. Tohle už je dvojice Holy Kenneth a Kazuma Okabayashi.

0: Novinky ze zahraniční alternativní scény představil dnes v Art Café Josef Sedloň. Miloš Šejn stojí aktuálně za kamerou dvou nových dokumentů a o tom bude řeč v zítřejším Art Café na Vltavě v 17 hodin. Teď je před námi rozhovor s baskytaristou Janem Sedlákem. Jana Kozubková vám přeje klidné chvíle s Vltavou. Je 18 hodin.
1: Jazzový podvečer.
2: Jan Sedlák je český jazzový basista, který žije a působí v Dánsku, ovšem čas od času přijede do České republiky. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný a máme to štěstí, že Jan Sedlák přijal pozvání k nám na stanici Český rozhlas Vltava. Děkujeme, že jste si pro nás udělal čas.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Na české scéně se občas objevíte, ale spíš působíte mimo naši zemi. Se kterými muzikanty a kde vás můžeme potkat za hranicemi?
3: Úplně nejčastěji s Matýasem Sandbergem a jeho triem. Spolu vystupujeme ve Finsku, v Dánsku, v Německu, v Čechách, ale byli jsme i na Slovensku, v Rakousku a chystáme se do Švýcarska a pár dalších zemí.
2: Ale to není jediný váš projekt. Já jsem zaznamenal, že jste se objevil například u nás i s jinou kapelou.
3: V Čechách jsem nejčastěji s Kirillem Jakovlevem. Kirill je skvělý kytarista z Prahy a hraje muziku někde na pomezí fusionu, jazzovýho, rockovýho, ale má ve své hudbě spoustu blízkovýchodních, vlastně i dálkovýchodních melodií a rytmů. A kromě Kirilla čas od času s kapelou The Collective Abroad nebo s triem Yogeva Shetrita, což je vynikající muzikant z Izraele s kořeny z Maroka, který hraje jazz inspirovaný marockou lidovou hudbou a obecně africkou a asijskou hudbou a má ve své hudbě strašnou spoustu krásných rytmů, který v Čechách tak často neslyšíme.
2: Máte s těmito projekty nějaké nahrávky?
3: Poslední nahrávku, která vychází teďka na podzim, mám s kapelou The Collective Abroad a s Kirillem se chystáme do studia v zimě 2027.
2: A kterou hudbu si pustíme teď na úvod dnešního pořadu?
3: Tak dáme určitě single od Kirilla Jakovleva. Truth that has never been seen.

0: Jak se stalo, že jste se přestěhoval z Čech do Dánska?
1: Já jsem studoval na textařinu na Ješkárně a měl jsem strašnou chuť vycestovat do zahraničí. A dostal jsem se do styku s mladými opilými Dány, který jezdí do Prahy, aby si užili život. A ty byli zrovna na turné s jednou školou, na který studovali. A byli na turné po celé Evropě a to se mi strašně moc líbilo. Tak jsem si tu školu našel a na jednu podobnou jsem se potom dostal. A tam jsem byl na půlročním kurzu, kde jsem se potkal se svojí přítelkyní, se kterou žiju do dneška, už je to 20 let skoro. No, přestěhoval jsem se do Dánska.
0: A vy jste říkal, že jste studoval na Ješkárně textařinu, ale já vás vnímám jako basistu. Kde jste se dostal ke kontrabasu?
1: Ke kontrabasu jsem se dostal vlastně až v Dánsku. Textařinu a hudbu jsem dělal vlastně už od nějakých 14-15 let, kdy jsem začal psát písničky. A asi docela dlouho jsem nebyl rozhodlý, jestli chci dělat víc naplno hudbu anebo text. A v Čechách jsem psal i texty pro nějaký začínající kapely, což bylo fajn. No, ale v Dánsku potom najednou práce s češtinou nedávala úplně smysl, takže jsem šel all in, prostě naplno do hudby. A po několika letech jsem se dostal na konzervatoř a tam jsem začal hrát na kontrabas.
0: Nemáte tendenci se vrátit do Čech? Protože znám některé hudebníky, kteří vystudovali hudbu v Dánsku, ale pak tam nevydrželi.
1: No, já jsem se tady strašně zabydlal tím, že jsem se zamiloval a vlastně dřív, než jsem začal v zahraničí studovat tady v Dánsku a dřív, než jsem vlastně se stal profesionálním muzikantem, tak jsem tady zapustil kořeny. Takže já se v určitém smyslu tady cítím jako doma a do Čech se strašně rád vracím a v budoucnu bych určitě nevyloučil, že se jednou vrátím, ale nebudu se asi vracet jako krajánek, který vycestoval do zahraničí, ale vracel bych se třeba jednou v budoucnosti, až budou děti nebo za rodinou nebo něco podobného.
0: Když opomeneme to, že jste se zabydlel, co je na Dánsku pro vás jako pro umělce a hudebníka zajímavé?
1: Mě tady hrozně učarovala mentalita, která je nepoznamenaná komunismem, si myslím, a která je obecně strašně otevřená, taková volnomyšlenkářská a zároveň silně demokratická a lidi tady ctí svoje svobody navzájem, dávají si životní prostor, respektují se a jsou vlastně strašně otevřený debatě a názorům lidí okolo sebe a je to celý takový nepoznamenaný. A do Čech já se strašně vracím rád za kulturou a za hudbou a za naším jídlem a za spoustou věcí, které nikde jinde nenajdeme v životě a ve světě. Naše pivní kultura a náš humor je naprosto svéráznej. Dánský humor je dost jiný. Češi a Dánové by si v určitých smyslech asi navzájem úplně nerozuměli, ale no, každá ta země, každá ta kultura má něco do sebe a mně se tady hrozně líbilo, když jsem se přestěhoval automaticky. Hnedka mě to prostě trefilo jak blesk z čistého nebe. Strašná spousta předsudků mě najednou ne úplně automaticky začala opouštět, ale určitě mě ty lidi tady rozvyklali ve strašné spoustě mých vlastních názorů, nebo spíš možná obecně českých názorů, než mých vlastních názorů. A začal se mi otevírat úplně jiný svět a úplně jiný způsob myšlení. A asi do dneška jsem schopnej vlastně stát si za určitýma českýma i dánskýma názorama, ale co mě hrozně otevřilo oči, bylo to, jak jsem musel o všem začít přemýšlet úplně jinak. A tenhle ten způsob myšlení, ve kterém mě neustále konfrontuje jiná kultura s tím, v čem jsem vyrost a s mojí vlastní kulturou, tak se mi vlastně hrozně líbí. To je hrozně fajn, že člověk vlastně tak nespohodlní v tom, čím je, kým je a jak přemýšlí.
0: Jak vzpomínáte na svoje roky na Ježkově konzervatoři?
1: To byly nejšťastnější roky mýho života. 100%. Strašná spousta muziky, strašná spousta knížek, textů, básniček, úžasný učitelé, který mi otevřeli obzory, studentský léta po hospodách, ale zároveň po muzeích a po kavárnách a po galeriích a na koncertech a na čteních. No, to bylo skvělý. Nic takového jsem v životě nezažil od té doby vlastně. V Koreji to bylo taky fajn, tam jsem se dostal víc do jazzového prostředí, ale nic podobného už jsem v životě nezažil, než to jsem zažil na Ješkárně a v Praze.
0: K textům už se nevracíte jako umělec?
1: To ne, píšu si básničky, protože mi před asi nějakýma 7-8 rokama učarovala japonská forma waka, což jsou japonský básně krásný, prastarý, prastará forma. Tak ty si píšu a ty čtu a do dneška občas čtu básničky, i český, hlavně český básníky.
0: Teď bychom si mohli zase chvilku pouštět hudbu. Co bychom si měli dát v tuto chvíli?
1: Tak já bych navrhnul Rusty Bridges od The Collective Abroad.

0: září 2026 patří vašemu turné v České republice s triem Matiase Sandberga. Představte nám tuto kapelu, na co se můžou návštěvníci vašich koncertů těšit?
1: Tak určitě se můžete těšit na šílený groove, na swing, ale hlavně na úplně nejšílenější hru trsátkem. Matias je naprostý ďábel. Pak se určitě můžete těšit na chytlavý melodie, krásný a rytmicky hravý melodie, který Matias miluje, a na jeho humor. Finský humor je daleko bližší tomu českýmu než dánský. A vlastně bych řekl spíš švédsko-finský humor, protože Matias Sandberg, jak už napovídá jméno, tak je ze švédské komunity na západním pobřeží Finska a má krásný smysl pro humor a je to vlastně asi nejpozitivnější člověk, kterýho jsem ve svém životě potkal. Neustále má úsměv na rtech, pozitivní energii, dobrou náladu a tahle jeho energie září skrz tu muziku úplně nádherně.
0: Jak dlouho už s Matiasem hráváte?
1: První turné jsme měli v roce 2024 v létě. To byly 4 koncerty, rok na to už jsme měli nějakých 8 koncertů a letos máme nějakých 30-40 koncertů a příští rok. Takže jsou to teprve 2-3 roky, ale za mě je to hudba, která mě naprosto učurovala a která mě strhla úplně na jinou hudební dráhu, než na který jsem byl do té doby. Do té doby jsem vlastně poslouchal spoustu moderního newyorského jazzu. Na turné jsem byl například s Giladem Hexelmanem, což byl donedávna vlastně můj nejoblíbenější kytarista na světě, který hraje daleko melancholičtější, naprosto krásnou hudbu, senzitivní a magickou. No, ale pak jsem se potkal s Matiasem a to je tak strašný nářez, že už vlastně skoro nechci dělat nic jiného. Ono by byla škoda nedělat vůbec nic jiného, ale to by člověk zase jako zatvrdnul v jednom. Ale ta jeho hudba má úžasnou přímočarou energii a přináší mi úsměv na rtech, dobrou náladu, o kterou se chci dělit s lidma a baví mě to nejenom hrát, ale baví mě s tím jezdit po světě, baví mě o té jeho hudbě povídat lidem, jako teďka vám v Českém rozhlase, a bukovat koncerty a objíždět celý svět. Jednou, možná.
0: Já jsem se snažil najít nějakou nahrávku s Matiasem Sandbergem. Našel jsem 2 v jiném obsazení z dřívější doby, ale pokud jsem rozuměl správně, tak si celkem hudebně rozumíte. Je na obzoru nahrávání i s vámi?
1: Takhle, Matias nahrál 2 desky se svým finským triem, se kterým už hraje strašnou spoustu let. A teďka na jaře nahrál 3. desku, zase se svým triem. A my spolu zase nehrajeme tak dlouho. Vlastně první velký turné jsme měli až letos v únoru. To bylo 15 koncertů, až vlastně od letošního roku objíždíme takhle celou Evropu společně. Takže nahrávání, nevím, Matias vydává desky jednou za 3 roky, tak možná za nějaký 2-3 roky. Já každopádně připravuju vlastní projekt, který bude mít debutový koncert na podzim 2027, tak teoreticky možná bychom mohli nahrávat moji hudbu někdy v roce 2028, předpokládám.
0: A když bychom si chtěli pustit hudbu Matiase Sandberga a použili bychom starší nahrávky, bude to stejná hudba, bude to znít podobně, jako když s ním hrajete vy?
1: Bude to znít hodně podobně. Já bych doporučil skladbu Chicken Special. Ta bude znít hodně podobně i tomu našemu podání. My budeme sebou mít v Čechách bubeníka Matiase Fischera, který je vynikající hiphopový a jazzový bubeník a má strašně silný groove a strašně silný beat. Takže hudba, kterou hrajeme s Matiasem a s Matiasem, s oběma Matiasy, tak bude ta část repertoáru Matiase Sandberga, která je založená spíš na groovu, ale budou tam i hodně swingové věci a asi hodně takový hardbapový věci, řekl bych.
0: Super, tak si jdeme pustit teď hudbu Matiase Sandberga.
1: Tak jo, tak si pustíme Chicken Special.

0: Protože žijete v Dánsku, nedá mi to se nezeptat, potkal jste se tam s důležitou postavou české scény, se saxofonistou Lubošem Soukupem, který tam taky žil?
1: S Lubošem jsem se setkal, ale bylo to ještě předtím, než jsem vlastně začal naplno dělat jazz a než jsem začal studovat jazz. Potkali jsme se v Praze na jeho koncertě krátce po vydání desky s Lionelem Lukem, což je skvělá nahrávka. A mě se to hrozně líbilo a vlastně jsem se tehdy Luboše zeptal, jestli by mi nedával hodiny. Ale asi týden na to mě pak vzali na konzervatoř a já jsem se odstěhoval, takže z těch hodin nikdy nic nebylo. No a od té doby jsme se potkali, ale nikdy ne na stage. Potkali jsme se dvakrát v Brémách na Jazz Ahead. A tam jsme si poslechli nějakou muziku a popovídali.
0: Pomalu se blížíme k závěru dnešního pořadu. Co byste doporučil jako závěrečnou tečku a proč?
1: Tak já bych vybral skladbu Good Enough Ain't Good Enough. A je to skladba Matiase Senberga a mně se vlastně na ní strašně líbí ta hardbapová atmosféra a ten hardbapový groove. Je to krásná věc a je hodně v duchu toho, co budeme hrát na turné. Tak snad se vám bude líbit.
0: Tolik z dnešního pořadu, děkuji všem za pozornost. Od mikrofonu se loučí Václav Vraný a děkuji Janu Sedlákovi za čas, který si udělal pro posluchače Českého rozhlasu. Díky moc a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání a přeju vám krásný den, krásný groove a hudbu v životě.

0: groove basisty Jana Sedláka nám představil dnes v jazzovém podvečeru na Vltavě Václav Vraný. Za chviličku vám budeme číst román Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále a za půl hodiny nás čeká přímý přenos mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Finále kategorie dechových nástrojů, v němž se utkají 4 mladí hudebníci a 2 mladé hudebnice.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, 1 geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderberga. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Četba na pokračování.
0: Román Obsluhoval jsem anglického krále Bohumila Hrabala zachycuje životní dráhu číšníka a hoteliéra dítěte v průběhu dramatických událostí a politických zvratů 20. století. A my ho dnes na Vltavě otevíráme teprve podruhé.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Nejmilejšími hosty našeho podniku mě vždy byli obchodní cestující. Ne všichni cestáci, protože mezi agenty byli taky takoví, kteří obchodovali s artiklem, který byl na nic nebo nešel, agenti s teplou vodou. Nejradši jsem měl tlustého agenta, který když přišel poprvně, tak jsem běžel přímo pro pana šéfa, až se pan šéf polekal. Povídá, co je? Ale já jsem ze sebe vyrazil, pane šéf, je tady nějaká kapacita. A tak se šel podívat a opravdu tak tlustýho člověka jsme ještě neměli. Pan šéf mne pochválil a vybral pro něj pokoj, ve kterým pak ten cestující vždycky spával. Speciální postel, pod kterou ještě podomek dal 4 špalky a postel vzepřel 2 fošnama. A ten se nám krásně uvedl, protože měl sebou ještě takovýho zřízence, který na zádech nesl něco těžkýho, jako by těžký psací stroj. A na večer, když ten agent povečeřel, on pak večeřel vždycky tak, že si vzal jídelní lístek, podíval se na něj, jako by si nemohl vůbec nic vybrat a pak řekl, tak kromě těch plíček na kyselo mi neste všecko hlavní jídlo jedno za druhým. Tak, jak budu dojídat první, noste druhý, až řeknu dost. A když se najedl, snědl vždycky 10 obědů, pak se zasnil a řekl, že by chtěl něco na zub. A poprvně to bylo 10 deka uheráku. Když mu je šéf přinesl, ten agent vzal plnou hrst mincí a otevřel dveře a vyhodil je na ulici. A pak, když vzal pár plátků uheráku, zase se jakoby rozlobil a nabral plnou hrst drobných a zase je vyhodil na ulici a zlostně skoro si sedl. Až tam gasti se na sebe dívali a pak na pana šéfa a ten nic jinýho nemohl, než že vstal a uklonil se a optal se, co pak rozhazujete ty drobný, nic ve zlým, pane. A ten agent řekl, proč bych nemohl vyhazovat drobný na ulici, když vy jako majitel tohoto podniku rozhazujete každý den zrovna tak 10 koruny. A šéf povídá, nic ve zlým, ale jedná se tady o můj majetek, vy si rozhazujte mince jak chcete, ale co s tím mají dělat moje 10 koruny? A tlusťok vstal a řekl, když dovolíte, tak vám to vysvětlím a mohu do kuchyně. A šéf se uklonil a rukou nabídnul dveře do kuchyně. A když tam vešel, slyšel jsem, jak se představil. Já jsem zástupce firmy Van Berkel. Prosím, nakrájejte mi tady 10 deka uhráku, ano. A tak šéfová nakrájela, odvážila, dala na talířek a všichni jsme se lekali, že to je nějaká kontrola. Ale agent zatleskal, z kouta se zvedl ten zřízenec a zvedl ten dečkou přikrytý předmět. Vešel do kuchyně a postavil ten krám na stůl. Agent stáhl dečku a tam byl takový krásný červený přístroj, placatá, kulatá, lesklá pila, která se otáčela na hřídeli a na konci hřídele byla klika a držátko a pak tam byl ještě otáčecí knoflík. A ten tlusťok se celý blažený usmíval na tenhle přístroj a hovořil, tak prosím, největší firma na světě je církev katolická. Ta obchoduje s něčím, co nikdy nikdo neviděl, na co si nikdo nesáhl, co svět světem stojí, to nikdo nepotkal. A to je, prosím, to, čemu se říká Bůh. Druhá na světě je firma International. To, prosím, máte přístroj, který je zaveden na celém světě. A tedy takzvaná pokladna, která když celý den správně mačkáte knoflíky a správně je tisknete, tak na večer místo počítání ta kasa za vás udělá denní bilanci. A jako třetí je firma, kterou zastupuji, Van Berkel, který vyrábí váhy, které váží na celém světě, na rovníku nebo na Nordpolu přesně. A taky vyrábíme všechny druhy takových strojů na krájení masa a salámů. A půvab tohoto přístroje je v tomhle, prosím,
řekl a oloupal, když se napřed dovolil, kus uherského salámu, kůži položil na váhu a teď jednou ručkou otáčel tou klikou a druhou tlačil na ten otáčecí nůž štangli salámu a na odkládací plošce se vrstvil nakrájený salám, ač z toho salámu moc neubylo. A agent přestal točit a optal se. Kolik myslíte, že jsem nakrájel toho salámu? A šéf řekl, 15 deka. A vrchní řekl, 11. A co ty, malej? Zeptal se mne. A já jsem řekl, 8 deka. A šéf nevzal za ucho, nakroutil mi je a omlouval se agentovi. Ona ho maminka, když byl u prsu, pustila hlavou na dlaždičky. Ale ten zástupce mě pohladil a tak krásně se na mne usmál a řekl, ten hoch se strefil nejblíž a hodil na váhu ten nakrájený salám a váha ukázala 7 deka. Všichni jsme se na sebe podívali a pak obstoupili ten zázračný stroječek a všem bylo jasné, že tenhle strojek přináší výdělek. A když jsme se rozestoupili, agent zatleskal a ten jeho trégr přinesl ještě jeden balík. A když sundal obal, tak tam stála váha. Jako v lékárně byla ta váha a ten jazyk

Teka. A agent vypočítal na stole, to máme, a pak podškrtl výpočty a řekl, když prodáte za týden 10 kilo uheráku, tak tahle váha vám ušetří 100x čtvrt deka salámu. To jest skoro půl štangle uheráku. A šéf řekl, jděte všichni pryč, bude se jednat. Já chci, abyste mi to tady nechal všechno tak, jak to tady je. Kupuju to. A tenhle agent mne měl asi rád. Tak nějak se mu připomínal jeho mládí. Když mne viděl, tak mne pohladil a tak pěkně se usmál, až slzel. Někdy si dával na pokoj nosit minerálky. Vždycky, když jsem přišel k němu na pokoj, tak už byl v pyžama, ležel na koberci a to ohromný břicho leželo vedle něj jako nějaký sud. Jednou mi vypravoval, víš, já jsem začal jako ty, taky docela malinký u firmy Korev Galanterka. Ach, ty moje děťátko, do dneška na toho mýho šéfa myslím. A já jsem byl jednou poslaný, abych přivezl hřebeny, kostěný, krásný hřebeny, 800 korun stály ty hřebeny, a já jsem je vezl na nosiči bicyklu a ve dvou obrovských taškách. Vem si tadyhle bonbon, vem si tenhle, v tom jsou višně v čikuládě. A jak tak tlačím do kopce ten bicykl, kolik ti je let? A já řekl, že 15, a on přikývnul a vzal si bonbon a mlaskal a pokračoval. A tak já tlačím do kopce ty hřebeny a teď mě předejela selka, taky na kole. A na kopci v lese se zastavila a když jsem dotlačil, tak se na mne podívala a tak těsně, že jsem sklopil oči, ona mne pohladila a řekla, podíváme se na maliny. A já jsem položil bicykl i s těma hřebenama do příkopu a ona to dámský kolo položila na moje a vzala mne za ruku a hned za prvním křovím mne povalila a rozepnula. A než jsem se nadál, tak byla na mě. A já byl zavalený tou selkou a tak mě měla ta selka jako prvního. A bylo to krásný. A pamatuj si, synku, že život, když se trošku povede, tak je krásný, tak krásný, ach. Ale jdi už spát, ráno musíš tak brzo vstávat, synáčku, víš? Ale nejmilejší agent, který u nás spával, byl gumovej král. Ten, který dodával drogeriím choulostivý gumový zboží, zástupce firmy Primeros, který kdykoliv přišel, tak pokaždé měl nějakou novinku a tak ho štamgasti zvali ke stolu, protože vždycky se něco stalo pro někoho nepříjemného a tedy pro ostatní veselýho. Ten zástupce rozdával všelijaký prezervativy všech barev a tvarů, tak vždycky, když přišel ten gumovej král, tak někomu vpašoval do jídla ten Primeros někam pod knedlíček. A když host obracel knedlík, tak řvali smíchem, protože nejpozději do měsíce to samé se stane i jim. Ale ten gumovej král nosil jinačí věci sebou. Jednou přinesl takzvanou útěchu vdov. Já jsem se nikdy nedozvěděl, co to bylo, protože to bylo v takovým futrálu, jako bývá klarinet. Všichni jen to otevřeli, tak všichni se rozeřvali a zase to honem zavřeli a podali dalšímu. A já, ač jsem nosil pivo, tak jsem se nedozvěděl, co to bylo za potěšení našim vdovám. Jednou ale přinesl gumový král umělou gumovou panu. To společnost seděla v kuchyni, bylo to v zimě, a každý u stolu měl tu panu. Ale jak jí dostal do ruky, tak zvážněl a začervenal se a dal jí tomu vedle sedícímu. A gumovej král poučoval jako ve škole. Pánové, to je poslední novinka, sexuální objekt do postele, loutka z gumy nazvaná Primavera. A s Primaverou si můžete každý dělat, co chcete. Vždyť je skoro jako živá. Je docela ve velikosti dospělého děvčete, je vzrušující, přiléhavá a teplá, krásná a plná sexu. Miliony mužů čekali na Primaveru z gumy, nafouknutou vlastními ústy. Tady z vašeho dechu stvořená žena daruje mužům opět víru v sebe.
a tedy novou potenci a erekci, a nejen erekci, ale skvostné uspokojení.

Primavera, pánové, je ze speciální gumy a mezi nohama je guma gum. Mechová guma a otvorem, který je ozdoben všemi vyvýšeninami a prohlubněmi, které má mít ženská. Malonký vibrátor je poháněný na baterku a ten uvede se do něžného vzrušujícího pohybu a tak je úd ženy přirozeně pohybován a každý podle libosti se může dobrat svého vrcholku a každý muž je tak pánem situace. A abyste nemuseli čistit tento ženský úd, můžete použít prezervativu Primeros, prosím. A abyste se neodřeli, tady máte jednu tubu glycerinového krému. A pokaždý, když host nafoukl z posledních sil tu Primaveru z gumy a předal ji dalšímu, gumovej král vytáhl špuntíček a pana zase splaskla. A tak každej zase si ji nafukoval svým dechem znovu, každému rostla pod jeho vlastníma rukama jeho vlastním vzduchem z plic a ostatní tleskali a smáli se a nemohli se dočkat, až na ně vyjde řada a tak si vyhráli až do půlnoci. Ovšem mezi cestujícími pak se objevil taky jeden s podobným artiklem, ale to bylo ještě něco krásnějšího, praktičtějšího. Byl to nějaký zástupce krajčovský firmy z Pardubic, který u nás spával dvakrát do roka. A ten změřil nejdřív kalhoty panu vrchnímu, ale pak ho nechal jen tak ve vestičce a bílý košili a na prsa a záda a kolem pasu a šíje mu kladl takový pásky z pergamenového papíru. Na ty pásky psal míry a stříhal na samým vrchním, jako by mu šil frak z těch pásků. Ale látku tady neměl. A pak ty proužky očísloval a ten zástupce je pečlivě uložil do sáčku a ten pytlík zalepil a napsal na něj datum narození našeho vrchního a samozřejmě i jeho jméno a příjmení. A vzal zálohu a řekl, že se už nemusí o nic starat, že jedině může očekávat dobírkou ten frak. Na žádnou zkoušku, že nemusí jít, proto si vlastně nechal jen u téhle firmy šít frak. A já jsem pak slyšel, na co jsem se chtěl optat, ale na co jsem neměl odvahu se ptát, jak to je všechno dál. A zástupce to řekl sám, rovnal zálohu do nabitý náprsní tašky a tiše vykládal, abyste věděl, to je ta revoluce, kterou vymyslel můj šéf v republice, možná i v Evropě, ve světě. Že důstojníci a herci a všichni ti, kteří mají málo času, jako vy, pane vrchní, já je klidně změřím, pošlu míry do dílny, tam z těch proužků obkládají takovou jakoby krejčovskou panu, ale vespod té pany je gumový pytel, který se zvolna napumpovává, až vyplní všechny ty slepený proužky, který rychle stvrdnou rychle schnoucím lepidlem. A pak, až se ty proužky sundají, tak ke stropu pokoje vzlétne váš trup, napumpovaný navždycky. Uváže se na něj šňůrka, jako se dává dětem v porodnici, aby se nespletli, nebo v márnici se dává cedulička na palec mrtvoli, aby se nespletla. A když přijde její čas, tak se stáhne a na té vzdušné figuríně se zkouší šaty i uniformy, fraky podle objednávek. Znovu se šije a znovu se zkouší, třikrát se zkouší, vypárává a zase šije, tak dlouho bez jediný zkoušky se živým, ale jeho napumpovaným zástupcem, až kabátec padne jako ulitý a může se směle poslat Franco a na dobírku. A každý mu padne tak dlouho, než stloustne nebo zhubne. A na to stačí zase zástupce, který přijde a změří, okolik kdo ubral nebo přibral. Všechno se v těch místech na figuríně zmenší nebo zvětší podle momentální potřeby, opraví nebo se ušije nový frak nebo vojenský kabátec. A do té doby, než zákazník umře, tak je magazín plný figurín u stropu několika set barevných trupů. Stačí přijít a najít podle hodnosti, protože firma má všecko rozstříděné v odděleních, oddělení generálů a podplukovníků a plukovníků a hejtmanů a kapitánů a vrchních a frakmenů jako takových. A stačí přijít, zatáhne se za provázek a figurína jako dětský balonek se stáhne a je možno přesně vidět, jak kdo vypadal, když si naposled nechal udělat nebo přešít kabátec nebo plášť.
Tohle to mne tak rozteskilo, že jsem si umínil, až budu mít číšnické zkoušky, tak si nechám udělat taky nový frak u téhle firmy, abych i já a můj trup se vznášel u stropu firmy, která jistě je jediná na světě, protože tohle by nikdo nevymyslel než náš člověk. Často se mi pak zdávalo, jak ne ten můj trup, ale já se vznáším u stropu pardubické krejčovské firmy. Někdy jsem měl i dojem, že se vznáším u stropu naší restaurace u zlatého města Prahy. Tak jsem jednou k půlnoci nesl minerálku tomu zástupci firmy Van Berkel, ten, který nám dodal váhy skoro lékárnický a ten tenonce řezající strojek na uherský salám. No ani jsem nezaťukal a vešel jsem a tam jsem viděl toho zástupce, jak seděl na koberci, zase tak jako vždycky. On jak se najedl, tak šel rovnou na pokoj a tam se vysvlékl do pyžama. A tak seděl na bobku a já jsem nejdřív myslel, že si vykládá pasiánc, ale on se blaženě usmíval celý zalitej štěstím jako malý dítě. A po celým koberci pomalu kladl jednu 100 korunu vedle druhý, už jich měl půl koberce a pořád toho bylo málo, protože z aktovky vytáhl další balík bankovek a kladl je pěkně do řady tak přesně, jako by měl namalovaný na koberci čáry, rastry, vždycky každou 100 korunu do jakoby předem namalovaného obdélníčku. A když dokončil řadu, a ty řady byly tak přesně zaříznutý jako včelí plástve medu, zadíval se blaženě na ty stovky, dokonce spráskl tlusté ruce a pak si oběma pohladil tváře plný dětského nadšení. A tak si držel tváře v dlaních a kochal se těma bankovkama a já jsem stál a bál se zakašlat a odejít. Ty peníze bylo celý mění, kachlíčky jedna jako druhá a hlavně to obrovský nadšení a ta tichá radost mě otevíraly i moje perspektivy, protože já jsem měl ty peníze zrovna tak rád. Ale na tohle jsem nepřišel. To se mi objevil i můj obraz. Jak všechny peníze, co vydělám, jak ne zatím do 100, ale do 20 korun, a ty 20 koruny si budu taky takhle rovnat. Pocítil jsem obrovskou rozkoš, když jsem se díval na toho tlustého, dětinského muže v pruhovaném pyžamu, a už jsem věděl a viděl, že to bude i můj úkol do budoucnosti. Taky jednou se takhle zavřít nebo zapomenout zamknout a přesto vykládat si na podlaze obraz své moci, své schopnosti, obrazce, ze kterých je skutečná radost.

0: To jsem jednou takhle taky překvapil básníka Tondu, pana Jodla. Ten u nás bydlel. A ještě, že uměl malovat, tak místo účtu mu vždycky šéf zabavil nějaký obraz. A ten vydal v našem městečku knížku básní Život Ježíše Krista se to jmenovalo, nákladem sice vlastním, ale ten taky celý ten náklad si odnesl na pokoj a tam po podlaze kladl jeden výtisk vedle druhého. Neustále si vysvlíkal kabát a zase oblíkal, tak byl nervózní z toho Ježíše Krista a celý pokoj tak obložil těmi bílými knížkami a nevyšlo mu to. Tak pokračoval na chodbě, až skoro ke schodišti položil ty sešity a zase si vysvlíkal kabát a za chvilku si jej oblékal podle toho, jak se potil. A padala mu pořád z uší vata, tu taky si pořád vyndával nebo zastrkával podle toho, jak chtěl slyšet svět kolem sebe nebo neslyšet. Jak mohli, tak naši hosté tomu básníkovi, který hlásal návrat k chaloupkám a taky nic jiného nemaloval než chaloupky spod Krkonoší, vždycky mu něco vyvedli. A tak hosté, když si vyzul ty galoše, tak mu do nich nalili pivo nebo kávu. Všichni se dívali, vidličkama se míjeli od úst, jak šilhali při jídle, když básník si oblíkal ty galoše a káva mu tekla z bot nebo pivo a on se rozhřímal a volal na celou restauraci: potomstvo zlé, blbé a zločinné, chaloupky na vás. A zakašlal jsem, ale pan Walden ležel na podlaze vedle koberce. Celý koberec jakoby se vzorkem 100 korun plný zelených bankovek. Pan Walden se díval přes to pole, ležel natažený s tlustou rukou pod hlavou jako podušku. Vyšel jsem a zavřel, pak zaklepal a pan Walden se optal: kdo tam? Povídám: já, Pikolík, nesu minerálku. Dále, řekl, a já jsem vešel a pan Walden dále ležel na boku, v dlani měl položenou svoji hlavu, vlasy měl kučeravé a plné brilantýny a byl zase tak usměvavý a řekl: podej mi jednu a počapni si. A já jsem vytáhl z kapsy otvírač vína a korunek a minerálka tiše šuměla. A pan Walden pil a v pauzách ukazoval na bankovky a hovořil tiše a vlídně jako ta minerálka: já vím, ty jsi už tady byl a já jsem tě nechal vynadívat. Pamatuj si, peníze ti otevřou cestu do celého světa. Tak to učil starý Korev, u kterého jsem se vyučil. A toto, co tady vidíš na tom koberci, jsem vydělal za týden. Prodal jsem 10 vach a to je moje provize. Viděl jsi něco krásnějšího? Až přijedu domů, tak doma to tak rozložím po celém bytě, s ženou to rozložíme po všech stolech a po podlaze. Koupím salám, nakrájím ho na kostičky a celý večer ho budu jíst, já hrozně rád salám, celou štangli. Jednou ti budu o tom vypravovat, až přijedu po druhý. A pak Walden vstal, pohladil mne, nechal ruku pod mojí bradou a díval se mi do očí a říkal mi: ty to někam dotáhneš, pamatuj si to, je to v tobě, víš? Jen umět za to vzít. Ale jak, povídám? A on řekl: viděl jsem tě na nádraží prodávat párky. Já jsem jeden z těch, který ti dali 20 korunu a ty si mi tak dlouho dával naspátek na korunu 80, až se vlak rozjel a ujel. A potom řekl pan Walden a otevřel okno a nabral hrst drobných v kapse kalhot a hodil na opuštěný náměstí. Počkal, nastavil prst, abych si poslechl, jak mince zařinčely a kuláčely se dlážděním. A dodal: takhle musíš umět házet drobný oknem, aby dveřmi přišly ti stovky, víš? A zvedl se vítr a byl průvan a všechny stovky se jako na povel zvedly, poskakovaly, ožily a přesunuly se jako listí na podzim do kouta pokoje. A tak jsem se díval na pana Waldena a tak jsem se díval vždycky na každého obchodního cestujícího a když jsem se na ně vynadíval, vždycky jsem si myslel, jaké pak má asi prádlo, jaké pak asi košile. A mýmal jsem vždycky představu, že všichni mají špinavé spodky, docela některé v rozkroku žluté, že všichni mají špinavé košilí límce a že mají docela zapatlané ponožky. Takže kdyby nebyli ubytováni u nás, jistě by ty ponožky a spodky a košile vyházeli oknem. Tak, jak je házeli oknem z Karlových lázní, kde jsem byl 3 roky u babičky. Ona, maminka, mě měla za svobodná a tak mě dala svojí mamince, jako mý babičce, na vychování. A ta babička bydlela hned vedle těch Karlových lázní. Celý její životní štěstí bylo to, že dostala do pronájmu tuhle komůrku ve Mlejně hned vedle lázní, protože když přišel čtvrtek a pátek, tak jak se v těch lázních koupali obchodní cestující a lidé bez trvalého bydliště, tak moje babička od 10 hodin ráno měla pohotovost. A dívali jsme se oknem a přesto naše okno každou chvíli někdo z těch cestujících vyhodil špinavé spodky, ty se tak na chvíli zastavili v letu, ukázali se a pak padali dolů. Některé padly do vody, to babička se pro ně sehnula a vytáhla je hákem, musel jsem babičku držet za nohy, aby nespadla do té hloubky. A nebo ty košile vyhozené najednou rozepjaly ruce, tak jako strážník na křižovatce nebo Kristus Pán, tak se ve vzduchu na chvíli ukřižovaly ty košile. Babička je dostala a vytáhla je na háčku oknem do kuchyně a hned to všechno házela do necek a večer zapírala ty špinavé spodky a košile a ponožky z prvního, lila vodu hned naspátek do vody proudící pod lopatkami mlýnského kola a to prádlo pak prala a spravovala a rovnala do příborníku. A pak to roznášela po stavbách a prodávala zedníkům a pomocným dělníkům a tak skromně, ale dobře si žila, že i mě mohla kupovat rohlíky a mlíko na bílý kafe. To byl asi můj nejkrásnější věk. Stačí vám to? Tím dneska končíme.
1: To byla rozhlasová nahrávka z roku 2004, četby na pokračování románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. V režii Markéty Jahodové účinkoval Ladislav Mrkvička, celkem 14-dílný cyklus připravil Jiří Červenka. Část 3. nabídneme na Vltavě zítra v 18.30. Příští pátek uplyne 120 let od narození hudebníka Jaroslava Ješka. Jeho záhy ukončený život, význam pro fenomén Osvobozeného divadla či sňatek na poslední chvíli připomene ve svém radiodokumentu Bronislava Janečková dnes ve 22 hodin. Teď se blíží 19. a máme pro vás mimořádný program.
2: Koncert Klasika.
1: Před námi je přímý přenos finále soutěže Concertino Praga v kategorii dechových nástrojů. My už přepojujeme do koncertního sálu Pražské konzervatoře.

Dámy a pánové, vážení hosté, milí posluchači, vítejte v koncertním sále Pražské konzervatoře na slavnostním finálovém a nutno podotknout také jubilejním večeru 60. ročníku Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Tento koncert se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Vítám samozřejmě také vás, kteří dnešní večer posloucháte v přímém přenosu, a to na stanici Český rozhlas Vltava. A pozdravy letí i napříč Evropou k řadě posluchačů, kteří nás slyší díky Evropské vysílací unii. Za znělku Concertina Praga za provedení písně Andělské přátelství od Adama Mikvy z Otradovic děkujeme dětskému pěveckému sboru Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové. 60 let, to je opravdu úctyhodná cesta. Příběh Concertina Praga se začal psát v roce 1966, kdy soutěž vznikla z iniciativy hudební redakce pro děti a mládež tehdejšího Československého rozhlasu. U jejího zrodu stály mimo jiné redaktorka Helena Karásková, skladatel Viktor Kalabis a čimbalistka Zuzana Růžičková. Už první koncert laureátu ukázal, že Concertino Praga může být místem, kde se potkává mimořádný talent s velkou budoucností. Tehdy zde vystoupili mimo jiné 12-letý Dmitrij Sitkovecký a 14-letý Václav Hudeček, pozdější výrazné osobnosti světové hudební scény. Možná právě v tom je kouzlo Concertina Praga. Nejde jen o to najít nejlepšího z nejlepších. Jde především o mladé hudebníky, před kterými se otevírá jejich vlastní umělecká cesta. Concertino Praga bylo od počátku výjimečné také svou podobou. O výsledcích prvního kola nerozhodovalo vystoupení před porotou, ale anonymně hodnocené rozhlasové nahrávky. I díky tomu se soutěž mohla stát skutečně mezinárodním projektem a po desetiletí otevírat mladým hudebníkům cestu na koncertní pódia. Od roku 2020 spolupracují na soutěži Český rozhlas a Akademie klasické hudby pořadatel Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Čtyři finalisté, čtyři dechové nástroje a tři země. Česká republika, Ukrajina a Arménie. Čtyři mladí hudebníci dnes dostanou příležitost ukázat nejen svou technickou připravenost, ale především to nejdůležitější, jak dokážou prostřednictvím hudby promluvit sami za sebe. Vážení a milí, ještě než se rozezní první tóny, dovolte mi představit mezinárodní porotu, která bude o výsledcích letošního finále rozhodovat. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to the final concert of the 60th Concertino Praga International Radio Competition for Young Musicians. This evening is being held as part of the Dvořák Prague International Music Festival. It is my great pleasure to introduce the members of this year's international jury. Jonathan Freeman, etwood trumpet, principal of the Royal Academy of Music in London. Jana Brošková, oboe, principal oboe of the Czech Philharmonic and professor at the Academy of Performing Arts in Prague. Katarína Gurská, piano, founder and director of the Katarína Gurská Educational Institution in Madrid. Jiří Hlaváč, klarinet, professor at the Academy of Performing Arts in Prague and long-standing chair emeritus of the Concertino Praga Standing Commission. Václav Hudeček, violin, soloist and professor and the first Czech winner of the Concertino Praga competition. Ivo Kahánek, piano, director of the Prague Conservatory and head of the keyboard instruments department of the Academy of Performing Arts in Prague. Cyprian Katsaris, piano and composing. Lukáš Motika, trombone, principal trombone of the Czech Philharmonic. Václav Petr, cello, principal cellist of the Czech Philharmonic and member of the Josef Suk piano quartet. Dmitrij Sitkovecký, violin, conducting, composing and music, arranging and historically the first winner of the Concertino Praga competition. And finally, Henrik V.
Wiesenflut, principal flutist of the Bavarian Radio Symphony Orchestra and former principal flutist of the Bavarian State Opera in Munich. Dear members of the jury, welcome to Prague. We wish you a wonderful evening and all the best in your difficult task. Welcome!

a není už první finalista. Je mu 16 let a s hudbou začínal u klavíru. V 9 letech ale přidal trombón a později také bariton. A právě trombón za okamžik uslyšíme v jeho podání. Sebastian Krecan pochází z česko-rumunské hudební rodiny. Už jako klavírista vystoupil v roce 2021 solově v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha. Úspěchy sbíral také na mezinárodních soutěžích, mimo jiné v Pro Bohemia a Šestě Brno Junior. Dnes je studentem prvního ročníku Pražské konzervatoře ve třídě profesora Josefa Šimka. A letošní kalendářní rok mu přinesl hned několik dalších úspěchů, dvojnásobné vítězství na soutěži Pro Bohemia, kde se stal také absolutním vítězem hlubokých žestů a v květnu zvítězil v trombonové kategorii mezinárodní soutěže dechových nástrojů Brno. A protože hudebník někdy potřebuje od hudby na chvíli utéct, tak prozradím na Sebastiana ještě následující. Od dětství ho zajímají traktory, v poslední době také motocykly. V současnosti opravuje svou Javu 50. Tak dnes večer ale necháme techniku motocyklový průmysl stranou a budeme poslouchat techniku hudební. Sebastian si pro své finálové vystoupení vybral Concertino opus 45 číslo 7 švédského skladatele Larse Erika Larssona. Ve třech částech představí svůj trombonový za doprovodu orchestru Prague Filharmonia a zařízení dirigenta Marko Ivanoviče. První finalista večera Sebastian Krecan.

koncertním sále Pražské konzervatoře právě probíhá finále mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga, první finálový večer jubilejního 60. ročníku. A jak přímo v koncertním sále, tak v přímém přenose na stanici Český rozhlas Vltava teď sledujeme výkony finalistů v kategorii dechových nástrojů. Jako první se představil český trombonista Sebastian Krecan, vybral si Concertino Larse Erika Larsona, doprovodila ho Prague Philharmonia pod taktovkou Marko Ivanoviče. My jsme v pořadí u druhé finalistky, její ukrajinská hoboistka Alina Lamziuk, která svou hudební cestu začala v roce 2019 v 9 letech na státním hudebním liceu v Charkově. V roce 2022 po přestěhování na Slovensko pokračovala ve studiu na státní konzervatoři v Bratislavě. Ani její soutěžní zkušenosti nejsou malé. Loni získala první cenu v juniorské kategorii soutěže studentů konzervatoří v Košicích a také první cenu a titul laureátky na mezinárodní interpretační soutěži pro Bohemia v Ostravě. Absolvovala mistrovské kurzy a už jako solistka vystoupila s orchestrem studentů státní konzervatoře v Bratislavě ve Slovenské filharmonii. Zvítězila také v soutěži, která jí otevřela cestu k dalšímu významnému solovému vystoupení. V letošní koncertní sezóně má vystoupit se symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu. Pro své dnešní finálové vystoupení zvolila Alina koncert D-dur pro hoboj a orchestr maďarského skladatele Fridiše Hidaše, který zahraje za doprovodu Prague Philharmonia s dirigentem Marko Ivanovičem. Druhou finalistkou jubilejního 60. ročníku Concertino Praga v kategorii dechových nástrojů je Alina Lamziuk.

Slyšeli jsme koncert D-dur pro hoboj a orchestr Fridiše Hidaše v pořadí druhou finalistku Alenu Lamziu, kdo provodila Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Marko Ivanoviče. Čtyři finalisté, které během večera slyšíme, se na toto pódium samozřejmě nedostali ze dne na den. Za jejich výkony jsou roky systematické práce. Talent je důležitý základ, ale stejně podstatná je každodenní píle. Hodiny strávené u nástroje, kvalitní pedagogické vedení, nejrůznější mistrovské kurzy, soutěže, koncerty, příležitosti k získávání zkušeností na pódiu a nesmíme opomenout zázemí, které mladým hudebníkům vytváří rodina. Vše zmiňované platí i na dalšího finalistu, Vojtěcha Stejskala, českého trumpetistu a studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ve třídě profesora Waltra Hofbauera. Vojtěch se narodil do umělecké rodiny a s hudbou začal v 5 letech. Nejprve se věnoval houslím a klavíru, v 8 pak přešel k trubce. Získal první cenu v celostátním kole soutěže ZUŠ, absolvoval hudební školu Music Art Barrandov, pravidelně se účastní mistrovských kurzů, jako solista spolupracuje například se Smíchovskou komorní filharmonií. Pro finále Concertino Praga si Vojtěch vybral dílo arménského skladatele Alexandra Arutyunyana, jeho trubkový koncert As Dur. Vojtěch má hudbu 20. století rád a právě Arutyunyanův koncert si chtěl vyzkoušet v plné orchestrální podobě. Jak sám říká, doufá, že si jej jednou zahraje s doprovodem orchestru. Ten okamžik právě teď přichází. Před námi je třetí finálový výkon Vojtěch Stejskal a trubkový koncert As Dur Alexandra Arutyunyana. Spolu s finalistou hraje Prague Philharmonia, provedení řídí dirigent Marko Ivanoviče.

0: Vojtěch Stejskal přednesl sólový part v koncertu pro trubku a orchestr Azdur Alexandra Arutyuniana. Spolu s ním hrála Prague Philharmonia pod taktovkou Marko Ivanoviče. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte přímý přenos finále Koncertina Praga v kategorii dechových nástrojů. Přímý přenos z koncertního sálu Pražské konzervatoře. Před námi je teď 20-minutová přestávka, ve které Zdeněk Havlíček vítá u mikrofonu vzácného hosta Janu Broškovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jana Brošková, solohoboistka České filharmonie, pedagožka a porotkyně letošní soutěže Koncertino Praga. A nutno podotknout, že nejen letošní. Dokážete spočítat, po kolikáté už letos zasedáte do porotcovského křesla?
1: Spočítat to asi přesně nedokážu, ale tuším, že to je po páté, po šesté.
0: Vy ale máte svou zkušenost se soutěží Koncertino Praga, tak říkajíc z obou stran, roku 1983 jste se stala její vítězkou. Co pro vás tehdy toto vítězství znamenalo?
1: Tak určitě pro mě znamenalo takový start do umělecké kariéry. Ve věku 15 let, to mi tehdy bylo, tak to jsem si asi ještě neuvědomovala, co to vlastně všechno pro mě bude znamenat, protože to ani v tom věku si myslím nešlo v té době. Teprve po pár letech jsem si uvědomila, co všechno mě Koncertino dalo.
0: A vzpomenete si ještě, jaké vaše pocity tehdejší klání doprovázelo?
1: Tak určitě to bylo překvapení z toho, že jsem získala první cenu, s tím jsem asi nepočítala, tak přeci jenom jsem natáčela snímek na začátku druhého ročníku na konzervatoři. Bylo mi 15 let, takže jsem spíš to brala jen jako takovou zkoušku, i když jsem nějaké soutěže už za sebou měla, ale ne tedy v mezinárodní soutěži.
0: Hrála jste tehdy mimo jiné Stamiců v hobojový koncert C-dur a čtyři kusy Zdeňka Hůly. Získala jste také cenu za nejlepší interpretaci skladeb českých autorů. Vybavujete si ještě něco dalšího z tehdejšího repertoáru?
1: Na koncertě vítězů, potom který proběhl v červnu následujícího roku, tak jsem s orchestrem přednesla druhou a třetí větu koncertu C-dur Josefa Haydna. A tuším, že na Jihočeském festivalu, který následoval tehda vždycky po koncertě vítězů, jsem přednesla ještě zmiňovaného Hůlu, koncert Haydnův a tuším, že jsem hrála ještě Pulánkovu sonátu. Mm-hmm.
0: Nebylo to jenom tehdy, ještě i dnes doprovází Jihočeský festival Koncertino Praga, nebo následuje tedy finále. Nebylo to ale vaše jediné soutěžní koncertino. O rok později jste se vrátila jako členka dechového tria s klarinetistkou Ludmilou Peterkovou a fagotistou Pavlem Langpaulem. Získali jste tehdy druhou cenu. Bylo soutěžení v komorním souboru úplně jinou zkušeností než koncertino solové?
1: Asi určitě, protože už jsem za sebou měla tu zkušenost právě jako solistka. A my jsme tehda založili na konzervatoři právě s kolegyní Ludmilou Peterkovou dechové trio. Já už jsem nějakou tu zkušenost měla, takže jsem říkala, co kdybychom se přihlásili tedy do Koncertina Praga. V tom následujícím roce bylo vyhlášena soutěž pro komorní soubory. A tak jsme říkali, že to zkusíme, protože samozřejmě to nebylo jednoduché, protože ty soubory byly všechny pomíchané. Vlastně bylo to rozděleno, tuším, jenom na dechové a smyčcové. Takže jsme soutěžili i s dechovými kvintety a s různými jinými soubory. Ale podařilo se a myslím si, že když to hodnotím teď po těch letech, že jsem si možná tu soutěž v komorním souboru, i ten festival a všechno okolo, že jsem si to užila více než tu solovou část.
0: A komorní hra se pro vás asi stala oblíbenou disciplínou, protože se na tomto poli dodnes pilně realizujete v souborech In modo camerale a Aflatus Quintet. Co vám komorní hra dává? Něco, co vám jiná hra, například orchestrální, dát nemůže?
1: Tak dává mi mnoho. V první řadě musím říci, že jsem byla komorní hudbou tak trošku odchována, protože můj tatínek, pedagog, u kterého jsem začínala, tak velmi dbal na to, aby jeho žáci hráli v komorních souborech a já jsem se v době, kdy jsem byla na základní umělecké škole, tak jsem byla členkou dechového kvinteta dětského, takže jsem na komorní hudbě vlastně tak trošku vyrostla a připadalo mi úplně přirozené, že na konzervatoři budu pokračovat v nějakém komorním souboru. Jak už jste zmínil, tak jsme se zúčastnili soutěže Koncertino Praga jako dechové trio a hrajeme vlastně v trošku jiném obsazení až do dneška. Právě v souboru In modo camerale. Časem jsme ještě přibrali klavíristu, takže celé ty roky mě komorní hudba provází. Následně jsem ještě se stala členkou kvintetu Aflatus, se kterým máme za sebou také nějaké úspěchy. A je to pro mě naprosto přirozené. Komorní hudba je pro mě taková očista a beru ji jako naprostou samozřejmost profesionálního života hudebníka, protože orchestrální hra to je něco takového velkého, kde člověk se kolikrát ani neslyší, neslyší sám sebe, neslyší kolegy, je to kolikrát velký hluk a komorní hudba to je pro mě něco čistého, taková očista, kde říká se tomu hudební hygiena, že se člověk slyší, může si lépe kontrolovat intonaci a samozřejmě nemůžu opomenout i to, že se dostane k velmi zajímavému repertoáru.
0: Takže byste určitě i dnešním soutěžícím doporučila účinkování v komorních souborech?
1: Myslím, že určitě, dokonce bych jim to možná i nařídila.
0: Tak snad se s nimi setkáme v některém z dalších ročníků, kdy bude vyhlášena kategorie komorní hry. Pojďme se teď na nějakých 6 minut vrátit do roku 1984 na koncert vítězů komorní kategorie Koncertina Praga. Takto v jeho rámci v Rudolfínu hráli svitu opus 161b Daria Mioda, 16-letá Jana Brošková, 17-letá Ludmila Peterková a 14-letý Pavel Langpaul.

0: Darius Mio, výběr ze Suite d'après Coret, hrála 16-letá Jana Brošková, 17-letá Ludmila Peterková a 14-letý Pavel Langpaul. Koncertino je určeno opravdu velmi mladým interpretům. Co vlastně u hudebníka v 15 nebo 16 letech hodnotíte? Hledáte už hotovou interpretační osobnost nebo spíš příslib toho, čím by se jednou mohl stát?
1: Tak já si myslím, že na prvním místě určitě je to výrazná osobnost, která slibuje opravdu mimořádný talent a má před sebou budoucnost, tak je to vlastně i v manuálu pro porotce v současné soutěži, že opravdu ten člověk musí být výrazný a naprosto výjimečný. Určitě bych měla zmínit to, že samozřejmě v průběhu těch 40 let, když vemu od soutěže, kdy jsem se účastnila já a současnou dobu, tak se ledaco změnilo. Především tedy se změnila úroveň a požadavky dnešní účastníci soutěže jsou kolikrát už opravdu hotoví umělci, hotoví hráči, i když je jim třeba jenom 16-17 let. Samozřejmě ještě je rozdíl v tom, jestli je to tedy dechová kategorie, nebo jestli jsou to smyčcové nástroje, klavíry. Tam samozřejmě ta úroveň bych řekla, že je ještě trošku výše, protože na dechové nástroje se začíná nepatrně později. Nemůže se na ně začínat třeba od 4-5 let a ty děti začínají na dechové nástroje hrát třeba kolem 8-9-10 let, takže nemají takovou dlouhou dobu možnost se zdokonalovat, což u těch klavírů a těch smyčcových nástrojů tam už někdy slyšíme úplně hotové výkony.
0: Vy sama se mladým hudebníkům věnujete také jako pedagožka. Co je vlastně ta vlastnost, podle které zkušený pedagog pozná mimořádný talent? Dá se něco takového pojmenovat?
1: Já vždycky se snažím, když si poslechnu nahrávku nebo když slyším ten výkon, tak tam hledat ještě něco navíc než jenom technickou dokonalost. Protože v dnešní době se setkáváme s výkony, kde je technická dokonalost vlastně samozřejmostí a nestává se, že by soutěžící, když jsou finalisté, že by dělali nějaké chyby technické nebo že by měli nějaké problémy. To je úplná samozřejmost, že zahrajou tu skladbu nebo ten soutěžní výkon, že proběhne naprosto bez nějakých velkých technických potíží. A já se vždycky snažím teda hledat ještě něco navíc. Snažím se posuzovat tu muzikalitu, snažím se nechat na sebe působit tu hudbu, jestli z toho budu mít opravdu ten hudební zážitek, jaký očekávám, nebo že mě něco osloví.
0: Do roku 2024 spolu solisté soutěžili bez ohledu na nástroj. Rok 2025 přinesl rozdělení na kategorii klávesových a strunných nástrojů na jedné straně a kategorii nástrojů dechových. Je to pro vás vítaná změna?
1: Pro mě je to vítaná změna a dokonce se považuji i za takovou iniciátorku toho, aby se tak stalo, protože v počátcích soutěže bylo běžné, že byly kategorie rozdělené na dechové a smyčcové a klávesové nástroje. Dokonce se soutěžilo i v jednotlivých kategoriích, což potom v průběhu let se několikrát změnilo a od té doby, co soutěž spadala pod Dvořákovou Prahu, tak se to úplně přeměnilo, ten systém soutěže, a nějakou dobu to probíhalo tak, že vlastně byly všechny nástroje úplně dohromady v té solové kategorii a právě, jak jste zmínil, od roku 25 se kategorie rozdělily alespoň na dechové nástroje a na smyčcové a klávesové, což já jsem velmi uvítala, protože pro porotce, který musí hodnotit anonymně nahrávky a má tam skutečně škálu nástrojů od saxofonu, harfy, bicích nástrojů po smyčcové nástroje jako violončelo, housle a klavír samozřejmě k tomu, tak to bylo nesmírně těžké vybrat a posoudit, kdo je opravdu nejlepší a kdo by se měl finále zúčastnit.
0: A je tedy podle vás tato změna dostatečná? Nebyla byste ochotná jít třeba ještě dál a oddělit opravdu například dechy na dřeva a žestě a tak dále?
1: Tak kdyby bylo na mě, tak bych určitě dál zašla, ale nevím, jestli by to bylo pro organizaci soutěže vítanou změnou ještě další. Myslím si, že v současné době jsem vděčná alespoň za toto rozdělení a určitě to pro porotce, který posuzuje a vybírá finalisty, je to vítanou změnou a ulehčením.
0: Co může vítězství v koncertínu Praha mladému hudebníkovi skutečně dát? Dokáže dnes ještě soutěž nastartovat kariéru tak, jako tomu bylo před několika desetiletími?
1: Já myslím, že určitě může nastartovat kariéru. Řekla bych, že možná ještě více než v minulých dobách, protože soutěž má velmi dobrou propagaci a v době sociálních sítí se dá všecko využít a zhodnotit všechny úspěchy. Může každý zveřejnit a pustit do světa daleko snadněji, než to bylo za mého mládí. Takže myslím, že určitě je to pro mladé umělce výborným startem do další budoucnosti.
0: A bylo tomu tak i ve vašem případě? Bylo Concertino Praga tím startem ve vaší kariéře?
1: Tak bylo. Samozřejmě bylo mi 15 let a pak jsem se ještě účastnila dalších soutěží, ale díky Concertinu jsem se dostala právě na další mezinárodní soutěž do Curychu o evropskou cenu, kde museli už ty účastníci mít za sebou nějaký mezinárodní úspěch a k tomu mě právě Concertino Praga dopomohlo.
0: Soutěž Concertino Praga je spojena se jménem Antonína Dvořáka. Od roku 2020 je zaštítěna festivalem Dvořákova Praha a nese oficiální název Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky. Jaký je váš vztah k hudbě a osobnosti Antonína Dvořáka?
1: Můj vztah k Antonínu Dvořákovi je vřelý. Já jako hráčka symfonického orchestru se s ním setkávám velmi často. A vzhledem k tomu, že Česká filharmonie hraje jeho skladby, prezentuje i v zahraničí, tak se s ním setkávám, dalo by se říci, dennodenně. Jako hobojistce mi je trošku líto, že nám Antonín Dvořák nezanechal více skladeb pro náš nástroj samostatně. Kromě dechové serenády nemáme vlastně žádnou solovou skladbu pro hoboj, takže různě se to fixuje nějakými úpravami a transkripcemi, když si člověk chce zahrát solově Antonína Dvořáka. A jinak samozřejmě jeho symfonie a všechna jeho díla jsou mi velmi blízká a on byl vynikající instrumentalista, měl ohromný cit pro nástroj, takže všechna sola nebo všechny skladby, kde se hoboj vyskytuje, tak jsou napsány velmi příjemně, hezky se hrají ty sola.
0: A je nějaké oblíbené solo v nějaké symfonii nebo jiném díle Antonína Dvořáka, na které se vždycky těšíte?
1: Těch sol je velmi mnoho. Určitě mám strašně ráda solo na konci druhé věty sedmé jeho symfonie. Dále možná jeho světa A-dur, tak tam jsou krásná sola pro hoboj.
0: Concertino Praga letos slaví, je to jubilejní 60. ročník této soutěže. Co byste Concertinu popřála do dalších let?
1: Já bych Concertinu popřála určitě budoucnost, aby soutěž vydržela, aby probíhala i v dalších letech, aby mladí hudebníci, jak naši, tak zahraniční, měli příležitost se potkat s konkurencí a aby právě jim to umožnilo případný start.
0: Závěrem jedna trochu osobnější otázka. Kdybyste se dnes mohla na chvíli vrátit do roku 1983 a něco říct té mladé hobojistce Janě Broškové, která právě soutěží v Concertinu Praga, co by to bylo?
1: Tak trošku popřemýšlím, ale myslím si, že určitě bych jí asi doporučila, nebo bych jí řekla, Jano, neboj se jít do světa.
0: Hostem přestávky na stanici Český rozhlas Vltava byla hobojistka Jana Brošková, jedna z porotkyní letošního 60. ročníku soutěže Concertino Praga. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A my se už vracíme do koncertního sálu Pražské konzervatoře, kde svou druhou půlí pokračuje finále Concertina Praga v kategorii dechových nástrojů.
2: Vážení a milí, vítejte zpět v koncertním sále Pražské konzervatoře. Vstupujeme do druhé části prvního finále jubilejního 60. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Dnešní večer, který se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, patří kategorii dechových nástrojů. A protože Concertino Praga je od svého počátku soutěží, která překračuje hranice, zdravíme v tuto chvíli také posluchače Českého rozhlasu Vltava, kteří koncert sledují v přímém přenosu, a srdečně zdravíme i všechny posluchače v zahraničí. Díky Evropské vysílací unii EBU se dnešní finále dostává i k posluchačům rozhlasových stanic v dalších zemích. V pořadí čtvrtá, tedy poslední finalistka tohoto večera, je flétnistka Ellen Virabian z Arménie. Narodila se do hudební rodiny a na flétnu začala hrát v 7 letech. Flétna se velmi rychle stala součástí jejího života a díky mezinárodním soutěžím a festivalům také jeho mimořádně pestrou součástí. Během svého studia získala řadu prvních cen, 2x na nizozemské flétnové soutěži, na flétnové soutěži ve finském Tampere nebo na mezinárodní soutěži mladých talentů v Arménii. Významným okamžikem pro ní byl také letošní rok. Jako vítězka arménského národního výběru reprezentovala svou zemi ve finále letošní soutěže Eurovision Young Musicians. Velkou inspirací jsou pro Ellen setkání a mistrovské kurzy se světově proslulými flétnisty. Tato setkání jí přináší inspiraci, také motivaci k dalšímu studiu. Ale flétna není jejím jediným nástrojem, který má Ellen ráda. Hraje také na duduk, starobylý arménský nástroj, a je mimo jiné spoluzakladatelkou Mezinárodního flétnového festivalu v Jerevanu. Pro své finálové vystoupení si vybrala houslový koncert D-moll Arama Khachaturiana, ovšem v úpravě pro flétnu, kterou vytvořil legendární francouzský flétnista Jean-Pierre Rampal. Pod taktovkou Marko Ivanoviče a spolu s Prague Philharmonia hraje Ellen Virabian.

Slyšeli jsme úpravu pro flétnu Jeana Pierra Rampala, úpravu houslového koncertu D-moll Arama Khachaturyana. Hrála ho flétnistka Ellen Virabian, jedna ze čtyř finalistů letošní soutěže Concertino Praga v kategorii dechových nástrojů. Dalšími soutěžícími byli Sebastian Krecan, Alina Lamciuk a Vojtěch Stejskal. Přímý přenos koncertu ze sálu Pražské konzervatoře moderovala Jana Trojanová. Odpovědným redaktorem byl Zdeněk Havlíček, produkční Jitka Zmijová, hudební režisér Michal Macourek a zvukovými mistry Ondřej Novák, Pavel Dejmek a Václav Maršík. Zítra nás ještě čeká finále soutěže Concertino Praga v kategorii klávesových a strunných nástrojů. Soutěžit budou novozélandský klavírista Xuyao Bai, český violončelista Tobiáš Balkovský, česká klavíristka Valentína Ibriky a japonská houslistka Lin Tokura. Zazní Rachmaninův klavírní koncert číslo 2 C-moll, Čajkovského variace na rokokové téma a klavírní koncert číslo 1 B-moll a Sibeliův houslový koncert D-moll. To zítra na Vltavě v přímém přenosu z Dvořákovy síně Rudolfína opět v 19 hodin. Teď je 21 hodin a 18 minut, před námi je 13. smyčcový kvartet G-dur Antonína Dvořáka. Ve 22 hodin pro vás potom budeme mít radiodokument o Jaroslavu Ješkovi a ve 23 zahájíme četbu autobiografické knihy Tuláka Jacka Blacka Nemáte šanci.

houslistky Veronika Jarůšková a Eva Karová, violista Pavel Nikl a violončelista Petr Jarůšek, čili Haasovo kvarteto, nám na Vltavě hrálo smyčcový kvartet číslo 13 G-dur Antonína Dvořáka a přidáváme ještě jednu skladatelovou poetickou náladu.

Ve 22 hodin dozněla na Vltavě serenáda z cyklu Poetické nálady Antonína Dvořáka. Hrál ji pianista Tomáš Výšek, který se také dlouhodobě specializuje na klavírní tvorbu Jaroslava Ježka. A právě jemu teď na Vltavě věnujeme následující necelou hodinu.

0: Radiodokument.
1: Jaroslav Ježek, skladatel, který je proslulý svými jazzovými a populárními písněmi, se narodil 25. září, tedy příští pátek, tomu bude 120 let. Následující dokument Bronislavy Janečkové, Příliš krátký život Jaroslava Ježka, připomene jeho začátky, význam pro fenomén osvobozeného divadla, sňatek na poslední chvíli a propojí ho i se současným nevidomým jazzovým hudebníkem Tomášem Pavlánem. Ten pořad doplnil svými klavírními improvizacemi na Ježkova hudební témata.

0: 29. prosinec 1941. Cornellova nemocnice, New York.
1: Je to podivná svatba. Ženich ve vážném stavu na lůžku. V nemocničním pokoji jen kněz, nevěsta a manželé Jan a Zdena Verichovi. Kdo řekl za ženicha ano, se spekuluje. Pravděpodobně Jan Verich. Ten, koho právě oddali, přítomný čas už nevnímá. Jmenuje se Jaroslav Ježek. V jeho mysli se New York rozplynul, oceán vyschnul, 3 roky stesku po domově zapomenuty. Muž na lůžku září štěstím. S očima, které hledí mimo prostor, zvedá ruce k dirigentskému gestu. Ježek, zvaný svými kamarády Ježura, neví, že se právě oženil. V posledních chvílích svého života se vrátil zpět proti proudu času. Je znovu obklopen svými trubači a diriguje svou nejkrásnější skladbu. On jediný ji slyší. Orchestr hraje jako chóry andělské a všichni v osvobozeném divadle vědí, že chystaná premiéra pořádně bouchne. Tak co, kluci, jak to zní? Křičí Ježek. Odkládá taktovku, utírá si pod čela a sahá po sklenici. Ty plechy musí pořádně práskat. Tak ještě jednou, Hošanové, jedem!
2: Tenkrát byl mladý, pěkný, zdravý, samá sranda, on byl ukrutnej legracista tedy. A to říkal, tak pánové, co bych pro vás měl, jaký by zbožíčko mám tady připravený. No my jsme mu řekli, co potřebujeme, on si vyndal notýsek, říkal, co byste říkali, to budle, a zahrál něco.

0: Jan Werich, herec a Ježkův kamarád.
1: V roce 28 vlastně u nás začala poprvé dělat, to už jsme byli na Václavském náměstí v Adrii a oni hráli před každým jednáním předehru a Ježek složil 3 strážníky, Zasu a Skafander Fox. My jsme s ním dělali různě, většinou jsme psali slova na hotové melodie. On měl takové knížky a tam měl, myslím, celkem po jeho smrti asi 700 nápadů. To bylo neuvěřitelné, ta lehkost, jakou on dělal melodii.
2: Dejte si tu pozor!
3: Nehádejte se, prosím vás,
2: teď!
3: Bogu,
2: kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednou hned.
3: Přezubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
2: Aj tam jde on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
3: Nebudu.
2: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
4: Partitury psal obyčejně u šuterů ve vinárně, v tom kraválu, který my jsme kolem působili, a on se díval z takové vzdálenosti 6 až 3 cm na ty notičky, že jo, který tam psal.
0: Herec Osvobozeného divadla František Filipovský.
4: On byl skoro slepec a on to nerad dával najevo, že by někde jako, kde neznal město, že jo, nebo neznal to prostředí. A já jsem ho vodil pořád a ty rošťáci v divadle mě říkali Vlčák. Rozumíte? To byl člověk, který přes tenhle defekt obrovský, kde by se předpokládalo určitý druh komplexů, méně cenosti, to byl člověk, který miloval lidi. A to je v té muzice, všecko to tam je a z toho je to cítit, kdykoliv to posloucháte.
0: Ježkova hudba přidala představením Osvobozeného divadla skvělou atmosféru a přitom vznikala v obtížných podmínkách a v závratné rychlosti. Ježek, zvaný Ježura, mýval pár dní na jednotlivé nápady a maximálně 3 týdny k napsání úplné partitury. Psal často podle prvních skic scénářů Voskovce a Wericha a už druhého dne se vracel do divadla s hudebními nápady. U klavíru otevřel svůj zápisník a spustil jako hrací stroj.
5: Já si velice rád vzpomínám, kdy Ježek přinášel ty svoje nové skladby a tam bylo pianino, on sedl k tomu pianinu a teď začal ale zuřivě hrát novou věc, my jsme byli okolo. A to byl vždycky velikánský zážitek, poněvadž Ježek to dovedl s takovou úžasnou emfází, s takovým úžasným vypětím a tak, že to strhávalo.
0: Herec Osvobozeného divadla Miloš Nedbal.
5: Když se připravovala nová věc, nová reví, teď celé to divadlo žilo jen tou přípravou. A to bylo od Voskovce Wericha až třeba k Vrátnému, že Ježek přinášel tu novou muziku. To divadlo dejchalo prostě tou přípravou celé ty věci.
6: Čím mohu sloužit, mistránkové? Měl bych tu nějaké apartní rumbičky, čistě španělské zboží, pak několik zbrusu nových pochůdků, nebo by bylo libo nějaký cajdáček? Valčíky máme také na skladě, zaručeně čerstvé.
0: Vůbec se nezdá, že člověk s takovou energií má od dětství těžký zrakový a později i velký sluchový handicap. Nečekalo se, že ten skoro slepý kluk by mohl dokázat víc než jen nezávazné brnkání. Snad by se při troše píle mohl vypracovat na ladiče klavírů. Škola pro nevidomé děti v Loretánské ulici v Praze. Svá školní léta tady v 70. a 80. letech trávil Tomáš Pavlán. Dnes skvělý nevidomý klavírista a k tomu IT specialista. Jeho oblíbeným autorem je Jaroslav Ježek. A právě Tomáš Pavlán nám v tomto dokumentu bude nahrazovat Ježkovi ruce na klávesnici. Mimochodem, Jaroslav Ježek stejnou školu, dost nerad, navštěvoval začátkem 20. století.
7: Teď byl úplně v jiném prostředí, který neznal, byl tam vlastně tak trochu z donucení. No a myslím, že tam to bylo hlavně psychický, že vlastně se chtěl někam vrátit, kam nemohl. Ten samostatný život u nevidomých je něco, co buď to člověk zvládne nebo ne, a buď to zvládne na té úrovni nebo na jiný. A je to takový jako těžký, no. Obdivuju, jak dokázal fungovat se špatným sluchem, se špatným zrakem. Já jsem nedávno měl problém, že jsem 4 měsíce hodně špatně slyšel. A jako z nějakých samostatných chození to je pak úplně nula. Slyšíte různý odrazy zdí, odrazy ulic a vlastně jako slyšíte, že třeba zeď je metr od vás nebo metr a půl. Říká se tomu echolokace. Jsou lidi, kteří tu echolokaci mají, kteří nemají. Trochu bych to přirovnal k tomu, když jsem kdysi dávno ještě trošku viděl a viděl jsem stíny a odrazy vlastně obličeje lidí nebo ty siluety těch lidí.
8: Dá se to srovnat s tím, jak viděl Ježek?
7: Ne. Ježek viděl jako proti tomuhle, tak viděl výborně. Navíc jemu se to, myslím, nějak moc nezhoršovalo. Rád chodím do sboru, zpívání je něco, co mě udržuje jako v kontaktu s notama. Já dneska vlastně nemám jiný způsob, jak se udržet v kontaktu s notovým zápisem, což je teda další věc, kterou lidem neuvěřitelně závidím, je ten klasický notový zápis. Ty brailské noty, to je takovej bordel, to se jinak nedá říct.
8: Ježek psal normální noty, on nepsal.
7: On psal normální noty právě, takže si myslím, že brail nepoužíval, že nemusel.
8: On hlavně nechtěl.
7: No, to mu rozumím, no, bych taky nechtěl.
8: To znamená, vy si to musíte přečíst tou rukou, zapamatovat a pak teprve přehrát? Nebo jaký?
7: Když je to jednohlas, tak většinou zvládnu to číst a rovnou to třeba zpívat.
8: Ale ke klavíru potřebujete obě ruce,
7: takže? Ke klavíru teda musíte si to přečíst, zapamatovat. Dneska je to tak, že vezmu telefon, mám tam program, který přehrává noty a přehraju si to s telefonem, z toho papíru. Jsou chvíle, kdy jako ty klávesy jsou doslova taková psychoterapeutická věc. Já vlastně už potřebuju si sednout, zahrát si.
9: Tím, že vlastně Ježek vyrůstal v tom slepeckém ústavu, kde byly jeptišky, a jemu se tam hrozně nelíbilo a taky, jak víme z těch dokumentů ze školních vysvědčení, tam neměl zrovna nejlepší známky. Nevypadalo to, že by se té hudbě jako chtěl věnovat, měl tam trojky normálně.
0: Věra Šustíková, muzikoložka a bývalá kurátorka Fondu osobností Českého muzea hudby.
9: Ale přece jenom, když se o tamtoj dostal, tak se snažil všechno dohnat. A rodiče měli proto pochopení a zaplatili mu Dvořákeum, což byla taková vyrovnávací vlastně hudební škola, kde se doučil to, co potřeboval, aby mohl na konzervatoř. No a potom na té konzervatoři, tak to už byl ve svém živlu. A brzy se dostal taky k tomu Osvobozenému divadlu, i když spolupracoval i s jinými divadly předtím. A když dirigoval v Osvobozeném divadle, tak směl dirigovat jenom premiéru. On neudržel tempo, on jak se dostal do varu, tak zrychloval a ty muzikanti prostě s ním nechtěli hrát.

0: všemu, on mu to dirigoval jako na premiéře. Takže my jsme už měli všelijaký špílce a už jsme to tempo nám šlo a najednou přišel Ježek a teď si to tam dirigoval, prosím. A my jsme museli třeba pomalu. No pak přišla přestávka a my mu říkali, Ježišmarja, Ježku, teď to jest únos. My to děláme daleko rychleji už. Jo, rychle to chcete, jo? No ale od přestávky teďka on to dirigoval úplně tady jak rychlík. Ale ne, aby nám vyhověl. Říkáš, no tak co vidíte, vy volové, a nemohli se to ani vyspívat.
1: To oslovení volové bylo pro Ježka, Voskovce a Wericha typické. Vyslovovali to téměř sněhou.
2: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se psa vlk nemůže stát.
3: On měl opravdu dar zasáhnout do všech žánrů a nedělalo mu to potíže a vlastně tu divadelní písničku povýšil, protože on tam uplatňuje zásady vážné hudby. A přesto to zlidovělo a dneska mnoho lidí neví, že to jsou Ježkovy písničky, zpívá se to u táboráku a různě. Ale když si vezmete tu písničku, ona je harmonicky každá, téměř každá velmi těžká. Jsou tam velmi zajímavý harmonický spoje a má to uměleckou hodnotu určitě. Ale je známá historka, že nějaké posluchačky, které na něj chodili pravidelně do Osvobozeného divadla, viděli, že má v Rudolfinu koncert, tak na to přišli. A dožadovali se rozdurděně vrátit vstupné, protože si mysleli, že to není Ježek, že to není možný.

0: tenkrát ta jeho vážná hudba byla opravdu srozumitelná pouze těm holzknechtům, že jo, a té hudební avantgardě zase.
1: Když uslyšíme první větu z houslové sonáty v interpretaci Josefa Suka a Jana Panenky, přesvědčíme se o báječné dispozici skladatelské, o hybnosti techniky, stejně jako o její virtuozitě.
2: Václav Holzknecht, muzikolog, Ježkův spolužák na konzervatoři, kamarád a později autor jeho biografických knih.
1: Jaká tvůrčí smělost, ale také jaký umělecký zisk pro naši hudbu.
2: Hudební kritik a pedagog František Pála.
3: Ježek získal předčasnou popularitu, která stojí na jeho jazzových skladbách a v rozkročení mezi vážnou a populární hudbou. Ale tyto dva směry jsou zárukou skladebné pružnosti, nikoliv umělecké nevážnosti. Jde o vnitřní hodnotu skladeb, nikoliv o formu a kategorii.
4: Například jeho prvotiny jako klavírní koncert, kterou složil během studií a měl to jako absolventskou práci v oboru kompozice. A ta se nahrávala tehdy v radiožurnálu, vlastně ten orchestr vedl potom jeho učitel K.B. Jirák. A měla dobrý ohlas, stejně jako další jeho absolventská skladba Fantazie pro klavír a orchestr.
2: Veronika Gašparová, kurátorka Českého muzea hudby.
4: On, když to vymyslel, tak to zapsal a bylo to jako bez chyby. Takže Ježek mohl by být přirovnaný k Mozartovi.
5: Způsobem tvorby.
4: Ano, způsobem tvorby, vlastně i teda společným věkem, ve kterém zemřeli. Slyšela jsem už mnohokrát, že Ježek je přirovnávám k Mozartovi. Jeho srozumitelnou řečí, způsobem skládáním jeho interpretace, která je pochopitelná pro velkou část publika. Škoda, že Ježek neměl příliš čas komponovat klasickou hudbu, protože byl hodně zaneprázněn tou prací v osvobozeném divadlu.
5: No možná by vám běžný posluchač říkal, vždyť to bylo dobře. Vždyť ten Ježek vlastně je známý především tím, co udělal pro to osvobozené divadlo.
4: To souhlasím, protože chtěl tou hudbou být užitečný. Takže z toho důvodu to osvobozené divadlo vlastně mu dávalo smysl. Ježek vystupoval v osvobozeném divadle dřív, než Voskovec s Werichem poprvé vystoupili s West Pocket Revue. Navázali tu intenzivnější spolupráci, když osvobozené divadlo bylo v krizi. Orchestr se jim rozpadal, takže povolali Jaroslava Ježka, jestli by nemohl vést orchestr a pro ně vymýšlet repertoár. Ježek jim pomohl, takže bych řekla, že nebýt Ježka, tak to osvobozené divadlo by asi zbankrotovalo.
6: Vítr vane pouští, po písku žene klobou, zahnal ho do houští starý a černý klobou.
3: Strašlivé mrazy zimy roku 1929 se daly pocítit i v zavedených pražských divadlech. Obecenstvo se tehdy v osvobozeném divadle vešlo do prvních dvou řad a dámy seděly v kožiších. Půlka orchestru s přesvědčením, že je to konec podniku, dala výpověď. Voskovec s Werichem oslovili Ježka, aby pomohl zachránit tonoucí loď. Byli po uši v dluzích a vydali se na jarní turné po republice, doufajíce v zázrak. Naštěstí se dostavil. V Brně. Tam West Pocket Revue získala nadšené publikum.
7: On si tam sám na tom jevišti tmavým hrál odpoledne A my jsme tam s Voskovcem přišli a to byl takový moc hezký obraz výtvarně. Venku bylo parno květnový a tam byl chládek a tma. Jenom takým oknem vysoko provazišti tam padalo prudký sluneční světlo. Taková světelná břitva. A krát se tak opírala o takový černý klavír a zatím seděl ten ježek, který nebyl pro to světlo vidět a jenom proslyšet to, jak si tam hraje ta-da-da-dý, ta-da-da.
3: Voskovec s Verichem potřebují píseň ve formě blues, ale ještě nemají text. Alespoň první řádku, kdybyste vymysleli vy, volové. Ať se mám čeho chytit, žadoní ježek. Padají různé nesmysly, ale pak Verich řekne. Ne toliko, že je tma, ale nevidím. Počkej, zastaví ho Ježura. To by šlo, má to hezký rytmus.
7: Tak to nějak vzniklo, netoliko, že je tma. Tak vzniklo to blues, o kterém nám dávno potom v Americe Ježek říkal, že to je písnička, co ty slova má nejradši, protože je to o něm.
1: Ježek, jak špatně viděl, tak ohromně si potrpěl na modrý světlo. A tak, když se třeba zkoušelo a na jevišti se objevil modrý reflektor, tak najednou už ježek se vkrat na to jeviště, teď si stoupnu do toho modrýho reflektoru a teď se tam vyhrýval v tom modrým reflektoru. Celý šťastný, to mu dělalo ohromně dobře.
8: Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím, tak...
3: Ježek často vysvětloval, že každý den týdne je v jeho mysli spojen s velmi přesnou barvou. Události měly v jeho paměti také určitý barevný odstín. Stačilo, aby si vyvolal barvu sebe nepatrnější příhody a věděl okamžitě, jestli se stala v sobotu nebo jiný den. Tato nesmírně vyvinutá citlivost k barvám u člověka, jehož zrak vlastně nikdy nebyl víc než úzká skulina ve sklepě slepoty, jeho přátele nikdy nepřestala udivovat.
9: Já jsem se k tomu Ježkovi dostával vlastně celý život nějak. Začal jsem teda v těch 11-12 na té základce, kde jsem si pořád pouštěl ty nahrávky a jsme to tam hrávali hodně. Nápadů, že by se z toho dalo udělat často 4x víc skladeb, tak to mě na tom teda vždycky fascinovalo hodně. Hodně se mi na tom líbila harmonická bohatost, hustý akordy, všelijaký, prostě, to se mi vždycky moc líbilo. Vůbec jako harmonicky často se měnící věci, co tam je taky u něj zajímavý, jsou ty transpozice. Jakože se to přestěhuje do jiný tóniny tak nevtíravě a přitom jako zásadně.
10: A můžete to třeba zkusit zahrát, ty transpozice třeba?
9: No, to třeba zrovna v tom, jak jsem hrál tu předehru, teď k tomu životu je náhoda. Tam je to...

0: zase do... Já to teda ostřu svýma akordama, který tam nebyly. Takovýhlema. A pak se to zase vrací naspátek do té G-dur. Ale stejně by mě zajímalo, kolik on strávil třeba studiem těch hudebních věd nebo té teorie a kolik je v tom základním talentu.
1: Vy byste měl chuť si zahrát na Ježkovo piano?
2: Měl, určitě.
3: Ježkův původní modrý pokoj v pražské Kaprově ulici je dnes součástí Českého muzea hudby. Ve 30. letech minulého století se tady scházela veselá společnost. Ježek tu po smrti otce žil s maminkou a se sestrou Jarmilou. Sestra byla krejčová a dokázala Jaroslavovi našetřit na jeho první vlastní klavír.
4: Byl nejšťastnější jeho sen tohle piano. Hladil ho a všecko možný.
5: Tak má to genius, Loci, protože je tam ta původní výmalba, docela sytý modrý strop a bledě modré záclony i bledě modré stěny. Takovej stoleček, který má modrý sklo a je podsvícený lampičkama. Takže na tom Ježek psával a svítil si ze spodu, aby se mu to dobře četlo.
1: Pocit, že saháte na stejný klávesi jako ten Ježek.
0: Na stejný klávesi jako ten Ježek. Ten nástroj sám vlastně zažil, když ten Ježek si to na něm zkoušel, když to vymýšlel, skládal. U toho ho to napadlo, u tohohle nástroje, tak to je hodně fascinující. No.
1: Jak vnímáte Ježka jako člověka?
5: Myslím si, že to musela být taková trošku figurka, protože on velmi špatně slyšel, téměř neviděl, takže ve společnosti byl trošku neobratný a velmi se prý ke každému nakláněl až do obličeje, což bylo lidem nepříjemné, takže před ním couvali. Mluvil hodně nahlas, takže se stávalo, že se to dostalo i k uším, která to slyšet neměli. A byly z toho trošku problémy. No a jinak byl hodně lidový, měl rád obyčejný lidi, třeba když viděl někde pianino stát v hale, tak si tam sedl a začal hrát a lidi se tam začali scházet celkem improvizovaně a že takhle rád bavil publiku.
6: Že prý nemám tak pít, že prý nemám tak žít, že prý nemohu nikam dojít, dokud budu tak pít. Proč pak nemám tak žít? Proč pak nemám tak pít?
3: Málo kdo věděl, že za tím maskotem a bavičem společnosti je uvnitř velmi citlivá duše. Až koncem 30. let potkává svoji možná jedinou lásku, zpěvačku Mílu Ledererovou. Dopisy, které jí psal, jsou proložené smutkem.
7: Nejdražší, právě jsem dostal od tebe ty úžasné růže a mám z nich velikou, ale bolestnou radost. Žádám tě jen o to, abys přijala jen a jen mou lásku, za kterou žádám silné zdraví, abys mohla se mnou snášet nový boj. Líbám tě šíleně až k zbláznění, má něžná duše. Tvůj upřímný Jarka.
8: Ono mu stačilo málo, jemu stačili dvě deci a bylo pilej, protože ale kdyby nám ho špatně fungovala, že ono se to rychle dostalo do krve. Ale on dělal dobře, že takhle žil, protože to pití nemělo vliv na délku jeho života a on, když byl pod vlivem alkoholu, tak ztratil ty mindráky, který měl z toho, že nevidí a neslyší. Vožil, stal se středem společnosti a sedl k pianu a byl báječný. Ono to pro něj byl takový únik z těch handicapů zrakových a sluchových.
3: Září 1936 premiéra Nebe na zemi. Prosinec téhož roku, premiéra hry Rub a líc. 17. června 1937 Ježek dokončil hudbu k filmu Svět patří nám. Září roku 1937. Ježek je s Voskovcem a Verichem v Itálii. I přes špatný zrak Ježek, zvaný Ježura, vše hluboce vnímá a prožívá. Na břehu Adiže ve Veroně ukazuje na protější břeh zalitý sluncem. Pod vznešenými oblouky bílého nábřeží uhání proud řeky. A nad tím visí italské nebe, tak sytě modré, že se zdá blíž než krajina pod ním.
2: Jiříku, křičí Ježek, to je Sole mio, co? Taková blbá písnička, ale slunce ty pacholci taliánský mají, to je marný. To není kumšt být geniální, když máš takovýhle světlo, takový modrý nebe. Co má takovej Talián dělat? Musí buď to malovat, nebo tesat sochy, nebo zpívat. Nebo bejt Mussolini, namítne Voskovec. Ale Ježek jen mávne rukou. To není Talián, to je vůl.
9: Čette noviny? Čette tam, že bude změněn název Osvobozeného divadla?
3: Předscéna Osvobozeného divadla a usměrněná píseň protifašistická.
9: A totiž v název nový Gleichgeschaltetes Theater.
10: Ano, máme už celou řadu nabídek na zájezdy po Německu.
9: Tam jedeme první třídou a zpátky v kufrech. My myslím, že bychom měli udělat nějakou ódu na Německu, aby jsme to neměli tak zlý.
10: Ano, uděláme oslavu na kohosi.
9: Ano. Adolf Kohos soukromý.
11: Koho se vyhledat dalo nám velkou práci, může ho navštívit jen kdo je ultranáci.
12: Je Německo zem nejistá, pro toho, kdo je marxista, zbývá jen telefon pro informaci.
3: Listopad 1937. Premiéra hry Těžká Barbora. Duben 1938. Premiéra hry Pěst na oko. 11. listopad 1938, 6 týdnů po podpisu Mnichovské dohody. Plánovaná premiéra hry Hlavou proti Mihuli je zrušena. Osvobozenému divadlu je odňata koncese.
7: Moje milé dítě, násilím nám vzali možnost dát lidem to nejkrásnější, co jsme ve svých nitrech cítili. Blíží se 8:00 a já tu sedím doma a myslím si své představy před zahájením představení. Jak lítám z šatny do šatny. Čekám na inspicienta, až mi řekne, tak jedem! Je to pro mne jeden z nejsmutnějších večerů, ve kterém je samota. Stále si ale říkám, že jsem přece ještě nedohrál a že ještě zahraju mnoho ze svého srdce. Tvůj upřímný Jarka.

0: Ježkova sestra Jarmila Strnadová.
1: To si představte, jak to bylo v divadle, když jim to divadlo zavřeli, že jo. Tak to všecko hodili do koše a teď můj muž proto tam dojel a ten koš vzal a jako co jsme bydleli, tak to tam nahoru zazdil. Tak to se bral do toho koše a všecko to přines. To víte, teď to bylo rozházené, ale to je jenom ty noty, víte. Jsou noty a ve vnitřku je taky i rozpisy.
0: Listopad 1938. Je jasné, že lidé vystupující veřejně proti fašistům budou brzy v nebezpečí života. Voskovec a Werich navrhují Ježkovi, aby s nimi odjel do Ameriky. Váhá, ale nakonec souhlasí.
2: Tady ho prohlíd lékař, několik lékařů a dali nám takový dopisy sebou, že on měl jednu ledvinu od narození a ta co jediná, co měl, tam odumírala. A oni řekli, že nebude dlouho živ a že když bychom ho nechali tady, takže by se mohlo stát, že by ho Němci, nebo že by prostě přišel do nějakého maléru, který by nepřežil a že bude líp, když pojede s náma.
0: Leden 1939. Ježek s Werichem se blíží k New Yorku na lodi Aquitaine.

0: Přes noc se utvořily na moři vlny. Loď se strašně kymácí a je veliká otrava. V mrazivém počasí vidíme kontury New Yorku. Březen 1939. Dokončil jsem klavírní tokátu. Květen Chicago. Společná vystoupení s Voskovcem a Verichem. Pak stěhování do Pensylvánie a další vystoupení.
1: Setkání s Francis Bečákovou.
2: Když oni přijeli všetci dohromady, tři, a vystupovali v českých budovách a Ježek hrál přitom na piano. Potom se odstěhovali pryč, kde si do Pensylvánie a potom až do Kalifornie. Ježka vzali sebou, jemu se tam nelíbilo, tak ho museli přivést zpátky do New Yorku a dostal ten samý pokoj, co měl, když přijel.
0: Dokončuji polku pro krajany a sonátu. Na podzim se loučíme s Voskovcem a Verichem. Návrat do New Yorku.
3: Miškovi se ohromně stryskalo. A on potom tam našel takovou, jak bych řekl, malou Prahu nebo malý Československo v tom dělnickém domě, který si postavili českoamerický dělníci asi v letech 90. A on tam chodil a udělal tam ten dělnický sbor pěvecký. To byla taková od nich takový gesto hezký, aby mu jako ho neurazili, že mu dávají peníze, tak si řekli, že ze sebe udělají sbor a že ho budou platit jako sbormistra. Skládali se a platili ho velmi dobře. Ale on při té příležitosti z nich udělal znamenitý těleso, pěvec.
1: Z té doby se zachoval unikátní záznam zkoušky pěveckého sboru s Ježkovým hlasem.
4: Ne, tak to není. Zvuk a tón je rozdíl. Oba dva vznikají pohybováním se nějakého pružného tělesa, že ano. Tón má ten rozdíl, že to je pravidelné kmitání toho tělesa. Rozumíte tomu? Teďka ten tón, který když uhodíte třeba do kůže, nebo na strunu, do bubnu.
0: 6. duben 1941. Koncert pěveckého sboru. Zpívalo se pro mnoho lidí. Velký úspěch. Doslova ovace.
1: Mezi krajany nachází nové přátele. Znovu je obklopen lidmi, je zase centrem společnosti. Zbližuje se s Francis Bečákovou, původem z Moravy.
2: Nejradši chodil do dělnického domu mezi Slováky a Čechy a Moravany. Tak já jsem tam jednou přišla a on se mě ptal, odkud jste, slečno? A já povídám, z Moravy. A on povídá, ale to je dobrý. Já, když jsem měl holku, vždycky byla z Moravy.
0: Březen 1941. Sonáta pro klavír je hotová. Posílám partituru do soutěže Mezinárodního festivalu moderní hudby. V tisku je oznámeno, že moje skladba bude mít premiéru.
5: Nejvýznamnější asi je Ježkova klavírní sonáta, kterou napsal v Americe. To je čtyřvětá, je

0: teprve dlouho poté se najednou ta partitura objevila a vrátili mu ji, že ji našli.
1: Sonáta se na festivalu nehrála.
2: V 41. potom začal chřadnout. Jednou ležel na posteli a poslouchal Mozarta a najednou se otočil ke stěně, abych na něho neviděla. Já jsem šla podívat, co se s ním stalo. Srdce mu tekly. Povídám, co plačeš? Ale já vím, že já zemřu jako Mozart v 35 letech.
3: Co byste se ho zeptala, kdybyste mohla?
0: Jestli kdyby tohle všechno tušil, co ho v té Americe potká, jak to tam bude, jestli by odjel. Protože on váhal, jestli má odjet. U Voskovce Wericha to bylo jasné, to byli autoři těch textů, po kterých by Němci šli jako první. U toho Ježka to tak úplně jasné nebylo. On jako muzikant se z toho mohl trošku vyzout, tady by se někam šikovně uklidil, možná by tu válku přestal i v České republice, ale oni ho vlastně přesvědčili, aby s nima jel. To by mě asi zajímalo, jestli jak by to hodnotil, jestli se rozhodl správně.
2: Když byl v náladě, tak hrál furt. Okna otevřené, to už ho bylo slyšet. Jsem přicházela k domu. Myslel, že bude po válce a že pojede domů.
4: Je to otázka, jestli byl šťastný nebo nebyl šťastný.
1: Filip Šír, zvukový archeolog Národního muzea.
4: V určitou chvíli on asi jako nesměl se napít. Když se napil, tak jim tam udělal nějaký velký tém, nějaký toč, že ho unesli, že jo, a že chtěl být doma. On byl asi dost silně připoután k té mamince.
2: No a potom jsem ho vezla do nemocnice, tak jsme jeli sanitkou. My jsme jeli aj na červené světla. No tak do nemocnice, z nemocnice domů, zase do nemocnice a potom už to s ním bylo velice špatné. Už nebyl svůj, no. Potom ztratil mysl, už nevěděl, co se s ním děje. No a pak přišla Zdenka Verichová, ta mě říkala, abych se s ním nechala oddat.
4: Je dobrý říct, že si ten Voskovec s Verichem museli velmi dobře uvědomovat na konci roku 41, že pokud něco s tím neudělají, tak jim to zablokuje všechny jejich písně. A tím mám na mysli to, že všichni moc dobře věděli, co to znamená být autorem hudby. A pokud umře Ježek, tak autorství té hudby přejde do Čech k mamince a k sestře. A oni si toho byli velice vědomi, dobře. A podle mýho tam se muselo nějakým způsobem upéct to, že na konci prosince 1941 se Ježek žení. To není ani za 5 minut 12. Tak tam je vlastně svatba, to je i vidět v kalendáři toho Jaroslava Ježka, to je zapsaný tou Francis.
5: 24. prosince v nemocnici. 25. prosince oslepnul. 28. prosince zápal plic. 29. prosince sňatek.
2: Tak to byl smutný sňatek.
4: Za mě oni si ošetřili to, že melodie Jaroslava Ježka zůstávají v Americe, protože Francis. Je to takový smutný, je otázka, jestli Ježek řekl ano, nebo to řekl někdo jiný za něho. Pak i Verich jako píše, že od nějakého, podle mě od Vánoc, ten týden, 10 dnů, tak je pak už, že prý už jako, asi podle mě o sobě nevěděl.
3: Byl mimo.
0: Já si myslím, že to bylo velmi utilitární, že ona prostě předtím uklízela v rodině Martinu a Martinu ji tam poslali, aby Ježkovi pomáhala, tak ona uklízela u Ježka a starala se o něj jako hospodyně. Je sice dopis od Zdeny Verichové, která jakoby schvaluje to, že on si ji chce vzít. Ale ten dopis Ježkův Zdeně se nedochoval, žádný, možná ani nebyl. Takže jestli to je jako vyrobeno jako důkaz na podporu toho, že si ji chtěl vzít, aby je mohli oddat ještě na poslední chvíli, nebo jestli skutečně nějaký dopis existoval, který se nenašel, to už nikdo asi dnes

0: láska nezjistí.
1: Zápis v diáři Jana Wericha z 2. ledna 1942.
2: Včera v 5 hodin dopoledne zemřel Ježek. Už byl dlouho nemocen. Poslední dny byl stále v oblouznění. Byli jsme všichni moc smutní.
3: Tyhle lidi, kteří mají málo života ve vínku a jsou nadaný, tak obyčejně to hodně dělají a rychle, aby to nějak udělali. To byl Mozart taky, že jo? On si sedl k pianu a zahrál věc, ta měla začátek, prostředek a konec a byla hotová. Na tom se nemuselo nikdy nic měnit.

0: Poslouchali jste dokument Bronislavy Janečkové Příliš krátký život Jaroslava Ježka. Účinkoval Jakub Buríšek, klavírní improvizace Tomáš Pavlán. V pořadu zazněly písně Jaroslava Ježka z originálních nahrávek Osvobozeného divadla a dále jeho smyčcový kvartet číslo 1 v podání Ondříčkova kvarteta z roku 1954, sonáta pro housle a klavír v interpretaci Josefa Suka a Jana Panenky z roku 1966 a klavírní sonáta v interpretaci Jana Novotného z roku 1996. Mistr zvuku Ladislav Rajch, dramaturgie Marek Mojžíšek.
1: Za týden vám místo radiodokumentu nabídneme na Vltavě od 20 hodin přímý přenos zahajovacího koncertu jubilejní z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A pak za 14 dní pro vás budeme mít dokument Petry Tanclové z cyklu Radiostopy, který se věnuje dělnickému vysílání za první republiky. To bude ve čtvrtek 1. října ve 20 hodin na Vltavě. Ale v první republice zůstaneme s Vltavou také teď, a to až do 11 hodin.

vítr vane pouští. Po písku žene klobou, zahnal ho do houští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila?

každého města ghetto. Na místo justice inkvizice tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce, mor je konkurence lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce, nedivte se, nyní je středověk. Urození páni u šlechtilém klání pro lásku cikazej brnějí. Vrátili se zdraví z křižánské výpravy, dá pámbu snad se vožení. A ta strohá krutost na piráty, těm lámali vás i hnáty. Na tom se dohodli všechny státy, to ovšem byl ještě středověk.

0: čemu u vesnice,
1: šibenice
0: i bez šibenice je to. Když se zahce zmizíš bez justice, dnes už přece není středověk.
1: Život plyne lehce bez infekce, na kuravý zub jsou plomby. Nad kurava mě vztah pošle v lepce a místo dezinfekce bomby.
0: 100% muži v souboji se tuží, něžné pohlaví je nebaví.
1: Společenské formy, pa i právní normy, řeší se klackem do hlavy.
0: Že diplomacie jsou čáry máry a že smlouvy jsou jen cáry. A že držet slovo láry páry, to bude asi tím, že...
1: To bude asi tím, že...

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě zechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, pod země, ať se chechtám, nechechtám, babadipada, babadipada. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec,

0: Písně Voskovce a Vericha nás dnes na Vltavě přivedly ke 23. hodině.
1: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
2: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
1: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
2: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
7: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
6: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
7: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
6: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.

Kniha Nemáte šanci není jen dobrodružným vyprávěním kriminálníka Jacka Blacka. Je to zároveň svědectví o svébytné kultuře amerického podsvětí, o vlastních pravidlech, hierarchii a solidaritě mezi tuláky a zloději. A toto je první část celkem 10dílné rozhlasové četby.

Jsem dnes knihovníkem v novinách San Francisco Call. Vypadám na to? Otočím si židli tak, abych se mohl podívat do zrcadla. Tvář knihovníka v něm nevidím. Žádné hladké, vysoké, bílé čelo. Nevidím klidný, vyrovnaný, usebraný výraz člověka ponořeného do knih. Vidím sice čelo dosti vysoké, táhnou se však po něm dlouhé vrásky, které vypadají jako jizvy po noži. Mezi očima mám dvě svislé rýhy, které způsobují, že vypadám, jako bych se neustále mračil. Oči mám poměrně daleko od sebe a nejsou malé. Za to jsou tvrdé, chladné, vypočítavé. Barvu mají modrou, ale je to ten odstín modré, který je na spektru nejdál od fialové. Když se dívám do zrcadla dostatečně dlouho a dostatečně usilovně se zamyslím, dokáži si vybavit jinou tvář. Stará tvář jakoby se rozplynula a místo ní vidím obličej školáka. Jasnou, rozzářenou, nevinnou tvář. Vidím kštici světlých vlasů, pár modrých očí a všetečný nosík. Vidím se, jak stojím na širokých schodech klášterní školy řádových sester. Ve věku 14 let, po 3 letech internátní školy, odjíždím domů k otci a pak začnu navštěvovat jinou školu, pro velké kluky. Má učitelka, milá, laskavá sestřička, Madonna mě drží za ruku. Pláče. Musím rychle utéct, jinak bych se taky rozplakal. Matka představená říká s Bohem. Úzké rty má stisknuty tak pevně, že sotva rozeznám místo, kde se setkávají. Hledí mi upřeně do očí a já přemýšlím, co se mi chystá říct, když tu nás upozorní křupání štěrku, že starý kočár je již připraven a že musím jít. Matka představená bere mou učitelku jemně za ruku. Vidím je projít širokými dveřmi, kde tiše zmizí v dlouhé tmavé chodbě. Všichni chlapci ze školy, a bylo jich 50, se seřadili a hlučně se se mnou rozloučili. Starý kočí zamlaskal na koně a já odjel na nádraží a pryč do světa.

Každý čtenář se špetkou představivosti si dokáže udělat obrázek, jak jedu domů. Pak chodím do dalších škol, abych později vykonával nějakou administrativní práci. Občas nějaké to povýšení, život vždy spořádaný, poklidný a naplněný pilnou prací, až nakonec získám úctyhodné a odpovědné postavení knihovníka Metropolitních novin. Takhle to být mělo, ale nebylo. Kdyby se dráha, kterou jsem absolvoval od klášterní školy až po místo knihovníka, načrtla na kus papíru, vypadala by jako klikatá čára, jakou statistici používají k označení vzestupu a poklesu teploty, dešťových srážek či kolísání ekonomiky. Každý nový obrat na mé cestě byl v ostrém úhlu a docházelo k němu náhle. Za celá ta léta si nevzpomínám ani na jednu obyčejnou, elegantní zaoblenou zatáčku. Často jsem se sám sebe tázal, o kolik lépe na tom je chlapec, který má vedle sebe matku do doby, než se postaví pevně na vlastní nohy, který má domov, pod jehož vlivem žije, dokud si nevštípí nějakou pracovní filozofii, díky níž je schopen čelit světu. Domov a matku nelze ničím nahradit. Netahám sem skutečnost, že jsem o matku přišel ve věku 10 let, abych se na to vymlouval. Přesto si myslím, že člověk má právo se sám sebe ptát, jestli se věci nemohly třeba odehrávat jinak. Matka mi zemřela dřív, než jsem se s ní mohl dobře seznámit. Pochybuji, že se nějaké dítě svými rodiči příliš zabývá dřív, než dosáhne věku 12-13 let. Nejspíš jsem si myslel, že moje matka je osoba, která je tu od toho, aby mi drhla obličej a krk, na kterou je třeba ječet a kterou je třeba kopat, která má za úkol omotávat mi kolem krku kousavé flanelové hadry s páchnoucí mastí, když jsem měl záškrt, a stát u postele a držet mě v ní, když jsem měl spalničky. Pamatuji si do všech podrobností, jak jsem se vztekal, když mi přinesla pěkný nový kartáček na zuby a ukázala mi, co s ním mám dělat. To bylo největší ponížení, poslední kapka. Zahodil jsem ten krám a odmítl ho používat, řekl jsem jí důrazně, že nejsem žádná holka a že žádné holčičí věci používat nebudu. Nezlobila se a nevyhubovala mi. Prostě jen s úsměvem pokračovala ve své práci. Možná jí můj mužný výbuch potěšil. Nevím. Nevzpomínám si, že bych byl šokován nebo zarmoucen, když jí pohřbívali. Plakal jsem, protože se to ode mě očekávalo. Matčiní příbuzní, pár sester, které jsem nikdy předtím ani potom neviděl, plakali. Viděl jsem slzy v otcových očích. Pak jsem se zkusil rozplakat a podařilo se to. Vím, že otec si uvědomoval, co jsme v ní ztratili a že jeho žal byl opravdový. Já jsem ho ale v tu dobu cítit nemohl. O několik dní později otec prodal naši malou chaloupku se vším vybavením a přestěhovali jsme se do jediného hotelu v městečku. Škol pro chudé děti tehdy nebylo mnoho a byly daleko. Hrál jsem si celý den v okolí hotelu a dělal si, co jsem chtěl, dokud otec nepřišel z práce. Dal si večeři, přečetl noviny a uložil mě k spánku. Pak si hodinu četl knihu a šel také spát. Žili jsme takto téměř rok. Někdy večer knihu odložil a dlouhé minuty se na mě tak nějak zvláštně díval. Byl jsem nepochybně problém a on se snažil vymyslet, co se mnou udělat. Nakonec mě odvezl do 100 mil vzdálené katolické školy.

Na tomto krátkém výletě jsme se s otcem stali dobrými přáteli a myslím, že jsem k němu měl toho dne blíž než kdykoliv jindy v životě. Otec ten samý večer zase odjel a řekl mi, abych byl hodný, poslouchal řádové sestry a pilně se učil. Ve škole jsem byl spokojený a radoval jsem se spolu s ostatními chlapci svého věku. Dny nám příjemně ubíhaly a byly naplněny učením, mnoha modlitbami a každodenní účastí na mši. Jídlo bylo prosté, ale zdravé. Na prázdniny jsem domů nikdy nejezdil. Trávil jsem je podnikáním průzkumných výprav do nedalekých sadů, zahrad a polí, trháním ovoce, zeleniny, sběrem různých bobulí a dalších věcí, které malému chlapci pomáhají zahnat věčný hlad. Hodně času jsem strávil po stodolách a stájích s kočím Tomasem. Uměl jsem dobře naslouchat. Vzácné to nadání, které jsem bez pochyby zdědil po svém otci. A Tomas byl zase vždy ochotný vyprávět. To je kombinace, ze které se vždycky rodí pevná a trvalá přátelství. A proto jsme se stali přáteli i my. Byl veteránem z občanské války, kde bojoval na straně poražených a vyšel z ní plný nenávisti, olova a revmatismu. Neúnavně jsem naslouchal jeho válečným historkám a často se přistihl, jak si je při vyučování skládám v duchu dohromady místo toho, abych se věnoval probírané látce. Sestra představená, která si pravděpodobně uvědomovala, že můj život je trochu příliš fádní, mi často dopřávala výsadu chodit do vesnice pro poštu a noviny. To byl požitek vzácný a všemi kluky hodně vyhledávaný. Znamenalo to dlouhou procházku, možnost vykračovat si po hlavní ulici ve vsi, příležitost vidět lidi a třeba si i koupit obrovský sendvič, sáček z buráky nebo láhev limonády, to nebyly v životě chlapce žádné maličkosti. Také to znamenalo určité vyznamenání a odpovědnost, což je obojí pro kluka dobré. Těšíval jsem se na tyto cesty. Vždycky jsem měl od svého otce pár drobných kapesného. Čas ubíhal dost rychle a příjemně. Naučil jsem se mnoha modlitbám, pocvičil se ve zpěvu v kostelním sboru, stal se ministrantem a pomáhal knězi při mši. Líbilo se mi učit se modlitby a latinské odpovědi knězi. V ostatním učení jsem však příliš velký pokrok nedělal. Měl jsem rád milého a prostého starého kněze, jemuž jsem se poprvé vyspovídal, a občas mě napadalo, že bych se jednoho dne sám rád stal knězem. Má mysl vždy kolísala mezi obdivem ke starému kočímu Tomasovi s jeho bouřliváckými válečnými příběhy a láskou k tichému starému knězi. A nevěděl jsem, zda bych se měl stát knězem nebo vojákem. Jednoho dne, když jsem čekal na poštu, jsem zaslechl nějakou milou starou dámu, jak se ptá poštmistra, čí že jsem chlapec. Řekl jí, to je jeden z těch hochů z kláštera, poznáte je už z dálky. Jsou to všechno dokonalí malí gentlemani. Umějí poprosit i poděkovat. Nevím, jak to sestřičky dělají, ale jedno je jisté. Dokážou ty chlapce vychovávat. Kéž bych to s tím svým uměl taky tak. Když jsem se vrátil s poštou, pověděl jsem matce představené, co jsem slyšel poštmistra říkat o ní a jejich chlapcích. Zdálo se, že je velmi potěšena. Usmála se a řekla, chlapci jsou dobří, když jsou vedeni k modlitbám a k bázni před Bohem. Krátce poté jsem byl jmenován pošťákem. Chodil jsem do vesnice po škole každý den. Když bylo počasí pěkné, šel jsem pěšky. Když bylo špatné, jel jsem v kočáru nebo na kozlíku s Tomem. Byla to první a jediná funkce v mém životě. Nijak jsem o tom tenkrát neuvažoval, ale dnes vím, že jsem ji nedostal proto, že jsem říkal prosím, nebo že jsem se modlil. Dostal jsem ji, protože jsem matce představené pověděl pěkné věci, které řekl poštmistr. Prosím je kouzelné slovíčko, je-li použito na správném místě, ale nikdo s ním nikdy žádnou funkci nezíská. Do slovníku malého chlapce rozhodně patří. Zpětně se mi zdá, že náš život v klášteře nebyl správně vyvážený. Neužili jsme si žádných drsných, divokých zábav, které mají malí chlapci v takové oblibě. Nechodili jsme plavat, ani hrát baseball nebo fotbal. Byli jsme snad až příliš spořádaní, příliš tiší, příliš potlačení.
Nezápasili jsme, neboxovali, neběhali ani neskákali. O nic se nehandrkovali, nepřetahovali ani nedohadovali. Samozřejmě, že jsem se to všechno naučil později, ale naučil jsem se to rychle. Příliš rychle a všechno najednou. A to mě opět vyvedlo z rovnováhy. Všechna ta fyzická cvičení se měla prolínat s mým studiem a modlitbami.

Jednoho bouzlivého dne jsem vyšel z pošty a jako obvykle podal noviny Tomimu, který měl ve zvyku zběžně prolétnout titulky a noviny mi vrátit. Tentokrát v nich ale nalezl něco, co ho zaujalo. Položil opratě mezi nohy a sevřel je koleny. Posadil jsem se vedle něj na kozlík a třásl se v ledovém větru. On četl a četl, sloupek po sloupku, pak noviny otevřel, aby si přečetl i vnitřní stranu a zápolil s nimi ve větru. Konečně, a zdálo se, že uplynula dobře hodina, noviny opatrně složil a vrátil mi je. Dobré zprávy, Tomi? Ne, chlapče, žádné dobré zprávy. Špatné zprávy, strašné. Hrozné zprávy. Mluvil hlasem vážným, hlasem, z něhož zaznívaly úžas a úcta. Hrozivé zprávy. Jesse James byl zavražděn. Chladnokrevně zavražděn zrádcem. Odmlčel se a toho dne se mnou již nepromluvil. Později mi o Jesse Jamesovi řekl mnoho věcí. Zbožňoval ho a jako mnoho jiných prostých a slušných lidí z Missouri byl pevně přesvědčen, že žádný z Jamesových chlapců nikdy nevystřelil jindy, než když hájil svá práva. Odevzdal jsem poštu a pospíchal povědět ostatním klukům, že Jesse James je mrtev, že byl zavražděn. Mnoho starších chlapců o něm vědělo všechno, byl i jejich hrdinou a to, co mi řekli, mě přivedlo k rozhodnutí noviny vzít a přečíst si jeho příběh sám. Další den se náhodou stalo, že jsem procházel kolem kanceláře matky představené, když byla na obědě. Noviny byly pečlivě složené a ležely na nějakém starším výtisku na rohu jejího uklizeného stolu. Vešel jsem dovnitř a vzal si je. Pečlivě jsem je schoval, ale uplynulo mnoho dní, než jsem se dostal k jejich četbě. Byl jsem tak zaneprázdněn svými povinnostmi ministranta a měl tolik práce s přípravou na první svaté přijímání a s učením nových modliteb, že pro Jamesovi chlapce a všechny ostatní pozemské věci v mé mysli nezbylo místo. Prožíval jsem ty dny naplno. Žil jsem v jiném světě. Konečně jsem si našel čas a noviny přečetl. Cestou pro poštu jsem pomalu, slovo za slovem, louskal příběh života a smrti Jesseho Jamese. Jak jsem nenáviděl toho zrádce Boba Forda, jednoho z Jamesova gengu, který Jesseho zastřelil, když k němu byl otočený zády, jen aby získal vypsanou odměnu. Jak jsem se radoval, když jsem se dočetl, že Ford byl přáteli a obdivovateli Jesseho téměř lynčován a že ho museli zavřít do nejbytelnějšího vězení ve státě, aby ho uchránili před pomstou davu. Dočetl jsem příběh a byl naprosto na straně Jamesových chlapců a všech ostatních pronásledovaných psanců a vraždou pobouřených lidí. Když jsem měl noviny přečtené, půjčil jsem je ostatním klukům, kteří si je četli a předávali jeden druhému, až se jich nakonec zmocnila matka představená. Jak šly z ruky do ruky, byly celé zmuchlané a potrhané. Matka představená okamžitě vystopovala, že noviny jsem nechal kolovat já. Když se zeptala, jak jsem k ním přišel, přiznal jsem, že jsem je sebral z jejího psacího stolu. Dostalo se mi přísného kázání o tom, jak špatné je brát si věci bez dovolení. Řekl jsem jí, že jsem o ně nepožádal, protože jsem se bál, že by mě mohla odmítnout. Neřekla nic a žádný výtisk mi nenabídla, z čehož jsem pochopil, že jsme k novinám mít přístup neměli. Byl jsem také zbaven funkce pošťáka. Už se mi nevěřilo. Moje učitelka se doslechla o nemilosti, do níž jsem upadl. Vzala mě do svého kabinetu a celou věc jsme probrali. Že jsem přišel o práci, nic neznamenalo. Stejně jsem měl jít brzy domů. Nesmím si z té lekce nic dělat, neudělal jsem nic špatného. Býval bych noviny vrátil, kdyby si je ostatní chlapci nechtěli také přečíst. Zjistil jsem, že to vidí stejně jako já. Zeptala se mě, jestli chci další noviny. Práhnul jsem po novinách a řekl jí to. Slíbila, že mi každý den noviny dá a také mi je dávala. Když jsem je přečetl, vrátil jsem jí je. Vrhl jsem se na další kriminální příběhy a nečetl v novinách nic jiného. Vloupání, loupeže, vraždy, hltal jsem to všechno a vždycky jsem byl na straně dobrodružných a riskujících zločinců. Rekonstruoval jsem si jejich zločiny ve své chlapecké mysli a často si představoval, že se jich sám účastním.
Zanedbával jsem své studium i modlitby a potloukal se ve své fantazii s takovými hrdiny, jako byli Jimmy Hope a Piano Charlie, slavní krtkové, kteří se podhrabávali do bank tunely a po měsících nebezpečného pachtění si z nich odnášeli svůj lup. Když na to dnes vzpomínám, vidím jasně, jak velký vliv měli Jamesovi chlapci a podobná individua na můj příklon k dobrodružství a později k zločinu.

Konečně nastal den, abych šel domů, protože mi už bylo 14 a byl jsem příliš starý na to, abych dále pobýval ve škole řádových sester. Chtěl jsem svou oblíbenou učitelku políbit na rozloučenou, ale neměl jsem tak úplně odvahu to udělat. Odjel jsem za svým otcem. Otec mě odvedl zpátky do toho samého hotelu, do stejného pokoje. Pobýval v něm celá ta 3 léta, co jsem byl pryč, a jedinou změnou bylo, že do něj pro mě pořídil malou postel. Všechno mi připadalo nové a neznámé. Celý den přicházeli a odcházeli muži a jedli a pili. Všude panoval hluk a schon a trvalo mi pár dní, než jsem tomuto novému životu přivykl. Všude se válela spousta novin, nějaké levné romány, bulvární plátky a tak dál. A já je všechny četl, hltal jsem všechno, co mi přišlo pod ruku. Viděl jsem otce jen večer a občas jsme se pak šli na hodinku projít. Jednou večer, když jsme se vraceli z procházky, jsme narazili na muže, který uvízl s koňským spřežením v blátivém výmolu. Byl koně a častoval je těmi nejstrašnějšími nadávkami. Zastavil jsem se a začal se za něj modlit. Otec se ohlédl, uviděl mě tam stát a řekl: co to děláš, Johne? Snad neposloucháš, jak ten meskař nadává. Domodlil jsem se a dohonil ho. Brzy se naučíš klít sám, Johne, a nebudeš se muset zastavovat a poslouchat tyhle vosky, řekl trochu drsně. Bránil jsem se a řekl mu, že jsem toho člověka neposlouchal, ale modlil se za něj. To nás naučili sestry, dodal jsem. Učili nás modlit se za všechny hříšníky. Otec nosil dlouhý plnovous, jak bylo v tu dobu zvykem. Když byl hodně zamyšlený nebo když ho trápil nějaký problém, měl ve zvyku mnout si špičku plnovousu prsty. Zkroucené konečky vousů si pak dával mezi zuby a hryzal je. Když jsem mu své počínání vysvětlil, podíval se na mě zvláštně, zkroutil špičku vousů, vložil si ji do úst a začal hryzat. Vzal mě za ruku, což nikdy předtím neudělal, a šli jsme v tichosti domů. Šel rovnou nahoru, zatímco já si našel nějaké čerstvé noviny a zabral se v přízemí do čtení. Když jsem šel nahoru spát, seděl v křesle, díval se do zdi a stále ještě si hryzal vousy. Můj příchod ho vytrhl ze zamyšlení. Řekl: dobrou noc, John. A šli jsme spát.

Po měsíci nic nedělání bylo rozhodnuto, že půjdu do okresní školy, kterou v našem městě postavili, zatímco jsem byl u řádových sester. Dostal jsem nové učebnice a udatně se pustil do učení. Měli jsme učitelku velmi přísnou, ale ke všem spravedlivou. Naučil jsem se rychle všechno, kromě počítání, které mi, jak se zdá, nějak nesedlo a popravdě mi nesedne dodnes. Taky jsem se naučil hrát fotbal, kuličky, na babu a, to musím přiznat, i hrát si za školou, tu nejúchvatnější ze všech klukovských her. Tyto nové hry a zábavy a mnoho dalších zajímavých novinek brzy zatlačily modlitby do vzdálených zákoutí mé mysli, ale zcela je nevytěsnily. Už jsem je ani večer, ani ráno, ani kdykoliv jindy neříkal. Ale stále si je pamatuji. A jsem si jistý, že i teď, po 40 letech bez modliteb, bych dokázal dát dohromady ucházející modlitbu, pokud by to situace vyžadovala a nebylo kolem příliš mnoho lidí, kteří by to zvládli mnohem lépe než já. Po škole, jelikož jsem nemusel dělat žádné domácí práce, jsem se poflakoval kolem hotelové recepce. Jednoho dne jsem našel šestákový román s názvem Bratři Jamesovi. Zmocnil jsem se ho a zhltal ho. Od té doby jsem se vždycky rozhlížel po šestákových románech. Našel jsem místo, kde se prodávali. Koupil jsem si pokaždé nějaký a pak, když jsem ho přečetl, jsem ho vyměnil s jiným chlapcem. Když jsem ho nemohl vyměnit, vzal jsem ho zpátky do obchodu a prodavačka mi za něj dala román Krejcarový. Krejcarový byl stejně napínavý, ale kratší. Přečetl jsem je všechny. Otec je u mě viděl, ale nikdy mě za ně nehuboval. Jednoho dne mi přinesl knížku z příběhů kožené punčochy Fenimora Coopera. Přečetl jsem ji a byl vyléčen z krejcarových i šestákových románů.

Svět levných ubytoven, heren, opiových doupat, tuláků a zlodějů v knize Nemáte šanci Jacka Blacka fascinoval autora románů Feťák a nahý oběd William S. Burroughse. Stala se důležitou inspirací pro býtnickou generaci a my na Vltavě otevřeme opět zítra ve 23 hodin. To nám Tomáš Drápela přečte druhou z 10 částí této četby s hvězdičkou z roku 2022 v režii Jakuba Doubravy z překladu Tomáše Míky připravila Petra Hinčíková. Teď je tu ještě tulácký blues a pak rozhlasové vzpomínky malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Anderleho.

Devátá část vyprávění malíře a grafika Jiřího Andrleho se vrací do 70. let. S manželkou Miladou už žijí v malebném trojdomku na Novém Světě na Hradčanech. Jiří Andrle má mimořádně vyvinutou obrazovou paměť. I po letech dokáže nakreslit tváře sousedů i nevšedních postaviček z Hradčan i z rodného Pavlíkova. Ale jak můžete sami posoudit, je i skvělým vypravěčem.

Často ředitel Národní galerie Jiří Kotalík i jeho nástupce, můj nejbližší kamarád, teoretik výtvarného umění Jiří Mašín, tam přiváděli vzácný návštěvy. Já nikdy nezapomenu, on každý, kdo do kovárny vešel, byl uhranutej. Tou krásou doslova uštknutej, protože to byl zaklenutý tunel. 6,5 metru byla ta kovárna široká a 15 metrů dlouhá. Uprostřed stála veliká renesanční výheň. Jednou tam právě ředitel Národní galerie s celou svitou kunzistoriků přived Madame Pompidou, ženu francouzského prezidenta, pana Pompidou. No a ta jenom doslova lapala po dechu. Très joli, merveilleuse, úchvatné. Ale, aby to nevypadalo, jako že se moc chválím, a kam měli takovou návštěvu přivíst, když ne do té kovárny, protože to bylo 5 minut z galerie pěšky a vždycky u nás bylo dobrý pohoštění. A já si vzpomínám, jak Milada pohostila Madame Pompidou. Tenkrát byly takový konzervy rybiček, který se jmenovaly šproty. Ty rybičky, když se hodily na pánev a k tomu čerstvá houstička a dobrý víno, oj, to byla dobrota. Takže paní Pompidou nevěděla, co má chválit dřív. No a ředitel Národní galerie taky splnil úkol, že mohl vzít paní Pompidou do ateliéru umělce. Hlavně tam chodil Bohumil Hrabal pravidelně, každý úterý. Ten měl zvláštní požadavky. Tomu jsem musel hrát gramofonové desky, který nikde jinde by neslyšel. Hudbu 20. století. Nějakou část třeba Stravinského Svěsení jara, tak prohlásil. A teď mám v hlavě jako po náletu, který nebyl. Každý ten člověk, který bydlel v tom domě v Loretánské ulici číslo 5, by si zasluhoval bronzovou bystu. A nahoře o zábradlí byl opřený fandafoubík, kopáč. Jo, ono se řekne kopání, co na tom je. Ale to musíte znát, ta je. V první patře domu, která měla okna na severní stranu, byla rodina Frištackých. Pan Frištacký s knírkem, vždycky mírně pobledlej, protože kouřil jako darebný kamna, jak mu říkala jeho paní. Táto, dej s tím pokoj, už si měl 2 infarkty. No, aspoň budu dobře vyuzenej. A třetí už mít nebudu, uvidíš, matko. Ale bohužel se mýlil. Ale paní Frištacká měla pořád chuť do života. Uklízela v Národní galerii v nedalekém Šternberském paláci. V té pracovně mého nejbližšího přítele, nejvzácnějšího doktora Jiřího Mašína, který házel přečtený spisy, to byl velký zlepšovák, to si mohl nechat patentovat. Vedle stolu Biedermajerskýho leželi necky, veliký necky na paření prasete. A do těch necek tam byly šanony a obálky s vyřízenou poštou. Jirka přečet dopis, odpověděl a přes celý stůl dopis hodil a ten vždycky padnul do těch prasečích necek. Tak jsem to tak na tom dvoře tomu Boganovi všecko vyprávěl a on říkal, člověče, to jsou moritáty. To je bohatství lidských osudů, co?

To bylo šťastný zřetězení náhod, že jsem mohl být v blízkosti těch moudrých lidí, který byli skoro o 20 let starší, než jsem byl já. Bohoušek Hrabal, Jan Smetana, pilíř moderní české malby. Ten mě vlastně seznámil s Bohouškem. To byl dar. Bohoušek Hrabal. To byla jedna z těch nejvzácnějších návštěv. Jak on si rozuměl s Fandou Foubíkem? Fanda Foubík, ten měl rčení. Když byl opřenej o ten klandr a manželka mu něco vyčítala, tak říkal, to chce klid ani mráčku na obláčku. A Bohoušek Hrabal tohle to se naučil a byl na to hrdej. Říkal, že to je velká poezie, ani mráčku na obláčku. A běda, když při práci jsem něco řekl v tom smyslu, to je tak těžký, to, co jsem si vybral, tady to namalovat nebo nakreslit, to je tak těžký, Bohoušku. Ten vyletěl a zakřičel, kdo tě nutí, abys to dělal? Tak se na to vykašli, tedy on to řekl ještě ostřejš, jo? Vykašli se na to, jdi k poště. Tam skončíš ve 4 hodiny a přijdeš domů a máš hlavu čistou. Na umění je právě nejkrásnější to, že nikdo nás nenutí, aby jsme to dělali. Rozumíš?

Beru do ruky zažloutlý tenký svazek průklepových papírů. Tomu se říká samizdat. V antikvariátu jsem sehnal takovou raritu. Tak se dřív rozmnožovaly texty. Jemný průklepák, pod to se dal kopírák, zase arch průklepového papíru, 8 nebo 10 archů papíru, 8 nebo 10 průklepáků se zarolovalo na válec psacího stroje, tak se rozmnožovala literatura v dobách, kdy byli autoři třeba zakázaní. A ty samizdaty se potom pučovaly. Je zajímavý, že mě Bohumil Hrabal pučil takových průklepových, třeba jsem měl anglickýho krále, jak jsem obsluhoval anglického krále. Vohmatanej, vočtenej, ale pro mě to byl zázrak. A já jsem ho měl měsíc a druhý měsíc a říkal jsem si, možná, že na to ten Bogan zapomene, že mě to pučil a že mě taková rarita, takovej skvost sběratelský zůstane. Depak, on říkal, už potřebuju toho anglickýho krále, už to musím dát dál, vrať mi to. Nic nezapomněl, měl paměť jako slon. No ale tenkrát v té kovárně jsem držel tenkej svazek a byly to první básně Bohumila Hrabala. A ty jsem čet. A autor sebou v křesle vrtěl, jako kdyby se mu dělo nějaký příkoří, jako kdyby byl mučený. A pak procedil skrze zuby. Starý hřích činí novou hambu. Jo, to jsem psal na psacím stroji značky Underwood v kanceláři Nymburského pivovaru po sobotách a nedělích, kdy tam bylo volno, a psal jsem to na účtenky pivovaru.

A sám jsem si je sešil se šívačkou a toužil jsem potom, aby byli vydaný. Tak jsem byl, no mladý člověk je snílek a já jsem snil o tom, až ty básničky uvidím za výkladní skříní nymburského knihkupce, až tam uvidím svou první sbírku básní. To byl můj sen, až to budu moct ukázat těm slečnám, který se mě tak líbili, protože ty by to jistě ocenili. No vidíš, a teď, když prožívám to, čemu se říká úspěch a sláva, tak si musím říct, no, dobrý, je to všecko výborný. Ale ten můj největší sen se mě už v životě nikdy nesplní. Nemůže se splnit, protože čas trhnul oponou. A mě už nikdy nebude 20 a já už nikdy neuvidím tu svoji první knížku básní za výkladní skříní nymburského knihkupce. Ale přesto ty jeho první hříchy, ty první poetické básně jsou tak bohatý na vize, že když jsem je čet poprvé, tak jsem jimi byl okouzlen.

Když jsem procházel uličkou Nový svět, tak jsem se zastavil skoro u každý skvrny na zdi, protože tam padaly vomítky z těch opukových zdí a zanechávaly zase po sobě takový malebný skvrny, které byly tak inspirativní. A to byly inspirativní zdroje pro složitý figurální kompozice, který nebylo možný si jen tak vyfantazírovat. Ta příroda, ta padající omítka, ta popadávající omítka odvedla takovou poctivou, krásnou práci. Oni ty zdi taky mají v sobě tajemství, protože z nich promlouvá historie. No a už jsem vkročil na to nádherný obdelníkový jeviště náměstí Pohořelec. Byla tam prodejna knih. Tenkrát lidi lačněli po knihách. Čekali fronty dlouhý každý čtvrtek, když vyšlo něco pěkného, Hemingway nebo Steinbeck. A já jsem tenkrát se těšil, že si koupím povídky Izáka Babela. A že uvidím ty mý roztomilý holčiny, jak je nazval Bohumil Hrabal jednou, když jsem ho tam přivedl. Ty byli šťastný, že vidí slavnýho spisovatele paní Kovaříková a paní Vymětalová. Ježiš, ty ječeli štěstím. Ve čtvrtek byly všecky knižní prodejny k prasknutí plný zákazníků, lačných potom něco si koupit a zvlášť před Vánocema. Dámy dvě, paní Vymětalová a paní Kovaříková, se každý čtvrtek těšili na zvláštního zákazníka, pana Maxu, který mu říkali pan Jánato. Protože pan Jánato pořád říkal, jak mohl. Jánato, manželka mě řekla, miláčku, ty všechny peníze vyházíš za knihy. My bychom spíš potřebovali nechat zaletovat pračku, nebo koupit novou. Jánato, novou ne, to jsou vyhozený peníze, já ji nechám zaletovat. A kde bemeš na to letování peníze? Já na to, ale má drahá Dagmar. Když víš, že mám našpórováno. Knihy jsou pramenem vzdělání. Vždyť ty si taky ráda čteš, ne? No jo. A co uděláme s tím ústředním topením? A já na to, to samý, co s tou pračkou. Obě dámy pana Jánato obdivovali jeho rodiče. Měli obchod s oděvy a s klobouky a s čepicemi. Pan Jánato měl doma plnou skříň čepic a klobouků a motýlků a kravat. A všecko předválečný. Košile předválečný. Klobouky všech tvarů. A víte, co dělali ty dvě dámy z prodejny kniha, paní Vyletělová a paní Kovaříková? Uzavírali sázky. V jakým klobouku pan Jánato ten čtvrtek přijde? Jestli v béžovým nebo v šedivým, nebo Pepita. Sázeli se o pytlík pralinek. To byly vždycky legrace. Když pan Jánato přišel třeba jenom v plátěný čepici a nevyhrál nikdo. Pane Maxo, vy jste fešák. Ale jděte, vždyť já jsem normální penzista. Žiju z podstaty. Já radši, než bych si koupil novej klobouk, tak si koupím třeba Maupassant.

Ano, miláčka, teď mě znáte. Pane Maxo, miláček měl knírek. Vám by taky slušel knírek. A pan Jána to vyvalil v oči. A víte, co já na to? Knírky nosí jenom zamindrákovaný chlapy. Knírek ne. Jestli chcete chlapa soudit, podívejte se, jaký má boty. Když má boty nevyčištěný, sešlapaný podpatky a ještě nemá puky na kalhotách, je to lajdák. Správnej, poctivý chlap musí mít boty jako zrcadlo vyleštěný. No a jsme na ulici před kovárnou a pan spisovatel Hrabal říká: A já jdu k Tigrovi. Tak já jdu taky kousek. A prezidentská standarta v letech vlády jedné strany proměněná. Lev byl přemístěn na husický štít a nad jeho hlavu byla přidána pěticípá hvězda. A ta prezidentská standarta se na stožáru třepotá ve větru a hlomozí a vydává takový zvláštní rány, jako když se rákosovou plácačkou vyprašujou koberce. Pravda vítězí, jo, pravda vítězí. Ale dá to fušku, jak říkal Honza Masaryk. Tak skrz zuby komentoval heslo na vlajce spisovatel. Já tady se běhnu po schodech, jo? Tak nazdar. A díval jsem se, jak hbitý nohy a atletická postava se hrne po zámeckých schodech dolů se síťovkou v ruce, která za ním plápolá. V tý má pořád občanský průkaz, rozečtenou knihu. Tenkrát mu bylo 63.

ale pracovalo se v kovárně hezky, protože genius loci se tomu říká. Genius místa. Z těch zdí, co si vyzařovalo. A Bogan ke mně chodil rád do ateliéru. Jinak jsme měli stejný osud v tom, že on byl kulisákem u divadla, já jsem byl kulisákem u divadla. Jenomže já jsem projel tenkrát celý svět, kdežto Bohumil Hrabal, když začínal v roce 49, tak se nikam nemohlo. No a taky za mnou chodil rád proto, že věděl, že z každého zájezdu přivezu gramofonovou desku. Třeba Gustava Mahlera, nebo Dmitrije Šostakoviče, nebo i soudobou hudbu, jaký psal Pierre Boulez, nebo Stockhausen. Když jsme poslouchali nějakou hudbu 20. století, kde byly jenom takový neurčitý zvuky, tak říkal, mě úplně běhá mráz po zádech. Já si představuju, že takhle zní naše země, když letí vesmírem. A Bohumil Hrabal se díval po mých obrazech, který byly opřený o zeď, a všecko si pečlivě prohlížel. Ten znal každou věc, kterou jsem tenkrát namaloval, nakreslil nebo vyril do grafické jehly. Toho jsem si vážil. To byl můj hnací motor, protože vždycky přišel s nějakým dobrým nápadem. A hrozně se ho tenkrát dotklo, když se díval na veliký obraz čtyřiroční doby. Za naším domem v zahradě byla osamělá hruška a já jsem ji namaloval na jaře, v letě, na podzim a v zimě na malý formátky plátna, který jsem potom nalepil na velký obraz a pod ty obrazy proměny té hrušky ve čtyřech ročních dobách jsem namaloval ten můj tradiční motiv, jak dívka se proměňuje ve stařenu, proměny času. A najednou jsem mu říkal, Bohušku, oni mě to hrušku v Pavlíkově porazili a já vím kdo. A on úplně se zarazil a říkal, a proč jí porazili? No protože ve čtvrtek vysílal Hlas Ameriky pořad, kde mě vychválil, že vystavuju v nějaký galerii ve Washingtonu. No a tam nějaký chlapík z partaje hned jak ten pořad skončil, vzal pilu a tu chudinku prastarou hrušku, která byla vlastně můj svědek od dětských let. Kolem ní jsem chodil s tátou a s taškou na zádech do školy a ta hruška byla v plném květu. A on, tenhle ten fanatik politický, jí podříz. Takže já, když jsem tam o pár dnů později na víkend přijel, tak tam hruška ležela. Kvítky bílý na ní uvadaly. A to buď rád, řekl najednou z ničeho nic Bohumil Hrabal, protože ona tě ta hruška strhávala dozadu a ty se musíš koukat dopředu, víš? Já si stejně myslím, že to řekl jenom proto, aby mě utěšil, protože pro mě ta hruška byla jakoby posvátná a já jsem jí měl strašně rád. Ona patřila do mýho života. Já jsem jí kreslil od dětství.

Zvlášť měl Bohumil Hrabal rád cyklus Iluze a realita. To byly obrazy na téma první světová válka a na tom obraze vždycky byla přilepená buď kabinetní fotografie vojáčka těsně předtím, než odešel na frontu, a nebo jeden takový velmi smutný obraz, kde byly přilepený smuteční oznámení císařského rady pana Mokráčka, který oznamuje, jak mu padly jediný dva synové ve válce. A ten text Bohumila Hrabala dojímal až k slzám. On oznamoval smrt svých jediných dvou synů na frontě. Ty oznámení úmrtní jsou tam na tom obraze nalepený taky. V tom textu stojí: císařský rada Jan Mokráček oznamuje, že dne 28. února až 5. března padl u Jubenska v Karpatech můj syn Václav, absolvent Československé obchodní akademie v Praze. Dokončiv studia, měl již nastoupit výhodné místo úřednické, odveden byl však k vojsku a již 28. února byl nezvěstný a až dne 5. března byl nalezen mrtvý, sněhem zavátý na kopci Karpat a tam pochován. Druhé oznámení o pár měsíců později, podobně laděné, oznamuje, že padl i jeho druhý syn. Když Bohumil Hrabal dočet, tak bylo dlouho ticho. Jenom ta Mahlerova hudba zněla. Ten cyklus Iluze a realita jsem namaloval v roce 82. Výchozí inspirace každého obrazu byla nalepená fotografie a já jsem se chtěl při malbě dostat tam, kam objektiv fotoaparátu nemůže. Vytvořil jsem si vizi, co se asi s těmi lidmi, kteří se na té fotografii tváří tak vznešeně, slavnostně, jako kdyby se zastavil čas, když cvakali z pouště fotoaparátů, tak nikoho z těch fotografovaných ani ve snu nenapadlo, že se ocitnou v tak tragický, krutý době války. No a takže jsem tam namaloval příběh, co se asi s těmi lidmi stalo. Cyklus Iluze a realita tenkrát, dá se říct, že obletěl celý svět. Grafiky se ocitly v předních muzeích Evropy i v zámoří. Žil jsem tady přece jenom za železnou oponou, takže jsem to ani nevnímal. Stejně kvalitu výtvarných děl ukáže teprve až čas.

No a je pravda, že i díky kovárně a díky tomu Pražskému hradu a těm Hradčanům jsme nikdy s Miladou neuvažovali o emigraci. To bylo pouto, louka za domem, celý ten rodný dům v Pavlíkově a ty zahrady kolem Pavlíkova a to všecko, to byl ten pocit domova, do kterého jsem se vždycky těšil, když jsme se navraceli z toho kvetoucího západu. To se snoubily takový dva pocity. Rozčarování na jedné straně, jak tato země mohla prosperovat, kdyby nebejvalo bylo došlo k tomu 48. roku, ale na druhé straně zase to štěstí, že jsem zase doma, že maminka zase sahne do kredence a v utěrce je zabalený chleba a babička přijde a říká, tak mám letos tak hezkých housata, podívej se. No a to na 5. Avenue v New Yorku nebo na Champs-Élysées v Paříži, to neuvidíte, to uvidíte jenom doma. 26 let pod klenbou staré Hradčanské kovárny. Kolik návštěv, kolik slavných lidí mě tam navštívilo, včetně Madame Pompidou. Přišel listopad, přišly restituce. Já jsem řekl, ano, vystěhuju se. Do půl roku kovárnu vyklidím. A tak se stalo. A přemístil jsem se do nádherné části Prahy, na Hanspaulku, k Matějskému kostelíčku. Takže tady jsem začal psát další kapitolu svého života. Pořád se snažím malovat, jako v té kovárně, protože bez malování a kreslení nemůžu bejt. Jak říkal náš pan farář, náš pater Machač, pater Jan, jednou, když šel z kostela, tak se na mě podíval, zastavil se, dal si ruce v bok a říkal, tož, tak se tak na vás koukám a že vy si nevážíte toho, čím jste byl obdarován od Pána Boha. Já jsem se zamyslel a řekl jsem, ale patere, to jsou silná slova. No tož, to jsou silná slova. Tak ke mně přijďte, dáme si dobrou slivovičku a probereme to. Nezlobíte se, že jsem vám tohle to řekl. Já jsem řekl, patere, vy máte pravdu, že bych si toho měl vážit. No tož...

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespearea. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meyer Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Mayrem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackerras.

Dozněla árie Ofélie ze čtvrtého jednání opery Hamlet Ambroise Tomáse. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras. Svitu ze Shakespearea zahraje nyní symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violy, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Ferstra. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajanos v úloze Anity, Loisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

0: крайний.
1: О,
0: Расиль. And the bullets fly.
1: Watch out.

0: Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lyra Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.